0: jistě se vyhnou poslednímu místu, a tedy přímému sestupu do druhé ligy. Při minulé výhře na hřišti Dukly Praha odehrálo Slovácko poprvé od začátku března zápas bez obdržené branky. A od toho se chce trenér Roman Skuhravý dál odrazit.
1: To, že jsme konečně odehráli zápas s nulou, je další jakoby benefit na té těžké cestě, kterou jdeme, a byl bych hrozně rád, aby jsme si tuhle tu zodpovědnost, kterou jsme ukázali, vlastně udrželi do zbytku sezóny.
0: Zápas začne v 17 hodin a 30 minut, stejně jako duel Zlína s Teplicemi a Mladé Boleslavi s Duklou. Od 20 hodin se ve skupině o titul utkají na pražské Letné Sparta s Viktorií Plzeň.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na D1 u Přerova a nehoda na Teplicku. Na dálnici D1 za Přerovem směr Brno stojí nákladní auto s defektem. Na kilometru 275 na krajnici. Silničáři v místě před chvílí zavřeli i pravý pruh. Jede se levým plynule. Dálnice bez nahlášených nehod. Místy zhoršuje dohlednost déšť. Na D46 z Vyškova do Olomouce další odstavené nákladní auto. Za sjezdem na Branovice Kelčice v 19. kilometru. A také tam mohou auta vybočovat. Vlevo na trase je úzká krajnice. A na Teplicku v Proboštově najelo osobní auto do Výmolu. Nehoda je v Proboštovské ulici vedle železniční zastávky. Projíždějte pomaleji, z auta vytekl na vozovku olej. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy. Dál je s vámi Noční radiožurnál a taky Petr Zajíček.
4: Je tam utáka, máme po druhé hodině, tak už za pár okamžiků tady bude naše pravidelná soutěž.
5: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má další tobulky první republikou.
1: První republika, to byly zlaté časy.
0: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
2: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
0: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyhorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Ano, a ta chvíle je právě tady, 10 minut po druhé hodině, takže teď můžete volat na naše telefonní čísla 221 552 155 nebo 255 na konci 221 552 155 nebo 255.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Strýca z Philadelphia, Bruce Springsteen, velký hit 90, který získal Oscara i Grammy. No a my se teďka v soutěži Noční radiožurnálu také budeme zabývat filmem a muzikou zároveň s naším soutěžícím Vaškem, který se dovolal před malou chvílí. Je tomu tak? Halo, slyšíme se stále ještě?
1: Ano, slyšíme se.
0: Výborně, já vás zdravím. Tak dneska máme úterý 12. května a já koukám do kalendáře a zjistil jsem, že 45. narozeniny dneska oslaví americký herec Rami Malek a ten získal nejvyšší ocenění, tedy právě amerického Oscara, za hlavní roli ve filmu Bohemian Rhapsody. A já se vás ptám, Vašku, jestli si pamatujete, koho v tom filmu stvárnil. Dáme nápovědu, nebo to vypálíte?
1: To musí být nápověda, protože já filmy nesleduju, že já jsem jako nevědomý.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak to bude buď a nebo.
0: Takže připomínám, že film se jmenuje Bohemian Rhapsody, to je jistá nápověda. A teď tedy Rami Malek mohl stvárnit Elvise Presleyho, Michaela Jacksona anebo Freddieho Mercuryho ze skupiny Queen. Tak kdo je podle vás ta správná osoba, kterou stvárnil ve filmu Bohemian Rhapsody Rami Malek a získal za to Oscara?
1: A ten první byl kdo?
0: Elvis Presley, Michael Jackson, Freddie Mercury.
1: Já bych dal za B.
0: Za B Michaela Jacksona, myslíte?
1: Ano.
0: Tak bohužel to není správná odpověď.
1: No, jasný, jasný.
0: Tak jo, mějte se zatím.
1: Dobrý, jasný.
0: Tak zkusí to někdo další, na naše telefonní čísla se můžete dovolat 221 552 155 nebo 255 na konci. A to jsem si myslel, že dávám lehkou soutěžní otázku. Takže Rami Malek, americký herec, dneska 45-letý a já se vás ptám, za co získal Oscara, nejvyšší ocenění svojí kariéry. Noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, halo, kdo pak se dovolal teď?
2: Ano, tak já vám přeji taky pěkný den a u telefonu Michal.
0: Michal. Takže Michale, víte, za jakou ano. postavu získal Rami Malek Oscara?
2: Takže to je Freddie Mercury.
0: Ano, ano, jak jsem říkal, Bohemian Rhapsody měla být nápověda, protože samozřejmě to je jeden z nejslavnějších hitů skupiny Queen a podle toho se jmenoval celý ten velmi úspěšný film. Jenom v České republice na něj přišlo asi 1 800 000 diváků, což je opravdu nevídané. Prostě osud Freddieho Mercuryho táhne stále a je to vidět. Tak já vám gratuluji, protože v tuto chvíli je cena vaše a vydržte mi na telefonu, ano?
2: Ano, děkuju.

0: Brněnská Masarykova univerzita rozšiřuje pomoc pro pacienty, kteří trpí extrémními emocemi nebo mají sklony k sebepoškozování a sebevražednému chování. Škola kvůli nové formě terapie založila společnost a kromě standardních schůzek s terapeutem nabídne i další formy pomoci. V Česku je metoda málo dostupná, případů sebepoškozování přitom přibývá. Třeba operátoři linky bezpečí přijali v loňském roce více než 24 tisíc hovorů, které se týkaly psychických obtíží. Meziročně jde o 19% nárůst.
1: Někteří by mě řekli, že jsem byla marný případ, co končil každé 3 týdny v nemocnici. A vlastně já jsem před DBT neměla život mimo nemocnici. A teď vlastně zvládla jsem se přestat sebe poškozovat.
2: 20letá Kateřina absolvovala program dialektické behaviorální terapie před půl rokem.
1: Program je velmi náročný. Ono se to asi jakoby nezdá, ale oproti normální terapii, kde je to spíš takové povídání, tak je tam hodně co se naučit, hodně co trénovat.
2: Vědomosti a dovednosti, které se při terapiích naučila a taky pomůcky používá stále v běžném životě.
1: Všechno to, co jsem se naučila na DBT, si nosím s sebou v taštičce a kdykoliv jsem ve stresu, tak učitelům vůbec nevadí, když si vytáhnu míček, nějakou voňavku nebo tak a hodně to pomáhá.
2: Pacienti se učí 4 okruhy dovedností, například všímat si, co se děje v jejich mysli, jak mít emoce víc pod kontrolou nebo toleranci stresu, vysvětluje psychoterapeut Martin Horký.
3: Pomocí té všímavosti, aby si ten člověk nejprve uvědomil, že se něco takového děje. Mám třeba nutkání si vzít život, uvědomit si třeba i jaké emoce v tu chvíli mám. A potom vlastně se zkusit zastavit v tu chvíli a rozmyslet se, co můžu udělat jiného, než třeba si jít ublížit.
2: Tuto formu terapie nabízí asi 10 pracovišť v celém Česku. Z toho na Moravě je jedno.
3: U nás třeba tady v Brně čekací doba je zhruba kolem 2 let, což je jako obrovské číslo a snažíme se ho co nejvíc zkrátit, ale prostě ten zájem je jako opravdu veliký a to i vzhledem k tomu, jak vlastně akutní ty potíže jsou.
2: V Brně jsou pacienti v programu po dobu půl roku. Hana Novotná, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou noc.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Je 2:30. Zprávy připravila Eliška Zábrocká.
3: Šance na výskyt hantaviru v Česku je velmi nízká, uvedl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. České úřady podle něj výskyt viru v zahraničí sledují a informace předávají hygienikům a lékařům. Virus přenášený hlodavci se objevil na výletní lodi Hondius. 3 nakažení během cesty zemřeli. Zbytek cestujících a část posádky se evakuovali na Kanárských ostrovech. Na palubě nebyl žádný Čech. I přesto jsou podle Vojtěcha české úřady v kontaktu s mezinárodními partnery a situaci sledují. Německo se nebude vměšovat do vnitrostátní české debaty o tom, jestli je Brno vhodným místem pro letošní sjezd sudetských Němců. Oznámilo to německé ministerstvo zahraničí. Podle Berlína má shromáždění přinést smíření mezi oběma zeměmi. Ministerstvo zdůraznilo, že Česko je pro Německo důležitým partnerem v Evropské unii. Kvůli rekonstrukci je uzavřená střední část americké třídy v centru Plzně. Omezení se dotýká veškeré dopravy, včetně hromadné. 11 denních a 9 nočních trolejbusových a autobusových linek bude následující 3 měsíce jezdit po objížďkách. Americká třída se změní na městský bulvár s užšími vozovkami a širšími chodníky a maximální povolenou 20-kilometrovou rychlostí. Přibudou i stromy a lavičky. Práce potrvají do 10. srpna. A v nové budově Pražského národního muzea začala fotografická výstava Czech Press Photo 2025. Do 31. ročníku soutěže autoři přihlásili přes 5000 snímků. Z nich porota vybrala téměř 800 fotografií evropských novinářů, které zachycují klíčové události loňského roku. Soutěž vyhrál Lukáš Kaboň se snímkem práce horníků na dole ČSM Sever. Výstava potrvá až do konce listopadu.
1: Sport.
3: O trestech pro Slávii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. A 4 zápasy dnes pokračuje nadstavba fotbalové šance ligy. Od 17 hodin a 30 minut se ve skupině o udržení utkají Mladá Boleslav s Duklou, Slovácko bude hostit Baník Ostrava a Teplice nastoupí ve Zlíně. Od 20 hodin se ve skupině o titul utkají Sparta Praha s Viktorií Plzeň.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D8 na Ústecku, další u Teplic. Na dálnici D8 u Ústí nad Labem směr Praha srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je za sjezdem do centra Ústí na 66. kilometru. Počítejte s překážkami, zdržením ne. Na dálnici D1 za Přerovem směr Brno stále omezuje průjezd nákladní auto s defektem. Na kilometru 275 je zavřená krajnice a také pravý pruh. Bliká tam šipka, kolem projedete bez zdržení levým. A na Teplicku v Proboštově havarovalo osobní auto v Proboštovské ulici u železniční zastávky, najelo do Výmolu. Chce toho pozornou jízdu. Úsek může být kluský, z auta na vozovku vytekl olej. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Víc jich bude v Čechách. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14. Tolik zprávy. Dále s vámi noční Radiožurnál a taky Petr Zajíček.
2: Ano, a kdo nám bude po 2:30 zpříjemňovat dnešní noc hudebně samozřejmě, tak za chvilku tady bude Phil Collins s jedním ze svých největších hitů, pak třeba švédští Ace of Base a teď ten, který letos přijede na Colors of Ostrava, jehož jsme mediálním partnerem, dáme si Mobiho.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem báznou. Donald Trump odmítl odpověď Teheránu a chystá se do Pekingu. Ceny ropy opět rostou. Co bude dál, tak to se od nás dozvíte už po písničce od slibovaných Ace of Base.

0: Konflikt v Perském zálivu se prohlubuje. Drony létají nad Emiráty, Katarem i Kuvajtem. Ceny ropy rostou a mírová jednání váznou. Americký prezident Trump odmítá iránský návrh a míří do Pekingu hledat řešení u čínského prezidenta Xi Jinpinga. Jak na to reagují trhy, tak na to se naší americké zpravodajky Jany Ciglerové ptal moderátor Štěpán Pokorný.
1: Co víme o návrhu Iránu a proč ho Donald Trump odmítl?
2: Protože ta odpověď, kterou Irán v neděli předložil, se výrazně liší od toho, co Washington očekával. Agentura Reuters vyjmenovává ty požadavky Teheránu takto. Úplné ukončení války na všech rovinách, to znamená i v Libanonu, kde Izrael bojuje s Hizbaláhem. Pak chce Irán kompenzaci za válečné škody. Chce, aby Američané zrušili námořní blokádu. Chce také ale záruky, že Spojené státy nezautočí znovu. Chce zrušit všechny sankce a chce obnovit vývoz ropy. A co je klíčové, a to je ten důvod, proč Trump ten jejich návrh tak jednoznačně odmítl, nechce přistoupit na ten americký požadavek, že by okamžitě zastavil obohacování uranu a místo toho nabízí takový kompromis, že by se část toho obohaceného materiálu zředila, že by se zbytek převedl do nějaké třetí země. Chce o tom ještě prostě dalších 30 dní jednat a na to Donald Trump řekl, totálně nepřijatelné.
1: Cena ropy v reakci na Trumpovo odmítnutí rychle vzrostla. Jaká je situace na trzích teď?
2: Cena ropy Brent se stále drží kolem nějakých 104 dolarů za barel. Ona nejdřív hodně vyskočila, ale potom zase část těch zisků smazala. Jenom pro srovnání, teď je za 104, ale před válkou byla za 70, takže je to stále velký rozdíl.
1: Trump ve středu letí do Pekingu. Jakou roli může tedy Čína v řešení krize sehrát a může chtít za případný tlak na Teherán něco na oplátku?
2: Může a velmi pravděpodobně, jak známe Čínu, tak i bude. Ona má totiž v téhle krizi úplně jednoznačnou pozici, je největším odběratelem iránské ropy, takže významný zákazník Iránu a tím pádem má v Teheránu páky, které, jak se zdá, zatím nikdo jiný nemá a na to se Bílý dům spoléhá. Trump chce přimět Xi Jinpinga, aby on Irán přitlačil k nějakým ústupkům, ale samozřejmě je otázka, co ten Peking za to bude chtít. Určitě může chtít nějaké úlevy v technologické válce nebo uvolnění exportních omezení na čipy. Také může chtít mírnější americkou rétoriku ohledně Tajvanu. To, co bude důležité, analytici mluví, že to je nějaký záblesk naděje, ale že uvidíme až po těch prvních jednáních.
0: O váznoucím vyjednávání příměří mezi Spojenými státy a Iránem mluvila ve vysílání nočního radiožurnálu naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: host radiožurnálu.
1: V pátek odstartuje ve Švýcarsku mistrovství světa v ledním hokeji, který tým má podle hokejového experta radiožurnálu Sport Martina Procházky největší šanci na medaily. Jsou Češi mezi favority a jak vzpomíná na svůj zlatý šampionát ve Vídni před 30 lety.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radio Žurnál, máme 3 hodiny. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se neshodli na stropu penzijního věku na 65 letech. Ministři zahraničí států Evropské unie dali zelenou novým sankcím proti násilným židovským osadníkům na západním břehu Jordánu. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyzvou ve skupině o udržení pražskou Duklu. A čekáme oblačno s přeháňkami, těch bude později ubývat. Teploty nejčastěji do 12 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Odbory žádají dřívější zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech. Po jednání tripartity to řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Bývalá vláda Petra Fialy z ODS prosadila postupný růst věku odchodu do důchodu na 67 let. Nový kabinet ANO, SPD a motoristů plánuje věk vrátit na 65 let od roku 2028. Podle Středuly je to ale pozdě.
3: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě. S těmi otázkami valorizace, náhradem a podobně nemáme problém, souhlasíme.
1: Se zastropováním důchodového věku na 65 letech naopak nesouhlasí prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Podle něj by to pro stát bylo příliš finančně nákladné. Evropská unie přijme nové sankce proti násilným židovským osadníkům na západním břehu Jordánu. V Bruselu se na tom předběžně dohodli ministři zahraničí států 27. Sankce dosud blokovala bývalá maďarská vláda Viktora Orbána. Změna vedení země tak umožnila průlom ve vyjednávání.
4: Radikální osadníci podnikli o uplynulém víkendu další vlnu nájezdů na palestinské vesnice. Dohoda na sankcích podle Kalasové dokládá, že násilí a extremismus mají své důsledky. Kdo konkrétně se dostane na unijní sankční listinu, zatím není jasné. Švédsko, Francie či Nizozemsko prosazují, aby Evropská unie zašla ještě dál a uvalila cla na obchod se zbožím z nelegálních osad na západním břehu Jordánu. Na tom ale zatím mezi členskými státy není shoda. Ministři zahraničí států Evropské unie se také dohodli na uvalení dalších sankcí na představitele hnutí Hamás. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Začal týden rané péče o světové kampaně na pomoc rodinám postižených dětí. K tématu jsou po celé zemi výstavy, přednášky a další akce. Na koho je kampaň zaměřená, popisuje ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči Jitka Barlova.
5: Raná péče znamená, že se staráme o rodiny, do kterých se narodilo dítě s postižením a doprovázíme tu rodinu a pomáháme jim řešit jejich životní situace, které jsou spojeny s tím narozením dítěte s postižením.
2: Sport.
1: Ve 3. kole nadstavby šance ligy o udržení nastoupí fotbalisté Mladé Boleslavy proti Dukle Praha. Zápas začne v 17 hodin a 30 minut. Zatímco domácí už mají jistotu účasti také v příštím ročníku nejvyšší soutěže, Pražané ještě o udržení bojují. Co od zápasu očekává, říká mladoboleslavský trenér Aleš Majer.
6: Tak zase se musíme připravit poctivě, čeká nás těžký utkání, protože Dukla určitě do toho zápasu půjde zase, jak se říká, o všechno a my v něm prostě chceme uspět. To jsou zápasy, které nás můžou hrozně posunout i do té další sezóny, takže připravíme se, samozřejmě krátký čas, spíš to bude o regeneraci a jenom krátký přípravy, ale připravíme se tak, aby jsme uspěli.
1: V 17.30 začnou i další dva zápasy ve skupině o udržení. Slovácko bude hostit Baník Ostrava a Teplice nastoupí ve Zlíně. Od 20 hodin se ve skupině o titul utkají na pražské Letné Sparta s Viktorií Plzeň.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D8 na Ústecku nehoda a také omezení. Na dálnici D8 kolem Ústí nad Labem směr Praha srazilo osobní auto Zvěř. Nehoda je za sjezdem do centra Ústí 66. kilometru. Provoz nezdržuje. Dálnice aktuálně bez kolon. Na D8 poblíž bude ještě dnes omezení. Mezi sjezdy na Belemín a Teplice v prackovických tunelech kilometry 58 až 60 se jezdí jen v autobusech do Prahy. Obousměrně a plynule. A na dálnici D1 za Přerovem směr Brno na kilometru 275 opravili defekt u nákladního auta. Už odjelo, jsou tam znovu průjezdné všechny jízdní pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je zatažená a na většině území i deštivá, na Moravě a ve Slezsku taky čekáme bouřky. Ochladilo se na 9 až 4 stupně Celsia, na západě Čech až na 2. A přes den pak čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami. Víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra by ve Slavii skončili, i kdyby se sobotní derby se Spartou dohrálo. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro radiožurnál Sport odmítl, že šlo o populistický krok. Proč, uslyšíte už po písničce.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Šéf fotbalové Slávie Jaroslav Tvrdík přiznal, že nese zodpovědnost za sobotní nedohrané derby se Spartou, sám ale rezignovat nehodlá. Řekl to radiožurnálu Sport. Zároveň odmítl, že by v týmu zůstali Tomáš Chorý s Davidem Douděrou, i kdyby na trávník stadionu v Edenu nevtrhli fanoušci.
1: Já jsem všechny varoval, že pro příští podobná situace, že už těch excesů bylo dost a že při příští podobné situace ty tresty, že budou exemplární.
2: Šéf Slávie Jaroslav Tvrdík s hráči mluvil poté, co byl za nesportovní chování v Hradci Králové vyloučený kapitán Jan Bořil. Přesto Tomáš Chorý s Davidem Douděrou viděli v sobotním derby proti Spartě červenou kartu a vedení klubu došla trpělivost.
1: To není trest u Tomáše Chorýho za třetí, čtvrtou kartu nebo za exces, ale jde o to, jakým způsobem ten faul byl proveden, že to úmyslný zásah loptem do obličeje. U Davida Douděry opakovaně hovoříme o tom, že musíme mít úctu a respekt k rozhodčímu, že si můžeme myslet o jeho rozhodnutích, co chceme. A nemůže být rozhodčí prostě předmětem nekontrolovatelných vulgárních urážek.
3: Jsou to necelé dva dny od toho hrozného závěru derby, tak už máte nějaké další v úzovkách pachatele?
1: My se budeme na fanoušky obracet v dohledné době, budeme po nich chtít nějaké čestné prohlášení, budou nám muset ukázat, kde na té tribuně Sever seděli a v tomhle kontextu budeme vycházet z presumpce viny. Nebyli si na tribuně Sever na svém místě, tak si byl na pluše. Velmi už se spolupracujeme s policií, předali jsme jim všechny naše data ze CRM systému, poskytujeme jim všechny fotografie, všechny záznamy kamerových systémů a věřím tomu, že ta spolupráce povede k rychlému a účinnému potrestání těch viníků.
2: Za nedohrané derby nese vinu domácí Slávia, ale taky příznivci Sparty na stadionu v Edenu odpalovali pyrotechniku a trest je podle generálního ředitele klubu Františka Čupra nemine.
4: To, že tam došlo k hození světlice, samozřejmě viděli jsme to a naší snahou je ztotožnit toho pachatele tak, aby už se nedostal na stadion.
3: Vy jste zmínil po tom, co se stalo po tom sobotním derby, že to je jakési vyvrcholení nenávisti Slávie vůči Spartě, tak na tom tvrzení trváte?
4: Já na tom trvám, protože ta linka ze strany Slávie tam jela dlouhodobě. Když se vzpomeneme ještě na historii, pardon za ten výraz, Sparta je smrt Spartě a podobně. A vlastně některé z toho se staly dokonce polooficiálním merčem. To znamená, pořád jsme pracovali v prostředí, kdy jsme nebyli soupeř, ale byli jsme nepřítel, kterého je potřeba zlikvidovat. Takže toto skutečně bylo jenom ten vrchol ledovce. A já věřím, že opravdu už byl vrchol a že to máme za sebou, protože tak, jak jsem měl možnost teď být s Jaroslavem Tvrdíkem, tak mi říkal, že vlastně z jejich strany dochází k přenastavení fungování Slávie, změny v komunikaci, změny, které budou mít dopad i na složení kádru a samozřejmě na jejich fanouškovskou podporu.
2: Jaký bude trest pro Slávii od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, se dozvíme v úterý odpoledne. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. We were staring down disaster. That night we almost caught.

Tváří se jako Fortuna nebo Olvin, ale ve skutečnosti jde o falešný web s nelegálním hazardem. Od začátku roku jich přibývá, lidé přitom často netuší, že své peníze dávají falešným společnostem. Další téma nočního radiožurnálu probereme už za chvíli.

0: Hrajete třeba poker nebo ruletu na internetu? Potom byste měli dávat pozor, zda jste na oficiálních webech nebo na těch falešných, které provozují nelegální hazard. Podle Institutu pro regulaci hazardních her takových stránek výrazně přibývá. Třeba Fortuna nebo Allwin řeší takzvaný brand spoofing, tedy krádež identity, třeba i u 10 případů denně.
1: Když si zadáte třeba Nike Casino, jo.
2: Je to vlastně podobný název, podobný
1: název,
2: vizuál.
1: Název je vlastně de facto úplně stejný.
2: Petr Kozák z Institutu pro regulaci hazardních her ukazuje dva na první pohled velmi podobné weby. Jeden oficiální a druhý, který se ho snaží napodobit.
1: Vtipný na tom je, že Nike Casino je velká slovenská vlastně společnost a v Čechách vůbec nemá licenci. A ten nelegál to má takhle krásně vymyšlený, že si dovolili jako říct, konečně vám přinášíme služby i jako pro českého hráče, můžete tady prostě, a přitom je to nelegální stránka.
2: Cílem je získat důvěru hráče, aby vyplnil své bankovní údaje. Už to může být nebezpečné. Další problém je pak v tom, že ho provozovatelé odkážou na své funkční weby s nelegálním hazardem. Ty přitom nedodržují žádná pravidla. Například neověřují věk hráčů a umožňují účast i komukoliv z rejstříků vyloučených osob, kde jsou třeba lidé z dluhy. Podle Petra Kozáka takových webů přibývá až od začátku roku.
1: Teď za posledního, já nevím, čtvrt roku třeba se teda zjistilo, že to je docela jednoduchý způsob, jak se dostat jednak k datům hráčů, jednak vlastně vůbec k klientům, jak je odvést z toho legálního prostředí.
2: S krádeží identity se setkávají různé společnosti. Zkušenosti s tím má třeba Fortuna. Její mluvčí Petr Schrein potvrzuje, že před lety to bylo spíš ojediněle. Teď už běžná věc.
3: Není týden, kdybychom nezaznamenali žádný takový případ. Občas se ale stane, že třeba v jednom jediném týdnu odchytíme i 10 takových platform.
2: Podobně je na tom společnost Allwin, bývalá Sazka. Mluvčí Allwin Dita Stejskalová říká, že jde průměrně o 10 případů denně.
4: Samozřejmě existuje i reputační riziko pro naši značku, protože tyto aktivity ji zneužívají a mohou vyvolávat nedůvěru.
2: Společnost už brand spoofing řeší. Většinou podává podněty na celní správu. Ta může dát falešným webům s nelegálním hazardem pokutu až 50 milionů korun. Ministerstvo financí pak zaktualizuje svůj blacklist, seznam nepovolených internetových her, které pak postupně blokuje.
5: Jedná se o velmi efektivní nástroj, protože zprostředkovatelské weby tvoří vstupní bránu k webům s nelegálním hazardem. Jejich zablokování zmaří snahu provozovatele takového webu, který musel věnovat úsilí a čas, aby se dostal na přední příčky ve vyhledávání.
2: Říká mluvčí ministerstva Filip Bihal. Podle Institutu pro regulaci hazardních her ale provozovatelé obvykle velmi rychle založí nové weby a dál ve svém podnikání pokračují. Dominik Hron, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr.

0: Vejška celého nástroje komorní a ještě 142 Hz.
1: Milníky rozhlasových symfoniků.
2: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Je 15:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
4: Nejvyšší povolené ceny paliv dnes klesnou. Pumpaři budou moct litr benzínu prodávat maximálně za 44 korun a 3 haléře. To je o 39 haléřů míň než v pondělí. Údaje zveřejnilo ministerstvo financí na svém webu. Litr nafty pak dnes bude čerpacích stanicích stát maximálně 42 korun a 84 haléřů. Řidiči tak natankují o korunu a 31 haléřů levněji. Resort maximální ceny vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. Dobrovolná zkouška, která by měla zvýšit prestiž a kvalitu řemesel, to si od mistrovských zkoušek slibuje vláda, rozhodla o jejich zavedení. Ke zkoušce by se od ledna 2027 mohl přihlásit každý, kdo má vzdělání v oboru a alespoň 3 roky praxe. Mistry se budou moc stát truhláři, pokrývači nebo třeba čalouníci, kadeřníci a včelaři. Celkem bude možné zvýšit si vzdělání ve 48 oborech. Pro získání ověření o praxi na nejvyšší úrovni budou muset řemeslníci napsat teoretický test z oboru a základní ekonomie a složit praktickou zkoušku. A Švédsko zadrželo 2 muže, kteří obcházením sankcí údajně pomáhali Rusku získávat pokročilou techniku. Moskva ji pak mohla využít ve válce proti Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na švédskou bezpečnostní službu SEPO. Jeden z podezřelých je občan Švédska, druhý Turecka. Podle soudních dokumentů byly sankce porušované od loňského června až do letošního května. A hudební ceny Apollo vyhrála plzeňská formace Aida de Young s deskou Tell Me When You Pass the Sun. Nejlepším singlem je pak Daniel, rapperů Jamese Cola a Idei. Ceny Apollo se udílejí od roku 2011.
1: Sport.
4: O trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Slavii hrozí peněžitá pokuta do výše až 10 milionů korun, kontumace zápasů v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu. Mimořádné zasedání začne ve 12 hodin, komise může tresty i zkombinovat.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D2 za Brnem a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy havarovalo nákladní auto. Za sjezdem k Olympii na 8. kilometru narazilo do dopravního značení. Dejte v místě pozor, policie hlásí, že následky nehody zasahují minimálně do části jízdního pruhu. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzini nepřehlédněte odstavený kamion. Stojí u sjezdu nebo za sjezdem na Barandov 16. kilometru na Krajnici. A na D46 z Vyškova do Olomouce je hlášeno odstavené nákladní auto za sjezdem na Vranovice Kelčice 19. kilometru. Na trase je úzká Krajnice, raději čekejte vlevo vybočující vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání Radiožurnálu nabízíme dnešní díl z pravodajského podcastu Vinohradská 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Kreml zpřísňuje bezpečnost kolem prezidenta Vladimíra Putina.
8: O tom vypovídají i zprávy evropských tajných služeb poskytnuté médií.
9: Podle některých průzkumů zároveň klesá i Putinova popularita.
10: Vše 45 minut, pěchota i nikakoj techniky.
11: Přehlídka k výročí konce druhé světové války v Moskvě byla letos kratší a bez vojenské techniky.
12: Na Rudém náměstí přihlíželo přehlídce jen několik zahraničních politiků.
6: Putin má strach, skrývá se prý v bunkrech. Čeho se bojí víc? Ukrajinských dronů nebo vzpoury svého okolí? A co když nás všechny ve skutečnosti jen lakuje? Ptám se Daniely Kolenovské z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy. Dnes je úterý, 12. května. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: Krátce mluvil, poměrně krátce Vladimír Putin na moskevské přehlídce v rámci oslav Dne vítězství.
13: My vždy budeme pamatovat podvih sovětského národa.
6: Zmínil se o spravedlivém boji proti Ukrajincům, zmínil se o úspěších, které má ruská armáda, navzdory tomu, že stojí proti celé Severoatlantické alianci.
13: I nesmátria na to, naše heroje jdou vpřed.
6: Nicméně, to trvalo jenom pár minut, k tomu chyběl ten doprovod, ta vojenská technika, která tam před lety bývala, která tam letos nebyla. Přišlo vám to celé takové ponurejší, kratší, ostrouhanější?
13: S dňom pobědy! Hurra!
12: Já bych neřekla ponurejší, určitě limitovanější, úspornější, také uděláno pro oko televizního diváka, protože ta zhruba 45-minutová estráda byla v televizi doprovázena vlastně umělými efekty. Stále více je to rituál. Ono by to bylo vlastně trochu i přirozené, protože, jak říkám, veteráni ze života odcházejí a ta aktuální válka s tou druhou světovou má hodně málo společného, takže to vyprázdnění válečných oslav a oslav hrdinů, kteří za nás ztratili život, určitě by bylo na místě, i pokud by jako Rusko z té oslavy neudělalo vrcholný rituál.
6: Jedno pojítko zmíním, totiž ta současná agrese proti Ukrajině trvá už déle než válka proti nacistickému Německu.
12: Ano.
6: Zároveň, když mluvíme o té ostrouhanosti, tak mnohem méně zahraničních hostů taky bylo na té vojenské přehlídce nebo na té přehlídce na Rudém náměstí. Vy jste zmínila ten vývoj počas let, ale letos byla taky přeci velká změna v tom, že se hodně debatovalo, jestli Vladimír Putin vůbec vystoupí.
12: No, tak je to muž, který má prostě obavy o svoje bezpečí. Ta ostuda, která by byla spojená s tím, pokud by ho museli nutně jako nějak evakuovat při ohrožení na té tribuně, by asi byla veliká, takže tady ty obavy asi odpovídají jeho postavení a situaci, v jaké se Rusko nachází. Vedou se spekulace o tom, nakolik je tohleto realita, nakolik je to vlastně úspěšná ukrajinská snaha Rusko vyvést z omylu, že tedy vede nějakou speciální vojenskou operaci a ve válce vlastně není. A nakolik je to nějaká zákulisní hra, která povede k tomu, že Putina utvrdí v tom, že tedy kolem něho může docházet k nějakému ohrožení, spiknutí, k nějakým hrozbám a že tedy má naslouchat jen těm nejvěrnějším a uzavřít se znovu do nějaké izolace.
6: Ale ta reálná hrozba, pardon, ta reálná hrozba tady přeci teoreticky být mohla, když ještě pár dní předtím, než ta přehlídka se udála na Rudém náměstí, tak jeden z ukrajinských dronů zasáhl výškovou budovu v Moskvě, jen pár kilometrů od Kremlu. Takže ta obava Rusů, že se něco takového může přihodit, i na takto pro Rusy významný den, tu byla.
12: Určitě riziko, pokud vedete válku, tak tady vždycky je. A Putin hodně tu válku stělesňuje, je s ním spojená jako s jeho rozhodnutími. Ruský režim se hodně koncentroval s rokem 2014 a potom definitivně s rokem 22 právě v jeho rukou. Takže zasáhnout toho lídra by jistě nějakým způsobem dynamiku té války změnilo. Takže to riziko tady určitě je. Je otázka, jestli je jak si teďka vyšší nebo nižší, protože úspěšné ukrajinské atentáty v Moskvě už jsme vlastně viděli jako zpátky několik let.
6: Zaznamenal jsem, že Ruská federální služba pro ochranu ústavních činitelů měla v poslední době významně zpřísnit ostrahu. Prezidenta Vladimíra Putina informovala o tom velká, nejenom západní média, s odvoláním na report jedné blíže nespecifikované evropské tajné služby. Jakou váhu těmhle informacím přikládáte?
12: Velmi podobnou jako těm obavám Putina nebo těm opatřením, tak ruské bezpečnostní složky tvoří několik organizací, ty mezi sebou soupeří. Tahleta FSO, tedy Federální služba ochrany, má nejrůznější pravomoce, které se střetávají s pravomocemi FSB. Taky aktuálně prožíváme už několik jako měsíců, bych řekla, vlastně neustále se opakující vyšetřování na ministerstvu obrany. Sergej Šojgu byl často zabírán během té přehlídky, takže se spekulovalo o tom, jestli tady tam je napětí, nebo jestli ho více sledují, nebo naopak, jestli to je jako za Stalina, že musíte být vidět, aby bylo jasné, že vliv máte.
14: Rozhodně neseděl teda blízko Vladimíra Putina.
12: Ano, takže myslím, když se vrátím k tomu rozložení těch silových struktur v Rusku, tak určitě je na místě uvažovat i o tom, nakolik si tyhle ty služby konkurují a vlastně prosazují se směrem k Putinovi a získávají jeho důvěru právě tím, že dodají nějaké informace o tom, že by tu mohlo být ohrožení, on pak jim více naslouchá, takže jak říkám, je to prostě situace války, ten člověk ji vede, vyhlásil ji, nechce ji ukončit, rozhodně je ohrožený, ale jestli to je dneska víc, než to bylo před týdnem, nebo před měsícem, nebo před rokem, nejsem si tím úplně jistá.
14: Protože podle dané zprávy, proč se na to ptám, prezident už nenavštěvuje své známé rezidence v Moskvě, ani ve městě Valdaj, většinu času tráví v bunkrech, například v Krasnodarském kraji. Což jsou asi ty bunkry, o kterých ukrajinská rozvědka už někdy před 2 lety tvrdila, že ví, kde jsou. Skutečně se teď tak málo objevuje na veřejnosti, protože ta přehlídka, to je jeden příklad. Potom taky byl v Petrohradě teď nedávno, že jo?
12: No tak Navalný o Putinovi mluvil jako o dětkovi z bunkru, jemu to nějakým způsobem vlastní, teda skrývat se před tou veřejností ve chvíli, kdy má pocit, že by mu nemusela být nakloněna. Aktuální průzkumy veřejného mínění, pokud se jedná o výsledky z měst, z Moskvy, tak naznačují, že tu je určitý pokles jeho popularity. Ty výsledky, které sbírá ten státní moloch v CIOM, ten, který vychází více z odpovědí v regionech, tak ten přináší jako informace o tom, že jeho popularita neklesá. Já si skutečně myslím, že tady se jedná o nějaké informační uzavírání Putina mezi věrné, mezi ty, na které se tedy dokáže spolehnout, a jeho izolaci od nějakých jako jiných informačních kanálů. Takže popravdě ty zprávy, jakési zahraniční rozvědky, ty informace o tom, že mu klesá popularita, možná by někoho mohly vést jaksi k optimismu, ale ta zkušenost post-covidová, kdy Putin na základě mylných informací vyhlásil prostě speciální vojenskou operaci a myslel si, že za týden ho budou vítat v Kyjevě, tak mě vede k určité obezřetnosti i v tomhle případě. Není to v pořádku, že Putin nemá informace a že se tedy soustředí do okruhu věrných, který mu stabilně nepřináší správné informace, na základě kterých se rozhoduje člověk, který má kontrolu nad jadernými zbraněmi. Určitou obavu z toho, že nebude zas tak veselo, pokud se Putin absolutně izoluje a znovu se spolehne na jakési informace, tak ta je určitě, myslím, na místě.
14: Neizoluje se on sám, protože podle té dotyčné zprávy, kterou jsem tu zmiňoval, tak se izolují i bodyguardi nebo jeho kuchaři. Mají ve svých domovech nainstalované kamery, nemohou jezdit veřejnou dopravou. Mají Rusové nějaké náznaky, že by se někdo mohl pokusit o jeden z dalších atentátů na Vladimíra Putina?
12: Těžko můžu říct, jestli Rusové mají nebo nemají náznaky, to by bylo trochu věštění z křišťálové koule, ale možná si dovolím tady určitou historickou paralelu. I Stalin svůj poslední proces založil na tom, že se proti němu spikli jeho lékaři. Takže to, že tito lidé nabydou po čase své absolutní vlády obav i z těch, kteří pro ně vaří, uklízejí nebo je ošetřují, tak to asi je běžná věc a dá se to čekat i v tom případě Putinově.
14: A jsou tu tedy dvě varianty. Buď by teda takový potenciální atentát mohli spáchat ukrajinští agenti, anebo by mohlo jít teda o puč nějakých spiklenců v blízkosti Vladimíra Putina. Kdyby to byli ti ukrajinští agenti, mohl ve Vladimíru Putinovi ten strach nynější vyvolat ten útok, který, to zavraždění v prosinci generála Fanila Sarvarova, který na ruském generálním štábu vedl oddělení operačního výcviku ozbrojených sil?
12: Myslím si, že Putina daleko víc vyděsila ta situace americko-izraelského útoku proti Iránu, protože se ukázalo, že s vámi Spojené státy americké mohou jednat, mohou si sedat s vámi za stůl a přesto to nemusí znamenat, že jste v bezpečí.
14: A pak jeden den vypálí pár raket.
12: Ano, takže tadyhle ta skutečnost určitě nebyla stranou pozornosti Putinově. Rusko má velké zájmy, velkou ekonomickou spolupráci, velké investice Rosatomu v Iránu, tak podezřívat Rusko z toho, že by si nevšimlo, jistě nejde, takže tam si myslím, že ta aktivita amerického prezidenta v čele americké zahraniční politiky, americké armády je mnohem víc jakoby zdviženým prstem pro Putina z toho důvodu, že se Američané samozřejmě nemusí účastnit nějaké aktivity ukrajinské na území Ruska, ale už jejich zpravodajské informace a jejich možnosti, jak si informační, jsme viděli, jakým způsobem fungují na té rusko-ukrajinské frontě, tak i toho se může Putin obávat.
14: Takže Putin se obává, že může skončit jako Chameneji.
12: Neviděla jsem nikde takhle jasně řečený jako konstatování tohohle toho typu, ale dá se to předpokládat. Jo. Vidí prostě, jak končí diktátor v jiných zemí a může se na to připravovat. Stejně tak, jako se na to jistě musí připravovat i jeho okolí.
14: No a to okolí, kdyby nechtělo do budoucna, aby Putin jim vládl, jakože asi mezi těmi lidmi, kterými se obklopuje, takový mohou být, tak kdo by je mohl vést? Sergej Šojgu, už zmíněný?
12: V tuhle chvíli určitě žádný adept na moc nevystoupí. Jsme několik měsíců před volbami. Myslím si, že teď se vyplatí, pokud jde o vnitřní politiku ruskou, sledovat, s jakou agendou kdo vstupuje do toho předvolebního boje. Zatím jsme viděli akorát odpovědi té klíčové strany Jednotné Rusko na případné otázky těch voličů potenciálních. A to se postavilo za omezování internetu, vlastně za tu stávající Putinovu politiku, která vede k omezování toho společenského života, ale zatím jsem neviděla absolutně žádnou osobnost, která by tuhle tu politiku jaksi zpochybňovala nebo se vymezovala proti tomu, že tedy lidé nemají přístup k bankovnictví, k posílání SMS-ek. Přitom to je ten způsob, jakým moderní stát funguje a jak asi se řada lidí, kteří nemůžou najít byt třeba v Moskvě, protože jsou prostě ty byty strašně drahé a odstěhovala se někam na venko, odkud si mysleli, že budou jaksi po internetu pracovat, tak to jim reálně dělá velké potíže, že se na tu funkční síť nemůžou spolehnout. Takže to je určitě moment, kdyby mohla vystoupit nějaká osobnost a začít o tom mluvit, ale z nějakých reálných kandidátů myslím si, že zatím je neuvidíme. Jediný je ten Boris Naděždin, který nám tak jakoby zbyl po těch prezidentských volbách.
14: O tom my jsme tady společně před lety mluvili.
12: Toho jsme probírali spolu. Tak ten se občas zjeví v nějakých jako protestních aktivitách, stále zůstává v rovině té akceptované opozice, tak jak i do těch voleb šel, a myslím, že uvažovat o tom, že by on mohl z války ven, byť i tak to bylo formulováno v tom jeho programu, tak myslím, že je lichá, že se tam připravuje určitě nějaké řešení v rovině těch silových složek a jistě se připravuje řešení v rovině těch ekonomických složek, těch, kteří vládnou tedy těmi penězi toho režimu.
14: Zmínila jste ten internet, to je pochopitelně velmi ožehavé téma. Současném Rusku politickým elitám to tedy nevadí, to, že čím dál častěji dochází k odstávkám mobilního internetu v Rusku a izoluje se tím ten stát ještě víc než doteď.
12: Tak ruské současné ruské elity, pokud jakoby můžu ty, kdo Rusku vládnou dneska takhle nazvat tímhletím slovem, tak ty jsou vlastně na deklarované cestě, kdy chtějí dosáhnout vlastně elektronické suverenity, řekněme, nebo internetové suverenity, budují si ten svůj Runet, ruskou síť, ruský net, nabízejí četovací aplikace a všechny ty možnosti, které internet nabízí v nějaké ruské verzi, která je ale zároveň velmi jako kontrolovaná ruským státem.
14: Rusy a Rusky tohle pochopitelně trápí, že se nemohou dostat na internet tak, jak by chtěli, protože v tuhle chvíli se konkrétně už ta válka, kterou vede Vladimír Putin, dotýká i jich samotných, zasahuje do jejich podnikání, do jejich životů. Vidíte, že by se zvedala teď nějaká vlna odporu proti ruskému prezidentovi mezi běžnými Rusy?
12: No, čekalo se na konci března, byl vyhlášen po sítích takový protest, že tedy lidé se mají někde zpřítomnit a demonstrovat svoji nespokojenost právě s těmi omezeními, které nepramení z čistě jako politických názorů, ale vlastně týkají se nějaké internetové svobody nebo elektronické svobody. No a na těch náměstích se nikdo jaksi neobjevoval. Po sítích jako kolují různá videa, jak jsou tam lidé sami, takže ten strach určitě převládá. Myslím si, že část je strach, část je určitě taky to, že po těch letech fungování stále se upevňující kontroly Ruska nad jeho obyvatelstvem, ti lidé mohou mít představu, že nemá smysl proti takhle silnému partnerovi možná v tuhle ještě chvíli vystupovat, zatěžovat se tím, že vás pak bude nějakým způsobem trestat, ukazovat mu, kde ještě jakoby mohl přitvrdit, že je lepší, tak jako to bylo prostě v 80. letech nebo 70. letech, zkrátka udělat, co režim požaduje a potom si dělat svoje, prostě nevšímat si tolik toho, co ten režim chce, ale splnit ty jeho rituály a ty požadavky.
14: Takže vám nepřijde, že by u Rusů Putin přicházel o své kouzlo natolik, že by proti tomu vyjádřili nějaký hlasitý nesouhlas?
12: Myslím, že to je určitě jako možné, ale skutečně ta data, sociologická data, nemůžeme v tuhle chvíli mít, protože řada těch průzkumů se dělá prostě telefonicky. A pokud vám někdo zavolá v tomhle režimu, jestli podporujete Putina, řeknete ano. Prostě.
14: Otázka je taky samozřejmě, jestli by se to k němu dostalo jako informace. Jestli není natolik odtržený už od toho lidmi, kteří jsou v jeho okolí, jestli by tohle dokázal vnímat.
12: No tak ten skandál kolem té módní blogerky Viktorie Boni, ten jak si teď provětral právě tuhletu rovinu.
14: Která si stěžovala na to, že Rusko nebo Kreml nereaguje na potřeby běžných lidí.
12: Ano, jinými slovy, car nás neslyší, úředníci jsou zlí, ale kdyby naše informace doputovaly k carovi, tak by u nás bylo všechno v pořádku a mnohem lépe. Takže to určitě jak si zní. Já si myslím, že právě ten den vítězství, ten 9. květen a ta obava toho režimu pustit lidi na náměstí, nezapomeňme, že vlastně se letos vůbec nepořádal ten tradiční pochod pluku nesmrtelných v Moskvě, teda, že by lidé vzali fotografie svých příbuzných a masově v milionech se pustili do ulic, tak tohle se v Moskvě neodehrálo. Takže ta obava z toho, že lidé by se mohli při tom zhromáždění nějak jako vymknout kontrole, tak to tady asi je, asi ji vnímá i ten režim, že jak se je nechce dávat takhle dohromady. Na druhou stranu, když jsem sledovala to nejen moskevské prostředí, a musím říct, že z toho mi běhal mráz po zádech, záběry z toho, jak se matky, které přišly v téhle aktuální válce o syny, teda oblékly do jejich uniform, měly modré šaty, tuším, že takové jako modrošedé, a přesto měli ty kabáty těch svých synů a pochodovali teda nějakým takovýmhle plukem nesmrtelných.
15: Ženy i mámy героїв speciální vojenné operace.
12: Nicméně zároveň to ukazovalo na ohromný rozdíl těch matek, které se zhromažďovaly kolem ruské války proti Gruzii nebo ruské války v Čečně, kdy ty matky protestovaly proti tomu, aby ta válka se vedla a aby synové umírali. Tady to byl jako sice velice jako dojemný a silný pochod, nicméně pochod v pluku nesmrtelných a pochod loajální.
15: Nízký poklon sémjím našich vojnů.
14: No a proto se musím zeptat, když Vladimír Putin naopak tvrdí, že se nic neděje, že vítězství na Ukrajině je blízko, do Moskvy za ním mimochodem přijel slovenský premiér se vzkazem od ukrajinského prezidenta ohledně dalších vyjednávání, Putin si jako novou spojku chce vybrat bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera, se kterým má dlouhodobě dobré vztahy, tak nelakuje nás, nemůže nás nakonec všechny převést, že si všichni budeme, jak jste říkala, že jste opatrná, nejste pozitivní, že si Západ bude myslet, schovávám se v bunkrech, všech se bojím a já nakonec chystám něco, čím je všechny ještě jednou překvapím.
12: Souběžně s tou přehlídkou na Rudém náměstí se chystal a realizoval test jaderné zbraně, takže toho je asi potřeba se pořád obávat, jestli Putin stále ještě jak si ty jaderné zbraně kontroluje, to je to, co ho podle mého názoru mezinárodně drží na místě, kde je, protože kdybychom se nebáli, že se jak si to tajemství jaderné zbraně nebo použití jaderné zbraně, takže se bude šířeji distribuovat mezi méně spolehlivé osoby, tak by asi ta pozice Putinova nebyla tak jistá, protože on zatím v tomhletom jaksi partnerem je, tak tohleto riziko tady určitě je. Pokud se ptáte na přítomnost zahraničních partnerů na Rudém náměstí, což jakoby tradičně vlastně ukazuje ten spojenecký rámec Ruska, tak nebyl přítomen čínský zástupce.
14: A Robert Fico tam taky nebyl teda na místě, oni se sešli.
12: Přesně tak. Robert mimo. Fico jako představitel země NATO, které byly vlastně přímo terčem toho Putinova projevu, tak také stál mimo, ale to je docela tradice. Myslím si, že už delší dobu ani velvyslanci v časech lepších vztahů se neúčastnili přímo té ceremonie na Rudém náměstí a tak, že jak si tedy Fico jako nějaký zprostředkovatel, Schröder, ten má nejenom jako hezké vztahy s Putinem, ale také silné ekonomické zájmy dlouhodobě v Rusku, tak jestli bychom se dočkali nějakého řešení, tak jako jsme to viděli v těch americko-ruských vztazích, tedy Kiril Dmitrijev ze začátku vysmívaný a najednou klíčový vyjednavač vlastně změny toho kurzu amerického vůči Rusku a spíš symbol těch otevřených dveří, tak jestli tohle tady někde rozehráváme, nemyslím si. Myslím si, že tam bych se spíš bála asi, nebo předpokládám, že se můžou zhoršovat ty rusko-čínské vztahy, že ta nepřítomnost někoho z Číny na Rudém náměstí skutečně může něco znamenat.
14: Dobře, takže jinými slovy, abych to zaobalil, upozorňujete na to, že Putin může mít z dobrých důvodů strach, na druhou stranu to spíš vypadá, že se nic tak závažného zatím dít nebude, byť jsme mohli zejména na tom Rudém náměstí vidět, že k ostrouhání tradičních rituálů nějakým způsobem došlo. Může to být nějaký signál, ale taky vůbec nemusí.
12: Pokud jde o Putina jako člověka, ten rámec té války samozřejmě dává jaksi větší interpretační možnosti, protože prostě je to 140 milionů lidí ve válce a mezi nimi jistě jsou různé názory a Putin má svůj smysl, protože tu válku rozpoutal a zatím vypadá, že by mohli jí dál vést a nebo potom řešit nějaké její jako ukončení, ale ve chvíli, kdy se dostaneme ke konci nebo se uvidí, že to řešení jaksi nenachází, což může být důvod té jeho slábnoucí podpory, tak se může objevit někdo jiný, kdo ten mír dokáže uzavřít, kdo tu válku dokáže vyhrát a kdo dokáže Rusku nabídnout nějakou funkční rekonvalescenci po té válce.
14: Ale z vašich slov odezírám, že tam ještě nejsme v téhle.
12: Myslím si, že ne.
14: Tak jo, tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
12: Děkuju.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Daniela Kolenovská, politoložka, která působí na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ptal jsem se jí na Vladimíra Putina a na pravdivost zpráv o tom, že se začal ještě víc bát o svůj život. V souvislosti s dnešní epizodou se hodí připomenout, že Český rozhlas Plus pořádá příští týden konferenci Křehká bezpečnost. Do Pražského kulturního centra Vzlet dorazí spousta významných osobností, třeba nositelka Nobelovy ceny míru Alexandra Matvíčuková nebo bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore. Jste zváni i vy? Vstupenky najdete na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál máme 4 hodiny. Zprávy připravila Eliška Zábrocká.
1: Českem se prohnaly silné bouřky, dnež může ve vyšších polohách i sněžit. Muž obviněný z pokusu o atentát na Trumpa u soudu odmítl vinu. Zlínští fotbalisté přivítají v předposledním domácím utkání sezóny Teplice. A čekáme oblačnost s přeháňkami, těch bude později ubývat. Teploty nejčastěji do 12 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Česko zasáhly silné bouřky. Největší problémy způsobily včera odpoledne a v noci na dnešek na Vysočině a na jihu Moravy, kde hasiči hlásili desítky výjezdů, nejčastěji k zaplaveným sklepům a popadaným stromům na silnicích. Drážní hasiči večer evakuovali i cestující z vlaků v Brně Černovicích. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky sběrač vlaků zasáhl blesk. Nikomu v soupravě se nic nestalo. Výstraha skončí dnes v 6 hodin ráno, přesto se bouřky můžou během dne ještě objevovat, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
3: Nepočítáme s tím, že by měly být nějaké silné, protože se citelně ochladí a čekáme, že nad 800 metry nad mořem by mohlo i sněžit, můžou se objevit sněhové přehánky. Na západě Čech ráno to může být i o něco níže a teploty budou jen mezi 7 až 12 stupni, na jižní Moravě může být až 14 stupňů.
1: Ministerstva zdravotnictví a zemědělství chtějí zlepšit a zrychlit vzájemnou komunikaci. Reagují tak na kauzu s toxínem ceroulit v umělém kojeneckém mléku. Ze strany některých rodičů nebo lékařů totiž úřady čelily kritice, že o možném nebezpečí informovali s velkou prodlevou. V Česku je podle ministerstva zdravotnictví podezření na otravu u 23 dětí. Dosud žádnou, ale testy nepotvrdili. Muž obviněný z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa odmítl vinu. Federálnímu soudu ve Washingtonu to dnes řekl jeho obhájce. Cole Allen z Kalifornie se podle vyšetřovatelů na konci dubna při novinářské gala večeři ve Washingtonu pokusil dostat přes bezpečnostní kontroly do sálu, kde byl Trump i další členové jeho administrativy. Na agenta tajné služby přitom podle obvinění vystřelil z brokovnice. Muž by měl být před soudem na konci června, hrozí mu až do života. Vězení. Moravskoslezští záchranáři mají nové výcvikové středisko. Vzniklo v Ostravě a učí se tam i studenti záchranářství. Lektoři mají k dispozici větší prostory. Simulovat tak můžou přímo zásah v uzamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc, nebo zásah u překotného porodu, říká vedoucí střediska Petra Jašo.
4: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
1: Sport. Fotbalisté Zlína nastoupí v Šancelize ve třetím kole nadstavové skupiny o udržení doma proti Teplicím. Zatímco Severočeši ještě musí bojovat o udržení, Ševci už mají setrvání mezi elitou jisté. Trenér Zlína Bronislav Červenka přesto zdůrazňuje, že motivaci mají stejnou jako soupeři.
5: My nehrajeme, jakože je to v klidu, já prostě nechci prohrávat a ani kluci nechcou prohrávat, takže to těch všech zápasů půjdeme tak, jak kdyby to bylo, byla hra o záchranu a vůbec to nebereme tak, že jsme zachráněni a tak. Nechci to takhle, aby to dopadlo ten konec sezóny, že nějak jenom dohráváme, chci bodovat a zatím půjdeme vlastně poslední ty 3 zápasy.
1: Zápas Zlína proti Teplicím začne v 17 hodin a 30 minut, stejně jako další 2 utkání ve skupině o udržení. Slovácko bude hostit Baník Ostrava a Dukla nastoupí v Mladé Boleslavi. Od 20 hodin se pak ve skupině o titul utká Sparta Praha s Viktorií Plzeň.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D2 za Brnem a omezení na dálnici D1 na Vysočině. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy narazilo nákladní auto do značení. Nehoda je za sjezdem k Olympii na 8. kilometru. Podle kamer poblíž nehody je úsek průjezdný, kolona se tam teď netvoří. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Měřín stojí nákladní auto. Na exitu 134 blokuje konec připojovacího pruhu na dálnici. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni je další odstavené nákladní auto. Je to kamion, stojí za sjezdem na Barandov na 16. kilometru na krajnici. A pozor, není nijak označený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy. Dál posloucháte Radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
0: Francie spouští dobrovolnou vojenskou službu. Do července chce vybrat 3000 mladých zájemců. Jakými testy procházejí a je o službu zájem? Už za chvilku vás vezmeme k dělostřeleckému pluku u Remeše.
2: Noční Radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Francouzská armáda nabírá 3000 dobrovolníků. Služba je určená hlavně mladým ve věku 18 a 19 let, kteří se během 10 měsíců naučí pochodovat, zacházet se zbraněmi a budou plnit úkoly na území Francie. První dobrovolníci se připojí k vojenským plukům na podzim. Už teď ale procházejí zdravotními prohlídkami a psychologickými testy na základnách, kde by chtěli sloužit.
1: Táta byl hasič. Vždycky se mi líbily tyhle profese jako hasič, policista nebo voják. Největší sklon jsem měl asi k armádě.
2: Lukovi bude za pár týdnů 18 let. Ve škole ho to prý moc nebavilo, tak se rozhodl pro vojenskou dráhu. Úspěšně prošel zdravotní prohlídkou a čekají ho ještě psychologické testy. Když všechno dobře dopadne, tak se na podzim připojí k 40. dělostřeleckému pluku nedaleko Remeše.
3: Píchou 40. dělostřeleckého regimentu je hufnice Cezar. Tenhle stroj je nasazený na Ukrajině, objednala si ho česká armáda a právě s touhle zbraní by chtěl Luka v budoucnu pracovat.
1: Hufnice Cezar je opravdu legendární zbraň. Vidím tady, že ji obsluhuje několik vojáků. Dozvěděl jsem se, kde jsou dělostřelecké granáty a že je tu dotykový displej. Tenhle stroj se mi hodně líbí, možná se k němu dostanu blíž za pár měsíců.
2: Luka patří mezi 5 prvních dobrovolníků, kteří na základnu nedaleko Remeše přijeli na testy. Na celostátní úrovni je o dobrovolnou vojenskou službu velký zájem. Pozemní armáda registruje 2400 přihlášek na 1800 míst. Nábor má u 40. dělostřeleckého pluku na starosti Kristof.
4: Patřil jsem mezi ty, kteří automaticky kritizovali mladé, že neuznávají žádné hodnoty, nemají plány. Nábor mi ukázal, že se mýlím. Musím přiznat, že někteří jsou opravdu vyzrálí.
2: Dobrovolníci budou na základně žít, dostanou tam taky stravu a plat v přepočtu skoro 20 000 korun měsíčně. Po 10 měsících můžou buď odejít, nebo pokračovat ve vojenské kariéře.
5: Je pro mě důležité, že mladí lidé budou lépe chápat obranné výzvy, stav své armády, do které přispěli, a že budou připraveni zapojit se do obrany naší země.
2: Popsal plukovník a velitel 40. dělostřeleckého pluku Jean de Carbonnier. Cílem je do roku 2035 do armády přilákat 50 000 dobrovolníků. Vláda chce do budování infrastruktury a kasáren investovat do roku 2030 v přepočtu skoro 50 miliard korun. Z vojenské základny poblíž Remeše Martin Balucha, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý.

Staroměstskému Orloji od včerejška chybí 4 sochy. Nikdo je ale neukradl, opatrně je odinstalovali technici, kteří je potom odvezli do restaurátorské dílny. My jsme byli u toho. Reportáž nabídneme už za chvíli.

0: Praha nechá obnovit celkem 8 soch ze Staroměstského Orloje. První 4 včera sundali technici a převezli je do restaurátorské dílny.
1: Jo, tady vidíte vlastně detail toho, jak vlastně degraduje ta barva, proto se to vlastně celý dělá.
2: Popisuje na sundané soše anděla jednatelka firmy Elhainz Mariana Nesnídalová, která má sundavání soch na starost.
1: Sochy jsou lipové a vlastně nevydrží tak dlouho ten nátěr na těch sochách a nikdo nechce, aby se ty sochy poškodily.
3: A i písař tedy má barvu sloupanou. Jak jsou staré ty sochy?
1: Ty jsou poválečné, vlastně po roce 45, nějakého 47. 8. roku.
2: Sochy ve spodní řadě nejsou pohyblivé, pracovníci tak nemuseli zastavit orloj. K sundání soch využili výškovou plošinu, popisuje technik Pavel Novák.
4: Tady je to poměrně jednoduchý, naší prací tady je vlastně jenom odsvakání sítě, aby jsme přistupnili sochy a potom vyhákli je ze zdi z oka, kde jsou kotvené a bezpečně transportovali dolů.
2: Jsou těžké ty sochy?
4: Cca kolem 20 kilo.
2: Takže s kolegou se to dá unést?
4: Jo, úplně v pohodě.
2: Cítíte nějakou obavu, když sundáváte sochy z takhle významné památky?
4: Určitě. Bojíme se, samozřejmě, aby jsme nerozbili tady veřejně před všema historickou památku.
2: Dobře to ale dopadlo. Sochy jsou už v autě naložené.
4: Už jedou na restauraci a za chvilku budou zpátky.
2: První 4 sochy budou restaurátoři opravovat zhruba měsíc a půl. Potom je vrátí a sundají a opraví zbylé 4. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc.

0: výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou. Slávii hrozí peněžitá pokuta do výše až 10 milionů korun, kontumace zápasů v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu. Komise může tresty i zkombinovat. Mimořádné zasedání začne ve 12 hodin. Kyjev jen několik hodin po skončení třídenního příměří čelil ruským dronovým útokům. Na Telegramu o tom informoval šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Podle něj trosky jednoho z bezpilotních letounů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Zatím nejsou žádné informace o případných zraněných nebo obětech. Ceny vstupenek na kulturní akce v Česku vzrostly. Za posledních 7 let zhruba o třetinu. Vyplývá to z dat pořadatelů, které oslovil Radiožurnál. Za zdražením částečně stojí i sloučení 3 velkých prodejců vstupenek. Go Out, Ticket Portal a Ticket Stream. V některých případech už jejich provize tvoří dohromady víc než desetinu celkové ceny za vstupenku. A hudebníci, kolegové i veřejnost se dnes naposledy rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad začne ve 13 hodin ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie Chci zas v tobě spát nebo Medvídek zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Sport. Fotbalisté Tottenhamu v brance s českým gólmanem Antonínem Kinským remizovali v 36. kole Premier League na domácím stadionu s Leedsem United 1-1. 2 kola před koncem nejvyšší anglické soutěže patří Tottenhamu v tabulce poslední nesestupová příčka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D1 v Ostravě a nehoda na dálnici D2 za Brnem. Dálnice D1 v Ostravě aktuálně neprůjezdná v omezení mezi exity 361 centrum a 354 poruba. Podle kamer projíždí nadměrný náklad. Je to opravovaný úsek, kde je v obou směrech průjezdný jeden pruh. Provoz teď stojí na Polsko i Brno. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy narazilo nákladní auto do značení. Nehoda je za sjezdem k Olympii na 8. kilometru a podle kamer poblíž nehody je úsek průjezdný. A ještě D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Měřín stojí nákladní auto. Exit 134, vozidlo blokuje konec připojovacího pruhu na dálnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, víc jich bude v Čechách. Ve vyšších polohách můžou být i sněhové. Večer má srážek a místy i oblačnosti ubývat. Nejvyšší úterní teploty od 7 do 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4. Tolik zprávy. Dál posloucháte Radiožurnál a taky Petra Zajíčka.
3: Češi rádi využívají takzvaných stanů proti melanomu. V tradičních ordinacích je totiž často odrazují dlouhé čekací doby nebo čerpání úhrad za prohlídky z fondů zdravotních pojišťoven. Jak dlouhá byla včera fronta ve stanu, který stala v centru Brna, tak to uslyšíte v naší další reportáži už za pár minut.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Letošní turné Stanu proti melanomu se překlopilo do své závěrečné třetiny. Minulý týden vyšetřovali lékaři v Praze, včera v Brně a ve čtvrtek zbývá ještě zastávka v Ostravě. Stany nabízí lidem kontrolu mateřských znamenek bez objednání a zdarma. Melanom představuje zhruba 10% všech zhoubných kožních nádorů. V Brně bylo kontrolu znamenek velký zájem a na Dominikánském náměstí stála fronta.
1: Paní mě upozornila, že na pravém lýtku je piha, která se změnila. S tím souhlasím, je tady vlastně takové větší znamenko. Řekla bych, že jeho rozměr je větší než 0,5 cm, ano, 7 mm.
2: Lékařka Monika Arenbergerová právě v jedné z 8 ordinací Stanu proti melanomu v Brně vyšetřuje pacientku Janu pomocí dermatoskopu.
1: Je nepravidelně ohraničené, to je pravda, ale jinak má pěknou, světle hnědou homogenní barvu a vlastně i ta struktura, kterou vidím tím dermatoskopem, je pravidelná. Takže já říkám, vyřezávat se nemusí.
2: U paní Jany dopadlo vyšetření v pořádku, pravidelně na ně ale nechodí.
3: Vzhledem tomu, že v Ivančicích není kožní a v Krumlově neberou, takže bych musela jezdit do Brna, ano. Ale já takhle nemám potřebu, protože nemám problémy.
2: Lidé na kontrolu stojí ve frontě, která obtočila celé Dominikánské náměstí. Například paní Lucie přišla s partnerem a maminkou. Na kontrolu čekali téměř 2 hodiny.
4: Jsem se sem nedostala minulý rok, a takže letos jsme si na to vyhradili čas. Přišla jsem jenom na prevenci, protože jsem zjistila, že jsem si nikdy za celý život nekontrolovala znamenka a mám jich hodně.
2: Čekací doby ve standardních ordinacích se lidem zdají dlouhé, dodává lékařka Monika Arenbergerová.
1: Třeba někde 3 až 6 měsíců. Dalším důvodem může třeba být i finanční motivace, protože klasické preventivní prohlídky si pacient musí hradit sám, anebo si je musí vlastně vyčerpat z toho fondu prevence. Z nějakého důvodu Češi mají tyhle ty stany proti melanomu rádi a my toho rádi využijeme.
2: Při včasném záchytu mají pacienti až 100% šanci na vyléčení. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Lady Gaga a Bradley Cooper a slavná skladba Shallow, která zazněla ve filmu Zrodila se hvězda. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze spolu s onkologickým centrem v pařížském institutu Gustava Roussyho vyvíjí léky na zhoubnou rakovinu mozku u dětí. Projekt s podporou téměř 1,5 milionu korun od nadačního fondu NINA spojuje počítačové modelování, chemickou syntézu i testování potenciálních látek v laboratoři.
1: Většina té práce probíhá v digestořích. Digestoře znáte z kuchyně. Doma to máte na to, aby vám to odsávalo páry z vaření. Nechceme dýchat výpary z toho, co tady připravujeme.
2: Právě tady v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické vznikají první látky, které by jednou mohly pomáhat dětem s agresivním nádorem mozku. Vědkyně Petra Cuřínová mi teď ukazuje místo, kde chemici připravují a následně čistí nové molekuly pro další testování.
1: Připravujeme tady různé malé molekuly, které by mohly mít nějakou potenciální aktivitu jakožto léčiva.
2: Výzkum přitom nezačíná v chemické laboratoři, ale u počítačových simulací.
3: Nejdřív se snažíme porozumět samotné nemoci, hledáme slabá místa nádoru, biologické procesy, které jsou pro něj důležité. Simulace nám pomáhají vybrat nejslibnější látky, se kterými pak dál pracujeme chemicky.
2: Vědec Andrea Brancale popisuje princip vývoje molekuly, později léku, jako hledání přesné klíče k zámku. Vytvořené látky následně poputují k biologům ve francouzském institutu, kteří ověřují, jestli skutečně fungují. Projekt tedy propojuje české chemiky, francouzské klinické pracoviště i nadační fond NINA, který založili rodiče dívky s tímto typem nádoru mozku. Nemoc podle zakladatelky nadačního fondu Kristýny Chovancové postupuje velmi rychle a většina pacientů žije po stanovení diagnózy jen několik měsíců.
4: Naše dcera NINA nás naučila bojovat za každý den. Spolupráce s výzkumným týmem VŠHT pro nás znamená způsob, jak tento boj přenést do laboratoře a jednou tak snad změnit osud dětí s nádorem mozku.
2: Cesta od laboratorní molekuly k léku pro pacienty bývá dlouhá i víc než 10 let. Právě v těchto laboratořích ale teď začíná výzkum, který by jednou mohl nabídnout novou možnost léčby dětem s jedním z nejagresivnějších nádorů mozku. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Dobré ráno, 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomášovou.
1: Koalice zpřísní pravidla pro migraci. Novelu předloží v polovině května. Americký prezident Donald Trump chce ve Spojených státech zrušit daň z benzínu. Fotbalisté Slovácka se můžou vyhnout přímému sestupu, pokud porazí Baník. A bude proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami od vyšších poloh sněžení a teploty většinou do 12 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Podmínky pro pobyt cizinců v Česku by se mohly zpřísnit. Po jednání koaliční rady to řekl předseda SPD Tomio Okamura. Novelu, která by měla upravit pravidla pro migraci, podle něj koalice předloží v polovině května.
3: Budeme zpřísňovat i takzvané dočasné ochrany pro Ukrajince, budeme zpřísňovat i další podmínky pro pobyt cizinců v České republice. Mimo jiné se to bude týkat i aut s ukrajinskými poznávacími značkami, technických kontrol a podobně.
1: Koaliční rada měla původně řešit taky zavedení celostátního referenda v Česku. Návrh zákona ale projednat nestihla. Vrátit by se k němu měla na příštím jednání. Bílý dům chce dočasně zrušit daň z benzínu. Ceny pohonných hmot ve Spojených státech od začátku války s Íránem vyskočily o víc než polovinu. Prezident Donald Trump teď hledá způsob, jak Američanům od drahých paliv ulevit. Ke změně ale potřebuje souhlas Kongresu.
4: Americký prezident svůj plán na zrušení daně z pohonných hmot sdělil reportérce televize CBS v telefonátu. Řekl jí, že to považuje za skvělý nápad a že to snížení bude dočasné do chvíle, než ceny ropy zase spadnou. Zrušení daně by stálo federální rozpočet zhruba $500 milionů týdně. Krok proto musí schválit Kongres. Republikánský senátor Hawley a poslankyně Lunová už ale podání návrhu ohlásili. Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než o 50%. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V mateřských a základních školách v Trutnově je možné nově přivolat pomoc speciálními tlačítky. Mají modrou barvu a po jejich stisknutí dostane okamžitě upozornění městská policie a na místo vyšle hlídku. Systém je napojený na pult centrální ochrany, který strážníci obsluhují nepřetržitě. Oproti běžnému volání na tísňovou linku odpadá časová prodleva a strážníci přesně ví, kam vyjet, vysvětluje velitel městské policie Radek Svoboda.
5: Určitě nám jde o bezpečnost dětí. Reagovali jsme nejenom na události v posledních měsících, letech. Ruku v ruce s tím došlo i k proškolení strážníků, aby uměli okamžitě a efektivně zasáhnout na místě.
2: Sport.
1: Fotbalisté Slovácka přivítají v Šancelize ve skupině o udržení ostravský Baník. Pokud domácí zvítězí, jistě se vyhnou poslednímu místu, a tedy přímému sestupu do druhé ligy. Při minulé výhře na hřišti Dukly Praha odehrálo Slovácko poprvé od začátku března zápas bez inkasované branky. Od toho se chce trenér Roman Skuhravý dál odrazit.
6: To, že jsme konečně odehráli zápas s nulou, je další jakoby benefit na té těžké cestě, kterou jdeme, a byl bych hrozně rád, aby jsme si tuhletu zodpovědnost, kterou jsme ukázali, vlastně udrželi do zbytku sezóny.
1: Zápas začne odpoledne v 17:30, stejně jako duel Zlína s Teplicemi a Mladé Boleslavy s Duklou. Od 8 večer se ve skupině o titul utkají na pražské Letné Sparta s Viktorií Plzeň.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D2 za Brnem, další v Praze. Dálnice D1 v Ostravě už průjezdná, v opravovaném úseku mezi exity 361 centrum a 354 Poruba projížděl nadměrný náklad. Už je pryč, provoz stál na Polsko i Brno. Kolony se vcelku rychle rozjeli. Na dálnici D2 na výjezdu z Brna do Bratislavy před více než hodinou narazilo nákladní auto do značení. Nehodu šetří za sjezdem k Olympii na 8. kilometru. Místo je teď plynulé průjezdné. Na D1 z Brna do Prahy u sjezdu na Měřín překáží nákladní auto. Pozorně najíždějte na exit 134. Auto blokuje konec připojovacího pruhu na dálnici. A v Praze ve Vodstářově ulici narazilo osobní auto do značky. Nehodu, taky omezený průjezd, čekejte u Libeňských doků. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami. Častější budou v Čechách a od vyšších poloh sněhové. Na východě pak čekáme slabý déšť, sněžit tam má na hřebenech hor. Večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. A teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4, v Krošných horách 0. Foukat má mírný, přechodně čerstvý západní až severozápadní vítr. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, slyšeli jste dobře, 12. květen nasněží, takže pokud jste nestihli přezout ze zimních, můžete mít místy i v Česku dnes navrch.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: 8 minut po páté v ranním radiožurnálu se můžete naučit lecos. S moravskoslezskými záchranáři se třeba v novém výcvikovém centru teď dozvíte, jak správně resuscitovat, anebo třeba asistovat rodící ženě při překotném porodu. A to se může hodit.
2: Už nikam nepojedeme a miminko se narodí doma. Pomůžeme, všecko bude v pořádku, nebojte.
3: Tak, hlavička vidíme, že se prořezává, můžeme vidět samozřejmě nějaké vlásky.
4: Zkušená lektorka Věra ukazuje studentkám záchranářství, jak asistovat rodící ženě. Zdravotníci musí umět pomoct mamince i narozenému dítěti. Záchranáři se ale s porody mimo nemocnici nesetkávají často. V regionu jde maximálně o 20 případů ročně, říká ředitel krajské záchranky David Holeš.
5: Není to každodenní činnost a proto i ti zdravotníci, záchranáři a lékaři musí být na toto připraveni. Je to stresující věc, protože k tomu se nedostávají běžně.
4: V budově vzniklo několik stanovišť. Jde o různá prostředí a třeba i tréninkové byty. V jednom takovém zrovna zachraňují studenti muže po pádu v koupelně. Dříve se zdravotníci vzdělávali v učebnách na územních odborech. Šlo většinou o jednu nebo dvě místnosti. Teď mají záchranáři k dispozici dvoupatrový komplex, kde mohou simulovat i urgentní příjem nebo práci v noci, říká vedoucí výcvikového střediska Petr Jašo.
6: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek, a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru, anebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
4: Ve výcvikovém středisku aktuálně působí 68 školitelů. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Může chystaný si sudeckých Němců v Brně narušit česko-německé vztahy a jsou na místě obavy ze spochybňování Benešových dekretů. Tak o tom byl včerejší kulatý stůl Radiožurnálu. Pokud jste ho neslyšeli, vrátíme se k němu. Dobré ráno, je 6:15. Právě dnes Ligová fotbalová asociace a disciplinární komise rozhodne o trestech pro Slávii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním derby se Spartou. Slávii hrozí pokuta až 10 milionů. Kontumace zápasu v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu. Klub říká, že přijme jakýkoliv trest a my se tomu budeme ráno opakovaně věnovat. Na španělském ostrově Tenerife skončila evakuace posledních cestujících z lodi zasažené Hantavirem. Výletní plavidlo MV Hondius už také opustilo přístav a míří do nizozemského Rotterdamu. Na palubě zůstala jenom část posádky.
1: Dnes nás čeká citelné ochlazení. Na horách v Čechách bude dokonce sněžit. Oblačnost čekáme proměnlivou, přechodně i velkou, s lokálními přeháňkami, kterých bude víc v Čechách. Výjimečně se objeví i bouřky. V polohách nad 800 metry nad mořem, na západě ještě o 200 metrů níž, počítejte se sněžením. Na krajním východě bude slabě pršet a jen v nejvyšších horských oblastech tam může padat sníh. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes nízké, jen mezi 7 a 12, na jižní Moravě 14 stupni. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 4, v Krušných horách teplota na nule. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: nebudeme se míchat do debaty o sjezdu sudeckých Němců. Tento vzkaz posílá Berlín do Česka. Podle německého ministerstva zahraničí má plánované setkání v Brně přispět ke smíření Čechů a Němců. Sudeční Němci mají se v Česku sejít už příští pátek, poprvé od konce druhé světové války. Je to vhodný čas? Taky o tom byl včerejší kulatý stůl Radiožurnálu.
1: K debatě o postoji ke sjezdu sudeckých Němců v Brně se už ve čtvrtek vrátí sněmovna. Mimořádnou schůzi vyvolala vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Ta chce vyzvat organizátory, aby od pořádání akce upustili. To, že se má sjezd odehrát v Česku, skritizoval ve vysílání Radiožurnálu i třeba poslanec SPD Josef Nerušil.
2: Kolem toho neproběhla žádná diskuze na úrovni vlády, tam by měla být přece zapojena diplomacie do toho, protože jedná se prostě o výsostně citlivé téma. Má vztahu mezi Českem a Německem.
1: Debaty o sjezdu ale podle koaličního poslance Václava Trojana z hnutí ANO česko-německé vztahy neovlivní.
3: Spolusoužití Čechů a Němců, Moravanů, Slezanů a vůbec tady v městě Brně, pokud se bavíme o tomto konkrétním místě, tak již desítky let fungují a rozvíjí se tím správným směrem a tady tato věc tak tomu určitě ublížit nemůže.
1: Sudeto německé krajanské sdružení mělo do roku 2016 ve svých stanovách požadavek na navrácení majetku odsunutým Němcům. Třeba ledovec Hayato Okamura se ale otevírání Benešových dekretů neobává.
4: Tady je zásadní, že ta vedoucí reprezentace sudeckých Němců, zosobněna v panu Berndu Posseltovi, se jasně rozhodla, že tohle už je pase.
1: Organizátoři sjezdu sudeckých Němců už oznámili, že se akce uskuteční, ať už hlasování českých poslanců dopadne jakkoliv. Na akci slíbil účast německý ministr vnitra Alexander Dobrindt nebo bavorský premiér Markus Söder. Česká vláda tam svého zástupce nevyšla. Hana Tvrzníková, Radiožurnál.

0: Tady Pečo Boj s před dalšími zprávami. Ledoví muži dělají čest svému jménu. Jak to bude vypadat s počasím, to se budete průběžně dozvídat i od nás. A také budeme sledovat cestu prezidenta Petra Pavla. Ten vyrazil do Bratislavy. S kým se tam setká a proč? Dozvíte se v ranním radiožurnálu.
1: Host radiožurnálu.
2: V pátek odstartuje ve Švýcarsku mistrovství světa v ledním hokeji, který tým má podle hokejového experta radiožurnálu Sport Martina Procházky největší šanci na medaili. Jsou Češi mezi favority a jak vzpomíná na svůj zlatý šampionát ve Vídni před 30 lety.
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Tady je radiožurnál, půl šesté. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Tripartita se neshodla na zastropování věku pro odchod do důchodu. Předchozí kabinet zavedl postupný růst až na 67 let. Odbory chtějí strop snížit na 65 let. Vláda ANO, SPD a motoristů má stejný cíl. Dostat se k němu chce ale až v roce 2028. To je podle předáka odboru Josefa Středuly pozdě. Zástupce zaměstnavatelů s hranicí 65 let nesouhlasí vůbec. Podle nich by to bylo příliš finančně náročné. Česko by navíc podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje šlo opačným směrem než zbytek evropských zemí. Belgii dnes čeká celonárodní stávka. Druhé největší letiště v zemi, Charleroi, zrušilo všechny lety. Velkou část příletů a odletů zastavilo i hlavní bruselské letiště. Protesty

0: ale zasáhnou taky pozemní dopravu po celé zemi. Odbory stávkují proti plánovaným vládním reformám. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes v Obecním domě v Praze zahájí 81. ročník festivalu Pražské jaro. Uvede tradičně Mou vlast Bedřicha Smetany, tentokrát s dirigentem Petrem Popelkou. Živý přenos vysílá od 8 večer Český rozhlas Vltava. Zájemci ho můžou sledovat taky na speciální projekci v pražských Rýgrových sadech. Sport. 4 zápasy dnes pokračuje nadstavba fotbalové šance ligy. Od 17.30 se ve skupině o udržení utkají Mladá Boleslav s Duklou Praha. Slovácko bude hostit Baník Ostrava a Teplice nastoupí ve Zlíně. Od 8 večer se pak ve skupině o titul utkají Sparta Praha s Viktorií Plzeň.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 u Měřína, omezení v Praze na magistrále u Chodova. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete hned u nájezdu od Měřína. Na 134. kilometru blokuje konec připojovacího pruhu porouchaný kamion, označený zatím pouze výstražnými blinkry. Jedete-li D1 do hlavního města, menší potíž čekejte přímo na magistrále, přesněji v ulici 5. května. Těsně za sjezdem do Spořilovské na úrovni Oby zabrali silničáři levý pruh. Pracují tam na opravách středových svodidel. Teď brzy ráno se jede plynule, během dopravní špičky se ale připravte na zdržení. Omezení se navíc týká i směru z centra, i v tomto případě je uzavřený levý pruh. A v Ostravě sílí provoz v Rudné směrem z Havířova do Opavy. Fronta na 5 až 10 minut popojíždí v úseku mezi Šenovskou a Vratimovskou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes se za studenou frontou citelně ochladí, už teď jsou teploty hodně rozdílné. Zatímco na střední a východní Moravě a na východě Slezska je ještě docela teplo, od 9 do 11 stupňů. V Lednici nebo v Kobylí je dokonce ještě kolem 12 stupňů Celsia. Na zbytku území je mezi 6 a 11 stupni. V západních Čechách jsou místy jen plus 2 stupně. Vůbec nejchladněji je na horách, na Sněžce v Krkonoších minus 2, Klínovec v Krušných horách hlásí 1 stupeň pod nulou. Přes den se teploty o moc výš nedostanou. Na horách bude 0 až plus 4, jinde od 7 do 12, na jižní Moravě do 14 stupňů. A pocitovou teplotu bude snižovat místy čerstvý nárazový vítr. Nebe dnes nabídne hodně oblačnosti s přeháňkami, výjimečně i bouřkami a na horách bude sněžit. Na krajním východě počítejte spíše se slabým deštěm, sněhové vločky se tam objeví pouze v těch nejvyšších horských partiích. K večeru pak budou srážky ustávat a také bude částečně ubývat oblačnosti. To byly zprávy. A po nich je u mikrofonu Radiožurnálu připraven Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Marcela Hálová s počasím a my za chvíli přineseme jednu dost překvapivou informaci. Týká se totiž toho, že místo skalpelu by v budoucnu mohli lékaři používat pulzující vodní paprsek. Taky tenhle ten výzkum a tenhle ten vynález teď testují v Ústavu geoniky Akademie věd a my se tam za chvíli vydáme.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 538. Na začátku byla zajímavá logická úvaha. Kapající voda naruší i kámen, tak proč by nemohla odstranit i nepotřebnou kůži? Tohle si řekli experti z Ústavu geoniky Akademie věd a teď vytváří metodu, která může zkrátit regeneraci třeba po onkologických operacích. Základním principem je technologie vodního pulzujícího paprsku, která se zatím využívá především v průmyslu. V Ostravě se tomu věnují dlouhodobě.
1: Toto, co je na tom robotickém ramenu, je generátor pulzujícího vodního paprsku.
2: Říká Petr Hlaváček z oddělení kapalinového paprsku Ústavu geoniky Akademie věd. My jsme ale vešli do takové místnosti, která se krásně ozývá, jako kdybychom byli v koupelně.
1: Pracujeme s vodou, tak máme tu místnost vykachličkovanou, aby nám ta voda nepoškodila ty prostory.
2: Nahoře ten válec, jak vidím, tak má průměr možná 5 cm. Zatímco dole tryska, ze které vychází ten vodní paprsek, tak to je záležitost několika milimetrů.
1: Ještě pustíme ovládací jednotku pro robota.
2: Teď potřeba zahasnout, abychom dobře věděli, a to už teď dělá Libor Sitek.
3: Potřebujeme velmi přesně nastavit parametry, což pro lékařství je naprosto zásadní, abychom nepoškodili lidskou tkáň. My tady máme destičku, na které uděláme dvě drážky, kontinuálním paprskem a paprskem pulzujícím.
1: Pomaličky už se nám zvýšuje tlak, zkusíme nastavit na 200.
2: Zatím to tady vypadá jako jenom obrovský proud vody.
1: Zapínám pulzní generátor, tak když si na to posvítíme stroboskopem, tak uvidíme přerušovaný proud z hluku vody.
2: Ty pulzy byly rychlé, pouhým okem neviditelné. Kolik jich bylo za vteřinu?
3: 40 tisíc.
2: My se teď půjdeme podívat zpátky do té v uvozovkách koupelny.
3: Vidíte tady všude kolem tu mlhu.
2: Libor si tak bere tu destičku.
3: Vidíte markantní rozdíl, zatímco kontinuální paprsek lehce zmatnil povrch toho vzorku, tak tím pulzujícím jsme se dostali do hloubky 2-3 mm.
2: Čím to je, že se tam díky tomu pulzu udělá takový žlábek?
3: Cyklickou únavou. Ten materiál je zatěžovaný neustále na jednom místě.
2: To je takové to klasické kapající voda i kámen rozdrtí.
3: Ano, je to tak.
2: Stejným způsobem by bylo možné odstranit lidskou kůži?
3: To samozřejmě nemůžeme používat tak vysoké tlaky. Zaměřujeme se na oblast plastické chirurgie a onkochirurgie pomocí pulzujících vodních paprsků. Bylo by to pro pacienta mnohem méně zatěžující a rychlejší.
2: Testy na prasatech byly úspěšné a tak teď odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd připravují mikrovodní trysky tak, aby splňovaly přísné zdravotnické standardy. Z Ostravy Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál minuta před 6:45, 12. května začíná filmový festival ve francouzském Cannes. O cenu nejvyšší, tedy Zlatou palmu, soutěží také nový snímek režiséra Pedra Almodovara.
1: Oscarový filmař Pedro Almodóvar uvede drama Amarga Navidad, Hořké Vánoce. Snímek sleduje hrdinku, která se rozhodne na čas opustit svého partnera a smířit se smrtí své matky. Na francouzský festival se vrací také další Oscarový tvůrce, íránský autor Asghar Farhadi, a to s filmem Parallel Tales. Ten vypráví o spisovatelce, která špehuje své sousedy. Na červeném koberci se letos objeví také John Travolta. Ten uvede v premiéře svůj režisérský debut o chlapci, který poprvé cestuje letadlem. Filmový festival v Cannes potrvá do 23. května. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
0: Dobré ráno, je 6:45. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku soustředit operace slinivky, dícnu a jater do specializovaných center. Slibuje si od toho zvýšení kvality pro pacienty a my se po 6. hodině vydáme do fakultní nemocnice Olomouc. Belgická letiště dnes ruší velkou část letů, a to kvůli celonárodní stávce v dopravě. Odbory tak protestují proti plánovaným vládním reformám. Například se jedná o zpřísnění pravidel pro předčasný odchod do důchodu. A tak třeba druhé největší letiště Charleroi zrušilo veškeré lety, a to včetně několika pravidelných linek mířících do Prahy.
2: Zdržení v Ostravě v Rudné i na silnici 57 za Vrchy. V Ostravě v Rudné směrem z Havířova do Opavy počítejte s kolonou za sjezdem do Šenovské. K odbočce do Vratimovské pojedete okolo 10 minut. A v Rudné ve stejném směru, tedy na Opavu, naberete zatím jen kratší zdržení před omezením u Místecké. A na severu Moravy ještě zůstaneme na silnici 57. Na spojnici Nového Jičína a Opavy za Vrchy pracují na opravách vozovky. Provoz je tam řízený kyvadlově pomocí semaforů. Aktuálně se zdržení počítejte směrem od Opavy, a to přibližně na 5 minut. Na silnici 43 na trase ze Svita v Dobrna se brzdí na výjezdu z Lažan. K odbočení na Kuřim je to přibližně na 15 minut. A ještě Praha, jižní spojka hned za Barandovským mostem, blokuje levý pruh osobní auto. Hlásíte nám, že na místě jsou i záchranáři s policií. Zatím je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Aktuálně je většinou zatažené nebo skoro zatažené nebe. V Čechách se ještě ojediněle objevují přehánky, více momentálně prší na střední a východní Moravě a také ve Slezsku, kde je déšť i trvalejší. Přes den pak čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přehánkami, které budou četnější v Čechách. Bouřky už se budou vyskytovat jen výjimečně a neměly by být silné. Za to dnes bude sněžit. Na západě našeho území už v polohách nad 600 metry, jinde se objeví sněhové vločky nad 800 metry nad mořem a na krajním východě pak bude sněžit jen na hřebenech hor. Večer bude ubývat jak srážek, tak i oblačnosti. Teploty dnes jen mezi 7 a 14 stupni. Hezké ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál. Důležitá zpráva od naší dopravní zpravodajky. Dálnice D1, 5. kilometr směr z Brna na Prahu za Průhonicemi. Na příjezdu leží pneumatika a to uprostřed je to velmi nebezpečné. D1, 5. kilometr na Prahu, velký pozor. Po roční pauze by se na sjezdovky Bedřichově v Jizerských horách mohli vrátit lyžaři. Ski areál zůstal uplynulou zimu zavřený, protože se obec a majitelé pozemků nedokázali dohodnout na jeho provozu. Teď se ale rýsuje nové řešení. Podle dohody, která zazněla večer na veřejném setkání přímo v Bedřichově, by vlastníci převedli pozemky na obec a provoz střediska by převzala společná firma.
1: A v budoucnu pozemky přešly do vlastnictví obce a tím by obec podpořila možnost rozvoje areálu.
2: Starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj na setkání řekl, že investoři pomalu spějí k dohodě. Jsou jimi obec, společnost Niseko, Bioshop a podnikatel Martin Kaloš. Investoři mají převést pozemky na obec, vysvětluje starosta.
3: Jsou zadány odhady pozemků v rámci nějakých těch směn. Naši právníci pracují na zpracování plánovacích smluv a až tyto budou vykomunikovány s těmi protistranami, tak o nich bude samozřejmě opět rozhodovat zastupitelstvo a naším cílem je, aby zastupitelstvo rozhodovalo o celku.
2: Ski areál má potom provozovat nová provozní společnost SRO. Firma Niseko chce za převod pozemků lukrativní stavební pozemek pod vodojemem. To se ale nelíbí některým občanům.
4: Já osobně si myslím, že ten model celý je stavěný jenom k tomu, dostaneme se k pozemkům pod vodojemem, ty pak vyvedeme někam pryč.
2: Adam Kuchař ze společnosti Niseko také představil plány se střediskem. Má tam vzniknout sportovní areál s celoročním provozem, novými lanovkami, sjezdovkami, lanovým parkem a cyklistickými traily.
5: Máme v úmyslu, aby fungoval ski areál, proto děláme ty kroky, které děláme. Všechno, co jsem tam prezentoval, už to máme vynaložený od strašného času, peněz, všechny jednání, které to stálo, takže rozhodně nám jde o to ten areál vybudovat a provozovat.
2: Někteří lidé se ale obávají, že celý projekt skončí krachem. Pozemky na Malinovce jsou nestavební. Lidé budou příští pátek 22. května rozhodovat v referendu, jestli má současné vedení zakonzervovat územní plán, aby tomu tak zůstalo i po případné změně vedení po letošních komunálních volbách. Z Bedřichova Johana Tománková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál, předseda představenstva pražské fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík včera poskytl exkluzivní rozhovor Radiožurnálu Sport mimo jiné o nových bezpečnostních opatřeních na stadionu po sobotním derby. No a krom fotbalu bude řeč i o jiných věcech, nejenom o bouřkách, ale také o festivalech. Krom toho festivalu v Cannes filmovém začíná i jeden v Praze, a sice Pražské jaro, zahájí ho rozhlasový symfonikové. Dobré ráno, teď je 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Disciplinární komise dnes rozhodne o trestech pro fotbalovou Slavii za výtržnosti fanoušků v sobotním derby se Spartou. Evakuace výletní lodi s Hantavirem na Tenerife skončila. Poslední cestující jsou na cestě domů. Fotbalisté Plzně si můžou na hřišti Sparty zajistit třetí místo v tabulce. Kolona popojíždí na silnici 43 ze Svitav do Brna mezi Lažany a Kuřimí. A bude proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami od vyšších poloh sněžení. Teploty většinou do 12 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: O trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Šéf fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík řekl, že na svou funkci nerezignuje. Zápas proti Spartě, který rozhodčí 3 minuty před koncem přerušil, Slavia podle Tvrdíka organizačně nezvládla.
3: Jestliže v klubu je problém, takže za to odpovídá celý klub a já jsem jeho šéf, takže za to odpovídám samozřejmě také. Myslím, že od těžkých chvil se neutíká, těžké situace se řeší, se majitel se zná v průběhu času, že já jsem pochybil a budu mě chtít z funkce odvolat, tak to prostě udělá, já to přijmu.
1: Slavii hrozí pokuta až 10 milionů korun. Kontumace zápasu v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu. Komise může tresty i zkombinovat. V ranním radiožurnálu se tomu budeme věnovat znovu před 7 hodinou. Část Česka zasáhly večer a v noci silné bouřky. Nejhorší situace byla na jihu Moravy a na Vysočině, kde místy padaly i kroupy. Hasiči tam výjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. Dnes už další silné bouřky v Česku podle meteorologů nehrozí. Víc chystáme v ranním radiožurnálu už za chvíli. Na španělském ostrově Tenerife skončila evakuace posledních cestujících z lodi zasažené Hantavirem. Výletní plavidlo už opustilo přístav a míří do nizozemského Rotterdamu. Na palubě zůstala jen část posádky.
4: Operaci jsme úspěšně dokončili. Za poslední 2 dny jsme evakuovali 125 cestujících a členů posádky z 23 států. Ti už jsou buď doma, nebo na cestě do svých zemí.
5: Potvrdila španělská ministryně zdravotnictví Monika García Gomézová. Na palubě zůstalo 26 členů posádky a tělo jedné zemřelé cestující. Hantavirus se na lodi plující pod nizozemskou vlajkou rozšířil v dubnu. 3 cestující, nizozemský pár a německá žena zemřeli. Světová zdravotnická organizace zatím potvrdila nejméně 7 případů nákazy virem. U dalších minimálně 2 má podezření. Lucie Rýdlová, Radiožurnál.
1: Lidé se dnes rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Zemřel 29. dubna ve 73 letech. Obřad začne hodinu popolední ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Oskar Petr patřil k výrazným osobnostem české hudební scény. Působil ve skupinách Marsias nebo Pražský výběr a jako autor spolupracoval s kapelami Lucie, BSP, taky s Anetou Langerovou nebo Danem Bartou.
6: Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí v nadstavbě šance ligy ve skupině o titul na trávníku Sparty. Na Letné se začne hrát ve 20 hodin a pokud Viktoria zvítězí, získá jistotu minimálně 3. příčky v tabulce. Pokračuje kouč Západočechů Martin Hyský.
7: Je to velký zápas 2 nesmiřitelných rivalů, když to tak řeknu. Každý ten zápas v nadstavbě pro nás má velkou hodnotu, protože se potkávají ty nejlepší týmy v České republice, v té české lize, která je hodně vyrovnaná, hodně náročná a pojedeme samozřejmě na Spartu s cílem vyhrát a uspět.
6: Už v 17 hodin a 30 minut začnou 3 zápasy ve skupině o udržení. Slovácko bude hostit Baník Ostrava, Dukla se představí na hřišti Mladé Boleslavy a Zlín se doma utká s Teplicemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Situace na D1 před Prahou, překážka u Měřína. Na dálnici D1 na příjezdu do hlavního města směrem z Brna za Průhonicemi na 5. kilometru jste hlásili pneumatiku uprostřed vozovky. Nebezpečí už nehrozí, už je mimo jízdní pruhy. Na D1 ve směru z Brna do Prahy opatrně hned u nájezdu od Měřína. Na 134. kilometru stále blokuje konec připojovacího pruhu nepojízdný kamion. Na D1 směrem z Vyškova do Prahy sledujeme o něco silnější provoz od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. Za Rohlenkou už se pak pokračuje opět v celku plynule až do Brna k omezení. 43 ze Svitav do Brna a kolona na 15 minut mezi Lažany a odbočkou na Kuřim. Ostrava Rudná ulice směrem z Havířova do Opavy. Úsek mezi Šenovskou a Místeckou aktuálně zabere okolo 20 minut. A v Praze na jižní spojce zvolněte hned za Barandovským mostem. V levém pruhu stojí osobní auto, s ním i hlídka policie. Čeká se na odtah. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude proměnlivá oblačnost s lokálními přehánkami, od vyšších poloh sněhovými. Na východě pak čekáme slabý déšť, sněžit tam má na hřebenech hor. Večer ubývání srážek i oblačnosti. A teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14, na horách kolem 4 a v Krušných horách 0. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 6 minut po 6. hodině, s vámi tedy ranní radiožurnál. Ledoví muži dělají čest svému jménu, o tom ještě dnes po ránu bude řeč, ale ohlédneme se také za včerejším počasím, a to proto, že hasiči večer a v noci vyjížděli na desítky míst. Kvůli silným bouřkám museli čerpat vodu ze sklepů, ale také evakuovat lidi z vlaku. Kde byla situace vůbec nejhorší, to mapovali naši reportéři, a tak se to za chvíli dozvíte od nás. Dobré jitro.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: A venku svítá, je 9 minut po 6. hodině, svítá už dávno. Hasiči mají za sebou ale náročnou noc, kvůli silným bouřkám vyjížděli k desítkám událostí. Nejvíc jich bylo hlášeno na jižní Moravě a také na Vysočině. Tam hlavně čerpali vodu ze zatopených sklepů, řezali popadané stromy a pročišťovali ucpanou kanalizaci. Déšť provázely také kroupy, a to i rekordně velké. Marek Sedláček z domácí redakce o tom zjistil víc. Vítej, dobré ráno.
1: Hezké ráno. V Supercele v okolí přehrady Slezská Harta na Bruntálsku padaly i 2-centimetrové kroupy. Takhle velké podle meteorologů ještě letos nikde jinde u nás nespadly. Nepříjemný zážitek mají za sebou lidi, kteří večer v brněnských Černovicích cestovali vlakem. Kolem 21. hodiny tam soupravu zasáhl blesk. Poškodil pantograf a vlak kvůli tomu zůstal stát. Cestující museli hasiči z vlaku evakuovat. Podle mluvčího zprávy železnic Martina Kavky se ale nikomu nic nestalo. Bouřky se během noci přesunuly nad Slezsko a nejvýchodnější části Zlínského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. I tam už ale počasí je klidnější, výstraha před silnými bouřkami tam skončila před 10 minutami.
0: Marek Sedláček o tom, co se dělo většině z vás, tedy co se dělo, když většina z vás spala. Marku, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No, aktuální předpověď počasí už chystáme za pár minut, přinese do studia Marcela Hálová.

0: ranní radiožurnál už jste mohli zaslechnout od nás, že operace slinivky jater a jísnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Tak jsme předstihu zjišťovali, co to bude znamenat pro pacienty. Co jsme zjistili, uslyšíte před 6:30. Radiožurnál je 6:15. Další novinky. Ukrajinská metropole Kyjev po skončení třídenního příměří čelí ruským dronovým útokům. Šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko na síti Telegram uvedl, že trosky jednoho z dronů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. A my máme na Ukrajině reportéra Lubomíra Smatanu, ten se nám přihlásí do vysílání po 6:30. Dětský ombudsman Martin Beneš stále hledá své mladé poradce. Lidé ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Poradní tým má mít celkem 30 členů a scházet se bude zhruba 4x do roka.
1: Zdržení před Brnem jak na D1, tak D2. Na D1 z Vyškova do Prahy u sjezdu na Slavkov na 210. kilometru už se výrazně zpomaluje v obou pruzích. Za Rohlenkou na 207. se pak fronta rozjíždí. Brzdí se zase až přímo v Brně za Slatinou na 200. kilometru a pomaleji se pokračuje k omezení u exitu 196 Bratislava. I na D2 před Brnem od Břeclavy už houstne provoz, kolona se sune od Modřic ze 3. kilometru. Na 43. ze Svitav do Brna trvá zdržení na výjezdu z Lažan. K odbočení na Kuřim pojedete něco okolo 20 minut. A v Praze na jižní spojce za Barandovským mostem právě teď odtahují z levého pruhu nepojízdné osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Po teplých dnech s téměř letními teplotami se dnes nezapomeňte na cestu do práce nebo do školy teple obléct. Odpolední teploty se totiž nedostanou nad 12, na jižní Moravě nad 14 stupňů. A také si raději připravte deštník, protože i dnes bude z oblačného až zataženého nebe občas pršet. Na krajním východě bude déšť ještě trvalejší. Pokud míříte na hory, pak se nenechte zaskočit sněžením. Sněhové vločky se v západních Čechách objeví už v polohách nad 600 metry, jinde nad 800 metry nad mořem, na dešti v východě se budou dešťové kapky měnit na sněhové vločky až v těch nejvyšších horských partiích. Večer se bude ale oblačnost protrhávat a také budou ustávat srážky. Krásné úterý.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Operace slinivky, jater a jísnu mají podle ministerstva zdravotnictví nově provádět jen specializovaná centra velkých nemocnic, tak třeba fakultní nemocnice v Olomouci. Má to zvýšit kvalitu a bezpečnost péče o pacienty. Ke změnám má výhrady svaz pacientů.
1: Lékaři ve fakultní nemocnici Olomouc ročně zvládnou více než 100 velkých výkonů na slinivce, kolem 60 na játrech a několik desítek pro onemocnění jícnu. Tyto počty podle zástupce přednosti chirurgické kliniky Martina Lovečka patří k nejvyšším v republice.
2: Se ukazuje, že na pracoviště, které tyto výkony provádějí frekventně nebo s vyšší frekvencí, mají jak krátkodobé, tak dlouhodobé výsledky léčby lepší ve srovnání s těmi, kde se tyto výkony dělají méně často.
1: Výkony se tak mají od příštího roku soustředit mimo jiné i sem do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta zdejší chirurgické kliniky Dušan Klos centralizaci chystanou ministerstvem zdravotnictví vítá.
3: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
1: Podle informací serveru Zdravotnický deník CZ by o výkony na játrech měly přijít třeba nemocnice ve Vítkovicích a Valašském Meziříčí pod skupinou AGEL. Pokračovat by naopak měly v jiné nemocnici této společnosti v Novém Jičíně. Pokračuje mluvčí Radka Miloševská.
4: Skupina AGEL tuto reformu vnímá jako krok správným směrem, protože koncentrace náročných výkonů do specializovaných center přináší vyšší kvalitu a bezpečnost péče pro pacienty.
1: Podle Luboše Oleja, prezidenta Svazu pacientů České republiky, je potřeba zařídit to, aby specializovaná centra nebyla kvůli centralizaci přeplněná.
5: Máme dojem, že jde o pěknou myšlenku, ale nevidíme to jako životaschopné v našem českém zdravotnictví.
1: Ministerstvo chce novinky podrobněji představit koncem května na odborné konferenci. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
6: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil, jestli chvíli.

0: Ne.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě. Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
3: Radiožurnál, půl sedmé. A s novými zprávami je tu Tereza Tomášková.
4: Pražský léčitel Alan Jarkovský, obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů korun na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam mohou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Za peníze chtěl zrekonstruovat 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Ani jedna nemovitost muž mu ale nepatří, protože se nechal od svého společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit. Léčitel je ve vazbě, jeho advokát nechtěl případ komentovat. Prezident Petr Pavel míří do Bratislavy. S prezidenty Rakouska a Slovenska tam bude jednat mimo jiné o umělé inteligenci ve vzdělávání. Součástí summitu bude i setkání s vysokoškoláky a prezentace jejich inovačních projektů. Z Česka to budou třeba brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Začíná filmový festival ve francouzském Cannes. Letos je ve hře o hlavní cenu Zlatou palmu, taky nový snímek režiséra Pedra Almodovara a Marga Navidad, Hořké Vánoce. Na červeném koberci se objeví i John Travolta. V premiéře uvede svůj režisérský debut o chlapci, který poprvé cestuje letadlem. Festival potrvá do 23. května.
5: Sport.
4: Český hokejista Martin Nečas pomohl 2 asistentům

0: semi k vítězství Colorada na ledě Minnesota 5-2. Avalanche vedou ve čtvrtfinálové sérii playoff NHL 3-1 a o svém postupu do semifinále Stanleyova poháru můžou rozhodnout ve čtvrtek ráno českého času před vlastními fanoušky.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 zdržení u Holubic, překážka před Divišovem. Na D1 z Vyškova do Prahy se zpomaluje v obou pruzích už před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru. Za Rohlenkou už se pokračuje plynuleji. Plní se i silnice 50 od Slavkova na příjezdu k dálnici, a to z odbočky na Velešovice. Stejně tak i 430 z Rousínova k Rohlence. Na D1 z Prahy do Brna kousek před sjezdem na Divišov velmi opatrně na 39,5 kilometru. Stoupací pruh tam blokuje porouchané osobní auto. V Praze působí velké potíže nové omezení v křížení na Ohradě. V ulici pod Krejcárkem směrem od spojovací se jede pouze jedním pruhem v protisměrném pásu. Kolona od Krejcárku je prozatím na 10 až 20 minut. Dá se očekávat ale, že bude narůstat. V metropoli houstne provozy na východní části okruhu a na navazující Štěrboholské spojce. Kolona popojíždí tradičně od sjezdu z Hradecké D11 k Průmyslové. V Liberecké do centra se brzdí na úrovni Letňan k Blance, je to přibližně na 20 minut. A na magistrále směrem z D1 do centra za sjezdem do Spořilovské je stále zabraný levý pruh. Pokračují tam s opravami středových svodidel. Okolo se jede pomaleji, zdržení ale zatím není dlouhé. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Včerejší studená fronta přinesla nejvíc deště na Českomoravskou vrchovinu a pak také na západ Moravy a do Slezska. Nejvíc napršelo v Novém Městě na Moravě, to bylo 71 mm, ve Vatíně 59 mm a třeba v Dubicku 51 mm vody. Dnes už tolik pršet nebude, musíme ale počítat s razantním ochlazením. Odpoledne čekáme jen 7 až 12 na jihu Moravy do 14 stupňů. Na horách bude od 0 v Krušných horách po plus 4 stupně. Teplota tedy poklesla místy až od 10 stupňů oproti včerejšku. Nebe dnes bude ještě místy s velkou oblačností, častěji ale budou mraky velmi proměnlivé. V Čechách se objeví četné přehánky, které budou už od 600 metrů nad mořem sněhové. Výjimečně se vyskytne i bouřka. Na krajním východě bude ještě doznívat slabý déšť. Sněžit tam bude pouze v polohách nad 12 metry nad mořem. Tolik zprávy. A teď už v ranním radiožurnálu pokračuje Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. 12. květen, den, kdy opět nasněží. 6.34 právě teď, tak před nějakými zhruba 6,5 hodinami skončilo třídenní příměří mezi Ukrajinou a Ruskem a my se už za chvíli spojíme s naším zvláštním zpravodajem na Ukrajině a zeptáme se, jak se tenhle ten krátký klid zbranil projevil na životě lidí.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hlasy radiožurnál mezi Ruskem a Ukrajinou skončilo o půlnoci třídenní příměří. To navrhl americký prezident Trump. Klid zbraní ale nepřineslo. Dnes noci znovu útočilo Rusko i na Kyjev. Na Ukrajině je náš zpravodaj Lubomír Smatana. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak netrvalo to ani hodinu a hodinu po půlnoci už se objevily nad Ukrajinou roje dronů. Ty počty ještě neznám, to zveřejňuje generální štáb později, ale v každém případě protivzdušná obrana, to, co se střelilo nad Kyjevem, tak dopadlo právě do některých obytných čtvrtí, poškodilo tam nějaké domy, vznikly tam nějaké požáry, takže jediný rozdíl, který panoval během toho třídenního příměří, byl, že Rusové nestříleli rakety ani neodpalovali řízené bomby z letadel, ale ty dronové útoky pokračovaly a teďka je vidět, že budou asi pokračovat v té neskončené míře.
0: Mm-hmm. No a ještě k jiné věci, a to je nové obvinění bývalého šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Andreje Jermaka, a to kvůli korupci. Jaké jsou novinky v tomto případě?
1: No, on už má na krku druhé obvinění. Na podzim to bylo energetický skandál, kde lítaly stovky milionů dolarů. Teď se jedná o výstavbu v luxusní čtvrti kolem Kyjeva, do které má být zapleten, takže mu sdělili obvinění nějaké novináři. Viděl jsem fotografie, jak ho obklopilo spousta mužů, ale nakonec odjel svým autem, to znamená, že ho nezadrželi a zřejmě ho dál vyšetřují na svobodě.
0: Na Ukrajině dál zůstává náš zvláštní zpravodaj Lubomír Smatana. Lubomír, díky a naslyšenou.
1: Příjemný den.
0: Radiožurnál za 6 minut 3:15.

0: Takhle zní jedna filmová od Def Leppard v ranním radiožurnálu 6:45. No a jak by asi zněla česká příroda, kdyby byla hudbou? Tak dodnes nepřekonanou představu nám o tom už v 19. století dal Bedřich Smetana. Jeho Má vlast v podání rozhlasových symfoniků od 8 hodin večer rozezní Prahu, Londýn i Vídeň. Koncertem začíná Mezinárodní festival Pražské jaro i v přímých přenosech.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu patří k nejlepším českým orchestrům, ale také je na něm cítit, že nejuniverzálnější, protože v profilu toho orchestru je, že on uvádí nesmírně široký repertoár, a bylo to tak od jeho vzniku, kdy uváděl tu vyloženě klasickou hudbu, ale vždy uváděl i premiéry nových skladeb. Samozřejmě je klíčové, kdo před ním stojí jako dirigent, a to bude jeho šéf-dirigent Petr Popelka, což je dnes jeden z nejžádanějších dirigentů už na světě, bych mohl říct.
2: Vysvětluje umělecký šéf Pražského jara Josef Třeštík, proč si pro zahájení festivalu vybrali právě rozhlasový orchestr a Petra Popelku.
3: Samozřejmě, že to je tlak, že jo? Že to, když je televize přímo, do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
2: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
3: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru i hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé a je to, především je to radost.
2: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
4: Zprávy z domova a vašeho regionu.
5: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
4: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
5: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno, 6:45. Teď to ve zjištění našich redaktorů a reportérů. Pražský léčitel Alan Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů korun na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam mohou přečkat konec světa. Podrobnosti máme už teď na webu i rozhlas.cz a dostaneme se k tomu vysílání hned po 7 hodině. Začíná filmový festival ve francouzském Cannes. O hlavní cenu, tedy Zlatou palmu, usiluje i nový snímek režiséra Pedra Almodovara s názvem Hořké Vánoce. Ten vypráví příběh ženy, která se rozhodne na čas opustit partnera a smířit se tak se smrtí své matky.
6: Na D1 překážka před Divišovem, zdržení za Rousínovem. Na D1 směrem z Prahy do Brna zbystřete kousek před sjezdem na Divišov. Na 39. a půltém kilometru za levotočivou zatáčkou překáží ve stoupacím pruhu porouchaná dodávka. D1 z Vyškova do Prahy a velmi silný provoz za Rousínovem. Zhruba z kilometru 214 výrazněji v obou pruzích se pak brzdí v okolí Holubic na kilometru 211. D1 plná i na příjezdu do Prahy od Brna nesouvislá fronta od Průhonic z 6. kilometru. Příčinou je omezení za sjezdem do Spořilovské, v levém pruhu tam pracují silničáři. Na silnici 16 na příjezdu do Mělníka od Slaného těsně za kruhovým objezdem u Brozánek bouralo nákladní auto s osobním, krátce se zdržíte v obou směrech. A 16 ještě jednou, trasa z Mělníka do Slaného před nájezdem na D8 u Nové Vsi Kolona. Delší zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Dnes zažijeme výrazné ochlazení, na horách bude dokonce i sněžit. Zítřejší ráno pak bude nejchladnější v tomto týdnu. Přes den už se ale počasí začne vylepšovat. Ještě včera bylo výrazně deštivo, trvale a vydatně pršelo hlavně na Vysočině a také na západě Moravy a Slezska. Dnes už tolik srážek nečekáme. Od 600 metrů se ale budou dešťové kapky měnit na sněhové vločky. Teploty čekáme ale velmi nízké. Odpoledne se budou pohybovat jen mezi 7 a 12 stupni. Zítra ráno nás čekají mrazíky. Při uklidnění větru a vyjasnění nebe klesnou teploty k minus 2 stupňům. Přes den pak ještě poměrně hodně oblačnosti, jen ráno a večer na východě polojasno. Teploty už zítra zase porostou, čekáme od 10 do 15 stupňů. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: trestech pro Slávy Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou dnes rozhodne disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Ta se schází v pravé poledne a budou u toho samozřejmě i naši reportéři. No a ve vysílání radiožurnálu Sport jsme také mluvili s předsedou představenstva Slávy Jaroslavem Tvrdíkem. Klub už rozhodl o uzavření tribuny sever, ze které lidé vyběhli na trávník v závěru zápasu. Tvrdík také popsal, jaké opatření teď chystají, jaká opatření teď chystají, a pokračuje teď Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Podle předsedy představenstva Slávie Jaroslava Tvrdíka podrobí fanoušky tribuny sever dvoufázovému prověřování. Klub po nich bude chtít čestné prohlášení a taky budou muset ukázat, kde na tribuně seděli.
2: A pro fanoušky, kteří nebudou schopni prokázat, že byli na svém místě, tak my budeme vycházet z toho, že porušili návštěvní plán Eden Areny, tam je jasné, že fanoušek má být na svém místě po dobu zápasu. A v tomhle kontextu budeme vycházet z presumpce viny. Nebyli si na tribuně sever na svém místě, tak si byl na pluše, a o takovéto fanoušky ty nepovažujeme za fanoušky, a o takovéto lidi nebo vytržníky, tak v podstatě ve Slavě nestojíme.
1: Řekl Jaroslav Tvrdík.
0: No a už se povedlo identifikovat toho fanouška, který přímo na hrací ploše napadl brankáře Sparty Jakuba Surovčíka, ale také další případné výtržníky.
1: Tvrdík už dříve řekl, že muž, který polil Surovčíka pivem, dostal doživotní zákaz vstupu na stadion v Edenu. Teď dodal, že Slávia velmi úzce spolupracuje s policií, které poskytla plnou součinnost, předala všechny fotografie i záznamy z kamerových systémů. Tvrdík taky v rozhovoru pro radiožurnál Sport uvedl, že věří, že tato spolupráce povede k rychlému a účinnému potrestání viníků.
0: Pavel Tilšar ze sportovní redakce. Pavle, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: My se k fotbalovému skandálu budeme samozřejmě vracet v průběhu ranního radiožurnálu už v příští hodině po 7:30 a budeme sledovat i jednání disciplinární komise. No a další podrobnosti a také přepis rozhovoru s Jaroslavem Tvrdíkem můžete najít na serveru i rozhlas.cz.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Veolia Česká republika, investiční skupina RSJ a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál 7 hodin. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
2: Slinivku nebo játra by od příštího roku měla operovat jen specializovaná centra, plánuje to ministerstvo zdravotnictví. Kyjev v noci znovu čelil ruským dronovým útokům. Disciplinární komise rozhodne o trestech pro fotbalovou Slavii za výtržnosti fanoušků v sobotním derby se Spartou. Na dálnici D1 před Prahou houstne provoz z Brna od Průhonic z 6. kilometru a bude proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami od vyšších poloh sněžení a teploty většinou do 12 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Operace slinivky, jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje ministerstvo zdravotnictví. Od reformy si slibuje zvýšení kvality péče o pacienty.
4: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
5: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
4: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klos centralizaci vítá.
6: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
4: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
2: A bude to i téma radního interview Radiožurnálu v 7.50. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes rozhodne o trestu pro Slavii. Vede s ní řízení po nedohraném derby se Spartou kvůli výtržnostem fanoušků. Vedoucí týmu soutěže z pražského Edenu ale nehrozí odečet bodů. V případě kontumace nedohraného utkání ve prospěch Sparty se Slavii pouze nepřičtou body za výhru. Radiožurnálu to řekl předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner.
7: Pokud se bavíme o tom, že ta kontumace vlastně by byla ztráta těch bodů, protože zápas se nedohrál za stavu 3-2 pro Slávy, to znamená, aby získala body, kontumací by samozřejmě došlo k odebrání bodů.
2: Kromě kontumace hrozí Slávy uzavření stadionu a pokuta až 10 milionů korun. Disciplinární řízení komise vede i se Spartou. Víc uslyšíte v ranním Radiožurnálu po 7:30. Kyjev jen několik hodin po skončení třídenního příměří znovu čelil ruským dronovým útokům. Na Telegramu o tom informoval šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Podle něj trosky jednoho z bezpilotních letounů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Zatím nejsou informace o případných zraněných nebo obětech. Lyžaři by se už letos mohli po roční pauze vrátit na sjezdovky v Bedřichově v Jizerských horách. Vedení obce a majitelé pozemků se loni nedomluvili, kdo bude ski areál provozovat. Podle nové dohody, která zazněla na večerním veřejném setkání, mají vlastníci převést pozemky na obec a středisko by provozovala společná firma. Pokračuje Adam Kuchař z investorské společnosti Niseko.
8: Máme v úmyslu, aby fungoval ski areál, proto děláme ty kroky, které děláme. Všechno, co jsem tam prezentoval, už to máme vynaložený od strašného času, peněz, všechny jednání, které to stálo, takže rozhodně nám jde o to ten areál vybudovat a provozovat.
9: Sport. Hokejisté Colorada jsou jedno vítězství od postupu mezi nejlepší čtyřku NHL. Ve čtvrtfinálové sérii s Minnesotou vedou 3-1 na zápasy. Po posledním vítězství na ledě soupeře 5-2, ke kterému přispěl dvěma asistencemi taky český útočník Martin Nečas. Další utkání je na programu v noci na čtvrtek českého času. Fotbalový brankář Antonín Kinský pomohl Tottenhamu v anglické Premier League k remíze s Leedsem 1-1 a to 4 úspěšnými zákroky. Tottenham drží 2 kola před koncem sezony první nesestupovou pozici. Před West Hamem, za který nastupuje záložník Tomáš Souček, má náskok 2 bodů.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 překážka před Divišovem a za Větrným Jeníkovem, ale teď ještě rychlý pohled na dálnici D1 za Vyškovem směr Brno. Buďte velmi opatrní na kilometru 227. Na vozovce se válí kusy roztrhané pneumatiky. Jedete-li D1 z Prahy do Brna, zpozorněte kousek před sjezdem na Divišov. Na 39. a půltém kilometru blokuje stoupací pruh porouchaná dodávka, teď už řádně označená světelnou šipkou i kužely. Na D1 dál směr Brno zbystřete i za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 107,5 stojí v odstavném pruhu nákladní vozidlo po nehodě. Na místo dorazili i hasiči, čistí vozovku. Na D1 z Vyškova do Prahy trvá zdržení v okolí sjezdu na Slavkov. Výrazně se brzdí na 211. kilometru a pomalu se pokračuje k Rohlence. Plná zůstává i silnice 50 od Slavkova, a to z odbočky na Velešovice, stejně tak i silnice 430 z Rousínova k Rohlence. A na D1 ještě zůstaneme teď k Praze. Ve směru z Brna se zpomaluje za Česlicemi na 7. kilometru. Na magistrálu k omezení za sjezd do Spořilovské se jede zhruba 20 minut. A v Praze velké potíže před křižovatkou na Ohradě. V ulici pod Krejcárkem směrem od spojovací se jede pouze jedním pruhem. Kolona v Novovysočanské před Orlenem sune se hodně přes 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude proměnlivá, přechodně velká oblačnost s lokálními přehánkami, častější budou v Čechách a od vyšších poloh sněhové. Na východě pak čekáme slabý déšť, sněžitama na hřebenech hor, večer pak bude ubývat oblačnost. Teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4, v Krušných horách 0. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
11: Dobré ráno, pořád se něco děje a o tom je hraní radiožurnál. Včera jsme vás informovali o případu léčitele obviněného ze znásilnění několika žen. Dokázal také vylákat poměrně hodně peněz od svých sponzorů a jeho příběh už za chvíli rozvineme dál.

0: 10 minut po 7 a Radiožurnál a 20 milionů. Tak přesně tolik vybral pražský léčitel Alan Jarkovský od svých sponzorů a klientů. Muž, který čelí obvinění ze znásilnění a zneužití několika žen, chtěl dva mlýny na Kutnohorsku proměnit v luxusní sídlo. Podle zjištění Radiožurnálu to vyplývá z policejních dokumentů. Víc k tomu teď Marek Sedláček z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Jarkovský investorům tvrdil, že buduje terapeutické centrum. Klientům zase to, že staví místo, kde budou moct přečkat konec světa. Ani jedna z těch nemovitostí mu už ale nepatří, protože se nechal od svého společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit. Léčiteli ve vazbě jeho advokát nechtěl případ komentovat. Připomeňme, že Alan Jarkovský se vydával za psychoterapeuta, i když neměl potřebné vzdělání.
0: A co mu hrozí?
1: Policie ho viní ze znásilnění 4 klientek, které ho vyhledali, když měl nějaký psychický problém nebo byli v těžké životní situaci. Další 3 ženy měl sexuálně napadnout. Při sezeních jim údajně často podával psychedelické látky, třeba vývar z lysohlávek. Ženy tak vypověděly, že se nemohly bránit. Za to mu hrozí v případě uznání viny až 10 let vězení.
0: Marek Sedláček, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: Detaily na iRozhlas.cz a ve vysílání Radiožurnálu podrobněji po 8:30 znovu.

0: Radiožurnál je 4:15. Nejsložitější lékařské zákroky by od příštího roku měly nově dělat jenom vybrané nemocnice. Změnu připravuje ministerstvo zdravotnictví. Jde o operace jícnu, jater nebo slinivky. A my o tom budeme mluvit v ranním interview 7:50 s lékařem Martinem Lovečkem z chirurgické kliniky Olomoucké fakultní nemocnice. No a podle nejnovější zprávy v karanténě skončilo 12 zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. Uvedla to agentura AFP s tím, že nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve.
1: Na D1 zdržení od Čestlic překážka za Větrným Jeníkovem. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna se zpomaluje u Čestlic na 8. kilometru. Za Orlenem na 5. stojí u středového pásu porouchané osobní auto, lehce zasahuje i do levého pruhu. Kolona pak pokračuje dál až za sjezd do Spořilovské k omezení. Tam zůstává neprůjezdný levý pruh. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 107,5 stojí v odstavném pruhu havarované nákladní vozidlo, s ním i hasiči. Jedná se o méně přehledné místo v pravotočivé zatáčce, buďte velmi opatrní. Na D1 z Vyškova do Prahy trvá zdržení v okolí Holubic, v obou pruzích se jede pomalu z kilometru 211. A v Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti začaly regulovat provoz v Lochkovském tunelu, kolona od Radotínského mostu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes nás čeká citelné ochlazení, na horách v Čechách bude dokonce sněžit. Oblačnost proměnlivá, místy se může objevit úplně jasné nebe, jinde bude zataženo s lokálními přeháňkami, kterých bude víc v Čechách. Výjimečně se také objeví i bouřky. V polohách nad 800 metry nad mořem, na západě ještě o 200 metrů níž, počítejte se sněžením. Na krajním východě bude slabě pršet a jen v nejvyšších horských oblastech může padat sníh. Večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes nízké, jen mezi 7 a 12, na jižní Moravě 14 stupni, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 4, v Krušných horách teplota na nule. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: tonight.
1: Máme ranní radiožurnál 10 minut před půl osmou. Tři prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska dnes budou v Bratislavě probírat využití umělé inteligence, a to zejména při učení a dalším vzdělávání. Peter Pellegrini, Petr Pavel a Alexander van der Bellen se scházejí na druhé vrcholné schůzce slavkovského formátu. Ze Slovenska pak Petr Pavel zamíří se slovenským prezidentem do Rumunska na setkání východních členů Severoatlantické aliance. No a u všeho bude také reportér radiožurnálu Pavel Novák, toho teď zdravíme na pražské letiště. Dobré ráno, Pavle.
2: Pěkné ráno.
1: Začněme tím bratislavským jednáním. Co bude tedy hlavní náplní summitu slavkovského formátu?
2: Tak prezidenti budou jednat o momentální bezpečnostní situaci ve světě, jednak o tom, jaký vliv má válka na Ukrajině a na Blízkém východě na region střední Evropy, a také o vlivu na ceny energií. A hlavním tématem jsou perspektivy využití digitálních technologií mladou generací, tedy využití hlavně umělé inteligence ve vzdělávání. Každá země vyslala 3 kolektivy vysokoškoláků nebo středoškoláků, kteří tam předvedou své projekty, třeba Rakušané. Studenti Institutu pro předškolní vzdělávání z Amstettenu představí projekt, jak maňáskovým divadlem sdělovat malým dětem, jaká mají práva, jak se k ním mají dospělí a jiní chovat, co dělají, když je něco špatně. Školy ze Bratislavy představí takový program Andrema, což je tréninkový program pro pracovníky krizových center. Tam virtuální agent vytváří jakýsi situace, krizové situace, a ti pracovníci těch krizových center se na to učí reagovat, a dokonce ten virtuální agent může měnit i hlasy.
1: A s jakými projekty se prezidentům představí čeští vysokoškoláci?
2: Tak jeden projekt se jmenuje Hope to See, což je naděje vidění. Jsou to takové chytré brýle pro nevidomé, kde hlasem popisují, co jejich kamery vidí. Další projekt se jmenuje Mabelor. To je vývoj výzkumního dronu pro hasiče, který vidí, jak to vypadá v nějakých nebezpečných nebo zamořených prostorech, kde třeba hoří. A potom je to aplikace Workfinder, která vlastně vyhledává brigádníky. Není to pro studenty úplně, ale je to pro ty zaměstnavatele, kteří si podle toho, jak se zapsali ty brigádníci do určitého seznamu, tak se je potom oslovují a zaměstnávají je. No a z Bratislavy potom tedy, jak už si říkal, poletí prezident Pavel a slovenský prezident Peter Pellegrini spolu do Bukurešti, kde ve středu začíná summit bukureštské devítky, což jsou noví členové NATO na východní hranici aliance. A to se koná vždycky před summitem celé Severoatlantické aliance, která letos bude mít svůj summit na začátku července v Ankaře v Turecku.
1: Tolik tedy Pavel Novák toho času na pražském ruzyňském letišti, kam míří, proč a s kým, jsme se dozvěděli teď v ranním radiožurnálu. 7.22, Pavle, díky, šťastnou cestu, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: 30 lety.
1: Host Radiožurnálu.
0: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůni grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Tady je žurnál půl osmé. A další zprávy s Teresou Tomáškovou.
5: Tripartita se neshodla na zastropování věku pro odchod do důchodu. Předchozí kabinet zavedl postupný růst až na 67 let. Odbory chtějí strop snížit na 65 let. Vláda ANO, SPD a motoristů má stejný cíl. Dostat se k němu chce ale až v roce 2028. To je podle předáka odboru Josefa Středuly pozdě. Zástupce zaměstnavatelů s hranicí 65 let nesouhlasí vůbec. Podle nich by to bylo příliš finančně náročné. Česko by navíc podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje šlo opačným směrem než zbytek evropských zemí. O vojenských plánech na obnovení obchodní dopravy v Hormuzském průlivu bude dnes jednat víc než 40 ministrů obrany na videokonferenci, kterou pořádají Velká Británie a Francie. Chtějí řešit konkrétní zapojení jednotlivých států. Obě země už k Hormuzskému průlivu vyslaly svá válečná plavidla. Írán pohrozil Francii a Británii útokem, pokud lodě do úžiny umístí. Ceny vstupenek na kulturní akce v Česku vzrostly za posledních 7 let přibližně o třetinu. Vyplývá to z dat pořadatelů, které oslovil Radiožurnál. Za zdražením částečně stojí i sloučení tří velkých prodejců vstupenek Go Out, Ticket Portal a Ticket Stream. V některých případech už jejich provize tvoří dohromady víc než desetinu celkové ceny vstupenky.
0: Sport.
5: Tenistky Linda Nosková, Nikola Bartuňková i Karolína Píšková vypadly na antukovém turnaji v Římě v osmifinále, všechny ve dvou setech. Nosková s Rumunkou Kirstaovou, Bartuňková s Ukrajinkou Svitolinovou a Píšková s Rybakinovou z Kazachstánu. Turnaj už tak bude pokračovat bez české účasti ve dvouhře.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení před Šmejkalkou i v okolí Pražského okruhu. D1 na příjezdu do hlavního města od Brna a narůstající zdržení. Poprvé přibrzdíte před Šmejkalkou v okolí 27. kilometru, pak i u sjezdu na okruh na 10. kilometru. Odtud ke sjezdu do Spořilovské pojedete okolo půl hodiny. Nově už se tam opět projíždí všemi třemi pruhy. Omezení v levém pruhu skončilo. Ale pozor, za průhonicemi směr Praha na 5. kilometru stále u středového pásu porouchané osobní auto zlehka zasahuje i do levého pruhu. Na D1 z Prahy do Brna opatrně za větrným Jeníkovem. Na kilometru 107,5 stále v odstavném pruhu havarované nákladní vozidlo, s ním i hasiči. Stojí v nepřehledném místě v pravotočivé zatáčce, buďte velmi opatrní. D1 před Brnem a zdržení aktuálně v obou směrech. Od Prahy se zpomaluje za sjezdem na výstaviště, od Vyškova za Rousínovem na 214. kilometru. 50. od Slavkova plná z odbočky na Velešovice. A dálnice D2 před Brnem ucpaná od Modřic ze 3. kilometru. K nájezdu na D1 pojedete okolo 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnes se za studenou frontou citelně ochladí. Už teď jsou teploty hodně rozdílné. Zatímco na střední a východní Moravě a na východě Slezska je ještě docela teplo od 9 do 11 stupňů. V Lednici nebo v Kobylí dokonce ještě kolem 12 stupňů Celsia. Na zbytku území je mezi 6 a 11 stupni. V západních Čechách jsou místy jen plus 2 stupně. Vůbec nejchladněji je na horách, na Sněžce v Krkonoších minus 4. Jesenický praděd hlásí 1 stupeň pod nulou. A přes den se teploty o moc výš nedostanou. Na horách bude 0 až plus 4 stupně, jinde od 7 do 12 na jižní Moravě do 14 stupňů. A pocitovou teplotu dnes bude snižovat místy čerstvý nárazový vítr. Nebe nabídne hodně oblačnosti s přeháňkami, výjimečně i bouřkami a na horách bude sněžit. Na krajním východě počítejte spíše se slabým deštěm, sněhové vločky se tam objeví pouze v těch nejvyšších horských partiích. K večeru budou pak srážky ustávat a také bude částečně ubývat oblačnosti. To byly zprávy. A po nich je u mikrofonu ranního Radiožurnálu připraven Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno. Marcela Hálová i dnes po ránu hlídá počasí a my hlídáme i sportovní dění a budeme u toho až dnes po 14. hodině. Disciplinární komise ligové

0: Fotbalové asociace oznámí tresty pro Slavii a Spartu za výtržnosti fanoušků v sobotním derby. O čem přesně bude jednat a jaké druhy trestů může rozdat, to vám povíme už za malou chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: No.
1: S vámi Radiožurnál 7.38 právě teď. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace právě dnes popoledně rozhodne o trestech pro Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním derby se Spartou. Domácí diváci, jak víme, vběhli na trávník 3 minuty před koncem zápasu, napadli několik fotbalistů Sparty a házeli do sektoru hostů pyrotechniku. Víc teď s Jakubem Markem ze sportovní redakce. Vítej, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Komise zahájila řízení jak se Slaví, tak se Spartou, kromě zmíněných prohřešků. K tomu vedlo i pozdní zahájení zápasu nebo použití pyrotechniky obecně. Schůze začne dnes ve 12 hodin, dorazit by na ní mohl i zástupci obou klubů, právníci, případně lidé z bezpečnostních agentur nebo pořadatelské služby. Komise bude podle jejího předsedy Jiřího Macnera vycházet během jednání z těchto materiálů.
3: Máme vyjádření policie, máme vyjádření rozhodčího o zápase, máme vyjádření účastníků přímo na hrací ploše, to znamená některých hráčů, máme mediální vyjádření zástupců klubů, jak Slavie, tak Sparty. Máme řadu záběrů, fotografických, videozáběrů z různých úhlů.
1: Jak velké tresty Slavii za to hrozí?
2: Předseda disciplinární komise Jiří Macner řekl, že podobný příplat ještě nikdy v historii neřešil. Slavia může dostat pokutu až 10 milionů korun. O dalších případných trestech pokračuje právě Macner.
3: Připadá v úvahu samozřejmě i uzavření stadionu, je tam možnost i kontumace.
2: Slavia vedla v době přerušení zápasu nad Spartou 3-2 a od obhajoby titulu jí dělilo jen pár minut. V případě kontumační výhry Sparty by tak letenští mohli ještě ve třech zbývajících kolech o trofej případně i zabojovat. Sparta nastoupí dnes ve 20 hodin doma proti Plzni.
1: Jakub Marek, díky na naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: No a dnes se také hrají další zápasy ve skupině o udržení v lize, i k nim vám povíme něco navíc po 8 hodině.

0: Patříte-li mezi rodiče, kteří kontrolují bezpečnost kojeneckých výživ, pak vás bude zajímat, že ministerstva zdravotnictví a zemědělství slíbila upravit vzájemnou komunikaci, a to po kauze s toxinem cereulit v umělé kojenecké výživě. Nebezpečná látka může dětem způsobit silné zažívací problémy, a nejenom to, jak ostatně popisují teď pro Radiožurnál někteří rodiče.
1: 14 dní jsme nevěděli, z čeho to je, ani tehdy jako doktorku nenapadlo, že by to mohlo být z toho.
2: Že má doma nebezpečnou šarži výživy, se Zuzana dozvěděla náhodou na sociálních sítích. Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje obě ministerstva pirátská poslankyně Eva Šrámková.
3: Dětští lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo.
2: Ministerstvo zdravotnictví přiznalo, že komunikace s rezortem zemědělství, pod které dětská výživa spadá, mohla být rychlejší. Pokračuje Martin Novotný z tiskového oddělení.
4: Na tato zjištění budou přijata opatření zaměřená na posílení mezirezortní spolupráce, nastavení efektivnějších komunikačních a rozhodovacích mechanismů a zpřesnění interních odpovědností.
2: Podle Šrámkové by varování urychlilo právě třeba to, kdyby dětská výživa začala spadat jako léčivo pod ministerstvo zdravotnictví. Podle mluvčího rezortu zemědělství Vojtěcha Bílého se to ale neplánuje.
5: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie.
2: Vyhovujícími šaržemi byly i výrobky od firmy Danone. Ta upozorňuje na to, že výrobky sama stáhla už dřív preventivně. Pokračuje jí mluvčí Dominika Preška.
6: O prijatých opatreniach jsme transparentně informovali příslušné orgány, spotřebitelů a i našich obchodních partnerů.
2: Podobně se vyjádřili i další dotčené společnosti Nestlé nebo Solvent. V Česku je podezření na otravu u 23 dětí. Dosud žádné ale testy podle ministerstva zdravotnictví nepotvrdili. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 7:45. Část Česka zasáhly večer a v noci silné bouřky. Vůbec nejhorší byla situace na jihu Moravy a na Vysočině. Tam hasiči vyjížděli k desítkám událostí. Nejčastěji odčerpávali vodu ze zatopených sklepů. No a dnes se už také hlásí ledoví muži. A jaký je jejich aktuální vzkaz, tak to nám po 8 hodině poví kolegyně Marcela Hálová. Oslavou přírody cyklem symfonických básní Bedřicha Smetany má Vlast právě dnes v 8 hodin večer začne Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. A to v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A my vás proto už příští hodině vezmeme na zkoušku našich rozhlasových symfoniků.
7: Na silnici 7 z Chomutova do Prahy teď hlásíte velký problém před Slaným.
8: První kruhák před Slaným, novej, zůstal tam 10 kamion, takže kolona už je zavotouší a stupňuje se. Není to kudy v oběd.
7: A komunikace je teď směr Praha neprůjezdná, osobní auta jedou přes město. D1 před Brnem a zdržení v obou směrech a hlavně pro kamiony v pravém pruhu. Od Prahy zpomalují u Kývalky na 182. kilometru, pak i za sjezdem na Výstaviště směrem od Vyškova. Je v obou pruzích ucpané okolí sjezdu na Slavkov. Výrazně se brzdí na 211. Za Rohlenkou se pak pokračuje v celku plynule. D1 na příjezdu do Prahy od Brna čekejte zdržení hned ve dvou úsecích. Poprvé se brzdí před Šmejkalkou na 27. kilometru, pak za okruhem na 9. kilometru. Odtud ke sjezdu do Spořilovské pojedete přibližně 20 minut. Připomínáme, že omezení na úrovni Oby skončilo, opět se projíždí všemi třemi pruhy. Další zelená vlna za 15 minut.
9: Aktuálně je místy jasno nebo polojasno, většinou ale zatažené nebo skoro zatažené nebe. V Čechách se ještě ojediněle objevují přehánky. Více momentálně prší na střední a východní Moravě a také ve Slezsku, kde je déšť i trvalejší. Přes den pak čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost s lokálními přehánkami, které budou četnější v Čechách. Bouřky už se budou vyskytovat jen výjimečně a neměly by být silné. Za to dnes bude sněžit. Na západě našeho území už v polohách nad 600 metry, jinde se objeví sněhové vločky nad 800 metry nad mořem, na krajním východě pak bude sněžit jen na hřebenech hor. Večer bude ubývat jak srážek, tak i oblačnosti. Teploty dnes jen mezi 7 a 14 stupni. Hezké ráno.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál a interview 7.50. Vyšší bezpečnost pro pacienty a lepší výsledky léčby. Tak i to má podle ministerstva zdravotnictví přinést reforma specializované chirurgie. Náročné operace slinivky, jater a jícnu by od příštího roku měly provádět pouze zdravotníci ve vysoce specializovaných centrech. Patřit by mezi ně měla také fakultní nemocnice Olomouc. My jsme teď ve spojení s Martinem Lovečkem, zástupcem přednosti tamní chirurgické kliniky pro léčebnou péči. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V čem jsou operace jícnu, jater a slinivky odlišné oproti jiným operacím? Jaký personál a vybavení pro ně potřebujete?
1: Kdybychom to měli říct stručně, tak ty běžné operace na zažívacím traktu, třeba pro zánět slepého střeva nebo žlučník, jsou operace v podstatě amputační, jsou to operace, kterými odstraňujete orgán poměrně v uvozovkách jednoduchým způsobem, zatímco operace na jícnu, slinivce a játrech jsou mnohem složitější z důvodu jejich funkce v těle, z důvodu jejich anatomického umístění a mnohdy z důvodu nutné rekonstrukce po odstranění jejich těchto orgánů nebo jejich částí. No a ta odlišnost spočívá především v tom, že tyto operace mají určitý vyšší možný poměr komplikací pooperačních a k tomu, aby ty operace dopadly dobře a s minimem komplikací, je samozřejmě nutno mít dostatečný personál s dostatečnými zkušenostmi, nejenom s těmi operacemi, ale i s řešením jejich komplikací, a to v tom settingu 24/7, to znamená prakticky nepřetržitě, protože ty komplikace mohou nastat kdykoliv v operačním období.
0: Jenom pro představu, kolik takových operací konkrétně tady u vás ve fakultní nemocnici Olomouc provedete a jak jste na tom v porovnání s jinými nemocnicemi v Česku?
1: Tak my máme průběžná data za posledních několik let a můžeme říct, že třeba operace jícnu jsou v České republice víceméně stabilní. Dělá se mezi 180 až 190 či 200 operacemi na jícnu za rok v České republice a naše pracoviště provádí 5-10% tohoto objemu. Co se týče jater a výkonu na játrech, tak tam sledujeme jakýsi klesající trend v posledních 5 letech, kdy vlastně asi z 1000 operací za rok se provádí v tuto chvíli něco kolem 850 operací na játrech v České republice a tam ten náš podíl je taky 5-10%. Zatímco u operací na slinivce tam je patrný trend nárůstu v posledních 5 letech, a to až skoro o 30%, protože v posledních známých datech za rok 24 už bylo asi 860 operačních výkonů na slinivce provedeno v České republice a tam naše pracoviště teda dělá v tuto chvíli nejvíc operací, je to už přes 100, čili zhruba 15% se podílíme na celkové roční produkci.
0: Jaké jsou čekací lhůty na takové operace, nebo se jedná v tomhle případě většinou o akutní stavy?
1: Tak o akutní stavy se v tom pravém slova smyslu nejedná, protože většina těch nemocných jsou, nebo těch operací se provádí pro nádorová onemocnění. Tady by měly být čekací doby takové, aby vlastně ten léčebný plán byl co nejracionálnější. To znamená co nejčastnější odstranění toho zhoubného nádoru nebo tím zhoubným nádorem postiženého orgánu. Ale do tohoto vstupují moderní léčebné trendy, kdy třeba operaci předchází onkologická léčba. Tam se dá ten operační výkon snadněji naplánovat a není až taková velká časová urgence, ale u stádií, které jsou lokalizované, to znamená ty, které nejsou vhodné pro předoperační předléčení onkologickou léčbou, tak tam samozřejmě by měla být čekací doba mezi 2 až 4 týdny, aby pacient se zhoubným onemocněním se dostal do adekvátní kondice pro podstoupení této operace a samozřejmě co nejhladší pooperační průběh s minimem komplikací.
0: No a jak se na centralizaci těchto výkonů, tedy operace slinivky, jater a jícnu, díváte vy? Je to krok správným směrem podle vás?
1: Já si myslím, že je to velmi racionální krok, protože z výše řečeného vyplývá, že tyto náročné operace by měly být prováděny v centrech nebo v pracovištích, kde jsou v podstatě rutinními výkony, kde je s těmito výkony vlastně kontinuální zkušenost a máte samozřejmě kontinuálně dostupný ten potřebný tým lékařů nejenom pro tu operaci, ale i po operační péči, řešení těch komplikací, které často vyžadují i spolupracující odbornosti jako intervenční radiologie, intervenční endoskopie, samozřejmě resuscitační oddělení. No a samozřejmě v neposlední řadě i ta předoperační příprava by měla být svým způsobem racionalizovaná a nějakým způsobem organizovaná k tomu operačnímu výkonu.
0: Hostem ranního interview Radiožurnál byl zástupce přednosti chirurgické kliniky pro léčebnou péči fakultní nemocnice Olomouc Martin Loveček. Děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Za 5 minut 8.

0: S vámi Radiožurnál. Avarování silnice 7 před kruhovým objezdem před opatem Slaného, neprůjezdná. Na objezdu se podle našeho zpravodaje zřejmě stříčil kamion. Kolona se prodlužuje, tak s tím počítejte. A co dál? Zprávy, no a pak zmrzlí muži, kteří hlásí příchod. Co od nich čekat? Povíme.
1: McDonald's Cup. Tak to chutná fotbal. Srdce na hřišti a úsměv na tváři. Přijďte fandit holkám a klukům na krajská finále od 11. do 20. května po celé republice. A těm nejlepším týmům na republikové finále Svátek fotbalu. 1. a 2. června na městský stadion v Ostravě Vítkovicích. Více na webu mcdonaldscup.cz. Mediálním partnerem McDonald's Cupu je Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál je 8 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: Pražský léčitel obviněný ze znásilnění vybral od sponzorů podle zjištění Radiožurnálu 20 milionů korun na luxusní sídlo. V Belgii začala celostátní stávka. Letiště zrušila velkou část spojů i do Prahy. Fotbalová Slavia bude chtít po fanoušcích z tribuny Sever čestné prohlášení, že v době výtržností v sobotním derby nebyly na ploše. Silnice 7 před Slaným ve směru od Chomutova je neprůjezdná. Je tam dlouhá kolona a bude proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami od vyšších poloh sněžení. Teploty většinou do 12 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Pražský léčitel Alan Jarkovský, obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů korun na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam můžou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Za peníze chtěl zrekonstruovat 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Ani jedna nemovitost mu už ale nepatří, protože se nechal od svého společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit. Léčitel je ve vazbě. Jeho advokát nechtěl případ komentovat a podrobnosti přinese ranní Radiožurnál ještě v této hodině. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes rozhodne o trestu pro Slavii kvůli výtržnostem jejich fanoušků v sobotním derby se Spartou. Vedení Slavie už dřív oznámilo, že trest komise přijme bez odvolání. Klub zároveň spolupracuje s policií při hledání pachatelů. Podle šéfa představenstva Jaroslava Tvrdíka Slavie prověří fanoušky tribuny Sever hned 2x. Klub po nich bude chtít čestné prohlášení a taky budou muset ukázat, kde v sobotu na tribuně seděli.
3: A pro fanoušky, kteří nebudou schopni prokázat, že byli na svém místě, tak my budeme vycházet z toho, že porušili návštěvní plán Eden Areny, tam je jasné, že fanoušek má být na svém místě po dobu zápasu. A v tomhle kontextu budeme vycházet z presumpce viny. Nebyli si na tribuně Sever na svém místě, tak si byl na ploše. A o takovéto fanoušky ty nepovažujeme za fanoušky a o takovéto lidi nebo vytržníky, tak v podstatě ve Slavii nestojíme.
2: Slavii hrozí kontumace výsledku v její neprospěch, uzavření části nebo celého stadionu a pokuta až 10 milionů korun. Disciplinární řízení vede komise i se Spartou. Další informace čekejte v ranním Radiožurnálu asi za 20 minut. Dopravu v Belgii ochromila celostátní stávka a velké demonstrace. Odbory je vyhlásily kvůli plánovaným vládním reformám. Druhé největší belgické letiště Charleroi zrušilo veškeré lety, včetně několika pravidelných linek do Prahy. Velké dopravní komplikace očekává belgická policie i v hlavním městě.
4: Také hlavní letiště v Bruselu zrušilo velkou část odletů a příletů. Omezená bude veřejná doprava po celé zemi. Belgické odbory stávku vyhlásily na protest proti reformám, které připravuje vláda premiéra Barta de Vévra. Ty počítají se zpřísněním pravidel pro předčasný odchod do důchodu či s časovým omezením podpory v nezaměstnanosti. Vláda tvrdí, že beze změn by byl belgický sociální systém dlouhodobě neudržitelný. Podle odborů ale účet zaplatí hlavně zaměstnanci a důchodci. Z Bruselu Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisty Sparty čeká v šancelize po nedohraném derby na Slávii souboj s Plzní. Zápas 3. kola elitní nadstavbové skupiny začne ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Od 17 hodin a 30 minut jsou na programu 3 utkání ve skupině o udržení. Slovácko nastoupí proti ostravskému Baníku, Mladá Boleslav proti pražské Dukle a Zlín proti Teplicím. Hokejový útočník Martin Nečas pomohl Kolorádu ke 3. vítězství ve čtvrtfinále playoff NHL. Při výhře svého týmu na ledě Minnesota 5-2 zaznamenal 2 asistence. Kolorádo tak za stavu 3-1 na zápase dělí 1 vítězství od postupu mezi nejlepší 4 zámořské soutěže.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zdržení na D1 před Šmejkalkou, také před okruhem. Sledujeme situaci na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Poprvé se brzdí před Šmejkalkou na 27. kilometru, pak v okolí sjezdu na okruh na 10. Odtud ke sjezdu do Spořilovské pojedete přibližně půl hodiny. Za průhonicemi směr Praha na 4,5. kilometru stále u středového pásu stojí porouchané osobní auto, zlehka zasahuje i do levého pruhu. Na 7. z Chomutova do Prahy trvají velké komplikace před Slaným. Provoz tam zcela zablokoval nepojízdný kamion.
8: Osobní auta se otáčejí do protisměru, kamiony tu stojí a není to kudy oběd, takže jedině v Lotouši možná uhnout.
7: Kolona aktuálně už kousek za Třebízí. A na silnici 14 na hlavním průtahu Ústím nad Orlicí směrem z České Třebové hlásíte nehodu.
9: Přímo u benziny Orlén. A ta dopravní nehoda tam blokuje celý ten jízdní pruh, je tam policie, vyšetřuje to, pouští to kivadlově, ale ta doprava opravdu stojí jak ve směru od České Třebové, tak vlastně stojí to až do poloviny průjezdu Ústím nad Orlicí.
7: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude proměnlivá oblačnost s lokálními přehánkami, od vyšších poloh sněhovými. Na východě čekáme slabý déšť, sněžit tam má na hřebenech hor. Večer pak budou srážky ubývat. Teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14, na horách kolem 4, v Krušných horách 0. A foukat má mírný, přechodně až čerstvý západní nebo severozápadní vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: 8 hodin 6 minut, přejeme dobré ráno, je 12. května. Ano, dnes je ten den. Je tam Pankrátce v kalendáři. Ledoví muži přicházejí. A s nimi dorazili také, jak jsme slyšeli, nízké teploty a dokonce i sněžení nad 600 metrů. A tak se na to počasí raději pojďme podívat podrobněji, ať víme, co nás čeká. Dobré jitro.
10: Ranní radiožurnál
6: a Petr Král.

0: by 15.
1: S vámi Radiožurnál, teploty kolem 10 stupňů, deštivé počasí, no a také sníh. Tak takhle ale to začínají ledoví muži. Dnes Pankrác. Detaily o změnách počasí teď kolegyně Marcela Hálová. Vítej ve studiu.
2: Dobré ráno. Pronostika o ledových mužích letos na den přesně potvrzuje svou pověst. Jak už si říkal, dnes na Pankráce čekáme razantní ochlazení. Odpolední teploty jen mezi 7 a 12 na jižní Moravě 14 stupni. A aby toho nebylo málo, letošní zmrzlíci si pro nás nachystali i to sněžení.
1: No a sněžit dnes nebude jen v těch nejvyšších horských partiích.
2: V západních Čechách se objeví sněhové vločky už v polohách nad 600 metry. Napadnout dnes může až 8 cm čerstvého sněhu.
1: No a co Servác a Bonifác udrží nízké teploty?
2: Zítra se probudíme přímo do mrazivého rána. Při utišení větru a vyjasnění oblohy klesnou teploty až k minus 2 stupňům. Přes den pak bude jen o trochu tepleji než dnes a lehce se oteplí i na posledního ledového muže. To už by mohly teploty dosahovat až k 17 stupňům. Celé toto období bude také deštivé, ke konci pracovní týdne se k nám opět vrátí i bouřky.
1: Marcela Hálová, díky naslyšenou.
2: Krásný den.
1: 8 hodin 10 minut s vámi, ranní Radiožurnál. Doprava, zelená vlna, chystáme. Za 5 minut se toho dočkáte i vy. Dobré jutro.

0: Tady je Radiožurnál ve čtvrt na 9. Tam přidáme nové zjištění našich investigativních reportérů. Pražský léčitel Alan Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů korun na luxusní sídlo a tvrdil jim, že tam mohou přečkat konec světa. Podrobnosti máme už teď na webu iRozhlas.cz a ve vysílání chystáme podrobnosti v 8:30. Ve Vídni začíná první semifinále pěvecké soutěže Eurovize. Letos se jí kvůli účasti Izraele několik zemí neúčastní a bojkotují. Český zástupce, zpěvák a herec Daniel Žižka vystoupí s písní Crossroads ve druhém semifinále ve čtvrtek.
1: Překážka na D10 u Brodců, zdržení na D1 od Holubic. Na D10 směrem z Prahy na Turnov z Bystřete těsně za sjezdem na Brodce. Na 33. kilometru hlásíte v odstavném pruhu porouchaný kamion, v pravém pak světelnou šipku.
2: Nejíždí se tam do stojící kolony. Je to nebezpečný, protože tam se ty lidi vyklopí z zatáčky v takovým lesíku a najednou tam před nima prostě stojí nehybná kolona aut, takže je tam potřeba dávat pozor.
1: Na D1 ve směru z Vyškova do Prahy zpomalíte před sjezdem na Slavkov na 212. kilometrů, pomaleji v obou pruzích pojedete až za Rohlenku. Od Prahy se zpomaluje jen krátce, a to v okolí Kývalky na 182. kilometru. Situace na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna poprvé se brzdí před Šmejkalkou na 27. kilometru, pak i v okolí sjezdu na okruh okolo 10. kilometru. Odtud ke sjezdu do Spořilovské pojedete přibližně půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Po teplých dnech s téměř letními teplotami se dnes nezapomeňte na cestu do práce pořádně obléct. Odpolední teploty se totiž nedostanou nad 12, na jižní Moravě nad 14 stupňů. A také si raději připravte deštník, protože i dnes bude z oblačného až zataženého nebe občas pršet. Na krajním východě bude déšť ještě trvalejší. A pokud míříte na hory, pak se nenechte zaskočit sněžením. Sněhové vločky se v západních Čechách objeví už v polohách nad 600 metry, jinde nad 800 metry nad mořem. Na deštivém východě se budou dešť kapky měnit na sněhové vločky až v těch nejvyšších horských partiích. Večer se ale bude oblačnost protrhávat a také srážky budou ustávat. Krásné úterý.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 10 minut před půl devátou. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace právě dnes rozhodne o trestu pro Slávie za výtržnosti fanoušků při derby se Spartou. Schází se v pravé poledne a budou u toho samozřejmě i naši reportéři. A věnujeme se také dalším dnešním zápasům v nadstavbě ligy. Fotbalistům Baníku Ostrava hrozí přímý sestup a zachránit se potřebují během posledních tří zápasů ve skupině o udržení. Zůstat v šance lize chce, ale i Slovácko a právě na jeho stadionu v Uherském Hradišti dnes Baník od 17:30 nastoupí. Podrobnosti Pavel Tilšar ze sportovní redakce, vítej.
1: Dobré ráno, Slovácko má na Baník náskok 4 bodů a oba týmy se nachází na barážových příčkách. Ostravanům jde o hodně a dá se očekávat, že na stadion přijde podpořit hodně diváků. V obavách z toho, aby se neopakovaly výtržnosti fanoušků ze sobotního derby mezi Sláví a Spartou, přemýšlí pořádající Slovácko nad tím, jak zápas organizátorsky lépe ošetřit. Pokračuje mluvčí Slovácka Marek Jurák.
2: My se fanouškům Ostravy snažíme víc vstříc, dáváme jim vlastně větší kvótu vstupenek, než kolik bychom museli, a zase na druhou stranu cítíme, že z jejich strany to chování je na oplátku zase jakoby lepší, že to, co se domluvíme, tak platí a nemuseli jsme v posledních zápasech řešit žádný vážnější exces.
0: No a spoléhá se Slovácko tedy kromě té zmíněné důvěry i na nějaká praktická opatření?
1: U vstupů se nic měnit nebude, zůstává tedy kontrola u turniketů, včetně pyrotechnické prohlídky. Na stadionu Slávie nebyl v krizové chvíli dostatek pořadatelů, uvědomuje si to i Jurák.
2: Primárně nepočítáme s tím, že bychom na konci zápasu nechali nastoupit před oba sektory pořadatelskou službu nebo dokonce policii, ale samozřejmě uvidíme, co to utkání přinese. My věříme, že se to utkání odehraje v dobrém duchu a fanoušci si užijí kvalitní atmosféru bez nějakých excesů.
1: V dalších zápasech skupiny o udržení bude hrát Mladá Boleslav proti Dukle Praha a Zlín se utká s Teplicemi. Oba zápasy začnou taky v 17:30 a ve 20 hodin se představí Plzeň na stadionu pražské Sparty. Přímé přenosy uslyšíte na digitálním radiožurnálu Sport a tady na radiožurnálu pravidelné reportážní vstupy.
0: No a dozvíte se od nás také verdikt disciplinární komise, i o tom byla a bude řeč. Pavel Tilšar, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 8:22.

0: floor.
1: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
2: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
1: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
2: Klikněte na radiožurnál.cz.
1: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
2: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
3: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Pila a CSG.
4: Dobré ráno, je 8:30. A se zprávami je tu Tereza Tomášková.
5: Při ruských útocích na ukrajinskou Dnipropetrovskou oblast zemřel jeden člověk. Zranění jsou další čtyři. Úderům bezpilotních letounů čelilo taky hlavní město Kyjev, kde trosky jednoho z dronů dopadly na střechu 20-patrové obytné budovy. Informoval o tom šéf městské vojenské správy Timur Tkačenko. Mezi Ruskem a Ukrajinou o půlnoci na dnešek skončilo třídenní příměří, které vyhlásil americký prezident Donald Trump. Z porušování klidu zbraní se obvinují obě strany. Lyžaři by se už letos mohli po roční pauze vrátit na sjezdovky v Bedřichově v Jizerských horách. Vedení obce a majitelé pozemků se loni nedomluvili, kdo bude ski areál provozovat. Podle nové dohody, která zazněla na večerním veřejném setkání, mají vlastníci převést pozemky na obec a středisko by provozovala společná firma. Lidé se dnes rozloučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Zemřel 29. dubna ve 73 letech. Obřad začne hodinu popoledni ve velké síni Strašnického krematoria v Praze.
0: Sport.
5: Basketbalisté Brna jsou posledními semifinalisty ligového play-off. V rozhodujícím sedmém zápase porazili Děčín 98-78. Brno nastoupí v boji o finále proti Pardubicím. Ve druhé dvojici je mistrovský Nymburk a Opava.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D1 zdržení před Brnem i před Šmejkalkou. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy trvá silný provoz za Rousínovem. Kamiony zpomalují už na 216. kilometru. Osobní auta před Holubicemi na 212. Vše se rozjíždí jako obvykle za Rohlenkou. A hodně plná zůstává před dálnicí i 50. od Slavkova i silnice 430 z Rousínova k Rohlence. Ve směru z Prahy se popojíždí na průtahu Brnem. Přibrzdíte za sjezdem na výstavě ještě na stém 90. kilometru. D2 na příjezdu do jihomoravské metropole směrem z Bratislavy je plnější od Modřic z 3. kilometru. Jedete-li po D1 z Brna do Prahy s kratším zdržením, počítejte před omezením na Šmejkalce. Zpomaluje se na mostě přes Sázavou zhruba na 28. kilometru. Další zpoždění naberete za sjezdem na Popovice z 14. kilometru a nesouvisle se budete sunout až na chodov ke sjezdu na jižní spojku. Za Průhonicemi na 4.5. kilometru navíc stále blokuje levý pruh nepojízdné osobní auto, na místo už dorazila odtahová služba. A v Praze na hlavní části okruhu ve směru z D1 k letišti pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Kolona aktuálně popojíždí už před Jesenicí na 81. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553

0: 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Včerejší studená fronta přinesla nejvíc deště na Českomoravskou vrchovinu a pak také na západ Moravy a do Slezska. Nejvíc napršelo v Novém Městě na Moravě, to bylo 71 mm, ve Vatíně 59 mm a třeba v Dubicku 51 mm vody. Dnes už tolik pršet nebude, musíme ale počítat s razantním ochlazením. Odpoledne čekáme jen 7 až 12 na jihu Moravy do 14 stupňů. Na horách bude od 0 v Krušných horách po plus 4 stupně. Teplota tedy poklesla místy až o 10 stupňů oproti včerejšku. Nebe dnes bude ještě místy s velkou oblačností. Častěji budou ale mraky velmi proměnlivé. V Čechách se objeví četné přehánky, které budou už od 600 metrů nad mořem sněhové. Výjimečně se vyskytne i bouřka. Na krajním východě bude ještě doznívat slabý déšť. Sněžit tam bude pouze v polohách nad 12 metry nad mořem. Tolik zprávy. A teď už v ranním radiožurnálu pokračuje Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno a za chvíli taky Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Budeme opět se vracet případu pražského léčitele, který je obviněn ze znásilnění. On také vybral od sponzorů 20 milionů korun na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam můžou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, které máme k dispozici a do kterých se za chvíli opět podíváme.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: vámi není Radiožurnál a pokračování příběhu, který jsme započali v našem vysílání zítra. Týká se pražského léčitele Alana Jarkovského. Ten je obviněn ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3. Vybral od sponzorů a klientů 20 milionů na luxusní sídlo a tvrdil jim, že tam mohou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout, a ze svědectví, která jsme shromáždili. Víc tomu už teď náš investigativní reportér Martin Štorkán. Martine, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ještě než se dostaneme k tomu, na co ty peníze vybíral, připomeň prosím, z čeho policie Jarkovského viní?
1: Viní ho ze znásilnění 4 klientek, které ho vyhledali, když měli nějaký psychický problém nebo se nacházeli v těžké životní situaci. Další 3 ženy měl sexuálně napadnout. Jarkovský měl využít situace, kdy mu klientky důvěřovaly během poskytovaných terapií. Ty často probíhaly s použitím psychedelických látek, například jim podával vývar z lysohlávek. Ženy tak vypověděly, že se nemohly bránit. A za tyto sexuální trestné činy a nakládání s omamnými látkami mu hrozí v případě uznání viny až 10 let vězení, jak říká mluvčí policie Richard Hrdina.
2: Poškozené za tímto mužem docházely na jeho adresu na pracoviště v Černínské ulici v Praze 1 Hradčanech, kde probíhaly terapie převážně přes noc, při kterých jim podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil.
0: No a co přesně tedy chtěl Jarkovský za ty vybrané peníze vybudovat?
1: Jarkovský, který se mimochodem vydával za psychoterapeuta, i když neměl potřebné vzdělání, zakoupil 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Investorům tvrdil, že to mají být terapeutická centra, některým svým klientům zase řekl, že v těchto objektech přečkají konec světa. Celkem vybral asi 20 milionů korun, které obdržel ve formě sponzorských darů, což jsme vyčetli z policejního usnesení o zahájení trestního stíhání. Ani jedna nemovitost mu už ale nepatří, protože se nechal od jeho společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit.
0: No a jak to vysvětluje sám léčitel Jarkovský?
1: My jsme se snažili jeho vyjádření získat, ale spolu se svým advokátem Tomášem Křivnou odmítli na dotazy odpovědět. Jarkovský se navíc nyní nachází ve vazbě. Já ještě doplním, že policie žádá další případné oběti, aby se ohlásili na linku 158.
0: A další případné podrobnosti na serveru i rozhlas.cz. Martin Štorkán, díky a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: Ranní Radiožurnál 8 hodin. 40 minut.

0: Ranním radiožurnálu 2 minuty před 3:45 míříme na Ukrajinu a rovnou 6 metrů pod zem. V Savinci východně od Charkova postavili školu přímo jako protiletecký kryt. Zcela nová podzemní stavba snese prakticky všechny bezpečnostní nároky. Nad třídami leží ještě metr tlustá železobetonová deska. Školu postavili za jeden rok a chodí do ní 150 dětí.
1: Školu tvoří dlouhá chodba, po každé straně je 10 tříd a já tady stojím s ředitelem školy jménem Gennadij.
2: Dla pobytu dětí zrobené.
1: Všechno kvůli bezpečnosti.
2: Pult vyvedený v města Kyjev 3 sekundy.
1: Záložní zdroj vody.
2: 10 tun vody.
1: V hlubokém podzemí jde celkem chladno, ale ve třídě už je teplej. Dáša má narozeniny.
3: Do війни життя було яскравішим.
4: Nejdřív byl covid, potom válka, takže už asi 4 roky online. Teď jsme konečně v normální škole a já jsem ráda. Vidím tu každý den své kamarádky.
3: Питаю, чи спілкуватися.
0: Mnohé děti ale do školy stále nechodí, rodiče nechtějí kvůli útokům do školy pouštět. Savinci mělo před válkou 5000 obyvatel. Na takhle malé městečko je podzemní škola rarita. Učitelka Lívia je na ně patřičně hrdá.
5: To byla naša taková velká mrýja.
6: Byl to náš velký sen, naše děti si ale zaslouží žít nad zemí, ne pod zemí. I když je tahle škola nejkrásnější a nejmodernější široko daleko, chceme, aby byly šťastné, aby jim nikdo nebral jejich dětství.
0: V podzemí není tělocvična ani jídelna a na válečnou frontu je to zhruba 50 kilometrů. Ze Savinci u Iziumu, Lubomír Smatana, Radiožurnál.
7: Radiožurnál je 8:45. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku soustředit operace slinivky jícnu jater do specializovaných center. Slibuje si od toho jednak zvýšení kvality pro pacienty, ale i další benefity. O tomu se dnes budeme dál věnovat. Je vám 12 až 18 let a chcete radit dětskému ombudsmanovi Martinu Benešovi? Pak se přihlašte na webu úřadu. Ombudsman hledá mladé členy svého poradního týmu. Termín uplyne 18. května.
8: Na D1 kolony před Šmejkalkou i od Popovic. D1 z Brna do Prahy zůstává plnější nejprve před Šmejkalkou. Kratší fronta se sune z 26. kilometru. Další zdržení čekejte v okolí sjezdu na Popovice z 15. kilometru. Bezmála půl hodiny se budete sunout za průhonice na 4.5. Tam z levého pruhu právě teď odtahují nepojízdné osobní auto. Projíždí se tak pouze prostředním a pravým. Na D1 z Vyškova do Prahy trvá silnější provoz za Rousínovem. Kamiony brzdí už na 16. kilometru, osobní auta před Holubicemi na 212. Ve směru z Prahy se popojíždí na průtahu Brnem a brzdí se za sjezdem na výstaviště okolo z tého 90. kilometru. V metropoli na východní části okruhu ve směru z D10 do Štěrbohol popojíždí dlouhá kolona. Zpomaluje se už v nájezdu z Novopatské, k Průmyslové se jede až 50 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
9: Dnes zažijeme výrazné ochlazení, na horách bude dokonce i sněžit. Zítřejší ráno pak bude nejchladnější v tomto týdnu, přes den už se ale počasí začne vylepšovat. Ještě včera bylo výrazně deštivo, trvalé a vydatně pršelo hlavně na Vysočině a také na západě Moravy a Slezska. Dnes už tolik srážek nečekáme, od 600 metrů se ale budou dešťové kapky měnit na sněhové vločky. Teploty velmi nízké, odpoledne se budou nejčastěji pohybovat jen mezi 7 a 12 stupni. Zítra ráno nás čekají mrazíky, při uklidnění větru a jasnění nebe klesnou teploty k -2 stupňům. Přes den pak ještě poměrně hodně oblačnosti, jen ráno a večer na východě polojasno. Teploty už zítra zase porostou, čekáme od 10 do 15 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno, přeji vám krásné úterý.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.

0: Dnes večer pražské jaro vystihuje krásu české krajiny a zazněla v dobách přelomových okamžiků našich moderních dní. Ano, cyklem symfonických básní Bedřicha Smetany má vlast přesně v 8 večer začne mezinárodní hudební festival pražské jaro. V podání můžeme říct našich zdejších rozhlasových symfoniků a půjde o historicky 11. provedení. My proto teď míříme přímo na zkoušku do studia S1 tady v Praze na Vinohradech.
1: Tak jaká je poslední příprava před zkouškou?
2: Cigareta rozhodně a pár věcí si člověk musí jako ujasnit, co projede, jak ten čas jako nejlíp využít. No.
1: Že byste si pročítal noty, to už ne.
2: Jo, samozřejmě, no jasně.
1: Berete noty, máte jich 6?
2: Všech 6 básní. Teďka budeme probírat ty nejzásadnější věci prostě, no.
1: Petr Popelka míří ze své šatny do studia S1, kde už jsou připraveni všichni hudebníci, včetně houslistky Terezie Koskové.
3: Tak je to poprvé pro mě.
1: Takových hudebníků je tu víc, kteří si na zahajovacím koncertu pražského jara zahrají v premiéře.
3: Myslím si, že vystihuje tu nádheru jako českých krajin. Je v ní spoustu motivů české hudby. Pro nás je tahle hudba symbolem nějaké hrdosti.
1: Teď budou zkoušet v smyčce, včetně prvního koncertního mistra skupiny prvních houslistek Vlastimila Kobrleho. Ten mou vlast hrál se Sočrem na zahájení pražského jara už 3x, hned po svém nástupu v roce 2000 a naposledy před 19 lety.
4: Z té vlasti se některé části hrajou častěji, než by to hrál komplet. Třeba v Japonsku se hraje Vltava poměrně pravidelně, třeba na začátku koncertu a pak se hrajou jiná díla, ale si myslím, že hlavně to je pro nás jako fyzicky náročný, protože zahrát to celku je prostě fakt jako, že si člověk vydá úplně jako do plnej.
5: Ahoj.
1: Petr Popelka se objímá s Vlastimilem Kobrlem, šéf-dirigent vítá i ostatní hudebníky, kteří ho teď zdraví klepáním smyčců Onotové Stojany. Než si vezme slovo a dirigentskou taktovku, předstupuje před orchestr Inspicient Jan Köhler.
6: No, páni, já nevím, jestli máte dořešený ty fraky všichni. Jo, už nový fraky, boty.
7: Tak jo.
8: Vyměnit.
2: Dobré ráno ještě jednou, dobré jitro. Tak vememe, rozhodně nebudeme dneska, že jo, přehrávat jenom prostě pár věcí, že jo, kritických, tý, jo, fugu, luhy, že jo, a podobné věci. Teďka začátek, první nástup ve Vyšehradu náš, to je tak číslo kolikátej, před 3, 2, tak ty...

0: první nota je vůbec nejdůležitější, aby tam měla vibráto. Vibráto? A teď víc. Víc. Tak mě zavibrovat dvě noty.
1: Když jsme tomu věnovali spousta času tady tomu projektu, mý vlastní natáčení, tak stejně znovu a znovu prostě se k tomu budeme vracet, protože tam jsou opravdu, prostě se musí říct, nepříjemný místa.
2: A co prožíváte vy jako dirigent, když víte, že se blíží orchestr tady k tomu místu?
1: Jsou místa, které jsou těžký pro dirigenta, kde jako vy se musíte jako hrozně soustředit, kde vy prostě nesmíte udělat chybu, nebo když ji uděláte, tak rozhodíte ty lidi, jo. Takže to jsou místa, ze kterých jako vy máte, že strach sám ze sebe.
2: Přiznává Petr Popelka. Poprvé rozhlasoví symfonikové na Pražském jaru vystoupili v roce 1948 s tehdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem. Dnešní provedení díky českým centrům uvidí diváci ve 24 zemích světa. Zahajovací koncert se bude z obecního domu přenášet i na velkoplošnou obrazovku v pražských Riegerových sadech, kde už odpoledne začne předfestivalový program. Zítra v tomto čase představíme další ze skrytých profesí rozhlasových symfoniků. I tento soubor má už půl století svého archiváře. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Fotbalové debaty brzy přirazí debaty hokejové. Vlastně my to začneme už dnes v 9 dopoledne, přestože šampionát začne za pár dní. Libor Bouček a jeho hostitej.
1: Je to celkem logické. Myslím si, že od pátku znovu přichází ta chvíle, kdy na zpětná zrcátka našich automobilů budeme dávat vlajku, budeme dělit ty fáze mistrovství na to, kdy my vyhráváme a pak oni to prohráli. Je to krásný kolorit a svátek prostě a jednoduše národní sport od pátku bude ústředním tématem. A my rozebereme nadcházející šampionát i to, co se stalo před 30 lety s kým jiným než se čtyřnásobným mistrem světa, olympijským vítězem a spolupracovníkem radiožurnálu Sport Martinem Procházkou.
0: Národní hrdost se probouzí Martin Procházka, Libor Bouček po 9. A my zítra ráno v 5 opět tady.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
3: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
2: Tisíce aktivních zpravodajů.
3: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
2: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
3: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
2: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
3: 800 553 553.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Máte rádi atmosféru grilování, stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Devět hodin. Právě s Terezou Tomáškovou.
6: Slinivku nebo játra by od příštího roku měla operovat jen specializovaná centra. Plánuje to ministerstvo zdravotnictví. Prezident Petr Pavel bude na Slovensku jednat o využití umělé inteligence ve vzdělávání. Fotbalisté Slovácka se můžou vyhnout přímému sestupu z ligy, pokud porazí Baník. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna popojíždí kolona od Rousínova z kilometru 214. A bude proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami, teploty většinou do 12 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Operace slinivky, jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje ministerstvo zdravotnictví. Od reformy si slibuje zvýšení kvality péče o pacienty.
7: Ministerstvo zdravotnictví se při reformě rozhoduje mimo jiné i podle počtu operací v jednotlivých nemocnicích, pokračuje Hana Plačková z tiskového oddělení rezortu.
8: Obecně však platí, že pracoviště s vyšším počtem výkonů dosahují lepších klinických výsledků a nižšího rizika komplikací.
7: Výkony by se měly soustředit mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta tamní chirurgické kliniky Dušan Klost centralizaci vítá.
9: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
7: Ministerstvo změny podrobněji představí na odborné konferenci koncem května. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
6: Prezident Petr Pavel míří do Bratislavy. S prezidenty Rakouska a Slovenska tam dnes bude jednat mimo jiné o využití umělé inteligence ve vzdělávání. Mluvit mají taky o příležitostech, které digitální technologie přinášejí mladé generaci.
10: Prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska se nejdřív potkají na hradě Děvín, aby uctili památku stovek obětí pokusu o přechod železné opony z komunistického Československa v místech, kde dnes mají tyto tři země společné hranice. V Bratislavě jim pak tři týmy vysokoškoláků z každého státu předvedou své inovační projekty. Z Česka to budou například brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Z Bratislavy zamíří Petr Pavel a Petr Pellegrini společně do Bukurešti na summit států východního křídla Severoatlantické aliance. Pavel Novák, Radiožurnál.
6: Začíná filmový festival ve francouzském Cannes. Letos o hlavní cenu Zlatou palmu usiluje i nový snímek režiséra Pedra Almodovara.
11: Oscarový filmař Pedro Almodóvar uvede drama Amarga Navidad, Hořké Vánoce. Snímek sleduje hrdinku, která se rozhodne na čas opustit svého partnera a smířit se se smrtí své matky. Na francouzský festival se vrací také další Oscarový tvůrce, íránský autor Asghar Farhadi, a to s filmem Parallel Tales. Ten vypráví o spisovatelce, která špehuje své sousedy. Na červeném koberci se letos objeví také John Travolta. Ten uvede v premiéře svůj režisérský debut o chlapci, který poprvé cestuje letadlem. Filmový festival v Cannes potrvá do 23. května. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
12: Sport.
13: Fotbalisté Slovácka přivítají v šancelize ve skupině o udržení ostravský Baník. Pokud domácí zvítězí, jistě se vyhnou poslednímu místu, a tedy přímému sestupu do druhé ligy. Při minulém vítězství na stadionu pražské Dukly odehrálo Slovácko poprvé od začátku března zápas bez obdržené branky. Od toho se chce trenér Roman Skuhravý odrazit.
14: To, že jsme konečně odehráli zápas s nulou, je další jakoby benefit na té těžké cestě, kterou jdeme, a byl bych hrozně rád, aby jsme si tuhle tu zodpovědnost, kterou jsme ukázali, vlastně udrželi do zbytku sezóny.
13: Zápas začne v 17 hodin a 30 minut, stejně jako duel Zlína s Teplicemi a Mladé Boleslavy s Duklou. Od 20 hodin bude hrát ve skupině o titul Sparta z Plzní. Na radiožurnálu Sport nabídneme všechna utkání v přímých přenosech.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Na D1 zdržení od Rousínova v Praze na okruhu u Černého mostu. Na dálnici D1 ve směru z Vyškova do Prahy od Rousínova z kilometru 214 trvá zdržení jak pro kamiony, tak pro osobní auta jedoucí v levém pruhu. Trasa Krohlence na 207. zabere přibližně 20 minut. 50. od Slavkova už projedete plynulé silnice 430 mezi Rousínovem a Rohlenkou, naopak zůstává hodně ucpaná. D1 na příjezdu do Brna z Prahy je plnější od výstaviště ze 190. kilometru, D2 z Bratislavy pak od Modřic ze 3. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna trvá kratší zdržení před Šmejkalkou, fronta od Popovic z 15. kilometru už se naopak dává do pohybu. Za Průhonicemi na 4. a 5. už se podařilo odtáhnout nepojízdné osobní auto z levého pruhu, provoz tak bude zrychlovat. V metropoli trvá hodně silný provoz na severovýchodě města, Libereckou do centra se sune kolona z Letňan k Bulovce, Kbelská je plnější z Letňan do Hloubětína mezi Novopatskou a Poděbradskou. Na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce se popojíždí už z Novopatské. Okolo Černého mostu až k Průmyslové se jede přes 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami od vyšších poloh sněhovými. Na východě čekáme slabý déšť a sněžit tam má na hřebenech hor. Teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14 a na horách kolem 4, v Krušných horách 0. Tolik zprávy. A teď má slovo Libor Bouček a jeho host.
1: Olympijský vítěz, čtyřnásobný mistr světa, mistr extraligy, čestný občan města Kladna a hokejový expert radiožurnálu Sport je naším hostem Martin Procházka. Dobré dopoledne.
17: Hezké dopoledne.
1: Byť je vlastně to setkávání pravidelné pro nás všechny, co pracujeme v Českém rozhlase, tak já musím říct, že pro mě, když tě vidím, je to vždycky výjimečné, protože je málo idolů a hrdinů, kteří ovlivnili naší generaci tak, jako vy. Ale začnu úplně odinut než hokej, Martine. Jak ty vnímáš to, co se odehrálo v sobotu během derby? Ty jako sportovní profesionál, jak se na to díváš, kde se to vzalo a čím to, že na hokeji je takováhle situace téměř vyloučena?
17: Přiznám se, že jsem byl úplně v šoku, když jsem to viděl, Livore, protože za mě to je absolutně jako nevídaný, neviděl jsem to nikdy, ani jsem neslyšel, že by se něco takového podobného stalo. V ten moment, kdy tam ty fanoušci běhli, nebo já nechci teď ani snad říkat fanoušci, protože to museli být nějaký úplně vyšinutí lidi, kteří běhli prostě na druhou stranu proti kotli Sparty, kde prostě tam začali po nich házet nějaké rachejtle a něco všechno, možné světlice. Tak jsem byl takový skoprnělej, úplně jsem říkal, že to není snad normální. Do toho ty hráči, kteří běhali do těch útrop, ty kabiny, tak se museli bát obrovsky, tam tak byly vidět záběry, kdy potom tam snad někoho polili nebo napadli brankáře, myslím, že
1: jo.
17: Šílený, je to prostě absolutně jakoby neakceptovatelný, opravdu jsem byl v šoku a doufám, že už to nikdy nestane, protože tohle to opravdu už zavánilo tím, že ti hráči opravdu mají, kromě toho výkonu, který musí podat, tak měli obrovský strach o své zdraví a tohle to prostě musí být potrestaný.
1: A čím to je, že v hokeji to není nikdy tak vyhrocené? Je to dáno tím, že je člověk v hale, že to je dáno tím interiérem?
17: No, určitě. Samozřejmě já si pamatuju v dřívějších dobách, ještě když jsme hráli federální ligu a hráli jsme na Slovensku za Kladno, tak jsme hráli vnitře, kde nás fanoušci taky jako napadli jako hráče, jo. Ale to bylo díky tomu, že v zápase tam byly nějaké vyhrocené situace a obránci Jiří Weber, který je momentálně trenérem v Plzni, tak byl napadnutý tak, že ho prostě kopli do hlavy nebo skopali ho do hlavy, potkala nás musela policijní exkorta, nás musela vyvést z města v podstatě, nemohli jsme jít ani pořádně k autobusu, protože nás napadali stále a bylo to taky jako nepříjemný, takže stávalo se to dřív, ale v dnešní době prostě na tom hokeji si myslím, že to je, není možný, jako, že by někdo s fanoušků běh na led, za první by asi popadali.
1: Do právě, to je řekl takže, by, jasná výhoda.
17: Takže by byla výhoda, že jim samozřejmě přesně říkáš, tady jim ujedeš, takže to. Ale tady bylo vidět taky, jak ty kluci běhali, jakože prostě opravdu se o to báli, ten pocit, jako jenom, že na vás se žene skupina nějakých fanatických fanoušků, který vám chtějí nějakým způsobem ublížit, tak prostě to muselo být strašně pro ně nebezpečný.
1: Vnímá profesionální sportovec to, že jeho chování, řekl bych, že i jeho morál nějakým způsobem má vliv na tuhle anonymní skupinu diváků? Že fakt jako ve chvíli, kdy přitlačíte tu agresivitu, kdy můžete vyhecovat, že máte nad nimi moc?
17: Já bych řekl, že tady už vždycky před tím derbym, jako jo, myslím, že to se hodně často stupňovalo, tady ta atmosféra, že už jenom ty pochody, jak jdou ty fanoušci proti sobě, tak už tam vzniká taková nějaká už dopředu ta averze, ti hráči, kteří potom hrajou to derby, tak už mezi sebou mě to přijde, že to je zbytečně moc přitažený, že pořád je to jakoby sport, je to fotbal, je to utkání, který prostě ano, rozhoduje možná o titul, nerozhoduje titul, a není to přece o tom, že se tam totálně všichni pokopou, že se tam zmlátí, divné jako zraně, že to, co předvedl Chorý, úplně jako vymazaný faul prostě, no prostě mě to přijde, že je to až už za hranou a nevím proč, z jakého důvodu je to takhle vyhrocený, protože ty utkání by měly být, já nevím, ozdobou té soutěže, měl by to být prostě derby, všichni se na to těší, chodí tam děti, že, a najednou to prostě je takováhle jako hrozná kopanina, takže za mě je to zbytečně přitažený a měli by se to ty hlavně hráči uvědomit, že to dělají pro ty lidi, že tam dělají sport, že to dělají, to je sportovní stránka, není to prostě jenom o tom, že je tam nějaká nenávist.
1: K lednímu hokeji patří už několik let přízvisko národní sport, vedou se o tom spory. Já si myslím, že kdo si tu otázku pokládá, tak stačí, aby byl bdělý během těch následujících dvou týdnů a pochopí, že k národnímu sportu má lední hokej minimálně nesmírně blízko. My se podíváme na tu událost, která se stala před 30 lety, kde v ústřední roli byl právě host radiožurnálu Martin Procházka.
12: Host radiožurnálu.

0: 5. května roku 1996 zažila naše země úplně poprvé ten moment, kdy jsme mohli křičet jsme mistři a oslovovali jsme to, co dokázala neskutečná parta pod vedením Luška Bukače kousek od nás na jih v metropoli Vídeň v Rakousku a Martin Procházka byl ústředním hrdinou. Jak vy vlastně vnímáte jako hokejisti to, že najednou po tom, co se vrátíte v tvém případě čtyřikrát s titulem mistrů světa, křičí lidé, které neznáte, jsme mistři na vás?
1: Je to hezký,
0: protože
1: samozřejmě.
0: Vy jste mistři, ale.
1: Ale jo, tak je to hezký to slyšet. Jako samozřejmě já si vzpomínám tu dobu, kdy v tom 96. když jsme se vraceli, tak ono to takhle horký nebylo ty oslavy, protože jsme...
0: Tomu jsem se chtěl dostat.
1: No. To bylo takový, že jsme si v podstatě říkali to mistři jenom my, jo, když jsme skandovali. Ale pak ty následné 3 roky, kdy jsme se vrátili vždy na toho staré městské náměstí, tak to teda bylo až úplně neuvěřitelné, jak ty lidi se cítili, když to řeknu, jako... Oni, jako kdyby byli. Proto oni řešili své mistři.
0: No.
1: Ale prožívali to právě úžasně, tu atmosféru, oni nám vlastně jakoby dávali to, tu sílu pro to, aby jsme to udělali. A ono, ty oslavy potom, když jsme se vždycky vrátili, tak jsme si je vždycky náležitě užili a bylo to v tom úžasný, takže bylo to krásný. Já si pamatuju vždycky ty příjezdy z toho letiště, když jsme jeli po té evropské dolu, tak vlastně ty davy těch lidí, kteří opravdu si to užívali a chtěli vidět ten autobus, prostě, který jel a kolikrát jsme byli na té střeče a užili jsme to, bylo to úžasný, byla to krásná atmosféra. A pak samozřejmě ty následné oslavy, když jsme teda chodili s tím pohárem po určitých podnicích v Praze, tak se to užívali právě
0: i v těch
1: restauracích.
0: Tam už se vyplatí to, že na vás ten člověk, který má kasír tašku, křičí jsme mistři, protože rázem se podílí na té útratě a je dobré, že si pamatuješ tyhle momenty na té evropské třídě, kdy jste se vraceli zejména z Nagana. Ale když se vrátím do toho roku 1996 pro Luďka Bukače, to bylo druhé mistrovství v tomhle tom reprezentačním turnusu, pochopitelně byl mistr světa z roku 1985. I pro tebe to bylo druhé mistrovství. Jaké bylo to východisko? S čím se tam jeli? Jaký byl váš plán? A platí to, že ty jsi říkal, že si jedete pro bronz?
1: No, je to možné, protože já mám v sobě vždycky dané to, že když jsme někam jeli, tak jsem vždycky říkal, krásný je udělat medaily. Takže jsem říkal, i bronzová je hezká. Je to pořád medaile. A když jsme jeli sem do té Vídně, tak si pamatuju, že trenér Luděk Bukač ten tým hodně dlouho připravoval v Nymburku, kde bylo tréninkové středisko, kam jsme několik týdnů jezdili trénovat, kde jsme se vlastně jako dávali postupně dohromady. A on trenér Bukač vytvořil takový dobrý tým, mně přišlo, že tam byli jak zkušený hráči, který už jakoby to měli skoro za sebou, to Antonín Slevin a Dragomír Kadlec.
0: Kučera.
1: Přesně, Jirka Kučera. A pak tam dal pár hráčů z NHL, myslím, že jich tam bylo 6 nebo 7, Robert Lang, samozřejmě hvězda, v té době myslím, že byl v Los Angeles.
0: Stanislav Neckář.
1: Stanislav Neckář, Bong. Já přesně, už je to dlouho, ale mám tu si. Ale jo, ale, a pak tam dal takový to mladí a dal dohromady prostě tým, který nějakým způsobem si to sedlo. Nám se povedlo vlastně vyhrát jakoby ten první zápas, ty první zápasy. Získali jsme obrovské svědomí. Všichni útočníci v základní části jsme dali gól. Což bylo úplně neuvěřitelné, že opravdu to jakoby všem, když to řeknu, lepilo. Napadlo to, nebylo to jenom třeba na jednom útoku. A pak si myslím, že to se povedlo v tom finále, no, kde to bylo samozřejmě hodně vyrovnaný a jedno to plácnutí tam padlo.
0: K tomu finále a k tomu plácnutí se logicky a zcela po právu vracíme v každém rozhovoru, ale mě spíš zajímá to semifinále. Protože to jste hráli proti Spojeným státům americkým, čtvrtfinále bylo proti v uvozovkách snadnému soupeři, to bylo Německo, tuším 6 branek dostali, ano. Němci. Ale v tom semifinále tam byl Brian Rolston, Joe Sacco, Kevin Stevens, v té době opravdu ikony NHL. A vy jste vyhráli 5-0 a z toho 2 branky jste dali v oslabení. A myslím si, to byl koncert Blue Line.
1: Jo, a tohleto utkání nám perfektně sedlo. Musím říct, že to bylo úžasný. Sedlo nám to utkání. Samozřejmě my jsme už v tom čtvrtfinále právě, kdy jsme hráli proti Německu, tak byla vyprodaná arena, ale většina tam byla českých fanoušků. Oni udělali parádní atmosféru. To nám obrovsky pomohlo, to nás jako navodilo. No a to utkání, které nám tady to vyšlo, tak... Asi to tak nějak mělo být, protože si myslím, že jsme se postupně zvedali i ten náš celý útok a díky tady tomu zápasu vlastně asi nám pomohlo to další angažma potom, že jsme šli do IK Stockholm, protože tady to utkání, které se nám povedlo opravdu proti Američanům, tak nakonec ovlivnilo to, že jsme nešli do Sparty, kde jsme měli už nějakou před dohodu s panem Charouzem, ale během mistrovství světa jsme se to změnilo a šli jsme do HIK Stockholm.
0: Musím se toho dotknout, protože s tebou je pochopitelně spojován fanoušek zbrojovky Brno, jinak hlavní kouč Karlových Varů, Pavel Patera, jako P a P, ale mně se fakt daleko víc líbí to označení Blue Line, protože Ota Vejvoda byl nedělnou součástí, ostatně je to vidět i v tom finálovém gólu, kdy on získal ten puk, poslal ho Pavlovi, Pavel nahrál tobě a z toho padla ta branka. Ale jak by to šlo, kdyby nezásáhly ty zdravotní komplikace od ty Vejvody? Jaký byl potenciál kladenské Blue Line? No, teď zpětně, z pohledu
1: experta. Zpětně, přesně. Já jsem si, že by to asi netrvalo dlouho, že bychom se rozpadli, když to řeknu. Jo, nám se povedla ta první sezóna v HIK Stockholm, kde jsme hráli pohromadě, kde jsme měli opravdu taky klasy pokračování, ale Ota už v závěru té sezóny už byl právě ty zdravotní problémy tam měl. Ale myslím si, že by se to rozpadlo, ten útok, že jsme pak každý měli, když to řeknu, teda nějakou nabídku z NHL, Pavel Patra taky dostal do NHL nabídku, taky to tam zabal stejně rychle jako já. Já jsem taky dostal do Toronto, taky se to zabal. No a Ota jako měl tu smůlu, že prostě zdravotně skončil. Takže myslím si, že by se to rozpadlo. Možná bychom vydrželi ještě třeba rok jeden v tom HIK Stockholm, protože jsme měli smůlu na 2 roky, jsme měli podepsanou. Ale díky tomu, že každý jsme dostali nabídku do NHL, takže jsme se rozpadli.
0: V čem je kouzlo Blue Line, k tomu se ještě dostaneme, protože si troufám tvrdit, že pro generaci fanoušků mezi 30 a 50 lety je to termín, který bude navždy zapsán zlatým písmem. A člen Blue Line Martin Procházka je hostem Radiožurnálu.

0: Zlatá éra českého hokeje odstartovala rokem 1996. Přesně před 30 lety se česká reprezentace pod vedením Luďka Bukače v brance s Romanem Turkem, se skvělými obránci, třeba se Stanislavem Neckářem, a v útoku třeba s Blue Line. Stala mistry světa člen Blue Line Martin Procházka je hostem. Mimochodem, když jsem zmínil toho Stanislava Neckáře, jak vám bylo, když chtěli ty Kanaděni v tom finále přeměřovat hokejku? To bylo...
1: My jsme si ani nevšimli toho, že si Vincent Neckář stačil vyměnit. No. No, jako oni věděli, že jí má špatně zahnutou, že ho v té době prostě zkoušeli oni všechno možné. Ale on to jako kdyby to tušil. Jak kdyby prostě věděl, že to třeba ještě chtějí zkusit. A on si těsně předtím vyměnil prostě za nějakou jinou, která je byla v pořádku.
0: A vážně?
1: Proto oni si prý jako takhle naběhli. No. Proto oni mysleli, oni si byli jistí, že to má zahnutý hodně. A on si to přestačil vyměnit a proto se také naběhli, takže ze sebe ještě udělali vlastně hlupáky oni.
0: Jo, i tenhle rys do jisté míry věc, která naznačuje tu českou chytrost. A myslím to pozitivně, si vzpomnu, aha, moment, musím ještě udělat tuhle věc, aby to nedopadlo špatně.
1: No. Ale my jsme to nevěděli, ale on to prý takhle udělal, takže šikovnost, no, chytrost.
0: Skvělý taktický tak. Když se podíváme na tu zlatou éru, která následovala po Vídni a vyvrcholila pochopitelně Nagánem třemi tituly mistra světa, myslím, že to můžeme připojit ještě ten titul z roku 2005, kde už ty si nehrál.
1: Ne.
0: Ale ten systém, kdo definoval ten systém, kdo byl na začátku, jakým způsobem, protože ty principy tam byly velmi podobné až do toho roku 2005, ale jak to bylo na začátku? Je to trenér Bukač nebo je to Ivan Hlinka?
1: Já bych řekl, že to bylo začátek, to byl Luděk Bukač. Byl tam prostě chtěl, aby ty principy, aby byly prostě tak nastaveny, dodržoval se ten systém, aby prostě tam byly jasné pokyny, aby ti hráči to věděli. On přišel, nebo ne přišel, ale s tím levým křídlem dozadu, to bylo vlastně propracovaný, až pak se to změnilo, postupem času se začalo měnit, že střední útočník bude hrát toho třetího hráče dozadu a pak už se to samozřejmě mělo dál, pak tam přišel. Ale Ivan Hlinka to vlastně jako držel dál, ten systém toho levého křídla dozadu, což mě vyhovovalo, že jsem hrál to levé křídlo dozadu, takže jsem se hodně najezdil a hlavně jsem byl pořád v nějaké akci. Ono je rozdíl, když hrajete a hrajete, třeba řeknu, mě by nebavilo hrát na pravém křídle. Čekáte prostě jenom, než dostanete na nahrávku, přesně tak. Ale to levé křídlo, které bránilo v té době, tak bylo vlastně pořád někde, kde byl kotouč. To znamená, jak vepředu, tak vzadu, v uprostřed hřiště. Takže pořád jsem byl jako v nějaké akci. Ale ono to hodně bylo potřeba u toho bruslit. Takže to byla nějaká taková taktická přednost těch hráčů na levém křídle, že museli mít dobré bruslení.
0: Viděli jsme potom na začátku milénia, že ty principy začalo přebírat Zámoří, nebo je to jenom, řekl bych, optimistická domněnka tady nás, fanoušků, nebo jsme nějakým způsobem tou sérií těch úspěchů změnili ten světový hokej?
1: Já bych řekl, že se to změnilo, že to Zámoří začalo vnímat to, že se nemusí hrát jenom takovým tím jejich kanadským stylem, takový to nahazování kotoučů do útočného pásma, tam si pro ně dojet, tam se někde zbourat s nějakým obráncem, ale že i technickou hrou se dá hrát a vyhrávat. Myslím si, že tyhle tři roky, jak oni v podstatě to nemohli kousat, že jsme je technickým způsobem, technickým hokejem, nahrávkama, ne žádným jenom pro jako nahazování, že jsme je poráželi, tak oni na to přišli a pak vlastně tam hodně i zavedli v Detroitu.

0: No já bych rád,
1: kdyby
0: se...
1: A ti nemyslím jako zlepšit, že by měla přijít revoluce, jasně. Ale že je ta chvíle na to znovu jako najít tu cestu, která bude unikátní.
0: No, já myslím, že Radim Dulík díky tomu, jak přišel k národnímu týmu, tak mi se to líbilo po trenéru Jalonenovi, který hrál ten takový ten nehezký finský hokej, mně se to teda vůbec nelíbilo, to je jenom takový to ustupování, bránění, minimální počet střel, tak Radim Dulík přišel s takovou změnou, hodně aktivního hokeje.
1: No a jakým způsobem ten aktivní hokej bude vypadat, tak tedy pochopitelně na mistrovství světa, které startuje už v pátek, tak o tom si budeme s Martinem Procházkou povídat, rozebereme i nominaci, která přinesla spoustu otazníků, ale člověk musí ji jen respektovat minimálně s úctou k reprezentačnímu trenérovi. Posloucháte Radiožurnál, Martin Procházka je hostem. A nás přesně v 9:30 čekají čerstvé zprávy a troufám si tvrdit, že i tam bude jasný a výrazný dotek sportu. Posloucháte Radiožurnál.
2: Festival ZUŠ Open slaví 10 let. Oslava nadání, píle a radosti z umění přináší od 13. května do 1. června stovky akcí tisíců žáků základních uměleckých škol po celé republice. Přijďte se inspirovat a podpořit mladé umělce. Festival pořádá společně se základními uměleckými školami Nadační fond Magdaleny Kožené. Více na zušopen.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 9:30. Zprávy přináší Tereza Tomášková.
3: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace dnes rozhodne o trestech pro fotbalovou Slavii Praha za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou. Slavii hrozí pokuta až 10 milionů korun, kontumace zápasu v její neprospěch i uzavření části nebo celého stadionu. Komise může tresty i zkombinovat. O vojenských plánech na obnovení obchodní dopravy v Hormuzském průlivu bude dnes jednat více než 40 ministrů obrany na videokonferenci, kterou pořádají Velká Británie a Francie. Chtějí řešit konkrétní zapojení jednotlivých států. Obě země už k Hormuzskému průlivu vyslaly svá válečná plavidla. Írán pohrozil Francii a Británii útokem, pokud lodě do Užiny umístí. Záchranáři mají nové výcvikové středisko v Ostravě. Učí se tam i studenti záchranářských oborů. Lektoři mají k dispozici větší prostory. Simulovat tak můžou třeba zásah u zamčeném bytě, kde někdo volá o pomoc, nebo práci na urgentním příjmu, nebo u překotného porodu. Ceny vstupenek za kulturní akce v Česku vzrostly za posledních 7 let přibližně o třetinu. Vyplývá to z dat pořadatelů, které oslovil Radiožurnál. Za zdražením částečně stojí i sloučení 3 velkých prodejců vstupenek Go Out, Ticket Portal a Ticket Stream. V některých případech už jejich provize tvoří dohromady víc než desetinu celkové ceny vstupenky. Sport. Fotbalový brankář Antonín Kinský pomohl Tottenhamu 3 zákroky k remíze s Leedsem 1-1 v boji o záchranu v nejvyšší anglické soutěži. Tottenham je 2 kola před koncem sezóny Premier League na první nesestupové pozici. Má 2bodový náskok před 18. West Hamem, za který nastupuje záložník Tomáš Souček.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 kolona za Rousínovem, omezení za Velkým Beranovem. Na D1 směrem z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 214 trvá zdržení jak pro kamiony, tak pro osobní auta. K Rohlance se popojíždí okolo 20 minut. Příliš si nepomůžete, pokud zvolíte objízdnou trasu po souběžné silnici 430. Zůstává hodně zaplněná v úseku mezi odbočkou na Pozořice a Rohlenkou. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna čekejte kratší zdržení za sjezdem na Velký Beranov. Na 123. kilometru pracovali silničáři v pravém pruhu. Omezení před okamžikem skončilo. Opět se tak projíždí oběma pruhy a fronta z kilometru 121 se rychle dává do pohybu. Na silnici 52 na příjezdu do Brna od Mikulova zpozorněte ve Vídeňské kousek před nájezdem na D1. V pravém pruhu odklízejí následky po srážce 2 osobních vozidel. Provoz už je slabší, výrazněji se nezdržíte. D2 před Brnem směrem z Bratislavy zůstává plnější od Modřic z 3. kilometru. Na silnici 152, tedy na spojnici D2 a D52, popojíždí dlouhá kolona v celé délce. A v Praze plno na východní části okruhu od Černého mostu k Průmyslové. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude proměnlivá v oblačnost s lokálními přeháňkami od vyšších poloh sněhovými. Na východě čekáme slabý déšť, sněžit tam má na hřebenech hor. Večer pak budou obývat srážky i oblačnost. Teplo

0: teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14, tolik zprávy. A pokračuje host Libora Boučka.
1: Je to přesně tak, Martin Procházka je dnes hostem Radiožurnálu, dotkneme se pochopitelně nadcházejícího mistrovství světa. Ty jsi měl tu výsadu, že mezi těmi lety, kdy jsi působil v reprezentaci, tedy od roku, když vezmu mistrovství 95 do roku 2002 či 2001, tak jsi vlastně zažil několik těch systémů herních. Ať už to byly čtyřčlenné skupiny, ať už to byl následně postup do semifinále, ta semifinálová skupina. Teprve teď, nebo posledních pár let, je to opět stejně, jako to bylo v tom roce 96, kdy v rámci skupiny jedné skupiny cestuješ do toho čtvrtfinále. Který ten systém byl podle tebe nejlepší?
2: Přijde mi tenhle ten systém, kterému se právě vrátilo to, ten systém, jak říkáš, přijde mi to fér, odehrajete skupinu, samozřejmě někdy ty zápasy díky těm týmům, které tam jsou, těm zemím, tak nejsou úplně atraktivní, možná by to mohlo být trošku míň, ale je to zase samozřejmě pro díky komerci, je to vlastně kvůli penězům. Takže se mi to celkem líbí, je to pak čtvrtfinále, je to velmi atraktivní. Já jsem dokonce zažil, Libore, i dvě finále.
1: Já si to pamatuju.
2: Což mi přišlo teda úplně jako... My jsme teda díky tomu získali...
1: Dvě finále a pak bylo prodloužení.
2: Ano, my jsme díky tomu získali zlato, jo, ale bylo to nepochopitelné, nikdo to nechápal, jak je možný, že hrajete dvě finále.
1: No, byl to zvláštní systém, to byl rok 99?
2: To byl rok...
1: Nebo 2001.
2: To bylo 99.
1: 99 a to byl gól Honzy Hlaváče.
2: Ano, přesně tak. Ano, no.
1: O dva roky později to byl David Moravec ve finále a další titul. Tak čtvrtfinále, semifinále a finále. Hmm. Myslím si, že čtvrteční večer, či čtvrteční odpoledne tradičně pro českého fanouška absolutně tedy hokejového nejdůležitější den minimálně v té jarní sezóně. S jakými ambicemi míří do Švýcarska český tým, tak na to se podíváme s Martinem Procházkou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Za 5 minut 9:45 hostem Radiožurnálu je dnes Martin Procházka. Před chvílí jsme se bavili o tom, že bylo složité hrát v roce 1999 dvě finále. Musím ti, Martine, říct, že v roce 1998 jste hráli dokonce dvě semifinále, což je další zvláštnost toho systému. V čem jsou specifická ta mistrovství v těch olympijských letech? To znamená, ty jsi to zažil v té aktivní roli v tom roce 98 a vlastně i v roce 2002. Skutečně je to tak, že je cítit, že ten hlavní reprezentační vrchol je pryč?
1: Já jsem to tak asi nebral. 2002 jsem nebyl na olympijských hrách, takže pro mě to byl vrchol mistrovství světa. A v tom roce 98, no, po tom úspěchu to samozřejmě bylo trošku jiný, no. Takže ono, když vyhrajete olympijské hry a pak jdete na mistrovství světa, tak ale pořád to chcete vyhrát. Pořád to byla atmosféra, nebo ta doba byla taková, že nejenom ti fanouci, ale i my hráči jsme to prostě vnímali tak, že fakt máme dobrou generaci, že jsme fakt silní, že kdokoliv přijede, jakkoliv trenér poskládá ten tým, takže jsme silní a máme možnost dělat ty medaile, takže tohle to asi je takový ten nástroj k tomu úspěchu. Nás to hrozně bavilo, takže my kdykoliv jsme jeli, tak jsme si to taky jeli užít. Jako to nebylo o tom jenom, že tam budeme ve stresu, ale prostě si jedeme užít mistrovství světa.
0: Ale myslím si, že člověk musí respektovat v tom olympijském roce ty omluvenky, které přichází z NHL, protože je k tomu připojené to cestování, zároveň velmi náročná sezona, takže dá se očekávat, že mnoho hvězd se prostě jednoduše omluví a pak je tu Matthew Tkachuk.
1: Je to tak, že já s tím souhlasím, nemůžeme se divit, že David Pastrňák prostě to letos řekl, že ne, už zaprvé byl 3 roky po sobě na mistrovství světa, takže i po těch zápasech, co hraje NHL, co potom tam, to jak jsi zmiňoval cestování, tak teď 3 roky po sobě byl a v té olympijské sezóně už toho bylo moc, takže je to naprosto v pořádku.
0: Pojďme k tomu roku 2026. Mně při zveřejnění nominace Radima Rulíka, která je čistě v gesci jeho a jeho realizačního týmu, tak mě napadlo, s jakou kritikou a pohled na věc by se setkal Ivan Hlinka, kdyby nyní v roce 2026 v době sociálních sítí a desítek blogů, kdyby zveřejnil tu nominaci na olympijské hry v Nagánu?
1: No, těžko říct to. Samozřejmě Ivan Hlinka byl v tom takový...
0: No ne, ale já mám na mysli ta jména. Milan Hejduk, vlastně půl na půl z Evropy, spousta jiných přání.
1: Je to o tom, no, že máte nějakou... Ten trenér musí mít v sobě nějaký takový ten cit pro tu chemii, vytvořit ten tým. Není potřeba mít všechny hráče pro CSNL. Mně se to líbilo i předtím. Já jsem to říkal, že spousta těch kluků, který jsou tady v Evropě, tak můžou hrát v NHL. Jenom nedostali šanci, nedostali prostor. Myslím, že to bylo i za nás v té době. No a takže to je jenom na tom trenérovi. No. Myslím, že on je od toho, aby vytvořil chemii v tom týmu, aby vytvořil tým.
0: Jak moc si myslíš, že musí lidé v hokeji, trenéry, nemyslím přímo Radima Rulíka, ale obecně trenéry, jaké to je žít v té době permanentních reakcí na internetu? Jak moc to vstupuje i do té samotné práce, která, když ty reakce nebyly na sociálních sítích, musela být asi jednodušší nebo minimálně méně sledovaná?
1: Bylo to mnohem lepší pro ně, pro ty trenéry a i pro hráče. Myslím si, že to, co my jsme možná zažili v Nagánu, kdy nám tam chodili ty faxy, to bylo jediné, co asi jsme vnímali nějaký, že by nám to mohlo buď to pomoci, nebo uškodit, tak teďka v dnešní době opravdu ty sociální sítě jsou neúprostný. Myslím si, že ani, jak znám Radima Rulíka, mu to moc nedělá dobře, protože je takový typ, že nechce se s tím moc nějak jakoby svazovat. Má prostě svoje nějaké, když to řeknu, mantely, podle kterých jede. Myslím si, že se to během mistrovství světa si vůbec jako nepřipouští žádný nějaký takovýhle tlaky ze strany všech odborníků.
0: A jsou trenéři, kteří si ty tlaky uvědomují, protože přeci jenom Radim Rulík to, že to vypne, řekl bych, že to je ojedinělé.
1: Je to
0: že
1: ojedinělé,
0: daleko víc lidí to nechá zapnuté a zároveň sledují, co že se píše, ne?
1: Jo, já myslím, že jo, že jsou některý takový ty trenéři, myslím si, že možná bych zkusil říct Filipe Šan, myslím si, že ten trenér byl, myslím si, že když byl při národním týmu, tak si myslím, že zrovna on je takový trenér, který to třeba vnímal tady to.
0: Když půjdeme k té samotné nominaci, co říkáš, budeme asi postupně tři golmani, všichni tři z Evropy.
1: Všichni tři z Evropy, no, tak je tam spousta omluvenek. Já jsem zvědavý, jestli ještě ten Daniel Vladař, jestli projde kontrolou vstupní. Myslím si, že by to bylo fajn, pokud by prošel, tak si myslím, že by že se přidá k národnímu týmu. Ale jinak je tam spousta omluvenek, takže tři samozřejmě brankáři z Evropy, neříkám, že nejsou kvalitní, víme samozřejmě, že ta kvalita tam je, ale chybí nám prostě taková ta jasná jednička, kterou jsme měli, Lukáše Dostála 2024 tady.
0: Pouze dva hráči z více než 20 zápasy v kanadsko-americké NHL. I tohle je jeden statistický pohled na věc, ale mě spíš zajímá pohled na ty ostatní týmy. Viděli jsme v loni finále Spojené státy Švýcarsko, myslím si, že na obou stranách hollywoodský příběh, na straně Švýcarska Andreas Ambil, na straně Spojených států amerických vzpomínka na Johnny Gaudera. A teď tam vidíme, já jsem to zmínil už to jméno, to je Matt Tkachuk, absolutní hvězda Floridy, vlastně člověk díky olympijskému dětství, který si jde pro členství v Triple Gold Clubu. Je on tou největší hvězdou z pohledu těch nominací? Je to ten hráč, na kterého se vyplatí koukat, i když člověk nefandí třeba Americe?
1: Bude to jeden z nich. Samozřejmě už, jak se to zmínil, on chce vyhrát samozřejmě mistrovství světa, chce být ten, který bude v tom Triple Gold Clubu. Ale já si myslím, že budou velmi silní a nabitý a hvězdama, budou nabitý Švýcaři, samozřejmě hrají doma, ono se to nabízí. A jak jsi zmínil hollywoodský příběh Ambila, tak já si myslím, že takovýhle příběh má Roman Červenka. Já myslím, že to je úplně to samé. Já myslím, že o něm by se klidně dalo vyjat přesně takovýhle stejný příběh i film.
0: No, myslím si, že to je to obrovské lákadlo, zejména pro české fanoušky, a nezbývá než doplnit, že start už je v pátek. Martin Procházka je dál hostem Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál. Vzhledem k tomu, že v pátek startuje mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku, opět za účasti Česka a opět se spoustou nadějí a opět s vyhlíženým čtvrtfinále, které bude od čtvrtka za 14 dní, tak je hostem Radiožurnálu Martin Procházka. Zmínili jsme tady jedno jméno Romana Červenky, který vlastně překonává spoustu rekordů, ať už jede na jakékoliv mistrovství, patří mezi žhavé kandidáty na členství v síni slávy. Je to horký kandidát na vítězství v kanadském bodování a to je mu 40 let. Jak moc ty, vzhledem k té zkušenosti profesionálního hokejisty, vnímáš to, že mnozí fanoušci to berou jako úplně samozřejmě, no jasně, jede Červenka. Ale přitom je to fakt věc, která je naprosto unikátní, stejně jako v těch předcházejících případech, kdy lidé, kteří měli na začátku věku 4, tak prostě reprezentovali. To je české specifikum naprosto unikátní.
1: Je to tak, no jak to vnímám, já to vnímám, takže vlastně oni ani nemůžou nic jiného říct, že nepojede. Přece si to nedokážu představit, protože on vyhrává tady úplně vlastně všechno. A kdykoliv jede na to mistrovství světa nebo i na ty olympijské hry, tak je pořád jeden z těch nejlepších hráčů. Že? To, že mu je 40, to na něm není vůbec vidět a to on je obrovský jako profík, jako když to řeknu, on se skvěle dokáže připravit. Já když jsem měl možnost ho vidět na některých mistrovství světa i mimo ten led, jako, tak on opravdu jakoby přistupuje k neuvěřitelným takovým klidem, ale i profesionalismem. Rostvička jeho individuální, to je příklad, to by se snad měli učit všichni junioři, dorazenci, jak on přistupuje před zápasem už jenom na té rostvičce, jako, nemyslím na ledě, ale na suchu. Hmm. Geniální úplně, když jako opravdu vidíte. A no, takových věcí on tam má spousty a proto neříkám, že to je to hlavní, proč je takhle dobrý, ale už jenom tady ten začátek té rostičky nebo toho přístupu, jak jde na to utkání, jak už vlastně to má všechno v hlavě nastavené, tak to z něho dělá takovouhle hvězdu.
0: Jak důležité jsou tyhle vzory ve chvíli, kdy je tomu hráči 20, 21, zkouší to třeba v kanadské juniorce nebo i tady v té juniorce, jak důležitá je ta přítomnost a blízkost těchto vzorů?
1: Určitě velká. Já si myslím, že každý, bylo to i za nás, když jsme jako my za mladí začínali a měli jsme tam prostě některé ty hráče, ty hvězdy, tak vás to nějakým způsobem obrovsky nabíjí, vy je sledujete, díváte se na ně. A myslím, že takhle to bylo i za nás a teď je to úplně podobné. Já myslím, že pro ty kluky je to neuvěřitelná škola. Když právě, o čem jsem mluvil, když ho vidí, jak on přistupuje k tomu tréninku, vezmeme si, když má národní tým třeba den volno, tak i Roman Červenka ve 40 letech je na tom tréninku, když je volno. Jo. Hmm. On si jde za brusy, on tam chce, on to prostě potřebuje, nebo chce si to udělat. A už jenom ta chvíle věci je pro ty mladý kluky úžasný.
0: Já jsem tu měl včera šéf dirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu a bavili jsme se o talentu a o tréninku. Jak je to s talentem v případě toho vrcholového hokeje? Dá se vlastně navázat i na toho Romana Červenku, kde vidíme ve 40 letech obrovskou disciplínu a kontinuální práci, ale kolik procent dělá ten talent v hokeji?
1: No, nevím, jak bych to hodil na procenta, ale ten talent je tam vždy důležitý. Myslím, že to už poznávají ty trenéři postupem času od toho mládí, od těch žáků postupně do toho dorostu. Vidíte, že ten hráč má určité předpoklady, je tam ten talent a teď je potřeba v něm potom probudit to, aby začal ten talent ještě dál rozšiřovat tou pracovitostí, tou pílí, tou přesně tímhletím přístupem. Takže ten talent tam... Nevím přesně v kolika procentech, nechci říkat žádný procent.
0: No jasně, ale ta disciplína je vlastně kontinuální, že podstatný je, aby i v těch 35, 36 prostě ta pracovitost byla neustále přítomná.
1: Je to tak, já si myslím, že bez toho to nejde jako v dnešní době, myslím si, že ta konkurence byla i dříve, ale i teď je a je mnohem větší a bez tohohle toho přesně zmiňuješ, tak to nejde. Nedokážu si představit, že by jenom prostě měl někdo talent, a přitom by byl jako nějaký flink. To si nedokážu dát dohromady.
0: Během třech dekád patří Česko pravidelně mezi, řekl bych, ten širší okruh favoritů na zlato a mezi úzký okruh na zisk medaile. Je teď v roce 2026 něco, co bychom mohli označit jako DNA českého hokeje?
1: Týmová práce, týmový výkon. Myslím si, že Radim Rulík to má zase takhle poschaný. Bude to o tom týmu. Ano, nemáme tam možná hvězdy typu Davida Pastrňáka, Martina Nečase, ale bude to o tom týmu, o té chemii týmové. já myslím, že tohle to přesně teďka bude takhle postavit na tomhle. Ty kluci dokážou dělat potom obrovské věci. Vůbec to teďka nehodnotím podle toho posledního turnaje, který byl v Švédsku. Byla to příprava, žádné, nikdo tam nechtěl blokovat střely, nikdo se nechtěl zranit, ale teďka, až přijde mistrovství světa, tak to bude úplně, já očekávám úplně o něčem jiném ten hokej a myslím si, že to Radim Lík v těch kluchách dokáže dát, jim to probudit a myslím si, že fanoušci se budou zase mít na co těšit.
0: Ono to asi nikdy úplně neskončí. Když se člověk podívá na ty výsledky 20, když se podívá na ten neuvěřitelný, velmi dobrý, fantastický, z mýho pohledu neuvěřitelný, ale fantastický výkon i na osmnáctkách, tak tam ty hrdinové prostě pořád přichází a přichází. Čím si to vysvětluješ? Tahle země má 10 milionů obyvatel a co si budeme povídat, pod nulou je tady tak 10 dnů v roce.
1: Já jsem moc rád, že se to změnilo, že právě tady byl takový ten 12 let, myslím, že 12 let, to byl takový ten útlum, kdy nám to takhle...
0: Mezi lety 2010, tedy toho titulu ano, z Německa, ano, 22 do medaile.
1: Tak se to řekně nějak takhle aspoň. A prostě to změnilo se to díky tomu přístupu právě těchto lidí, kteří se dostali k těm národním týmům a to, co jak nastavili tady tu práci, tak se to krásně propojilo a Evidentně to funguje, jak už zmiňuješ, osmnáctky, dvacítky, Ačko a jsem hrozně moc rád, že to takhle je a je to jenom dobře, je to o tom přístupu těch trenérů, jak jsem zmiňoval a moc se mi to líbí a jsem toho zastáncem, že takhle by to mělo být a doufám, že takhle dlouho vydrží.
0: No a já si myslím, že to je dáno taky tím, že v čele těch reprezentačních týmů jsou právě ti, kteří zářili na tom ledě a kteří byli tvými spoluhráči, protože ty příklady táhnou.
1: A mně se líbí, že spolu spolupracují všichni, že jsou spolu, že fakt táhnou přesně říkat, táhnou za ten jen pro vás. Nikdo tam nechce dávat nic nového. Prostě se takhle domluvili, všichni takhle to vlastně dělají, stejně tu práci odvádí a dělají hodně právě dělají a dbají na ten týmový výkon, ne na individuality.
0: Uvidíme, jak se týmový výkon projeví na ledě. V pátek ve 20:15 nastupuje česká reprezentace proti Dánsku ve Friburgu. Budeme držet palce a Martin Procházka pochopitelně bude přidávat svůj expertní pohled na Radiožurnálu Sport. Díky moc, že jsi byl hostem.
1: Děkuju.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Deset hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
2: V Bratislavě začíná schůzka prezidentů Česka, Slovenska a Rakouska. Obce u rozestavěného úseku D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi řeší dopady stavby dálnice pro místní lidi. Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra nechybí v předběžné nominaci české reprezentace na mistrovství světa. V Praze na východní části okruhu popojíždí dlouhá kolona z Novopatské směrem do Štěrbohol a bude proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami od vyšších poloh sněžení a teploty většinou do 12 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: V Bratislavě se scházejí prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska na druhé schůzce takzvaného slavkovského formátu. Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander van der Bellen budou diskutovat o zahraniční politice i bezpečnostních otázkách. Čekají je i prezentace inovačních projektů studentů ze všech tří zemí. Podle prezidenta Petra Pavla bude jedním z témat umělá inteligence.
4: Speciálním tématem bude jednání o tom, jak umělá inteligence a nové technologie přispívají vzdělávání, jakým způsobem ovlivňují ať už pozitivním nebo negativním mladou generaci. A tak jako loni budeme mít i prezentace studentů ze všech tří zemí se svými inovativními projekty.
2: Za Česko studenti uvedou tři projekty. Jedním z nich jsou například brýle pro nevidomé, které pomocí kamery a umělé inteligence převádějí obraz do hlasového popisu. Obce u rozestavěného úseku D35 mezi Hořicemi a Úlibicemi mají obavy z dopadů stavby dálnice. Vadí jim hlavně komplikace spojené s objízdnými trasami a zvýšenou dopravou. Starostové jednali se zástupci ředitelství silnic a dálnic i stavebních firem a představili jim své připomínky.
5: Sedá si ta silnice, je to rozpraskané, poklopy od kanalizací, ty má vystouplé.
6: Nezávislá starostka Dobré vody u Hořic Jana Němečková popisuje, co v obci způsobily práce na nedávno dokončeném navazujícím úseku D35 ze Sadové do Hořic a podotýká, že totéž čeká obec znovu. Další starostové se bojí třeba toho, jak si s objízdnými trasami a jízdním řádem poradí školní autobusové spoje. Podle mluvčí stavební firmy Štrabak Edity Novotné mají podobné schůzky řadě problémů předejít.
7: Slyšíme napřímo obavy zástupců regionu a můžeme díky tomu připravit kvalitní návrh opatření.
6: Další jednání budou následovat v dalších týdnech. Úsek z Hořic do Úlibic má být pak dokončený za necelé tři roky. Z Hořic Tomáš Lérinc, Radiožurnál.
2: Po rekordních úhynech z předchozí zimy přečkala včelstva tu letošní lépe. Zimní úhyny klesly na 11%. To je podle včelařů návrat k obvyklým číslům. Vyplývá to z dat mezinárodního projektu, na kterém se podílejí přírodovědci Olomoucké univerzity Palackého. Objevily se ale i lokální extrémní úhyny, říká biochemik Jiří Danihilík.
8: V letošním roce jsme zaznamenali extrémní úhyny hlavně na Jesenicku, kde ty úhyny se přiblížily i 50%. Podobnou situaci vidíme třeba i na Karlovarsku, v některých částech jižní Moravy. V tom loňském roce tam šlo hlavně o varoázu. Tady si tím zatím nejsme úplně jistí, takže ponoříme se trošku hlouběji do dat a provedeme i detailnější analýzu.
9: Sport. Česká fotbalová reprezentace zveřejnila předběžnou nominaci na mistrovství světa. Na seznamu 54 hráčů nechybí Tomáš Chorý a David Douděra, které Slávia vyloučila po sobotním derby se Spartou z A týmu. V konečné nominaci na závěrečný turnaj ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku bude 26 hráčů. Češi se na světovém šampionátu představí po 20 letech. Ve skupině je čekají zápasy s Jižní Koreou, Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
10: Situace na D1 i D2 před Brnem. Na D1 v okolí Brna už se provoz výrazně uklidnil jen ve směru z Vyškova v okolí sjezdu na Slavkov na kilometru 211. Zpomalují kamiony a sunou se za Rohlenku. D2 před Brnem směrem z Bratislavy a nesouvislá fronta také hlavně kamionů od Modřice z 3. kilometru. Těsně před nájezdem na D1 na půltém kilometru chvíli blokovali pravý pruh. Následky střetu kamionu a dodávky teď už jsou pryč, opět se jede oběma pruhy. Na D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem před Novou Vsí popojíždí fronta nákladních souprav z 16. kilometru. Pomaleji jedou pravým pruhem až ke sjezdu na silnici 16. I zmíněná 16 se plní před nájezdem na D8 a to v obou směrech o něco delší zdržení naberete od Mělníka. V metropoli přetrvává dlouhé zdržení na východní části okruhu směrem z D10. Kamiony zpomalují už v Novopatské kousek za sjezdem Zegbelské. Krokem pokračují okolo Černého mostu až do Štěrbohol k Průmyslové. A dálnice D11 na příjezdu do Prahy směrem z Hradce plní se z úrovně Horních Počernic. Příčinou je omezení těsně před nájezdem na okruh. V levém pruhu tam pracují silničáři. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude proměnlivá oblačnost s lokálními přeháňkami od vyšších poloh sněhovými. Na východě slabý déšť, večer ubývání srážek i oblačnosti. A teploty 7 až 12 stupňů, na jižní Moravě až 14, na horách kolem 4, v Krušných horách 0. Tolik zprávy. A začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: 9:55, my ještě na sport navážeme. Teď v dopoledním radiožurnálu vrátíme se k víkendu, protože ve fotbalové kauze výtržností fanoušků v sobotním derby Slavie se Spartou by dnes měly padnout první tresty. Zasedat má disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Co konkrétně bude řešit, jaké výsledky bychom mohli očekávat, i to probereme v úvodu dopoledního vysílání. Dnes s datem 12. května, 9:55, za celý tým. Dobrý den a vítejte.
3: Dopolední radiožurnál
11: a Jiří Chum.

0: Jaký trest dostane Slavia za výtržnosti fanoušků v sobotním ligovém derby se Spartou? Rozhodne se o tom dnes popoledně, kdy bude mimořádně zasedat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Radiožurnál bude samozřejmě u toho. Jaké tresty připadají v úvahu, to teď proberu s Pavlem Tilšarem ze sportovní redakce. Pavle, pěkné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Sobotní derby se za stavu 3-2 pro Slavii nedohrálo, protože na trávník, jak víme, vběhli davy diváků, někteří házeli světlice a napadli i hráče Sparty. Jak může disciplinární komise tenhle incident trestat?
1: V disciplinárním řádu má k dispozici dva paragrafy. Za prvé o porušení povinností pořádajícího klubu, tedy že Slavia dopustila, že se na její stadion dostala zakázaná pyrotechnika a taky, že jí fanoušci házeli na hrací plochu. Druhý paragraf zakazuje nesportovní chování fanoušků, v tomto případě hlavně vniknutí na hrací plochu nebo napadání jiných osob. Tresty, které přicházejí v úvahu, jsou až 10milionová pokuta, uzavření stadionu a taky kontumace zápasu ve prospěch Sparty.
0: Vedení Slavie už trestům tak trochu předchází, řekni jak.
1: Uzavřelo tribunu Sever, tedy tribunu svých skalních příznivců, ze které na trávník vyběhli výtržníci a taky zahájili vyšetřování toho, kteří lidé opuštěním svého místa porušili návštěvní řád stadionu nebo mohli porušit i zákony. Pokračuje předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
2: My už se spolupracujeme s policií. Já jsem byl dokonce s příslušníky policie na Velínu. Poskytujeme jim plnou součinnost, předali jsme jim všechny naše data ze CRM systému, poskytujeme jim všechny fotografie, všechny záznamy kamerových systémů a věřím tomu, že ta spolupráce povede k rychlému a účinnému potrestání těch viníků.
1: Slavia taky vyloučila z kádru dva hráče, kteří za hrubé prohřešky proti pravidlům dostali v derby červené karty, Tomáše Chorého a Davida Douděru.
0: Na zasedání disciplinárky se ale budou řešit i prohřešky fanoušků Sparty.
1: Ano, protože i oni házeli na trávník ze svého sektoru pyrotechniku a ničili zařízení stadionu. Vedení Sparty už taky situaci vyšetřuje, jak je ostatně podle místopředsedy představenstva klubu Františka Čupra zvykem.
3: My s tím pracujeme dlouhodobě. Pro nás to není nové zjištění nebo nová informace, nový jev. My pouze pokračujeme v tom, co máme u nás zajeto. To, že tam došlo k hození světlice, samozřejmě viděli jsme to a naší snahou je ztotožnit toho pachatele tak, aby už se nedostal na stadion.
1: Zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace začne ve 12 hodin. O jeho výsledcích budeme informovat přímo z místa.
0: Ze sportovní redakce Pavel Tilšar. Pavle, díky.
1: Pěkný den.

Možná už jste si všimli, vstupy do divadel a na koncerty v Česku zdražují. Může za to spojování největších prodejců vstupenek? Ohrožuje hlavně menší kulturní akce v Česku monopol? Odpovědi nabídneme do 10:30. Další vysílání úterního dopoledního radiožurnálu. Stačí zůstat.

0: Vstupenky do divadel, na koncerty i festivaly v Česku za posledních 7 let zdražily zhruba o třetinu. Říká to například pořadatel Viktor Palák ze společnosti Force. Přispěla k tomu vyšší sazba DPH i nárůst ceny energií a celkové inflace. A teď podle některých kritiků začíná kulturní akce zdražovat i ticketing, tedy zprostředkování prodeje lístku. Příčinu vidí ve spojení 3 velkých ticketingových společností Go Out, Ticket Portal a Ticket Stream pod hlavičkou estonské společnosti PLG. O tom teď bude řeč s ekonomickým redaktorem Tomášem Jeníkem. Tomáši, pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne.
0: Způsobilo spojení Go Outu, Ticket Portálu a Ticket Streamu zdražení vstupenek na kulturní akce, nebo ne?
1: To je něco, co tvrdí menší hráči na trhu. Podle Oldřicha Brzobohatého, generálního ředitele menší ticketingové společnosti SMS Ticket, se zvýšily poplatky, které si velké společnosti z každého lístku berou.
2: Pro pořadatele je teďka běžný, že platí za provizi 8%. Pro návštěvníka se poplatek za nákup vstupenky vlastně zvýšil na 3,5%, skokově z nějakých 15 korun.
1: Přitom, jak rostou všechny ostatní náklady a kvůli tomu, to podle neúnosně zvyšuje tlak na pořadatele a ohrožuje konání zejména menších akcí. Naopak Viktor Palák z promotérské společnosti Force vážnější problém nevidí. Silnější hráč podle něj může spíš promotérům nabídnout lepší služby.
0: No a co fanoušci, nezaplatí ve výsledku víc?
1: Ceny některých lístků se to skutečně zvedlo. Jak už zaznělo, PLG nově účtuje koncovému zákazníkovi plošný poplatek 3,5% z každého lístku. Podle generálního ředitele PLG Czech Republic Lukáše Jandače je teď ale systém přehlednější a spravedlivější.
3: Navíc si teda myslím, že to ozdravuje ten trh, protože konkurence, která tady jako mezi sebou byla, tak jsme rozdávali super nízký provize. Ten systém jako nebyl udržitelný dlouhodobě.
1: To byl také podle Jandače důvod, proč bylo v posledních letech tolik českých ticketingových společností na prodej.
0: No a je vznik jednoho silného hráče problém, nebo může být?
1: Například podle Tomáše Poprika, pořadatele festivalu Oberfest, spojování velkých hráčů škodí konkurenčnímu prostředí. Z právního hlediska ale fůze problém není a antimonopolní úřad se jí podle svého mluvčího Martina Švandy nezabýval.
4: Žádná z uvedených fúzí s největší pravděpodobností nedosahuje obratových kritérií stanovených zákonem o ochraně hospodářské soutěže, ale tedy jejich účastníci nebyli povinni tyto fúze nahlašovat úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
1: Co však ceny lístků pro koncové uživatele skutečně zvyšuje, jsou zvláštní skryté poplatky, popisuje Viktor Palák z Force.
5: Prakticky to vypadá tak, že vy si kupujete vstupenku za 800 korun a než dojdete do toho finálního odbavení v tom nákupním systému, tak vám tam naskočí ještě dalších 20% jako servisní poplatek.
1: To si ovšem neúčtuje prodejce lístků, ale promotér.
0: Ekonomický redaktor Tomáš Jeník a dopolední biznis na Radiožurnálu. Tomáši, díky za ně.
1: Naslyšenou.
0: No a taky další zprávy už za 9 minut v 10:30, včetně předpovědi počasí, která nás určitě bude zajímat, a taky dopravního servisu. Máte-li jakékoliv informace pro ostatní řidiče, nenechte je v tom a nenechte si je pro sebe. 800 553 553, to je call centrum Zelené vlny Českého rozhlasu. Tak šťastnou cestu a vám všem pěkné dopoledne. Oh, Father, tell me.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní a je 442.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 3:15.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Liga proti rakovině opět promění Českou republiku v zahradu žlutých kvítků. Peníze ze sbírky slouží na podporu onkologických pacientů, prevence a výzkumu nádorových onemocnění. Pořiďte si 13. května žlutou kytičku, která pomáhá. Pokud nepotkáte dobrovolníky ve žlutých tričkách, můžete kytičky získat i v některých obchodech a provozovnách. Seznam najdete na webu sbírky cdpr.cz. Liga proti rakovině i mediální partner Radiožurnál vám děkují za podporu.
1: Radiožurnál 10.30. Jana Gulda a zprávy.
2: Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9% oproti březnu se snížila o 0,1% bodu. Údaje zveřejnil Úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady teď evidují přes 364 tisíc uchazečů. Zároveň mírně přibylo volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost je dál v Ústeckém kraji, naopak nejnižší zůstává v Praze. Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti 4,3%. Pražský léčitel Alan Jarkovský, obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů korun na luxusní sídlo. Tvrdil, že tam můžou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Za peníze chtěl zrekonstruovat 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Ani jedna nemovitost mu už ale nepatří, protože se nechal od svého společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit. Léčitel je ve vazbě, jeho advokát nechtěl případ komentovat. Rusko v noci zautočilo na Ukrajinu víc než 200 drony a na frontě schodilo přes 80 leteckých bomb. Na síti X o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Po úderech jsou podle něj na Ukrajině zranění i mrtví. Zelenský napsal, že se tím Moskva rozhodla ukončit částečný klid zbraní, který trval 3 dny. Příměří původně vyhlásil americký prezident Donald Trump a obě země ho potvrdili. Po dobu trvání se ale Moskva i Kyjev vzájemně obviňovali z jeho porušování. A Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes v Obecním domě v Praze zahájí 81. ročník festivalu Pražské jaro. Uvede Mouvlast Bedřicha Smetany, tentokrát s dirigentem Petrem Popelkou. Živý přenos vysílá od 8 hodin večer Český rozhlas Vltava. Zájemci ho můžou sledovat i na speciální projekci v pražských Riegerových sadech. Sport. Předběžné širší nominaci české reprezentace na fotbalové mistrovství světa jsou i slávisti David Douděra a Tomáš Chorý. Oba přitom v sobotním ligovém derby se Spartou dostali červené karty a klub je následně vyloučil z A týmu za opakované prohřešky. V české nominaci pro světový šampionát je zatím 54 hráčů, do Spojených států, Kanady a Mexika jich poletí 26.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 zdržení od Průhonic na D8 před Novou Vsí. Na D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna od Průhonic z 6. kilometru se sune nesouvislá fronta kamionů. Pokračují až ke sjezdu do Spořilovské. I tou pak v pomalejším tempu pokračují až k jižní spojce, následně do Štěrbohol k Průmyslové. V opačném směru tedy od D8 se nákladní soupravy sunou ve velkém Novopatskou téměř od Kbelské, okolo Černého mostu také až do Štěrbohol k Průmyslové. Na dálnici D11 před Prahou směrem z Hradce těsně před sjezdem na okruh zabrali silničáři levý pruh.
5: Kolona začíná na prvním kilometru a je v obou pruzích a jsou tady značky na nějaký dopravní omezení.
4: Na D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem před Novou Vsí stále popojíždí fronta kamionů z 16. kilometru pravým pruhem se sunou až ke sjezdu na silnici 16. I zmíněná 16 zůstává před nájezdem na dálnici D8 o něco plnější. Delší zdržení aktuálně nabíráte ve směru od Slaného. A dálnice D8 ještě jednou, teď ve směru z Ústí nad Labem do Prahy, těsně za sjezdem na Zdiby uzavřeli silničáři levý pruh. Zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou, přechodně i velkou oblačnost. Od západu v Čechách postupně s deštěm nebo přeháňkami i krupkovými a výjimečně i bouřky. V polohách nad 800 metrů i sněžení.

0: Večer pak začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia, v západní polovině Čech místy 7 až 10 stupňů a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. V dopoledním radiožurnálu je s vámi Jiří Chlum.
1: A už od rána je k dispozici taky další vydání podcastu Vinohradská 12 o tom, že Putin má strach, skrývá se prý v bunkrech. Čeho se bojí nejvíc? Ukrajinských dronů anebo vzpoury ve vlastních řadách? Je předem jasné, jak skončí? A co když nás všechny ve skutečnosti jen, jak se říká, lakuje? Otázky pro Danielu Kolenovskou z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy. V podcastu Vinohradská 12 se jí ptá Matěj Skalický.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Úterní dopolední radiožurnál Paříž a Londýn svolávají jednání ministrů obrany mezinárodní koalice, která chce zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem. Co má tahle schůzka přinést a jaké úkoly mají francouzská a britská bojová plavidla, která se přibližují ke klíčové úžině, řekneme ještě do 10:45. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Space.
1: Francie a Velká Británie hostí jednání ministrů obrany mezinárodní koalice, která chce zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem. Paříž i Londýn vyslali ke klíčové úžině bojové lodě. Írán je varuje před okamžitou reakcí. A detaily z Paříže nabídne teď zpravodaj Martin Balucha. Martine, dobrý den.
2: Taky zdravím, hezké dopoledne.
1: Martine, o čem přesně má být to dnešní jednání ministrů obrany mezinárodní koalice a jak Paříž a Londýn reagují na ty íránské hrozby?
2: Ministři obrany mezinárodní koalice sdružující zhruba 40 zemí mají jednat přes internet. My víme, že hlavním tématem jsou konkrétní vojenské příspěvky jednotlivých zemí, jednotlivé závazky členů do té mise, jejímž cílem je právě zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem. Britský ministr obrany John Healey uvedl, že cílem těch dnešních jednání není pouze debata, ale reálná schopnost jednat. Ta jednání bude řídit s francouzskou ministryní obrany Catherine Vautrinovou. No a ty se ptát ale ještě taky na tu reakci Londýna a Paříže na ty íránské hrozby, tak francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že cílem této mezinárodní koalice není zapojení do konfliktu.
3: Nikdy jsme neuvažovali o nasazení sil ke znovu otevření Hormuzského průlivu. To nikdy nebyla varianta, kterou by Francie prosazovala. Vyzývám všechny ke klidu a zodpovědnosti. Myslím, že je tu příliš mnoho slovních eskalací, které vždy vedou k reálným eskalacím.
2: To byl tedy francouzský prezident Emmanuel Macron. V Hormuzském průlivu uvázlo na 1500 lodí zhruba 20 000 členů posádky. Před válkou touto cestou proplouvala zhruba pětina celosvětových zásob ropy.
1: Jaké úkoly mají plnit francouzská a britská bojová plavidla poblíž Hormuzského průlivu?
2: Francie k Hormuzskému průlivu vyslala letadlovou loď Charles de Gaulle. Ona by se teď v tuhletu chvíli měla pohybovat někde v oblasti Rudého moře, Adenského zálivu. Na Charles de Gaulleovi by výhledově mohlo být velitelství této mise k zabezpečení plavby Hormuzem. Na palubě jsou taky stíhačky Rafale, jsou tam průzkumné letouny, doprovází taky tři fregaty, ponorka. To je standard, nic neobvyklého, protože loď Charles de Gaulle nikdy nevyplouvá sama, má doprovod. Britové zase do této oblasti vyslali torpédoborec Dragon, který může pomocí svého protiletadlového raketového systému Sea Viper chránit další lodě a námořní prostředky.
1: My už jsme slyšeli francouzského prezidenta, ale mění mezinárodní koalice svůj dlouhodobý postoj nezapojovat se do konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy, když právě Francie a Velká Británie vyslali svá bojová plavidla k Hormuzskému průlivu?
2: Obě země, jak Francie i Velká Británie, nadále tvrdí, že ta připravovaná mise je obranná, že jde o to zabezpečit plavbu Hormuzem, jakmile skončí ta horká fáze bojů mezi Íránem a Spojenými státy. Nicméně podle deníku Le Monde Paříž a její spojenci už nechtějí jednoduše čekat na kompletní klid zbraní mezi těmito zeměmi. Íránské střely minulý týden zasáhly francouzskou kontejnerovou loď. Zraněných bylo několik námořníků a taky víme, že Paříž chce dlouhodobě delší dobu oddělit jednání o plavbě Hormuzem od dalších bodů, tedy od jaderného a balistického programu Íránu.
1: Z Paříže živě náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, děkujeme za informace a hezký den do Francie.
2: Taky děkuju, naslyšenou.

0: Eric Clapton pro vás v 10:50 v úterním dopoledním radiožurnálu. Prázdné sjezdovky a vypnuté vleky by v Bedřichově v Jizerkách mohly být minulostí. Po roční pauze by se na sjezdovky mohli znovu vrátit lyžaři. Ski areál zůstal minulou zimu uzavřený, protože se obec a majitelé pozemků prostě nedokázali dohodnout na jeho dalším provozu. Zdá se, že teď se ale rýsuje nové řešení. Podle dohody, která zazněla večer na veřejném setkání v Bedřichově, by vlastníci prakticky převedli pozemky na obec a provoz střediska by pak převzala společná firma. Zjistili jsme detaily, tady jsou pro vás.
1: A v budoucnu pozemky přešly do vlastnictví obce a tím by obec podpořila možnost rozvoje areálu.
2: Starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj na setkání řekl, že investoři pomalu spějí k dohodě. Jsou jimi obec, společnost Niseko, Bioshop a podnikatel Martin Kaloš. Investoři mají převést pozemky na obec, vysvětluje starosta.
3: Jsou zadány odhady pozemků v rámci nějakých těch směn. Naši právníci pracují na zpracování plánovacích smluv a až tyto budou vykomunikovány s těmi protistranami, tak o nich bude samozřejmě opět rozhodovat zastupitelstvo a naším cílem je, aby zastupitelstvo rozhodovalo o celku.
2: Ski areál má potom provozovat nová provozní společnost SRO. Firma Niseko chce za převod pozemků lukrativní stavební pozemek pod vodojemem. To se ale nelíbí některým občanům.
4: Já osobně si myslím, že ten model celý je stavěný jenom k tomu, dostaneme se k pozemkům pod vodojemem, ty pak vyvedeme někam pryč.
2: Adam Kuchař ze společnosti Niseko také představil plány se střediskem. Má tam vzniknout sportovní areál s celoročním provozem, novými lanovkami, sjezdovkami, lanovým parkem a cyklistickými traily.
5: Máme v úmyslu, aby fungoval ski areál, proto děláme ty kroky, které děláme. Všechno, co jsem tam prezentoval, už to máme vynaložený od strašného času, peněz, všechny jednání, které to stálo, takže rozhodně nám jde o to ten areál vybudovat a provozovat.
2: Někteří lidé se ale obávají, že celý projekt skončí krachem. Pozemky na Malinovce jsou nestavební. Lidé budou příští pátek 22. května rozhodovat v referendu, jestli má současné vedení zakonzervovat územní plán, aby tomu tak zůstalo i po případné změně vedení po letošních komunálních volbách. Z Bedřichova Johana Tománková, Rad.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak zareaguje vedení fotbalové ligy na sobotní řádění fanoušků v pražském Edenu? Proč se doteď nepodařilo vymítit ze stadionu pyrotechniku a nenávistné a vulgární pokřiky? A budou po aktuálních výtržnostech kluby k fanouškům, hráčům i realizačním týmům přísnější? Tomáš Pancíř se zeptá výkonného ředitele ligové fotbalové asociace Tomáše Bárty.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál. Žurnál.
2: Každý den s vámi.
0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/dod.
3: Radiožurnál 11 hodin. Jana Gulda a zprávy.
4: Policie evakuuje domy ve Vodařské ulici v Brně kvůli poškozenému jeřábu. Teroristické hnutí Hamas podle civilní komise páchalo systematické sexuální násilí na rukojmích. Fotbalisti Sparty budou hrát v ligové nadstavbě z Plzní. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí popojíždí kolona kvůli omezení u sjezdu na Zdiby. A počasí bude proměnlivá oblačnost od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami. Na horách i se sněžením a teploty do 14 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Policisté zasahují v Brně kvůli poškozenému stavebnímu jeřábu ve Vodařské ulici. Stroj má prasklé rameno, policie nechává evakuovat lidi z domů v okolí, říká její mluvčí Petr Vala.
5: Hlídky uzavřeli nejbližší okolí a pomáhají s evakuací osob z dotčených domů. Na místě počítejte s komplikacemi v dopravě a důrazně žádáme veřejnost, aby se v oblasti vyhnula. A v současné době se také bude zavírat i cyklostezka, která je podél řeky Sratky.
4: Prezident Petr Pavel se s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO dohodl na 4 změnách v nominacích velvyslanců. Komentovat je ale teď nebude, řekl to před odletem na summit slavkovského formátu a bukureštské devítky.
6: Respektuji jeho snahu mít v některých zemích lidi, ke kterým má možná větší důvěru, a domluvili jsme se na 4 změnách.
4: Usnesení o vyslání diplomatů schválila předchozí vláda Petra Fialy z ODS. Babišův kabinet ho ale koncem ledna zrušil. Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Teroristické hnutí Hamas a jeho spojenci se podle zveřejněné zprávy měli při útoku na Izrael 7. října 2023 dopustit systematického a rozsáhlého sexuálního násilí. Ozbrojenci ho údajně páchali i později na rukojmích unesených do pásma Gazy. Zprávu zveřejnila civilní komise, která samu sebe popisuje jako nezávislou nevládní skupinu. Založila ji právnička Kocham Elkayam Levyová s cílem dokumentovat a uchovávat důkazy o útoku. Tým strávil shromažďováním a prověřováním důkazů víc než 2 roky. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice.
7: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně s dětmi, budeme probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a nějakým způsobem se jich dotýkají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
8: Sport. Fotbalisty Sparty čeká první zápas v šancelize po nedohraném derby na Slávii. Ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul přivítají Plzeň. Souboj druhého se třetím týmem tabulky začne ve 20 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Místopředseda představenstva Sparty František Čupr po sobotní zkušenosti z Edenu doufá, že se utkání na Letné obejde bez výtržností fanoušků.
9: Já věřím toho, že naši fanoušci si jsou vědomi, že nechceme podobné excesy na našem stadionu. Samozřejmě my jim před každým zápasem zdůrazňujeme, zdůrazňujeme, že chceme, aby ten zápas proběhl v klidu, aby si to všech našich 17,5 tisíce fanoušků na stadionu užilo a nedošlo tam k žádnému zranění a k žádné výtržnosti. Pro nás je toto standardem.
8: Na programu jsou taky 3 ligové zápasy ve skupině o udržení, a to od 17.30. Slovácko nastoupí proti ostravskému Baníku, Mladá Boleslav se utká s pražskou Duklou a Zlín s Teplicemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 zdržení před Průhonicemi, na jihu Moravy pak u Holubic. Na D1 před Prahou směrem z Brna teď čerstvá nehoda u Průhonic. Na 6,5 kilometru je blokovaný pravý pruh.
11: Osobní auto tady doslova vletělo ze zadu do kamionu, tak se to tu začíná dost štosovat. Je to přímo naproti pumpě D1 v Průhonicích.
10: Na D1 z Vyškova do Prahy od Holubic z kilometru 211 trvá zdržení hlavně pro kamiony. Sunou se až k omezení u sjezdu na D2. Na D8 ve směru z Prahy do Ústí před Novou Vsí stále popojíždí fronta nákladních souprav z 16. kilometru. Pravým pruhem pokračují až ke sjezdu na silnici 16. A D8 ještě jednou, teď zaostříme na příjezd do metropole směrem z Ústí. Kolona z 3. kilometru popojíždí za sjezd na Zdiby. V levém pruhu tam pracují silničáři. A na silnici 20 na trase z Plzně do Písku nejprve čekejte kratší zdržení za Želčany. Opravují tam vozovku a provoz je řízený kyvadlově pomocí semaforů. A na 20 jen o pár kilometrů dál směr Písek zbystřete u odbočky na Chocenický újezd. Záchranáři tam zasahují u nehody dvou osobních vozidel. Projíždí se kyvadlově. Čekejte kratší zdržení. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme proměnlivou, přechodně i velkou oblačnost od západu v Čechách, postupně s deštěm nebo přeháňkami i krupkovými a výjimečně taky bouřky. V polohách nad 800 metrů i sněžení. Večer pak začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia, v západní polovině Čech místy 7 až 10 stupňů a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
12: Dobré dopoledne, 6 minut po 11. hodině. Tady je dopolední Radiožurnál. Pojďme na jih Moravy. Klinika infekčních nemocí dětské nemocnice v Brně by se měla dočkat slibované klimatizace. Na problém už před 2 lety upozornil jeden z rodičů. Nemocnice tehdy odmítla sbírku na mobilní klimatizace s tím, že připravuje celkovou rekonstrukci. A ta by měla už brzy začít. Detaily nabídneme do 11:15. Pěkné dopoledne, posíláme zpěvačku Pink a její dceru.
2: Dopolední Radiožurnál
13: a Jiří Chum.

0: Děti na klinice infekčních nemocí dětské nemocnice v Brně se dočkají příjemnějšího prostředí, ve kterém musí nedobrovolně trávit čas. Pavilon S, kde klinika sídlí, čeká příští měsíc rozsáhlá rekonstrukce, včetně vzduchotechniky s klimatizací, kterou teď budova nemá. Před 2 lety na problém s horkem na pokojích upozornil otec jednoho z pacientů. Marek Sedláček se mnou ve studiu zná podrobnosti. Marku, dobrý den.
1: Dobrý den. Fakultní nemocnice Brno, pod kterou dětská nemocnice spadá, chce smlouvu se stavební firmou podepsat do měsíce. Půjde o kompletní rekonstrukci budovy, která stojí v ulici Černopolní, tedy naproti hlavnímu areálu dětské nemocnice. Dělníci ji zateplí, vymění okna, dveře i výtahy. Nové budou taky rozvody a na střeše přibudou solární panely. No a jak už zaznělo, součástí je i nová vzduchotechnika s klimatizací.
0: To, jak jsme zmínili, v současnosti budova nemá. To byl i důvod sporu otce jednoho z pacientů s vedením nemocnice.
1: Je to tak, v létě 2024 si Štěpán Neubauer, otec jednoho malého pacienta, na infekční oddělení přinesl vlastní mobilní klimatizaci. Chlapec totiž trpí genetickou nemocí, kvůli které se nepotí, a pobyt na pokoji v parném létě tak pro něj byl o to nepříjemnější. S personálem kliniky se potom otec domluvil, že založí sbírku, aby se mobilní klimatizace mohly pořídit do všech pokojů. Vedení nemocnice ho ale vyzvalo, aby sbírku zrušil, protože už tehdy počítalo s tou rekonstrukcí. Nakonec se obě strany domluvili, že peníze využijí na nákup stropních ventilátorů. Po jejich instalaci jsme se loni Štěpána Neubauera ptali, jak celá věc dopadla.
2: Ptal jsem se sestřiček, jestli ty stropní ventilátory nějakým způsobem pomáhají, jestli plní tu funkci. Oni říkali, že ano. Když je prostě vedro, tak je to lepší určitě než nic. Samozřejmě nenahradí to klasickou klimatizaci, takže se čeká na tu velkou rekonstrukci. Ale ty stropní ventilátory fungují.
1: No a rekonstrukci pavilonu S by fakultní nemocnice chtěla dokončit do léta příštího roku.
0: Omezí práce nějak provoz dětské kliniky?
1: Ano, už tento měsíc se postupně musí přestěhovat 3 lůžková oddělení, tedy zhruba 50 dětí, do náhradních prostor na pediatrické klinice. Ambulantní provoz zůstane zachovaný.
0: Dětská nemocnice v Brně, to bylo téma pro dopolední Radiožurnál a Marka Sedláčka. Marku, díky, nashledanou.
1: Hezký den.

Radiožurnál je s vámi. Jak by zněla česká příroda, kdyby byla hudbou? Dodnes nepřekonanou představu nám o tom už v 19. století dal Bedřich Smetana. Jeho šestidílný cyklus Má vlast dnes opět po roce rozezní začátek Mezinárodního festivalu Pražské jaro. No a tentokrát ji zahrají rozhlasoví symfonikové. Tak jak asi bude znít jejich podání a mají hudebníci před koncertem ještě trému? Uslyšíte do 11:30.

0: Guns N' Roses jsme hráli v 11 hodin 23 minuty, posloucháte Radiožurnál, připomínáme problém na D1, před Prahou na 6. kilometru je nehoda, která překáží v pravém, ale i prostředním jízdním pruhu. Srazil se tam kamion a osobní auto a jezdí se pouze v levém, zdržíte se 10 minut. Call centrum Zelené vlny má číslo 800 553 553. No a teď už přímo do Prahy. Smetanova má vlast v podání rozhlasových symfoniků právě dnes rozezní Prahu, ale i Londýn a Vídeň. Začíná Mezinárodní festival Pražské jaro a jeho živý přenos se bude přenášet do 24 zemí světa. Milovníky vážné hudby pak až do června čeká v rámci festivalu dalších 40 koncertů.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu patří k nejlepším českým orchestrům, ale také je na něm cítit, že nejuniverzálnější břev profilu toho orchestru je, že on uvádí nesmírně široký repertoár a bylo to tak od jeho vzniku, kdy uváděl tu vyloženě klasickou hudbu, ale vždy uváděl i premiéry nových skladeb. Samozřejmě je klíčové, kdo před ním stojí jako dirigent a to bude jeho šéf-dirigent Petr Popelka, což je dnes jeden z nejžádanějších dirigentů už na světě, bych mohl říct.
2: Vysvětluje umělecký šéf Pražského jara Josef Třeštík, proč si pro zahájení festivalu vybrali právě rozhlasový orchestr a Petra Popelku.
3: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
2: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
3: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne, takže máme v orchestru i hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé a je to, především je to radost.
2: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava anebo také na speciální projekci v pražských Riegerových sadech. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

0: pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skržovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
1: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
2: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Jana Gulda.
3: Ve Vodařské ulici v Brně prasklo rameno jeřábu. Policie kvůli tomu uzavřela nejbližší okolí a pomáhá s evakuací lidí z okolních domů. Evakuovaných jsou desítky, včetně 61 dětí. Policie o tom informovala na síti X. Policisti zároveň žádají, aby se lidi místu vyhnuli. V místě je potřeba počítat i s komplikacemi v dopravě. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v pražské ústřední vojenské nemocnici. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí kriminalistů Jaroslav Ibehej. Na zásah upozornil server odkryto.cz. Podle něj souvisí s podezřením sfalšování zdravotních posudků. Web píše taky o tom, že mezi zadrženými je jeden z primářů nemocnice. Světová zdravotnická organizace už našla všechny pasažéry výletní lodě s hantavirem. Zatím se podařilo potvrdit 9 nakažených a u 2 dalších lidí je pravděpodobné, že se nemoc potvrdí. Rozsáhlé šíření hantaviru ale podle WHO není pravděpodobné. A Trutnov nechal do všech mateřských a základních škol nainstalovat SOS tlačítko. Má sloužit k přivolání rychlé pomoci v nouzových situacích. Po stisknutí tlačítka dostane okamžitě upozornění městská policie a na místo vyšle hlídku. Oproti telefonické komunikaci by měl být systém rychlejší a strážníci taky přesně ví, kam vjet.
1: Sport.
3: Hokejisti Colorada jsou 1 výhru od postupu mezi nejlepší 4 NHL. Ve čtvrtfinálové sérii s Minnesotou vedou 3-1 na zápasy po posledním vítězství na ledě soupeře 5-2, ke kterému přispěl 2 asistencemi taky český útočník Martin Nečas. Další utkání je na programu v noci na čtvrtek českého času.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Průhonic na D8 před Ústím. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy ve směru z Brna čekejte zdržení za sjezdem na Čestlice. Ze 7. kilometru se zhruba 10 minut popojíždí na 6. k Průhonicím. Tam je po nehodě průjezdný pouze levý pruh. V pravém a prostředním stojí nabouraný kamion a osobní auto, v odstavném pak policie a hasiči. Na dálnici D8 směrem z Německa do Prahy spozorněte před Ústím. Za sjezdem na Děčín na 77. kilometru havarovalo nákladní vozidlo. Podle policie sice skončilo mimo komunikaci, na vozovce v pravém pruhu je ale vysypaný náklad, kolona se netvoří. A na D8 ještě zůstaneme, teď se přesuneme před Prahu. Těsně za sjezdem na Zdiby uzavřeli silničáři levý pruh. Fronta od Klíčanské odpočívky z 3. kilometru popojíždí více než 20 minut. A v metropoli přetrvává dlouhé zdržení, hlavně pro kamiony. Na východní části okruhu směrem z D10 zpomalují už v Novopatské za sjezdem na Satalice a krokem pokračují okolo Černého mostu až do Štěrbohol k Průmyslové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou, přechodně i velkou oblačnost od západu v Čechách postupně s deštěm nebo přeháňkami i krupkovými a výjimečně taky bouřky v polohách nad 800 metrů i sněžení. Večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia, v západní polovině Čech místy 7 až 10 stupňů a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. V dopoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
2: Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace, bude dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Nás bude zajímat, jak zareaguje vedení fotbalové ligy na sobotní řádění fanoušků v pražském Edenu, proč se doteď nepodařilo vymítit ze stadionu pyrotechniku a vulgární agresivní pokřiky a budou po aktuálních výtržnostech kluby k fanouškům, hráčům i realizačním týmům přísnější. Poslechněte si po zprávách v 17 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Hans Joy, 7 minut po půl 12. Tady je úterní dopolední radiožurnál, je 12. května roku 2026. A za chvíli nebudeme mluvit o Bondovi, i když říká si obejda a v plánu má obejít všechny domy přírody v Česku. Důchodce Zdeněk Rajnošek ze Žďárska vyrazil na 1700 kilometrů dlouhou pěší výpravu a denně plánuje ujít desítky kilometrů. Byli jsme u startu, reportáž jsme pro vás připravili do dopoledního radiožurnálu.

0: A teď taky o jednom mimořádném muži. Aktivní důchodce Zdeněk Rajnošek ze Žďárska vyrazil na trasu dlouhou 1700 kilometrů. Pod přezdívkou Obejda chce obejít všech 15 domů přírody v Česku, aby propagoval krásu české krajiny a šetrnou turistiku. Cestu chce zdolat za 44 dní. Byli jsme u toho, když vyrazil od domu přírody Žďárských vrchů ve vesnici Krátká. Od manželky dostal na cestu ranec buchet a jedno doporučení.
1: Tam, že se nemá řídit tou písničkou, za každým rohem je někdo, kdo tě zahřeje, tak to teda ne.
2: Marie Rajnošková, manželka, vyprovází tedy chotě.
1: Takhle navleču a tady máš na cestu.
2: Zdeněk Rajnošek vybavený buchtami v ranečku. Sleduje nás dron. Buchty v rámci na posilnění asi zatím nejsou ani potřeba, protože jak koukám, doprovod nám nestíhá.
3: Nestíhají. Úsek mezi Slavkovským lesem a Jizerskými horama. Ten bude tak asi na 8 dní přes Krušné hory. Byť se ty buchty hodila, to už nebudou, že jo? Pak budu muset pořídit jiné, no.
2: Já myslím, že manželka se docela obávala toho, že si pořídíte nějaké buchty cestou.
3: No jo, tak byla tam nějaká jako obava, no, ale já jsem poslušný, takže by tam mělo všechno jít bez nějakých rodinných rozvratů.
4: Ale můžete jít jako.
3: Pojďte, jdeme. To nám to pěkně jde, ne docela.
2: Zdeněk Rajnošek, neboli Obejda, to je většinou takové hanlivé označení, ale vy se k němu hrdě hlásíte.
3: Já vycházím z toho, že to je jako takový přechodník, jakože Obejda Českou republiku. Vyrážím teďka na tuto cestu.
1: Ahoj, díky, ahoj.
2: Zdeněk Rajnošek, neboli Obejda, chce taky, aby jeho cesta byla šetrná k přírodě, chráněných krajinných oblastí, které projde.
3: Jako nerozdělávám oheň, nekempuju tam, takže vlastně jenom přespím, ale vlastně po mně tam nic nezůstane.
2: Pár nocí pod střechou mu zajistí domy přírody jednotlivých HKO. Ze Žďárských vrchů, Daniel Zach, Radiožurnál.

3:45. A úterní dopolední Radiožurnál. Na nohou vysoké rybářské gumáky, v ruce teploměr a skleněné láhve. Hygienici v Olomouckém kraji začali monitorovat kvalitu koupacích vod. Vzorky už odebírali i z přehrady Plumlov na Prostějovsku. Natáčeli jsme tam a tuhle reportáž ještě stihneme v dopoledním Radiožurnálu nabídnout právě vám. Přejeme dobré dopoledne. Radiožurnál s vámi a taky Mojo.

0: Na koupání to teď rozhodně ještě nevypadá. Meteorologové ode dneška s příchodem tzv. Ledových mužů hlásí ochlazení. Přesto už hygienici v Olomouckém kraji začali sledovat kvalitu vody u vybraných vodních ploch. My jsme byli u prvního odebírání vzorku vody z Plumlovské přehrady na Prostějovsku.
1: Do vody Plumlovské nádrže za chvíli zamíří Martin Halata ze zdravotního ústavu.
2: Mentálně si dezinfikuju ruce kvůli tomu, že budu odebírat vzorek na mikrobiologický rozbor.
1: Součástí vybavení je i kulatá černobílá destička ve tvaru kruhu zavěšená na provázku. Slouží k měření průhlednosti vody, dodává Halata.
2: Ta průhlednost v současné době je 1,30 m, což je dobrý. Je vidět, že začátek sezóny a většinou začátku sezóny opravdu ten květ, ten červen, ještě i tady ta přehrada bývá v přijatelném stavu.
1: Během léta podle Halaty bývá průhlednost třeba i jen 0,5 m. Zákazy koupání tu krajští hygienici vyhlašují opakovaně, dodává jejich mluvčí Markéta Koutná.
3: Hlavní příčinou bývá nadlimitní výskyt sinic a potom s tím související zvýšená koncentrace chlorofilu A a zároveň i snížená průhlednost vody.
1: Zákazy koupání by lidé podle Koutné měli respektovat. Sinice totiž můžou zejména citlivějším jedincům a dětem způsobit zdravotní problémy.
3: Bolesti hlavy, svědění kůže, vyrážku, zarudnutí kůže a sliznice.
1: Měření kvality vody v Plumlovské nádrži pravidelně pozoruje i pan František.
4: Tím, že rybařím tady na té pláži, tak vím, že jezdí s hygienisem a dost často s ním mluvím. Dívejte, čím je větší léto, tak tím vlastně ta voda dostává zabrat, že? Ale jinak jako koupání je tady, pokud nejste moc choulostiví, tak koupání není špatný. Jako.
1: Výsledky měření hygienici zveřejní tento týden na svém webu. Z Plumlova Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Věra Štechrová. Dnes s publicistikou v poledne. Věro, vítej, pěkné poledne přejeme.
1: Dobré poledne.
0: Co za čtvrt hodiny uslyšíme, jaká témata si zvolila?
1: Uslyšíme jednak o tom, jak se neshodnou odboráři a zaměstnavatele. Tentokrát se to týká zastropování věku odchodu do důchodu zpátky na těch 65 let, které plánuje vláda. A vláda kromě toho plánuje i změny ve třetím důchodovém pilíři. A my se řekneme víc o tom, jaké změny by to měly být. Na ostrově Tenerife večer taky skončila evakuace výletní lodi, na které se objevil hantavirus. Dnes k celé situaci dodal podrobnosti i šéf Světové zdravotnické organizace, tak si řekneme, co padlo o celé té evakuaci a taky dalších vyhlídkách. On vystupoval před malou chvílí. No a víc než 70% zaměstnanců v Česku zažilo pracovní stres a ten negativně poznamenal jejich kvalitu života a právě proto připravuje Národní ústav duševního zdraví nový odborný program, který má poskytovat první psychickou pomoc na pracovní. Tak se zeptám, jak by měl vypadnout, protože se nám to tady třeba taky může hodit.
0: Ale to se nestává často. Za 5 minut 12 hodin máme 5 minut na to připravit nebo dopřipravit hlavní zprávy. Publicistika, ta už je téměř hotová. Věra Štechrová, díky za pozvání.
1: Naslyšenou, těším se.

0: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
3: Fotbalová disciplinární komise rozhoduje o trestech za víkendové výtržnosti na stadionu Slavie.
4: Vnímáme všechno, co se děje v rámci tohoto, myslím si, že zcela bezprecedentního jednání těch fanoušků.
3: Policie zasahuje v pražské ústřední vojenské nemocnici kvůli podezření z falšování zdravotních posudků a přijímání úplatků.
5: Bylo zadrženo celkem 11 osob.
3: V širší nominaci fotbalové reprezentace na mistrovství světa jsou i chorý s Douděrou, které Slavia vyloučila z A týmu. V Praze Vekbelské směrem z Hloubětína do Letňan blokuje pravý pruh před sjezdem na prosek nepojízdné vozidlo. A počasí bude proměnlivá oblačnost od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami, na horách i sněžení a teploty do 14 stupňů. Je úterý 12. května, dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
6: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Před pár minutami začalo mimořádné zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace kvůli jednomu z největších incidentů v historii soutěže. V závěru sobotního ligového zápasu Slavie se Spartou vtrhlo několik stovek domácích fanoušků na hřiště a zaútočilo na spartianské diváky i hráče. U sídla Ligové fotbalové asociace v pražské Libni je teď reportér Mikuláš Jáša.
7: Pozvání na mimořádné zasedání obdrželi i zástupci obou klubů a zástupci Sparty i Slávie na místo dorazili. Disciplinární komise může potrestat Slávii až 10-milionovou pokutou, uzavřením stadionu nebo jeho částí a taky kontumací výsledků derby se Spartou, respektive Sparta Slávia, která vedla 3-2. Vršovický klub hned den po utkání uzavřel z vlastní vůle takzvanou tribunu Sever, kam chodí nejaktivnější skupina domácích podporovatelů a pod kterou začali diváci vbíhat na hřiště. Použili přitom mimo jiné pyrotechniku, házeli ji do sektoru spartianských fanoušků a napadli tři spartianské fotbalisty. Předseda představenstva Slavia Jaroslav Tvrdík oznámil, že klub výtržníky potrestá doživotním zákazem vstupu na stadion a bude po nich požadovat náhradu celé škody, včetně případné pokuty. O rozhodnutí disciplinární komise budeme ze sídla Ligové fotbalové asociace informovat. Z pražské Libně Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
3: Kriminalisti zasahují v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Podle státního zastupitelství pro Prahu 6 policisti zadrželi 11 lidí a podrobnosti má redaktor Marek Sedláček.
8: Proč policie ve vojenské nemocnici zasahuje, říká mluvčí obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek.
9: Podezření ze spáchání trestného činu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu trestného činu křivé výpovědi a nepravdivého znaleckého posudku, přečinu podplácení, přečinu přijetí úplatku, zvlášť závažného zločinu maření spravedlnosti a zločinu podvodu.
8: Ústřední vojenská nemocnice se k zásahu zatím nevyjádřila. Její stanovisko zjišťujeme. Na razii upozornil server Odkryto. Podle něj policie zatkla i jednoho z primářů. Státní zastupitelství s ohledem na pokračující trestní řízení nebude další informace poskytovat. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Spojené státy zvyšují tlak na Írán. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa vypsala odměnu v přepočtu 300 milionů korun za informace o financování íránských revolučních gard. Zároveň uvalila nové sankce na firmy a lidi, které podle ministerstva financí pomáhají vyvážet íránskou ropu do Číny. Stalo se to jen dva dny před plánovanou schůzkou amerického a čínského prezidenta.
10: After reading the piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it.
11: Životnost měsíc starého příměří mezi Spojenými státy a Íránem se podle prezidenta Donalda Trumpa blíží ke konci. Íránský návrh na ukončení války označil za odpad a řekl, že ho ani nedočetl, protože by jen ztrácel čas. Rozhodl se proto pro finanční útoky na Írán. Ty mají za cíl vysušit jeho ekonomické tepny, a to den před odjezdem na návštěvu Číny. Situace v Íránu bude v Pekingu jedním z hlavních témat. Ze Spojených států je Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Státy Evropské unie by měly podle šéfky unijní diplomacie zadávat mnohem víc společných obranných zakázek. Kaja Kallasová to řekla před jednáním unijních ministrů obrany v Bruselu. Teď mají jednotlivé země často rozdílné vybavení, což společnou obranu komplikuje.
12: Evropská unie se podle Kallasové může učit od Ukrajiny, zejména v inovacích v obranném průmyslu. Uvedla, že některé země mají na stole spoustu finančních prostředků, ale obranný průmysl přesto nezvyšuje výrobu. K urychlení investic do obrany vyzval před jednáním také litevský ministr obrany Roberta Skaunas. A uvedl, že Rusko dnes vyrábí zbraně 4x či 5x rychleji než celá Evropská unie. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: O využití umělé inteligence ve vzdělávání jednají v těchto chvílích v Bratislavě prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska. V rámci takzvaného slavkovského formátu je to teprve druhý summit těchto zemí. První byl loni ve Slavkově u Brna. Schůzku prezidentů sleduje v Bratislavě náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák.
13: Přímo na hraniční řece Dunaji prezidenti Pellegrini, Pavel a van der Bellen infrastruktury zemí opovědnosti vůči krizovým situacím, například dodávek.
3: Omlouváme se za špatné technické spojení. Policisti a hasiči zasahují v Brně kvůli poškozenému stavebnímu jeřábu. Stroj má prasklé rameno. Policie uzavřela okolí Vodařské ulice a evakuovala zhruba 100 lidí. Z místa se hlásí reportérka Alena Hesová.
14: Policejní páska zastavila mě i ostatní kolem jdoucí desítky metrů před tím poškozeným jeřábem. I z té vzdálenosti laickým okem vidím, jak se rameno naklání. Do toho tady poměrně intenzivně fouká. Policie čeká na specialistů z firmy, které stroj patří. Vyšetřovatelé pracují s variantou, že došlo na jeřábu k technické závadě nebo že za poškození může nesprávná manipulace se závažím. Policisté kvůli riziku pádu stroje evakuovali mimo jiné mateřskou školu s více než 60 dětmi a zaměstnanci. Rodiče si je postupně vyzvedávají ve sportovním centru. Ve Vodařské ulici jsou hlavně firmy a před zátarasem do oblasti stále parkuje připravený autobus dopravního podniku se svítícím nápisem evakuace. Z Brna Alena Hesová, Radiožurnál.
3: Večer začíná Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Letos ho otevírá koncert rozhlasových symfoniků. Pod taktovkou Petra Popelky zazní Smetanova Má vlast.
15: Samozřejmě, že to je tlak, že to, když je televize přímo do 24 zemí jdeme, každý to slyšel tisíckrát, prostě to očekávání, vím, že tam je jako veliký.
16: Přiznává šéf dirigent Petr Popelka a dodává, že to bude premiéra i pro něj samotného.
15: Zažívám to poprvé zahajuju Pražský jaro a se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, který taky vlastně po letech zahajoval asi 22krát v historii, opravdu hodně, ale teďka po 19 letech ne. Takže máme v orchestru hodně kolegů, kteří taky to zažívají poprvé.
16: Živý přenos Mé vlasti v podání rozhlasových symfoniků od 8 večer uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Vltava a nebo také na speciální projekci v pražských Riegrových sadech. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
17: Sport. Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra jsou v širší nominaci české reprezentace na letní mistrovství světa. Na seznam 54 hráčů se dostali i přesto, že je Slávia po sobotním ligovém derby se Spartou vyloučila z týmu.
18: Oba jsou recidivisti, oba byli dopředu varováni a jako vedení klubu jsme neměli jinou možnost než konat.
19: Řekl v pondělí Radiožurnálu Sport šéf Slávie Jaroslav Tvrdík s tím, že by Tomáše Chorého a Davida Douděru vedení klubu z týmu vyloučilo, i kdyby se sobotní ligové derby se Spartou dohrálo. Chorý je v této sezóně nejlepším střelcem šance ligy. České reprezentaci pomohl k postupu na mistrovství světa po 20 letech v obou barážových zápasech proti Irsku i Dánsku. Douděra odehrál poslední utkání za národní tým loni v listopadu na závěr kvalifikace proti Gibraltaru. V konečné nominaci na mistrovství světa zůstane maximálně 26 hráčů. Češi do světového šampionátu vstoupí za měsíc s soubojem s Jižní Koreou. Ve skupině se pak utkají ještě s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Mirko Vasič, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Na D8 kolona před Zdiby v Praze, pak v Novopatské. Na D8 před Prahou směrem z Ústí narůstá zdržení před omezením u Zdib. V levém pruhu pracují silničáři. Zpočátku jen nesouvislá fronta se sune z úrovně Odoleny vody z 5. kilometru. V Praze čekejte zdržení v Novopatské ve směru z Černého mostu. Pomaleji se jede od sjezdu na Satalice až ke Kbelské, v ní ve směru do Letňan. Před sjezdem na prosek překáželo v pravém pruhu nepojízdné vozidlo. Už se ho podařilo odtáhnout, kolona by se tak mohla dát rychle do pohybu. A východní částí okruhu směrem z D10 do Štěrbohol popojíždí kamiony mezi Černým mostem a Běchovicemi. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme proměnlivou, přechodně velkou oblačnost od západu, postupně s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřkami, v polohách nad 800 metrů i sněžení. Večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia, v západní polovině Čech místy 7 až 10 stupňů a na horách většinou kolem 5. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
21: Jak by mohla vláda posílit zájem o důchodové spoření, tedy třetí pilíř důchodového systému? Jak hodnotí Světová zdravotnická organizace situaci s hantavirem po evakuaci výletní lodi s nakaženými na ostrově Tenerife? A jakou podobu má nový odborný program na poskytování první psychické pomoci na pracovištích? O tom všem budeme mluvit. Zastropování věku odchodu do důchodu na 65 letech, které slibuje vláda od roku 2028, se komplikuje. Jak ukázala tripartita, odboráři chtějí změny hned. Jak řekl v raním pořadu Českého rozhlasu Plus i předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
22: Myslíme si, že nic nebrání tomu, aby právě snížení věku pro odchod do důchodu na 65 let se již odehrálo v té první etapě. S těmi otázkami valorizace, náhradem a podobně nemáme problém, souhlasíme.
21: Aktuálně má věk odchodu do důchodu postupně růst až na 67 let v roce 2057. A proti jakýmkoliv změnám jsou zaměstnavatelé. Podle prezidenta Hospodářské komory Zdeňka Zajíčka snížení věku odchodu do důchodu vnímají jako riziko udržitelnosti důchodového systému.
23: Z dlouhodobého hlediska zvyšování nároku na ten důchodový systém, který v následujících letech pod obrovským tlakem, protože do důchodu budou odcházet věkové kohorty 70. ročníků a to samozřejmě nebude kompenzováno zase příchodem nových zaměstnanců, tedy těch, kteří budou zase ten průběžný důchodový systém plnit.
21: A ve vysílání je teď Filip Pertold z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při CERGE. Dobrý den.
24: Dobrý den.
21: Tak podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafa je při sečtení všech vládních důchodových plánů výdaje na penze v roce 2040 budou činit 150 miliard korun navíc, v roce 2050 pak 250 miliard korun a o 10 let později 400 miliard. Máte stejné propočty?
24: Tak v zásadě podobné propočty dává samotné ministerstvo, teda ne úplně stejná čísla, nicméně bude to... Záleží v jakých korunách, jestli současné hodnotě nebo budoucí hodnotě těch peněz. Myslím, že v současné hodnotě těch peněz to bude méně, než to pan Rafaj řekl, nicméně to bude v řádech kolem 1-1,5% HDP, což je skutečně přes 100 miliard.
21: No a když připomenu, že letos je rozpočtový schodek 310 miliard plánovaný, tak jak zásadní by takové navýšení byla pro státní rozpočet i při předpokládaném růstu ekonomiky?
24: No, bylo by to zásadní hlavně v kontextu toho, že nebudou růst pouze náklady na důchody, ale budou růst náklady i na zdravotnictví a na sociální služby. To si musíme říci předem, že to takhle je, že stárnutí populace sebou nese v těchto dalších segmentech vysoké náklady a budou se tedy hledat zdroje jak na důchody, tak vlastně na zdravotnictví i sociální služby.
21: No, podle odborů a v podstatě i podle vlády se na důchody najdou peníze vždy, dá se na ně prostě víc procent ze státního rozpočtu. Teď je to podle vlády asi 9% a postupně by to bylo 12%. Tak dávají i ostatní evropské země podobný podíl HDP na důchody?
24: No, tak záleží jaké, některé ano, některé ne, ale důležité...
21: Takže to není neobvyklá částka, třeba 12% HDP?
24: No, úplně existují země, které na to tolik dávají a dostali se k tomu, řekněme, pozvolnější cestou, než kterou bychom se k tomu dostali my. To za prvé, takže byli schopni jako přizpůsobovat ten svůj daňový systém vůči tomu, ale za druhý, jako uvědomme si, že v Česku jsme zvyklí platit výrazně nižší daně než v západní Evropě. Pokud se podíváte na složenou daňovou kvótu v Česku, tak je výrazně nižší než je v Rakousku, Německu a podobných zemích, kde teda skutečně dávají na důchody výrazně větší procento, nebo ve Francii. Takže ono se to musí porovnávat vůči tomu, jaký politici nebo jakou politickou reprezentaci si zde volíme. A my si tady volíme politickou reprezentaci vždy, která slibuje buď to nezvyšovat daně, nebo dokonce snižovat.
1: No, podle ministryně financí z ANO Aleny Schillerové by měl taky v důchodech hrát postupně mnohem větší roli ten třetí pilíř, tedy důchodové spoření. To ale teď zažívá spíš odliv zájemců. Proč to tak je?
24: Tak zažívá odliv, jednak je tam nutně říci, že ten třetí pilíř je schopen doplnit ten první pilíř, ale není schopen ho zachraňovat, protože ty závazky v tom prvním pilíři tam zůstávají, bez ohledu na to, jaký třetí pilíř budeme mít, ale je pravda, že ten třetí pilíř je třeba zreformovat, je třeba ho změnit. V současné chvíli zažíval odliv, ale bylo to spíše dané opatřeními předchozí vlády, která vlastně omezila státní příspěvky pro lidi v penzijním věku do toho v tom třetím pilíři, že to bylo asi tak jako hlavní vysvětlení tohoto odlivu. Nicméně je třeba ho výrazným způsobem zefektivnit, zlevnit a zlepšit.
1: No a jak to tedy udělat ten třetí pilíř atraktivnější? Já vím, že Alena Schillerová chce třeba snížit poplatky u penzijních fondů.
24: Tak je to určitě jeden z kroků snížení poplatku. Ty poplatky jsou opravdu velmi vysoké v současné chvíli. Pokud máte dynamický fond, tak platíte až vyšší než 2% poplatky ročně. To ukrajuje opravdu hodně z těch úspor, ale je třeba zavést i další opatření, jako vstup do strategie životního cyklu, který vám bude na začátku vašeho života investovat do vysoko výnosových aktiv, které mají větší riziko a potom to bude postupně zkonzervativňovat. Je třeba motivovat mladé pro včasný vstup, protože ten čas a ta doba těch doba spoření je klíčová pro to, aby vlastně i z relativně malých částek vznikl potom poměrně vysoký důchod.
1: No a jak to zatraktivnit pro mladé?
24: Atraktivně pro mladé lze různým způsobem. Jde zvýšit státní příspěvek pro mladé, dát třeba sign-in bonus pro včasný vstup, kde lze omezit vliv toho investičního dotazníku, který automaticky lidi zařazuje do takových konzervativních strategií, které nejsou vhodné pro ten věk. Takže myslím si, že těch opatření tam lze udělat celou řadu.
1: No, na trhu jsou dostupné třeba ty nízkonákladové ETF fondy, akciové, které operují až s 10x nižším poplatkem, než je poplatek u penzijního spoření. Tak v čem jsou tedy potom ty důchodové fondy v tuhle chvíli vlastně výhodnější?
24: V tuhle chvíli nejsou moc výhodnější, nebo je potřeba právě udělat tu reformu, aby byly výhodné a je potřeba právě snížit ty poplatky, zatraktivnit to a tak dále, aby lidé měli větší motivaci do toho vstoupit. V současné chvíli je pravda, že ta atraktivita je hlavně v tom státním příspěvku, vlastně ve všem ostatním to spíše ztrácí tu atraktivitu, takže potřeba to opravdu z pohledu státu výrazným způsobem zreformovat.
1: No, dívala jsem se na ty poplatky a ty teď, pokud mám správné informace, z výnosu odčerpávají podle typu, jestli jde o konzervativní fond nebo dynamický, 37 až 49%. To zní doslova hrozivě, když na Slovensku je to tuším asi 7%. Tak jak význam na mě by šlo ty poplatky snížit, které jsou teď dané vlastně na maximum zákonem, nebo jsou v souladu se zákonem?
24: Ten zákon se musí prostě změnit a změnit ty maximální poplatky na výrazně nižší poplatky. To na současné chvíli například u dynamických fondů je to 1% z aktiv plus 15% z výnosu, tak já si myslím, že by se to dalo snížit až na 0,6% z aktiv celkově, započteno i ten výnosový poplatek, takže by se to dalo, bych řekl, až na třetinu toho současného stavu. By se to dalo snížit a stále by byly fondy ziskové.
1: Říká Filip Pertold z Institutu IDEA při CERGE EI. Děkuji vám. Naslyšenou.
24: Naslyšenou, děkuji.
1: Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se měl hantavirus víc rozšířit, řekl dnes ve Španělsku šéf Světové zdravotnické organizace Ghebreyesus. Zatím je potvrzeno 9 případů, ale vzhledem k dlouhé inkubační době je podle něj možné, že přibudou další. Večer na španělském ostrově Tenerife skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě Hondius, kterou hantavirus zasáhl. Loď teď směřuje do nizozemského Rotterdamu. A ve vysílání vítám spolupracovnici Českého rozhlasu ve Španělsku Lubici Zlochovou. Dobrý den.
2: Příjemný dobrý den, prajem.
1: Tak společně se šéfem Světové zdravotnické organizace vystoupil dopoledne i španělský premiér Sanchez. Co on celé k té situaci dodal? Já vím, že třeba regionální vládě na Kanárských ostrovech se moc nelíbilo, že ta loď přistála u Tenerife.
2: Musím povedať predovšetkým, že tie vystúpenia tak španielského premiéra, ako aj generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie boli veľmi emotívne a veľmi srdečné. Doktor Tedros ako šéfa Svetovej zdravotníckej organizácie familiárne nazývajú, poďakoval Španielsku za excelentne zvládnutú evakuáciu 120 pasažierov lode z rôznych krajín. Poďakoval, že Španielsko nebolo egoistické, že sa celej operácie chytilo, neotočilo sa chrbtom a že malo odvahu technicky i sanitárne ísť do toho, ako sa ľudovo hovorí. Poďakoval Monike, Fernandovi a Angelovi, pretože so španielskou ministerkou zdravotníctva, ministrom vnútra i ministrom teritoriálnej politiky sa už takto familiárne oslovujú. Ostatne strávili spolu títo profesionáli dlhé momenty, aj napäté hodiny. Riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie povedal, že nezabudne na španielské slova vamos, vamos, teda ideme, ideme, ktoré sa stále opakovali pri organizovaní evakuácie. A španielský premiér Pedro Sánchez zas poďakoval doktorovi Tedrosovi, že osobne prišiel na celý čas na ostrov Tenerife a takisto koordinoval s množstvom odborníkov túto operáciu, na ktorej sa zúčastnilo cirka 400 zdravotníkov, vojakov, inštitucionálnych pracovníkov a vďaka ktorej nezostalo tých 120 pasažierov opustených na lodi na mori, kto vie dokedy v karanténe a bez patričnej lekárskej starostlivosti. Tá otázka na ten pôvodný taký postoj odmietavý zo strany regionálneho šéfa kanárskej vlády sa spomenul, ale gro tohto vystúpenia spoločného v sídle španielskej vlády Pedra Sancheza a šéfa zdravotníckej organizácie sa sústredil na to pozitívne z tejto celej operácie, veľmi delikátnej, treba povedať.
1: A z jakých bezpečnostných opatrení tedy nakonec probila ta evakuácia lidí z lodi na Tenerife, ktorá skončila práve včera večer?
2: No každá časť evakuácie mala svoje protokoly, existovali definované od začiatku. Sanitárny koridor bol veľmi dôležitý práve kvôli tomu, kvôli tým obávam aj miestnych teda Kanárčanov, konkrétne teda z ostrova Tenerife. A to sa aj dodržalo, aby sa úplne vyhlo kontaktu s miestnymi. Tak to aj prebiehalo, panuje s tým spokojnosť. A vlastne včera, keď už odletelo aj posledné lietadlo, aj odišla loď, tak od včerajšej noci, v priebehu celej noci až do dnešného rána sa prístav Puerto de Granadilla dezinfikoval celá tá oblasť, po ktorej sa pohybovali, jednak či to boli tie člny, či to boli už tie autobusy, ktoré prevážali pasažierov na plochu letiska a celá proste tá oblasť.
1: No, Španielé z lodi byli evakuováni, tuším, do Madridu. Tak jaký je stav jednoho nakaženého a jak vypadá ta karanténa 13 dalších Španielů?
2: Áno, áno, Španieli sú vo vojenskej nemocnici v Madride v izolácii a pod dohľadom na špičkovom oddelení, ktoré sa zriadilo ešte keď tu boli prípady choroby Ebola pred 12 rokmi. Jeden z pasažierov lode, tak ako hovoríte, dostal túto noc horúčky, zhoršilo sa mu dýchanie a mal aj pozitívny PCR test. Na rozdiel tých ostatných, tí majú testy doposiaľ negatívne a sú asymptomatickí. Stav tohto pozitívneho pasažiera je momentálne stabilizovaný. Ostatným pasažierom budú robiť znovu testy o 7 dní a predbežne sú všetci v 40-dňovej karanténe pod dohľadom špičkových odborníkov, špecialistov na vírus.
1: A zveřejňují španielští vedci nebo úřady nejaké další informácie k té konkrétní variante hantaviru? Mají už další poznatky?
2: No, treba brať do úvahy to, že hantavírus nie je vírus, ktorý by sa v Španielsku bežne vyskytoval, alebo tu vznikal. Vlastne v tej epidemiologickej histórii Španielska tu nepoznáme žiaden prípad. Aj vlastne španielskí lekári nadobúdali vedomosti v zahraničí. Najmä teda tí, čo pracujú v Národnom mikrobiologickom centre alebo potom v tejto nemocnici Gómez Ulla, vojenskej nemocnici, kde sú práve v karanténe a hospitalizovaní aj tí 14 španielskí pasažieri z lode Hondius.
1: Říká Lubica Zlochová, spolupracovnice Českého rozhlasu ve Španielsku. Ďakujem vám, naslyšenou.
2: Ďakujem a ja pekný deň ešte.
1: Víc než 70% zaměstnanců v Česku zažilo pracovní stres, který negativně poznamenal jejich kvalitu života. Vyplývá to z údajů organizace Nevypusť duši. Ukazují, že skoro u třetiny dotázaných tato míra stresu vedla k přímé pracovní neschopnosti. A podle Světové zdravotnické organizace jsou duševní onemocnění hlavní příčinou dlouhodobé pracovní neschopnosti až ve 40% případů. Národní ústav duševního zdraví a Liga za duševní zdraví dnes představili nový vzdělávací program, který vychází z osvědčeného australského projektu první psychické pomoci a měl by podporovat takzvaný well-being na pracovištích. My o tom budeme víc mluvit s Monikou Dvořákovou, výzkumnou pracovnicí Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Tak jaké bývají ty nejčastější příčiny duševních potíží v práci? Je to nadměrná zátěž nebo podmínky na pracovišti, vztahy s nadřízenými nebo kolegy?
4: No, my bychom vlastně neměli moc odlišovat ty příčiny duševních obtíží v práci od jiných oblastí fungování člověka. My bychom se měli na člověka dívat komplexně, tedy to, co se mi děje v mém osobním životě, se může propisovat do toho, jak já funguji v práci a naopak. Ta nejčastější rizika, se kterými se dnes na pracovištích setkáváme, ty nazýváme psychosociální rizika, a to nejsou abstraktní pojmy, ale to jsou konkrétní faktory v systému práce, které se u jednotlivých firem či organizací velmi liší, tohle oboru nebo povahy práce. My si to můžeme představit jako takové atributy pracovních podmínek, které vyplývají z té organizace práce a ty doopravdy mohou vést k úzkostem, vyhoření nebo depresím. To může být třeba nejistota zaměstnání, více úkolů, než kolik lze v pracovním době reálně stihnout, nebo takový ten neustálý přísun notifikací, e-mailů, nutnost okamžité reakce nebo taky nedostatečná podpora ze strany vedení či kolegů.
1: Jak tedy vypadá ten váš nový vzdělávací program, který by měl tedy přispět k tomu poskytování první psychické pomoci na pracovištích?
4: Ten kurz první pomoci pro duševní zdraví, ten neučí lidi, jak se stát psychologem, psychoterapeutem nebo psychiatrem, ale učí je, aby uměli pomoct člověku poskytnout podporu a navázat ho na odbornou službu. Ten program je etablován už řady let, je rozšířen v 50 zemích světa a my naším cílem vlastně bylo převzít nějaký takový obdobný program, který pomůže člověku dovést ho do toho, nebo včasně intervenovat a dovést ho na tu odbornou službu, aby se ty potíže nerozvíjely.
1: Ono ale možná u nás už hodně lidí ví, že taková služba existuje a že by si měli říct o pomoc, ale nenarazí to spíš na ty problémy, že ta psychologická, psychiatrická péče prostě není teď v tuhle chvíli dostupná?
4: Může samozřejmě, ale primárně je to nechat to dojít do takové míry, že člověk bude potřebovat péči psychiatra nebo psychologa. My ty duševní obtíže můžeme začít řešit ještě mnohem dříve, než se vlastně rozvinou v nějaký závažnější duševní problém. A je to o tom vlastně jít do té péče mnohem dřív, nedojít až do té psychiatrické péče, která by mohla vlastně poskytnout nějakou diagnózu, ale my musíme vzít tu záchrannou brzdu ještě o chloupek dřív. A to je něco, co vlastně se ti lidé naučí, pokud budou otevřeni komunikovat o tom duševním zdraví.
1: Můžete popsat, jak si to tedy představit? Ten program stojí pro jednoho účastníka 6500 korun. Tak co on, když ho absolvuje, potom konkrétně může na tom pracovišti dělat?
4: Stojí takhle, ale zároveň je to etablovaný program, je složen z takových tří atributů. První je manuál, komplexní manuál, kde vlastně člověk vidí přehled těch nejzávažnějších, nejběžnějších duševních obtíží a krizí s tím spojenými. Vlastně jsou tam také odkazy na aktualizované služby, které mohou poskytnout nějakou odbornější pomoc. Je tam řada užitečných zdrojů, jak vlastně s tím pracovat, pracovat. Další součástí toho programu je e-learning, kde člověk, ten účastník vidí, jak ta duševní onemocnění a ty příznaky vypadají na reálných lidech a učí se, jak postupovat té pomoci tomu člověku. A třetím takovým pilířem toho programu jsou dva webináře, kde vlastně s účastníky diskutujeme, co můžou dělat, co se vlastně objevuje na tom pracovišti, jak na to reagovat a co oni můžou pak dělat i pro sebe, když vlastně se jim někdo svěřuje s těmi obtížemi duševního charakteru.
1: Jak jsem pochopila, tak vy to máte nastavené tak, že by ten program toho vyškolení mohli platit zaměstnavatelé pro některé své zaměstnance, kteří by pak pomáhali. Máte už nějaké signály, že by o to byl zájem?
4: Jo, máme vlastně už tento program, jak je zahraniční, tak my ho vlastně ve spolupráci s Ligou za duševní zdraví, která je slovenská, přinášíme sem do České republiky, takže víme, že jsou firmy, které o to mají zájem celosvětově a vlastně ty své dceřinky proškolují právě tady té první pomoci pro duševní zdraví. Ten program samozřejmě není jenom pro zaměstnavatele, ale je otevřen široké veřejnosti, ale ten klíčový přínos má právě pro ty zaměstnance napříč firmou. My v práci vlastně trávíme minimálně třetinu svého dne a díky té každodenní lidské interakci kolegů, kteří budou vyškoleni na poskytování první pomoci pro duševní zdraví, je možné včas podchytit ty rozvíjící se potíže.
1: A může nám být v práci lépe. Monika.

0: lidí. Podezírá je ze zvláště závažného zločinu maření spravedlnosti, z podvodu, přijímání úplatků, podplácení, padělání lékařských zpráv a vystavování nepravdivých posudků. Radiožurnálu to řekl mluvčí dozorujícího státního zastupitelství Richard Petrásek. Výroba masa v Česku letos v prvním čtvrtletí meziročně opět stoupla. Zvýšila se o 3,5% na víc než 119 tisíc tun. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Výroba masa rostla díky větší produkci vepřového a drůbežího. U hovězího naopak výroba oproti loňsku klesla. Hovězí a drůbeží bylo dražší. Vepřové maso a mléko naopak oproti loňskému roku zlevnily. Evropská komise by do léta mohla předložit návrh normy omezující používání sociálních sítí dětmi v zájmu jejich bezpečí na internetu. Řekla to předsedkyně komise Ursula von der Leyenová. Řada zemí Evropské unie podle Leyenové zavedení věkové hranice pro sociální sítě požaduje. A soud potvrdil řidiči tramvaje Danielu Bejvlovi 200 hodin obecně prospěšných prací za loňský konflikt s cestujícím ukrajinským párem. Nařídil mu taky podrobit se programu sociálního výcviku. Páru musí uhradit odškodné 55 tisíc korun. Rozhodnutí odvolacího městského soudu v Praze je pravomocné. Bejvl v minulosti vinu popřel, dnešní rozhodnutí nekomentoval. Sport. Fotbalisti Sparty budou hrát v Šancelize z Plzní. Zápas třetího kola elitní nadstavbové skupiny soutěže začne ve 20 hodin, stejně jako přímý přenos Radiožurnálu Sport. Od 17:30 odpoledne jsou na programu tři utkání skupiny o udržení. Slovácko přivítá Ostravský Baník, Mladá Boleslav Pražskou Duklu a Zlín Teplice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D8 zdržení před Prahou i za Ústím. Na dálnici D8 na příjezdu do metropole směrem z Ústí nad Labem popojíždí kolona z úrovně Odoleny vody. Brzdí se na 5. kilometru a k omezení za Zdiby se jede bezmála půl hodiny. Na 3. kilometru na výjezdu z Klíčanské odpočívky se navíc v pravém pruhu srazily dva kamiony. Na D8 ve směru z Prahy do Německa za Ústím popojíždí kolona přibližně ze 76. kilometru. Na 80. je omezení a neprůjezdný pravý pruh. Na D1 z Vyškova do Prahy zůstává plnější okolí sjezdu na Slavkov zhruba na 210. kilometru. Zdržení už ale není příliš dlouhé. A D1 se plní i před Prahou směrem z Brna. Před Chodovem z 2. kilometru se sunou nákladní soupravy v pravém pruhu. Pokračují až ke sjezdu na jižní spojku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, přechodně i velkou oblačnost od západu v Čechách, postupně s deštěm nebo přeháňkami i krůpkovými a výjimečně taky bouřky. V polohách nad 800 metrů i sněžení. Večer pak začnou srážky a místy také oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia, v západní polovině Čech místy 7 až 10 stupňů a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Jiří Chum.
3: Dobré úterní odpoledne, přejeme 3:30. Indonésie se stala první asijskou zemí, která zakázala ježdění na slonech. A místa, kde sloní život můžeme pozorovat už jen s odstupem, přibývají i v jiných zemích. My vás za chvíli zavedeme do takové rezervace v Kambodži. A poslouchejte pozorně, protože to bude téma naší dnešní odpolední soutěže. O co hrajeme? Radiožurnál.cz, sekce soutěže, tam se během písničky můžete podívat. Krásné odpoledne a hodně štěstí.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Odpolední radiožurnál 7 minut po půl jedné. Projet se na slonovi nebo se s ním vykoupat může znít jako skvělý zážitek. Pro slony samotné je to ale stres a bolest. Přibývá míst, kde ježdění na sloním hřbetu zakazují. Už několik let to platí taky v oblíbeném chrámovém komplexu Angkor Wat v Kambodži. Lepší podmínky zvířatům ale často nenabízí ani turistické rezervace. Jedno chráněné území na severovýchodě země nicméně získalo mezinárodní ocenění za etický přístup k turismu. Žádné dotyky, žádné krmení z ruky a taky koupání se slony tam není dovolené.
1: Tak se tady procházíme kambodžským lesem a najednou před námi vrtí ocasem slon.
2: Tohle je perla.
1: Průvodce Tygn nám tady představuje slonici, která se jmenuje Perla.
2: Je to mladá slonice, letos je jí 35.
1: A kousek od perly stojí ještě o trochu starší 60-letá slonice Ruby. Všichni strážci a taky naši průvodci jsou z domorodého kmene Bunong.
3: In Bunong language, if you say the elephant, we say Rawe.
1: Rawe?
3: Yes.
1: Slon v bunongštině je Rawe.
3: Rawe.
1: Procházíme lesem sloním tempem doslova, protože tak, jak se pomalu pohybuje perla, se zastavuje, pojídá tedy bambus a banány, tak se s ní pár metrové vzdálenosti pomalu posouváme i my s naším průvodcem. Perla nejdřív chobot omotá okolo větví bambusu, tak si ho stáhne dolů, přišlápne nohama a začne ho požírat.
2: Víte, co žerou sloni? Ano, bambus. Taky listy, trávu, ovoce. Můžou jíst 137 různých rostlin tady z lesa.
1: Každý den slon sní asi 10% své váhy a denní dávka jídla je okolo 200 kg. Hlínu na sebe sloni hážou, aby se ochladili, ale taky chránili proti slunci a hmyzu. Nakupou si hlínu nohou, pak je naberou do chobotu a hodí si je na záda.
3: How we know they are happy?
2: Jak poznáme, že jsou sloni šťastní? Vrtí ocasem a plácají ušima.
1: Kromě Perly a Ruby v rezervaci žije ještě dalších 5 slonů a v lese žijí taky sloni divocí. Ti žádné své strážce nemají a potkat je tak není vůbec snadné. Z Kambodži Jana Karasová, Radiožurnál.
0: Soutěž je před námi. Reportáž dozněla, pokud jste ji pozorně poslouchali a věříte si, dovolíte se k nám do studia odpoledního Radiožurnálu. Telefon je 221 552 255. Za chvíli jsme zpátky do té doby, než se z vás někdo dovolá. Tady je Sting, Englishman in New York a odpolední Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál, do Hustopečí zdravíme Davida. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Davide, máte doma jízdní kolo?
1: No, staré, no.
0: Nechtělo by to třeba k dnešní hlavní ceně pořídit kolo nové, protože za tři správné odpovědi je to robustní nástěnný závěsný systém na jízdní kolo od společnosti Gardeon. Je to praktický pomocník, který umožní bezpečně a přehledně uložit vaše kolo, ušetřit místo v garáži nebo i doma a mít své vybavení vždycky po ruce. Tak nechtěl byste oprášit cyklistiku?
1: Tohle by se mohlo hodit, no.
0: Jste. Tak pojďme začít tím držákem, pokud to dopadne dobře, pokud pouze dvakrát odpovíte správně. Máme pro vás sadu dárků, která vás vezme do světa Tomáše Bati, tedy set cen, které se vztahují k letošnímu výročí 150 let od narození Tomáše Bati, jednoho z nejvýznamnějších československých podnikatelů. Je to balíček s knihami a stylovými dárky s baťovskou tematikou, včetně kuchařky Marie Baťové. Díky ní můžete ochutnat jídla, která se u Baťů přímo vařila. Za jednu správnou odpověď pak se na útěchy jako překvapení od Rady Žurnálu. Ale musíme se ještě prokousat slony společně. A to reportáží, kterou jsme odvysílali, jsme vám hodně napověděli. Tři otázky před námi. Jste-li připraven a víte o pětivteřinovém limitu? Můžeme začít? Můžeme?
1: Ano.
0: V té reportáži jsme potkali dvě slonice. Vzpomenete si, Davide, na jméno alespoň jedné z nich?
1: Perla.
0: Ano. A ta druhá? To byla Ruby. Skvělé, první bod máte v kapse, před námi druhá otázka. Ptám se, proč na sebe sloni hází chobotem hlínu?
1: Aby se ochladili.
0: Ano, nebo aby se chránili proti slunci, aby se zbavili nepříjemného hmyzu. Odpověděl jste opět správně, druhý bod, no a do třetice. Vámi zmíněná slonice Perla do sebe ládovala bambus. Asijští sloni denně sežerou zhruba 10% své váhy. A já se ptám, kolik je to kilogramů potravy?
1: Je to zhruba 200 kilo.
0: No a můžete kupovat kolo. Bude vám držet, anebo samozřejmě tam na ten nový stojan nebo držák můžete pověsit i to staré. To je na vás, Davide, každopádně hlavní cena vám bude poslána na vaši adresu, už ji známe. Gratuluju, mějte se moc hezky.
1: Vy také,
0: naschledanou i vám. Další soutěž opět zítra po 1:30. Každé ráno uveřejňujeme ceny, o které budeme hrát odpoledne na radiožurnál.cz.

0: Česku je stále větší zájem o lesní školky. Za posledních 10 let jejich počet vzrostl skoro 5x. Zatímco dřív fungovaly lesní mateřinky hlavně jako alternativní projekty, dnes některé z nich zřizují i obce a města. Na Jižní Moravě funguje jediná obecní lesní mateřská škola v Brně Bosonohách. A vzniknout má další.
1: Dobrý den. Dneska máme krásný den. Dobrý den.
2: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková. Děti si spolu s učitelkami sedají do kruhu na zahradě školy.
1: A víte, kdo za námi? Dneska zase přišel. Podívejte se na něho. Sluníčko.
2: Děti si postupně podávají plyšové slunce. Dopoledne pak tráví venku. Hraním si a učením se. Mezi nimi je i 5letý syn Zuzany Macové.
3: A od září bude nastupovat mladší syn. To, že já sama jako mám velice ráda přírodu, i jsem to studovala, takže jsem chtěla tak nějak to předat i jim. A aby prostě mohli být co nejvíce venku, tak jako jsme bývali my jako malí.
2: Bosonošská školka je přitom jediným takovým nesoukromým zařízením v Jihomoravském kraji. Zřizovaná je městskou částí a díky státním příspěvkům je levnější než většina soukromých lesních školek, říká ředitel Stanislav Skřička.
4: Dostali se z prostředí neziskového do státního, tak stát už přispívá jak na platy našich paní učitelek, průvodkyň, tak také máme příspěvek na provoz.
2: V Jihomoravském kraji funguje 35 lesních školek a klubů zapsaných ve školském rejstříku. V celé republice je takových školek 72 a dalších 100 lesních klubů. Nejvíc v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
5: Je to tak, že lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou a volí si právě tento typ vzdělávání pro děti, takže proto jich je i víc.
2: Zájem o lesní školky přitom podle asociace dál roste. Další lesní třída má od září vzniknout i v brněnských Husovicích. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Hostem Radiožurnálu bude Jindřich Polák, frontman kapely Jelen. Kromě povídání ve studiu i zahraje. A to rovnou s novou ženskou tváří kapely, zpěvačkou Adélou Orlovou. Jak jim to spolu funguje? Poslouchejte živě na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s moderátory, koncerty živé hudby nebo výstava obrazů herečky Ivy Hitnerové. Časové vstupenky komentovaných prohlídek si rezervujte na telefonním čísle 724 341 611. Více na www.rozhlas.cz/DOD.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Jana Gulda a zprávy.
2: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace jedná o trestu pro Slavii za sobotní výtržnosti fanoušků. V Izraeli vznikne zvláštní tribunál pro pachatele útoku ze 7. října. Hrozí jim tresty smrti. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem brzdí provoz nehoda a počasí bude proměnlivá oblačnost od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami na horách i sněžení a teploty do 14 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace mimořádně jedná o trestu pro Slávy. Její fanoušci ještě před koncem sobotního ligového derby se Spartou vtrhli na hrací plochu. Napadli tři hráče soupeře a do sektoru hostujících příznivců naházeli pyrotechniku. Šéf Slávie Jaroslav Tvrdík před jednáním disciplinární komise řekl, že se klub proti udělenému trestu neodvolá.
3: Za nás jdeme také disciplinární komisi říct, že přijmeme jakýkoliv trest podle jejich posouzení. To znamená, nebudeme se odvolávat a trest jakkoliv přísný v situaci, kterou považujeme za bezprecedentní, považujeme za adekvátní.
2: Tiskovou konferenci disciplinární komise Ligové fotbalové asociace uslyšíte na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Oproti březnu se snížila o 0,1% bodu, údaje zveřejnil Úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady teď evidují přes 364 tisíc uchazečů. Zároveň mírně přibylo volných pracovních míst. Nejvyšší nezaměstnanost je dál v Ústeckém kraji, naopak nejnižší zůstává v Praze. 6 jednotek dobrovolných hasičů a pracovníci Národního parku s drony stále hlídají oblast nedávného požáru mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku. Značené turistické cesty jsou otevřené, lidi by ale neměli chodit po lesních cestách přímo v místech, kde hořelo. Může to být nebezpečný, vysvětlil mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
4: Ať už tady od ohřelých stromů, anebo od skal, protože i v tom místě, kde hořelo, jsou ty svahy velmi prudké. Odhořela biomasa, která ve svazích držela někdy i docela velké kameny a ty se mohou dát kdykoliv do pohybu.
2: Požár se rozhořel v sobotu 2. května, zasáhl zhruba 100 hektarů lesa. Hasiči ho uhasili po 5 dnech. Izrael vytvoří zvláštní soud pro pachatele teroristického útoku ze 7. října 2023. Usvědčené z genocidy může čekat trest smrti. Ozbrojenci Hamásu a dalších organizací zabili při útoku 1200 izraelských civilistů a vojáků. V odvetné izraelské válce zemřelo podle úřadů v pásmu Gazy přes 70 tisíc lidí.
5: V izraelském parlamentu panovala na vytvoření zvláštního soudu vzácná shoda mezi vládními poslanci a opozicí. 93 poslanců hlasovalo pro nový zákon, žádný nebyl proti. Tribunál bude spadat do kategorie vojenských soudů. Reálně před ním můžou stanout 300 zadržených spolupachatelů velkého teroristického útoku na Izrael. Tyto ozbrojence zadrželi vojáci na izraelském území a 2,5 roku se nacházejí ve vazbě. Celkově se útoků účastnilo 5 až 6 tisíc ozbrojenců. Velkou část z nich zabili izraelští vojáci během následné války. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Radiožurnál.
6: Sport. Hokejisté Koloráda s Martinem Nečasem jsou jedno vítězství od postupu do semifinále playoff NHL. V sérii s Minnesotou se ujali vedení 3-1 na zápasy, když na ledě soupeře zvítězili 5-2, i díky dvěma asistencím českého útočníka.
7: Martin Nečas nejprve připravil vyrovnávací gól Koloráda na 1-1, když ve druhé třetině při přesilovce přesně našel Kanaďana Kadriho. Druhou asistenci si český útočník připsal v poslední minutě zápasu. Při powerplay soupeře si Nečas našel volný puk a ve středním pásmu vybídl ke skórování do prázdné branky hvězdného Kanaďana McKinnona. Colorado vyhrálo v Minnesota 5-2 a v sérii vede 3-1 na zápasy. První šanci na postup do finále západní konference bude mít v domácím prostředí v noci na čtvrtek českého času. Krištof Kousal, Radiožurnál.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D8 před Prahou a silný provoz na D1 v Brně. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem postojíte v koloně asi 25 minut. Nejdříve nehoda na 3. kilometru. V pravém pruhu se srazila 2 nákladní auta. A pak ještě zúžení za sjezdem na Zdiby. Do kolony se dojíždí na 8. kilometru. Pozor, objížďka po souběžné silnici 608 je zavřená, musí se přes odolenou vodu. Na dálnici D8 kolona i na směrem na Drážďany. Po pojíždí za sjezdem na Chlumec před zúžením na 78. kilometru a zdržíte se okolo 10 minut. Na dálnici D1 čekejte silný provoz v Brně v obou směrech. Před omezením u dálnice D2 se zdržíte hlavně v kamionu. Kolony v pravém pruhu mají v obou směrech přibližně 8 kilometrů. Kolony hlásíte i na silnici 7 z Chomutova směrem do Německa. Je to kvůli kontrolám v Německu za horou svatého Šebestiána. Fronta se natáhla až do Česka k benzínce Orlen. A ještě silnice 2, Přelouč. Silnice 2 je v Lhotě u Přelouče neprůjezdná. Je tam nehoda. Objížďka vede přes obec Škudly. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Čekáme proměnlivou oblačnost od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami, na horách i se sněžením, večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů, v západní polovině Čech místy 7 až 10. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
1: Dobré odpoledne vám přeji. Pražský léčitel obviněný ze znásilnění vybral od sponzorů 20 milionů na luxusní sídlo a tvrdil jim, že tam přečkají konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout. Co dalšího jsme si tam přečetli, to uslyšíte za chvíli.
8: Odpolední Radiožurnál
10: a Hanka Schánilová.

0: Známý pražský léčitel Alan Jarkovský, který je obviněný ze znásilnění 4 žen a zneužití dalších 3, vybral od sponzorů a klientů 20 milionů na luxusní sídlo. Tvrdil jim, že tam mohou přečkat konec světa. Vyplývá to z policejních dokumentů, do kterých měl Radiožurnál možnost nahlédnout, a také ze svědectví, která Radiožurnál shromáždil. Více už nám řekne investigativní reportér Martin Štorkán. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Možná, Martine, ještě než se dostaneme k tomu, na co ty peníze vybíral. Připomínám, prosím, z čeho policie viní Jarkovského.
1: Viní ho ze znásilnění 4 klientek, které ho vyhledali, když měli nějaký psychický problém nebo se nacházeli v těžké životní situaci. Další 3 ženy měl sexuálně napadnout. Jarkovský měl využít situace, kdy mu klientky důvěřovaly během poskytování terapií. Ty často probíhaly s použitím psychedelických látek, například jim podávaného vývaru z lysohlávek. Ženy tak vypověděly, že se nemohly bránit. Za tyto sexuální trestné činy a nakládání s omamnými látkami mu hrozí v případě uznání viny až 10 let vězení, jak říká mluvčí policie Richard Hrdina.
2: Poškozené za tímto mužem docházely na jeho adresu na pracoviště v Černínské ulici v Praze 1 Hradčanech, kde probíhaly terapie převážně přes noc, při kterých jim podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil.
0: Co přesně chtěl Jarkovský vybudovat?
1: Jarkovský, který se mimochodem vydával za psychoterapeuta, i když neměl potřebné vzdělání, zakoupil 2 staré mlýny na Kutnohorsku. Investorům tvrdil, že to mají být terapeutická centra. Některým klientům zase řekl, že v těchto objektech přečkají konec světa. Vybral celkem asi 20 milionů korun, které obdržel ve formě sponzorských darů, což jsme vyčetli z policejního usnesení o zahájení trestního stíhání. Jeden ten mlýn, který byl ze 17. století a byl částečně zrekonstruovaný, nechal strhnout k zemi. V jeho blízkosti pak postavil 2 jurty, kde také probíhaly ty terapie. Ani jedna nemovitost mu už ale nepatří, protože se nechal od svého společníka 3 měsíce před obviněním vyplatit.
0: A jak to vysvětluje sám léčitel Jarkovský?
1: My jsme se snažili získat jeho vyjádření, ale spolu se svým advokátem Tomášem Křivnou odmítli na dotazy odpovědět. Jarkovský se navíc nyní nachází ve vazbě. A já na závěr ještě doplním, že policie žádá další případné oběti, aby se ohlásili na linku 158.
0: Tak linka 158 je známá, k tomu ještě stránka irozhlas.cz, tam čtěte víc. Tohle byl Martin Štorkán, díky.
1: Díky moc.

Patříte mezi rodiče, kteří kontrolovali, jestli doma nemají nebezpečnou kojeneckou výživu, nebo snad i vaše dítě možná mělo problémy? Zajímali jsme se o další vývoj v celé situaci a podrobnosti k tomu v Radiožurnálu přidáme.

0: Teď o nebezpečné kojenecké výživě. Lepší a rychlejší komunikace. Právě tohle slibují ministerstva zdravotnictví a zemědělství po kauze s nebezpečným toxinem cereulit v umělém kojeneckém mléku. Někteří lékaři a rodiče si totiž stěžovali, že informace o závadných výrobcích dostali s velkou prodlevou.
1: Ani tehdy jako doktorku nenapadlo, že by to mohlo být z toho.
2: Zuzanina dcera měla silné zažívací problémy asi 2 týdny a po vysazení umělého mléka odezněly, že má doma nebezpečný výrobek, zjistila náhodou.
1: Když jsem ráno scrollovala na Facebooku, tak vyšel nějaký post právě od stránky, která se zabývá vadnými potravinami. A kdybych jako na to nenarazila, tak bych o tom ani nevěděla.
2: Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje ministerstvo zdravotnictví taky pirátská poslankyně Eva Šrámková.
3: Lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo a začalo se stahovat výrobky.
2: Ministerstvo zdravotnictví argumentuje tím, že dětskou výživu kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která spadá pod rezort zemědělství, a že od ní pak informace o závadných výrobcích dostávají další úřady. Zároveň ale přiznalo, že komunikace s ministerstvem zemědělství mohla být rychlejší. Pokračuje Martin Novotný z tiskového oddělení.
4: V návaznosti na tato zjištění budou přijata opatření zaměřená na posílení mezirezortní spolupráce, nastavení efektivnějších komunikačních a rozhodovacích mechanismů a zpřesnění interních odpovědností.
2: Na varování o nebezpečných výrobcích, které do Česka dorazilo z ostatních evropských zemí, reagovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce podle svého mluvčího Pavla Kopřivy neprodleně. Předávání informací lékařům by podle poslankyně Evy Šrámkové urychlilo právě třeba to, kdyby kojenecká výživa spadala jako léčivo pod rezort zdravotnictví a ne jako teď potravina pod rezort zemědělství. Tato změna ale není na stole, vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
5: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie.
2: Mezi nevyhovujícími šaržemi byly i výrobky od firmy Danone. Ta upozorňuje na to, že výrobky sama stáhla už dřív preventivně, pokračuje jí mluvčí Dominika Preška.
6: V poslednom verejnom sdělení dozorového orgánu zároveň nebyly uvedené žádné nové výrobky z nášho portfolia. Ide o rekapituláciu už komunikovaných a stiahnutých.
2: Podobně se vyjádřily i další dotčené společnosti Nestlé nebo Solvent. V Česku je podezření na otravu u 23 dětí. Dosud žádné, ale testy podle ministerstva zdravotnictví nepotvrdily. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Nenechte si ujít nejlepší novinářské fotografie uplynulého roku. Výstavu Czech Press Photo můžete navštívit v nové budově Národního muzea. Téměř 700 fotografií, které zachycují události v Čechách i v zahraničí, můžete vidět do 30. listopadu. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 13.30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztrátu

0: Půdy neprůjezdná silnice a záchranáři museli jít pěšky. Při leteckém útoku nigerijské armády na tržiště ve státě Zamfara na severozápadě Nigérie zemřelo nejméně 100 civilistů, informovala o tom agentura Reuters s odkazem na lidskoprávní organizaci Amnesty International. Ta vyzvala úřady k okamžitému zahájení vyšetřování. Byl to druhý podobný nálet za poslední měsíc. A hudebníci, kolegové i veřejnost se právě teď naposledy loučí se skladatelem a textařem Oskarem Petrem. Obřad se koná ve velké síni Strašnického krematoria v Praze. Autor hitů kapely Lucie Chci zas v tobě spát nebo Medvídek zemřel 29. dubna ve věku 73 let. Petr působil ve skupinách Marcias, Pražský výběr nebo Jazz Kve a jako autor spolupracoval i s Anetou Langerovou, Danem Bártou nebo se skupinou BSP. Sport. Česká hokejová reprezentace odletěla na mistrovství světa do Švýcarska. V Praze se k národnímu týmu připojili poslední tři hráči, kteří se nezúčastnili přípravných zápasů před startem turnaje. Kapitán Roman Červenka, jeho spoluhráč z Pardubic Lukáš Sedlák a taky Matěj Bliml. Češi vstoupí do šampionátu v pátek večer soubojem s Dánskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpadáne D8 před Prahou a nebezpečí v Mohelnickém kopci na 35. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem budete popojíždět zhruba půl hodiny v koloně. Na třetím kilometru nehoda v pravém pruhu a za sjezdem na Zdiby ještě silničáři opravují vozovku. Do kolony se dojíždí za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 8. kilometru. A pozor, možná objížďka po souběžné 608 je zavřená, musí se přes Odolku. Silnice 7 z Chomutova do Německa je velmi ucpaná na hranicích. Zřejmě kontroly v Německu a stojí to už od benzínky z Česka. Na silnici 35 z Moravské Třebové do Mohelnice teď je velký pozor za studenou loučkou. V klesání hlásíte nepojízdné auto.
3: Jak je to první klesání, tak za pravotočovou zatáčkou asi 300 metrů zatáčkou stojí dodávka nepojízdná. Teďka tam dával trojúhelník.
2: A objíždí se to do protisměru přes dvojitou čáru, tak pozor na to. V Praze komplikace teď je v tunelu Blanka ve směru na Troju. Na konci tunelu před Povltavskou dvě auta se srazila v pravém pruhu a regulují vjezdy do tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, přechodně i velkou oblačnost od západu v Čechách postupně s deštěm nebo přehánkami i krupkovými a výjimečně taky bouřky. V polohách nad 800 metrů i sněžení. Večer pak začnou srážky a místy i ta oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia, v západní polovině Čech místy 7 až 10 stupňů a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Schánilová.
4: Hezké odpoledne. V radiožurnálu vám chceme v následujícím vysílání nabídnout živě tiskovou konferenci po zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Tak zůstaňte s námi a počkejte si na ty nejnovější informace. Hezké odpoledne.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

Trest smrti hrozí pachatelům teroristického útoku na Izrael ze 7. října 2023. Izraelský parlament odsouhlasil vznik zvláštního tribunálu a stanout před ním mohou stovky zadržených ozbrojenců. Budeme o tom mluvit.

0: Izrael zřídí zvláštní tribunál pro pachatele teroristického útoku ze 7. října 2023. Nový zákon odsouhlasil parlament. Odsouzeným bude hrozit trest smrti. Útok na jih Izraele podnikly palestinské ozbrojené skupiny z pásma Gazy. Ozbrojenci při něm zabili 12 izraelských civilistů a vojáků. Odvetná izraelská válka v Gaze si potom vyžádala přes 70 tisíc životů. Aktuální informace už má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Kdy začne nový soud pracovat a jaké bude mít v izraelském soudním systému postavení?
1: Kdy začne pracovat, to zatím není jisté, není vyřešené financování. Ministerstvo obrany požaduje přes v přepočtu 30 miliard korun na ustavení toho soudu. Požaduje zvláštní soudní komplex, který by ubytoval také stovky vojáků a civilních zaměstnanců, takže je to velký projekt a drahý projekt. No a ohledně toho systému, tak tento nový tribunál by měl být v systému vojenských soudů, nikoli v civilních. Připomenu, že vojenské soudy například soudí Palestince zatčené na okupovaném západním břehu a jsou obecně mnohem přísnější než ty civilní soudy. Je tam například velice omezená možnost odvolat se.
0: Kolik pachatelů teroristického útoku se může dostat před zvláštní tribunál?
1: V tuto chvíli to reálně vypadá na nějakých 300 ozbrojenců, kteří jsou v izraelských věznicích už 2,5 roku ve vazbě. To jsou ozbrojenci, které se podařilo izraelským vojákům pochytat na izraelském území v době toho teroristického útoku nebo krátce po něm. Celkově se ale toho útoku účastnilo 5 až 6 tisíc ozbrojenců Hamásu nebo islámského džihádu, případně dalších organizací. Většinu z nich ale izraelská armáda zabila, ať už během samotného útoku, anebo během té následné války v pásmu Gazy.
0: No ještě mi řekni, jakou má zřízení zvláštního soudu politickou podporu?
1: Dost velkou, protože zcela výjimečně se shodla opozice i vládní poslanci. Celkově to hlasování pro zákon o tomto novém tribunálu dopadlo tak, že 93 poslanců hlasovalo pro a žádný proti. Takže na tomto bodě je naprosto výjimečná shoda v rámci celého toho izraelského politického systému.
0: Štěpán Macháček, blízkovýchodní zpravodaj. Moc díky a naslyšenou, Štěpáne.
1: Naslyšenou.

My vás teď v odpoledním radiožurnálu vezmeme na Ukrajinu, a to konkrétně do zcela výjimečné školy. Ta škola totiž stojí 50 kilometrů od fronty a postavili ji 6 metrů pod zemí. Za chvíli čekejte reportáž.

0: Na Ukrajině vznikají obvykle školy tak, že se přebuduje a upraví kryt. Výjimkou je ovšem škola v Savinci východně od Charkova, kterou postavili přímo jako protiletecký kryt. Zcela nová podzemní stavba snese všechny bezpečnostní nároky. Je ukrytá 6 metrů pod zemí a nad třídami leží ještě metr tlustá železobetonová deska. Školu postavili za jeden rok a zatím do ní chodí 150 dětí.
1: Už jenom vstup do školy je impozantní. Školu tvoří dlouhá chodba, po každé straně je 10 tříd a já tady stojím s ředitelem školy jménem Gennadij.
2: Jak to se dla pobytu dětí zrobeno?
1: Všechno kvůli bezpečnosti.
2: Pult vyvedený v místo Kyjev 3 sekundy od zpracování požární bezpeky.
1: Záložní zdroj vody.
2: 10 tun vody.
1: V tom hlubokém podzemí jde celkem chladno, ale ve třídě už je teplej. Dáša má narozeniny.
3: Do війни життя було яскравішим, але коли
4: Я сам се учила онлайн уж від první třídy. Nejdřív byl covid, potom válka, takže už asi 4 роки онлайн. Teď jsme konečně v normální škole a já jsem ráda. Vidím tu každý den své kamarádky.
3: Питаються спілкуватися.
1: Mnohé děti ale do školy stále nechodí, rodiče nechtějí kvůli útokům do školy pouštět, říká náčelnice vojenské správy Světlana.
5: Dětem dodají vpevněnosti a spokoj.
6: Doufám, že jich bude víc. Kdyby tady nebyly děti, nikdo by nám nedovolil investovat tak velké prostředky.
1: Savinci mělo před válkou 5000 obyvatel. Na takhle malé městečko je podzemní škola rarita. Učitelka Lívia je na ní patřičně hrdá.
7: My tež dužo pošajemося naša škola, to byla naša taká velká mrija.
8: Byl to náš velký sen, naše děti si ale zaslouží žít nad zemí, ne pod zemí. I když je tahle škola nejkrásnější a nejmodernější široko daleko, chceme, aby byly šťastné, aby jim nikdo nebral jejich dětství.
7: I щоб ніхто не посягав на їхнє щастя, щоб вони були щасливі.
1: V podzemí není tělocvična ani jídelna a na válečnou frontu je to zhruba 50 kilometrů. Ze Savinci u Iziumu Lubomír Smatana, Radiožurnál.

Tenistky Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová vstoupily do turnaje v Římě úspěšně. Americko-filipínský pár Baptisteová i Laová porazili jasně 6-2, 6-1. Nasazené dvojky zaznamenaly už 16. vítězství v řadě.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tradiční Má vlast Bedřicha Smetany v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu s dirigentem Petrem Popelkou zahájí 81. Mezinárodní hudební festival Pražské jaro 2026. Přímý přenos dnes večer na ČT Art.
2: Liga proti rakovině opět promění Českou republiku v zahradu žlutých kvítků. Peníze ze sbírky slouží na podporu onkologických pacientů, prevence a výzkumu nádorových onemocnění. Pořiďte si 13. května žlutou kytičku, která pomáhá. Pokud nepotkáte dobrovolníky ve žlutých tričkách, můžete kytičky získat i v některých obchodech a provozovnách. Seznam najdete na webu sbírky cdpr.cz. Liga proti rakovině i mediální partner Radiožurnál vám děkují za podporu.
3: Radiožurnál je 14 hodin. Jana Gulda a aktuální zprávy.
4: Jarní mrazy podle pěstitelů nejspíš zničily úrodu ovoce za stovky milionů korun. Keir Starmer zůstane i po špatných výsledcích místních voleb britským premiérem. Fotbalisti Slovácka se můžou vyhnout přímému sestupu z ligy, pokud porazí ostravský Baník. Kolona popojíždí na dálnici D8 na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem a počasí bude proměnlivá oblačnost od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami na horách i sněžení a teploty do 14 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Škody na úrodě ovoce po dubnových mrazech nejspíš dosáhnou stovky milionů korun. Podle ovocnářské unie je nejvíc zasažená úroda jablek. Poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
6: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
4: Data o celkových škodách by měly mít pěstitelé v příštím týdnu. Sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z motoristů o deratizaci parazitů na ministerstvech. Zabývat se tím ale nemůže, neumožňuje to jednací řád. Po jednání výboru to řekla předsedkyně Helena Válková z hnutí ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Předseda motoristů Petr Macinka tvrdí, že titulky médií k těm...
3: Omlouváme se za přerušení zpráv. Právě začíná tisková konference po zasedání disciplinární komise ligové fotbalové asociace a závěry nám řekne její předseda Jiří Macner.
7: Finanční sankce ve výši 600 tisíc korun. U Slavie Praha došlo k rozhodnutí konání, udělení pokuty 10 milionů korun a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků.
8: Nejsou ty 4 zápasy moc vzhledem k tomu, že se to přetahuje do další sezony? Neuvažovali jste, aby se udělala tlustá čára za tuhle sezónu?
7: My jsme s ohledem na to, co proběhlo v sobotu a i s ohledem na další možný trest, který byl, a to je uzavření stadionu, to znamená, že by se odehrálo na jiném stadionu a vyhodnotili jsme, že ve všech těch ohledech i s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovědí.
9: Já bych
7: vás
9: ještě dobrý den,
7: Kateřina
9: Trnková, Česká televize, poprosila, jestli byste mohl okomentovat ten trest pro spán do těch 600 tisíc korun, za co to vlastně je?
7: Tak tam bylo zahájeno podle paragrafu 66 disciplinárního řádu. Já možná zkusím jenom připodobnit. Tento vlastně shodný trest byl udělen před časem Slávy Praha za fanoušků na plzeňském stadionu. Při srovnání těch záběrů, těch okolností jsme vyhodnotili, že vlastně jde o rovnocenný prohřešek, tak jsme uložili rovnocennou pokutu.
3: Poslouchali jste živě tiskovou konferenci po zasedání disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Její předseda Jiří Macner řekl, že disciplinární komise skontumovala ve prospěch fotbalistů Sparty sobotní derby na Slavii, které zůstalo nedohráno kvůli řádění domácích fanoušků. Fotbalová Slavia dostala za nedohrané derby pokutu 10 milionů korun a musí také odehrát nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy před prázdným hledištěm. Dál poslouchejte Radiožurnál a čtěte iRozhlas.cz.

Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě dala vědět minulou středu, domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Jakékoliv informace o dívce prosím volejte na linku 158.

0: Maximální ceny pohonných hmot ve středu proti dnešku klesnou. U benzínu se sníží o 16 haléřů na 43 koruny 87 haléřů za litr a u nafty o 73 haléřů na 42 koruny a 11 haléřů za litr.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na hradecké dálnici u sjezdu na Lysou a kolony v Napajedlích. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové do Prahy teď velmi opatrně u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 19. kilometru jsou policisté a chytají tam dvě kozy. Utekly k dálnici. Policisté se pohybují po krajnici blízko jízdních pruhů, tak je nepřehlédněte. Na dálnici D8 čekejte kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby pracují silničáři v levém jízdním pruhu. Do té nesouvislé kolony se dojíždí kousek za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 8. kilometru a zdrží se v osobním autě okolo 20 minut kamionem delší dobu. Na D8 postojíte taky na hranicích s Německem směrem na Drážďany. Je to kvůli kontrolám v Německu, kolona je tam už z Česka. Podobná situace je na hraničním přechodu Hora svatého Šebestiána anebo na dálnici D5 za Rozvadovem. Ještě silnice 55 z Otrokovic do Spytihněvy. V Napajedlích u Fatry omezení, něco tam opravují silničáři. Kolona z Otrokovic je dlouhá a moc se nehýbe. V opačném směru se téměř nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Další aktuální informace pro vás máme. V Radiožurnálu se vracíme k naší zelené vlně za Bouslavem Benešem.
1: A nebezpečná situace na D1, na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna. Teď je pozor u Velkého Meziříčí. Na konci mostu Vysočina na kilometru 144,5 velký kus pneumatiky leží v pravém pruhu. Kamiony tam vybočují dost prudce do levého pruhu, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Díky za aktuální informace. Setrvá Keir Starmer ve funkci britského premiéra. Rozhodnout by mohli příští dny, možná hodiny. Členům svého kabinetu dnes Starmer sdělil, že o odchodu neuvažuje. Dnešní zasedání britské vlády bude pro jeho budoucnost ve funkci klíčové. Po mimořádně špatném výsledku voleb do místních samospráv minulý týden čelí Keir Starmer silnému tlaku. Všechno tohle sleduje Jaromír Marek z naší zahraniční redakce. Vítám tě.
2: Pěkné odpoledne.
0: Proč je právě to dnešní zasedání vlády tak důležité pro setrvání Keira Starmera ve funkci?
2: Protože to je první zasedání vlády potom po těch volbách minulý čtvrtek, které dopadly pro liberistickou stranu mimořádně špatně, a je to první zasedání vlády po včerejším vystoupení britského premiéra, kde řekl, že tedy neodstoupí, že chce pokračovat, že nechce, aby země upadla do chaosu. No a ono od rána se ta situace velmi dramaticky, hekticky mění. Hned ráno odstoupili někteří náměstci ministrů. Čekalo se, že některá větší jména, silnější váha liberistické strany během dnešního dne také složí své mandáty ve vládě a vyzvou Keira Starmera k odchodu. To se zatím nestalo a vypadá to tak, že členové kabinetu, alespoň tedy větší část z nich, se za Keira Starmera postavila, ale rozhodně ta věc samozřejmě není ještě u konce.
0: Jaromíre, a znamená to, že má Keir Starmer vyhráno, že se udrží v úřadu?
2: Já bych řekl, že to není moc pravděpodobné. Vyhráno určitě nemá, a i kdyby ho podrželi všichni ministři, tak existuje už teď poslanecká iniciativa labouristických poslanců. To spustila vlastně už v neděli poslankyně Catherine Westová a ta potřebuje 81 podpisů, aby mohla labouristická strana spustit proces výběru nového lídra, nebo mohl by tam do toho potenciálně jít i Keir Starmer do té volby. V tuto chvíli těch 81 poslanců už má. Zatím ten proces spuštěn nebyl, ale nutno říct, že židle pod Keirem Starmerem se velmi, velmi silně kývá.
0: Keir Starmer tedy bojuje o přežití ve funkci britského premiéra. My jsme o tom teď v Radiožurnálu mluvili s Jaromírem Markem. Díky.
2: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak zareaguje vedení fotbalové ligy na sobotní řádění fanoušků v pražském Edenu? Proč se doteď nepodařilo vymýtit ze stadionů pyrotechniku a nenávistné a vulgární pokřiky? A budou po aktuálních výtržnostech kluby k fanouškům, hráčům i realizačním týmům přísnější? Tomáš Pancíř se zeptá výkonného ředitele ligové fotbalové asociace Tomáše Bárty.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Porotherm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál je 14.30. Zprávy a Jana Gulda.
2: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní utkání na Slávii. Její vedení musí za výtržnosti fanoušků v nedohraném derby zaplatit pokutu 10 milionů. Varšovický klub taky odehraje nejbližší 4 domácí ligové zápasy před prázdným hledištěm. Sparta dostala pokutu 600 tisíc korun, mimo jiné za to, že její příznivci poničili zařízení slávistického stadionu. Policisti pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Její fotografie je na serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Opoziční poslanci

0: Hasiči. Tamní nemocnice zatím přijala 37 pacientů, někteří z nich jsou v kritickém stavu. Sport. Basketbalista Jan Veselý ukončí po této sezóně kariéru. Reprezentačnímu pivotovi skončí v létě smlouva v Barceloně a dál už hrát nebude. A hokejový útočník David Tomášek posílil v Tipsport Extralize mistrovské Pardubice. Světový šampion z Prahy podepsal na východě Čech víceletý kontrakt. Do Pardubic přišel Tomášek ze švédského Färjestadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ucpaná D8 před Prahou a nehoda na dálnici D5 u Přimdy. Na D8 čekejte kolony na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby pracují silničáři v levém jízdním pruhu. Do nesouvislé kolony se dojíždí kousek za sjezdem na Kralupy nad Vltavou na 8. kilometru. Osobním autem se zdržíte okolo 20 minut, kamionem je to na delší dobu. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Rozvadov zbystřete za sjezdem na Přimdu. Na kilometru 139 zasahují hasiči u nehody osobního auta. Průjezdný zůstal pouze levý pruh a brzdí se tam poměrně prudce. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor u sjezdu na Měřín. Na kilometru 134 údržba v levém pruhu čistí kanály a dojíždí se do krátké kolony. Provoz vázne na D1 taky na příjezdu do Brna z Prahy. Brzdí se na 180. kilometru v obou pruzích a kolony pak hlavně kamionů se sunou až do Brna. Silnice 55 z Otrokovic do Spiti Hněvy je ucpaná před Napajedly. V Napajedlích u Fatry omezení něco tam opravují silničáři. Kolona je tam pouze ve směru z Otrokovic už od Nového mostu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Čekáme proměnlivou, přechodně i velkou oblačnost od západu v Čechách postupně s deštěm nebo přeháňkami i krupkovými a výjimečně taky bouřky. V polohách nad 800 metrů i sněžení. Večer začnou srážky a místy i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 10 až 14 stupňů Celsia, v západní polovině Čech místy 7 až 10 stupňů a na horách většinou kolem 5. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Hanka Scháňalová.
3: Hezké odpoledne. Ve zprávách jste slyšeli o rozhodnutí disciplinární komise Ligové asociace. Už jenom přidejme, že verdikt fotbalová Slavia respektuje. Místopředseda představenstva Martin Říha potvrdil, že se klub neodvolá.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Tři prezidenti jsou v tuhle chvíli v Bratislavě na summitu takzvaného slavkovského formátu. Z Česka Petr Pavel, z Rakouska Alexander van der Bellen a slovenský prezident Peter Pellegrini. O čem tedy jednají a co se tam děje, za chvíli uslyšíte od našeho zpravodaje.

0: Nikoli bitva tří císařů u Slavkova, ale summit tří prezidentů takzvaného slavkovského formátu se právě teď odehrává v Bratislavě. Je to podruhé, co se prezidenti Česka, Rakouska a Slovenska Petr Pavel, Alexander van der Bellen a Peter Pellegrini scházejí v tomto regionálním uskupení. Je u toho náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Pavle, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co tedy stihli prezidenti projednat od rána a co se na summitu odehrává teď?
1: Tak oni začali setkáním na hradě Děvín a pod ním u soutoku Moravy a Dunaje. Tam položili věnce u památníku obětí železné opony, což je taková bílá brána, na které jsou patrné krátery po střelách. Tam při pokusu o přechod hranice do Rakouska, to znamená při pokusu přeplavat Moravu nebo Dunaj, zahynulo přes 400 lidí a jejich jména jsou na té bráně vytesaná, ne všech, protože 28 jich nebylo identifikovaných. Potom jednali cestou na lodi po Dunaji, hlavně o spolupráci při budování infrastruktury, o připravenosti na různé krizové situace, které mohou být vyvolané třeba nedostatkem energetických surovin, jak to zažíváme dnes. Teď jsou tedy v areálu Danubiana, což je muzeum moderního umění na poloostrově nad vodním dílem Gabčíkovo, a sledují prezentaci 9 studentských projektů z Rakouska, Slovenska, Česka.
0: No a čím se prezentují studenti a s jakými projekty?
1: No, měli zadání, že to mají být aplikace a projekty, které využívají umělou inteligenci nebo digitální technologie. To je ostatně hlavní téma toho letošního summitu. Jde o to, kam se posune společnost s umělou inteligencí, jak to mohou využít lidé z mladé generace. Takže třeba slovenský projekt Andrema, ten slouží k tréninku pracovníků v dispečerských centrech záchranných služeb třeba, protože to je takový virtuální agent, zkrátka imituje člověka v nesnázích a různými hlasy jim tam volá, navozuje různé krizové situace, oni je potom musí řešit, ale všecko je to jenom tréninkově, nikdo přitom netrpí. Velmi zajímavý je český projekt Hope to See, což jsou vlastně brýle, které jsou vybavené kamerkou a popisují zrakově postiženým, co oni vidět nemohou. Ten projekt se zrodil na střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni. A co to vlastně znamená Hope to See, to mi popsal jeden z vývojářů Václav Fiala.
2: Naděje vidět. V podstatě úplně v překladu. Snažíme se tady pomoct slabozrakým, hlavně tedy dětem, ty se to naučí nejlépe. Budeme dodávat prvních 200 kusů do základní školy pro zrakově postižené v Plzni.
1: Já bych si ale nic nemohl z těch brýlí nahrát, protože to slyší jenom ten, kdo má ty brýle přímo nasazené na sobě a oni přenášejí ty informace jenom zvukem, ale i vibracemi. Potom z Bratislavy odsud zamíří Petr Pavel a také slovenský prezident Peter Pellegrini do Bukurešti, kde zítra začíná summit bukureštské devítky, což jsou vlastně východní členové Severoatlantické aliance.
0: Pavel Novák, náš zvláštní zpravodaj, je tedy u setkání tří prezidentů. Pavle, děkujeme. Hezký den přeji.
1: Pěkné odpoledne.

0: Zelená vlna Radiožurnálu se znovu říká o slovo, konkrétně Bohuslav Beneš.
1: A tentokrát nebezpečná situace na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Chebu. Dejte pozor za Sokolovem. Na kilometru 141 zastavil kamion v pravém jízdním pruhu. Stojí přímo v jízdním pruhu a vybočuje se tam dost náhle. Ještě přidáme D1. Teď je aktuální situace ve směru z Brna do Prahy před Šmejkalkou. Přímo v omezení na 24. a 0,5 kilometru zastavila dodávka v pravém pruhu a začíná se tvořit kolona směrem na Prahu.
0: A ještě jedno upozornění. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Brněnska, která nedorazila domů. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden, následně se zřejmě pohybovala v Brně. Dívka je 165 až 170 cm vysoká, vypadá i o několik let starší. Je hubená, má hnědé vlasy, hnědé oči a její fotografii si můžete prohlédnout na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace prosím volejte na 158.

0: Místo skalpelu pulzující vodní paprsek. Zkušenosti z průmyslu teď čeští odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd přenášejí i do zdravotnictví. Nová metoda by v budoucnu mohla zjednodušit regeneraci po onkologických anebo také po plastických operacích.
1: Toto se na tom robotickém ramenu je generátor pulzujícího vodního paprsku.
2: Říká Petr Hlaváček z oddělení kapalinového paprsku Ústavu geoniky Akademie věd. My jsme ale vešli do takové místnosti, která se krásně ozývá, jako kdybychom byli koupelně.
1: Pracujeme s vodou, tak máme tu místnost vykachličkovanou, aby nám ta voda nepoškodila ty prostory.
2: Nahoře ten valec, jak vidím, tak má průměr možná 5 cm. Zatímco dole tryska, ze které vychází ten vodní paprsek, tak to je záležitost několika milimetrů.
1: Ještě pustíme ovladací jednotku pro robota.
2: Teď potřebuje zhasnout, abychom dobře věděli, a to už teď dělá Libor Sitek.
3: Potřebujeme velmi přesně nastavit parametry, což pro lékařství je naprosto zásadní, abychom nepoškodili lidskou tkáň. My tady máme destičku, na které uděláme dvě drážky, kontinuálním paprskem a paprskem pulzujícím.
1: Pomaličky už se nám zvýšuje tlak, zkusíme nastavit na 200.
2: Zatím to tady vypadá jako jenom obrovský proud vody.
1: Zapínám pulzní generátor, tak když si na to posvítíme stroboskopem, tak uvidíme přerušovaný proud z hluku vody.
2: Ty pulzy byly rychlé, pouhým okem neviditelné. Kolik jich bylo za vteřinu?
3: 40 tisíc.
2: My se teď půjdeme podívat zpátky do té v uvozovkách koupelny.
3: Vidíte tady všude kolem tu mlhu.
2: Libor si tak bere tu destičku.
3: Vidíte markantní rozdíl. Zatímco kontinuální paprsek lehce zmatnil povrch toho vzorku, tak tím pulzujícím jsme se dostali do hloubky 2-3 mm.
2: Čím to je, že se tam díky tomu pulzu udělá takový žlábek?
3: Cyklickou únavou. Ten materiál je zatěžovaný neustále na jednom místě.
2: To je takové to klasické kapající voda i kámen rozdrtí.
3: Ano, je to tak.
2: Stejným způsobem by bylo možné odstranit lidskou kůži?
3: Tu samozřejmě nemůžeme používat tak vysoké tlaky. Zaměřujeme se na oblast plastické chirurgie a onkochirurgie pomocí pulzujících vodních paprsků. Bylo by to pro pacienta mnohem méně zatěžující a rychlejší.
2: Testy na prasatech byly úspěšné a tak teď odborníci z Ústavu geoniky Akademie věd připravují mikrovodní trysky tak, aby splňovaly přísné zdravotnické standardy. Z Ostravy Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Face ID mě nepoznává. Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty. Těžko se ledáme, drahokami.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.
2: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
4: Disciplinární komise potrestala Slávii zavřením stadionu a kontumací derby ve prospěch Sparty. Keir Starmer zůstane i po špatných výsledcích místních voleb britským premiérem. Na dálnici D1 v omezení u Šmejkalky ve směru do Prahy brzdí provoz nepojízdná dodávka. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přeháňky a teploty do 17 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní utkání na Slavii. Její vedení musí za výtržnosti fanoušků v nedohraném derby zaplatit pokutu 10 milionů. Vršovický klub taky odehraje nejbližší 4 domácí ligové zápasy před prázdným hledištěm. Proti verdiktu se Slavia neodvolá. Předseda disciplinární komise Jiří Macner k uzavření stadionu v Edenu řekl.
6: My jsme uvažovali s ohledem na to, co proběhlo v sobotu a i s ohledem na další možný trest, který byl, a to je uzavření stadionu, to znamená, že by se odehrálo na jiném stadionu, a vyhodnotili jsme, že ve všech těch ohledech i s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
4: Fotbalová Sparta musí zaplatit 600 tisíc korun za to, že její příznivci mimo jiné poničili zařízení stadionu Eden a na hřiště taky házeli zakázanou pyrotechniku. Prezidenti Slovenska, Česka a Rakouska jednají v Bratislavě o využití umělé inteligence ve vzdělávání v rámci slavkovského formátu. Je to teprve druhý summit těchto zemí. První se odehrál loni ve Slavkově.
7: Přímo na hraniční řece Dunaji prezidenti Pellegrini, Pavel a van der Bellen při setkání na lodi mluvili o propojení infrastruktury tří zemí, o posilování odolnosti vůči krizovým situacím, například přerušení dodávek energetických surovin. Předtím položili pod hradem Děvín věnce k památníku více než 400 lidí, kteří zahynuli při pokusu překonat železnou oponu přeplaváním soutoku Dunaje a Moravy. Prezidenti také uvidí prezentaci 9 studentských projektů, které využívají umělou inteligenci. Například český projekt Mabelor vyvíjí průzkumný dron s autopilotem, který bude očima hasičů v zamořených a nebezpečných prostorech. Ze Slovenska prezident Pavel zamíří do Bukurešti na summit 9 východoevropských členů NATO. Z Bratislavy Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Britský premiér Keir Starmer zůstane ve funkci, oznámil to členům svého kabinetu na dnešním zasedání. Informoval o tom úřad britského premiéra. Labouristická strana podle něj nespustila proces na jeho odvolání. Podle listu The Telegraph se 6 ministrů na zasedání vlády chystalo premiéra vyzvat, aby po neúspěchu v místních volbách odstoupil z funkce. Starmer jim to ale neumožnil. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Poté se měla ještě pohybovat v Brně. Pokračuje mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
8: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm, štíhlé postavy, má světlé hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černo-červené tenisky, měla mít s sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
4: Informace o pohřešované volejte na linku 158. Její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz.
5: Sport.
9: Fotbalisté Slovácka přivítají v Šancelize v nadstavové skupině o udržení ostravský Baník. Pokud tým z Uherského Hradiště získá 3 body, vyhne se poslednímu místu v tabulce a zároveň přímému sestupu z nejvyšší domácí soutěže. Při minulém vítězství na stadionu pražské Dukly odehrálo Slovácko poprvé od začátku března zápas bez obdržené branky. Mluví o tom trenér Roman Skuhravý.
10: To, že jsme konečně odehráli zápas s nulou, je další jakoby benefit na té těžké cestě, kterou jdeme. A byl bych hrozně rád, aby jsme si tuhletu zodpovědnost, kterou jsme ukázali, vlastně udrželi do zbytku sezóny.
9: Zápas začne v 17 hodin a 30 minut, stejně jako duel Zlína s Teplicemi a Mladé Boleslavy s Duklou. Od 20 hodin se ve skupině o titul utká Sparta z Plzní. Radiožurnál Sport nabídne všechna utkání v přímých přenosech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Ucpráde osmička před Prahou a komplikace na dálnici D1 na Šmejkalce. Na D8 postojíte v koloně na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem. Za sjezdem na Zdiby v levém pruhu dokončují silničáři opravu vozovky. Fronta se táhne od 7. kilometru a je to asi na 25 minut. Pozor, možná objížďka po 608 je zavřená, jede se přes odolenou vodu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy čekejte kolony před omezením u Šmejkalky. Přímo v omezení na kilometru 24,5 stojí dodávka v pravém jízdním pruhu porouchaná. A kolona kvůli ní už na 15 minut od mostu přes Sázavu. Na D1 se zdržíte i na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od 178. kilometru až k omezení na 196. Osobním v levém pruhu zastavíte jen místy. V Brně i nehoda, dvě auta se zrazila na okruhu ve směru z Tomkova náměstí na Židenice. Blokují jeden pruh na křižovatce s Bubeníčkovou ulicí a je tam kolona. Silnice 55 z Otrokovic do Spytihněvě je ucpaná v Napajedlích. U Fatry omezení a kolona se sune už z Otrokovic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženou, místy přehánky a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na západě a místy severu Čech 10 až 13 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál s Hankou Schánělovou.
3: Dobré odpoledne vám přeji. Teď je 6 minut po 15. hodině. Dva drony, které minulý týden havarovaly v Lotyšsku, připravili tamního ministra obrany o funkci. Vyzvala ho k tomu lotyšská premiérka. A více si povíme za chvíli v odpoledním Radiožurnálu.
5: Odpolední Radiožurnál
12: a Hanka Schánělová.

0: Lotyšský ministr obrany Andris Spruc rezignoval na funkci, a to jen několik dní poté, co lotyšský vzdušný prostor opět narušili ukrajinské drony. Jeden přitom dopadl do areálu ropného skladu. My to téma probereme s naší zpravodajkou Kateřinou Havlíkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Připomeneš nám prosím ten incident?
1: Minulý týden ve čtvrtek v noci narušilo lotyšský vzdušný prostor hned několik dronů, které přiletěly z ruského území, ale byly to ukrajinské drony, kterými Ukrajina útočila na cíle právě na ruském území. Dva z těch dronů v Lotyšsku havarovaly, jeden přitom dopadl do areálu tebou zmiňovaného ropného skladu v Rezekne na východě země a vyvolal tam požár, který se ale hasičům podařilo zneškodnit bez větších škod. Lotyšská armáda následně oznámila, že dokud bude trvat ruská válka proti Ukrajině, tak tyto incidenty se mohou opakovat. Může se tedy opakovat, že cizí bezpilotní letouny naruší lotyšský vzdušný prostor. Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha řekl, že drony totiž přiletěly do Lotyšska kvůli elektronickému boji, který Rusko používá v obraně proti ukrajinským dronům. Taková obrana vlastně způsobí, že ty drony se ztratí, že změní trajektory a zkrátka letí jinam, než byl ten jejich určený původní cíl. Nestalo se to přitom poprvé, protože v uplynulých týdnech takto ztracenými drony měly zkušenosti všechny pobaltské státy. Estonsko třeba už i vyzvalo Ukrajinu, aby využívala pro let dronů jiné trasy a ne ty, které jsou blízko hranic pobaltských států.
0: No a ta demise lotyšského ministra obrany Spruce byla čistě jeho rozhodnutím?
1: Právě že nebyla. Vlastně ho k demisi vyzvala premiérka Evika Siliňa, která ho vlastně na sociální síti X vyzvala, aby to udělal, protože ztratil její důvěru i důvěru Lotyšů. Spruc totiž odpovídá za rezort, který měl řešit protidronovou obranu, a podle premiérky systémy proti dronům nebyly nasazeny dostatečně rychle, aby odvrátili ten čtvrteční incident. Politické vedení rezortu tak podle ní nesplnilo svůj slib o bezpečné obloze na Lotyšském, což je velké porušení zodpovědnosti v zemi, která je mezi největšími plátci na obranu v poměru ke svému HDP. Lotyšsko totiž vydává na obranu skoro 5% svého hrubého domácího produktu a tyto investice by měly být podle premiérky vidět. Je zajímavé, že ještě ve středu, tedy den před tím incidentem, byl Andris Spruc hostem varšavské bezpečnostní konference Defense Days, kde mluvil o potřebě vysokých výdajů na obranu, o významu východního křídla NATO i o potřebě mezinárodní spolupráce a o dronové alianci, kterou Lotyšsko vytvořilo společně s Velkou Británií. Nyní už ale tedy Andris Spruc lotyšský rezort obrany nevede, rezignoval a jeho funkci teď odpoledne před 2 hodinami převzal z pověření premiérky plukovník Raivis Melnis.
0: A nás o tom teď informovala Kateřina Havlíková, naše zpravodajka. Děkuji.
1: Naslyšenou.

0: odpoledním radiožurnálu teď posíláme informace pro vás, kteří jste právě za volantem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Aktualita z D1. Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy teď bude chvíli neprůjezdná v omezení u Šmejkalky. Na kilometru 24,5 odtahují z omezení nepojízdnou dodávku a na chvilku kvůli tomu zastavili provoz směrem na Prahu. Kolona se prodlužuje, zastavíte u sjezdu na Chocerady na 29. kilometru a teď se kolona moc nehýbe. Odtahovka už je na místě, nemělo by to trvat dlouho. Poslední volný sjezd je na 29. kilometru. Tam jsou objížďky, ale pouze pro osobní auta. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A ještě prosím, věnujte pozornost pátrání policie po 15-leté Lence Karáskové z Brněnska, která nedorazila domů. Je 165 až 170 cm vysoká, vypadá i o několik let starší. Je štíhlá, má hnědé vlasy, hnědé oči. Na sobě měla růžovou fialovou mikinu, světle modré kalhoty a černo-červené tenisky. Na zádech potom černošedý batoh. Prohlédněte si její fotografii, která je na serveru iRozhlas.cz a pokud byste měli nějakou informaci, prosím, zavolejte ji na linku 158.

0: Nejvíce ohrožení internetovými podvody jsou lidé ve středním věku, kteří mají pocit, že naletět nemůžou. Upozorňuje na to policie, podle které případů telefonních a internetových podvodů výrazně přibývá. Je to zejména kvůli organizovaným skupinám ze zahraničí. Ty pracují se strachem lidí, jsou čím dál důvěryhodnější a i po zásahu policie jsou schopni znovu začít působit jinde. Detaily už probereme s naším redaktorem Vítem Andrlem. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak výrazný je nárůst kyberpodvodů podle policejních statistik?
1: Policisté uvedli, že za celý loňský rok zaznamenali přes 21 tisíc trestných činů v digitálním prostoru a jen letos do dubna jich je už přes 8 tisíc. Tímto tempem by podle policie mohl počet těchto skutků letos překročit 27,5 tisíce. Podle Ondřeje Kapra z odboru hospodářské kriminality kriminální policie jsou v 80% případů oběťmi ženy.
2: Je možné, že pachatelé zjistili, že pro ně je lepší a výhodnější cílit právě na ženy. Rozhodně si nemyslíme, že by to bylo tím, že by tomu ženy jako lépe propadaly nebo ne. Zároveň to ukazuje, že pachatelé od začátku vědí, komu navolávají, ale důležité je říct i, že na straně pachatelů taky nejsou pouze muži, ale jsou tam právě i ženy, což pro někoho může být odzbrojující.
1: Průměrná škoda u telefonních podvodů dosahuje podle Ondřeje Kapra na skoro 750 000 a u romantických podvodů, kde se pachatelé vydávají třeba za americké vojáky, kteří slibují obětem, že s nimi budou žít a chtějí poslat peníze, je průměrná škoda přes 500 000 korun. Problémem jsou podle policistů i falešné investice. Nárůst odcizené částky potvrzuje i Česká bankovní asociace. Jejím klientům podvodníci ukradli skoro 800 000 000 korun, tedy dvakrát víc než loni. Banky umí podezřelé transakce rozpoznat. Ale problém je, když útočníci donutí lidi peníze vybrat a pak jim je osobně předat.
0: Tak si nás trochu vystrašil, jak se tomu ale dá bránit, protože podle policie používají podvodníci čím dál propracovanější scénáře.
1: Je to tak, hovory můžou trvat i 12 hodin a podvodníci působí věrohodně, protože používají i jména reálných policistů nebo bankéřů. Jsou schopni lidem poslat i zdánlivě pravý průkaz, který to dokládá. Zásadním krokem je si uvědomit, že praví policisté ani bankéři nikdy nechtějí po lidech platební transakce, říká Ondřej Kapr z kriminální policie.
2: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
1: To znamená, co nejdřív kontaktovat banku a policii, což podle Kapra stále řada lidí nedělá. Policie zároveň upozorňuje, že pokud policisté nebo bankéři posílají svůj průkaz přes telefon, tak jde v drtivé většině případů o podvod, protože to skuteční policisté ani zaměstnanci bank nedělají.
0: Čelíme tedy rekordnímu nárůstu kybernetických podvodů a jak jste slyšeli před chvílí od Vítka, nejvíce ohroženi internetovými podvody jsou lidé ve středním věku a hlavně ti, kteří mají pocit, že naletět nemůžou. Vít Andrle z naší domácí redakce. Vítku, děkujeme za tyhle informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Teď je 15 hodin 25 minut a posloucháte odpolední radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Jak zareaguje vedení fotbalové ligy na sobotní řádění fanoušků v pražském Edenu? Proč se doteď nepodařilo vymítit ze stadionů pyrotechniku a nenávistné a vulgární pokřiky? A budou po aktuálních výtržnostech kluby k fanouškům, hráčům i realizačním týmům přísnější? Tomáš Pancíř se zeptá výkonného ředitele ligové fotbalové asociace Tomáše Bárty.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radio Žurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď. Více na webu olympijskybieh.cz.
2: Závod odstartujeme ve vysílání radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Inoji a Budějovický Budvar.
4: Radiožurnál je 15:30. Zprávy má pro vás Jana Gulda.
5: Fotbalová Slavia musí zachování svých fanoušků v nedohraném derby proti Spartě zaplatit nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun. Disciplinární komise taky kontumovala sobotní zápas ve prospěch Sparty, která tak 3 kola před koncem nadstavby šance ligy ztrácí na vedoucí Slavii 5 bodů. Komise taky vršovický klub potrestala uzavřením stadionu v Edenu na příští 4 utkání nejvyšší domácí soutěže. Sparta dostala kvůli řádění fanoušků pokutu 600 tisíc korun. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Francouzská policie vyšetřuje 27-letého muže původem z Tuniska, který údajně plánoval útok na pařížský Louvre a tamní židovskou komunitu. Informoval o tom deník Le Monde. Podle něj se muž na internetu zajímal o takzvaný islámský stát a taky o sestavení výbušniny. Zadržený muž obvinění odmítá. A policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala rodině, že jí ujel autobus a vrátí se domů až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak pohybovala v Brně. Dívka je hubená a měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světle modré džíny a černo-červené

0: Začíná rozjíždět kolona před Šmejkalkou. Na kilometru 24,5 odtáhli s omezení nepojízdnou dodávku. Chvíli kvůli tomu dálnice stála, teď už jsou v omezení průjezdné opět dva pruhy. Kolona dlouhá od Naháče a potrvá, než se rozhýbe. Poslední volný sjezd aktuálně na 29. kilometru. Na D1 vázne provoz taky na příjezdu do Brna z Prahy. Pomaleji pojedete od 178. kilometru k omezení u D2. A pozor, v Brně je velmi ucpaný taky okruh ve směru z Husovického tunelu do Židenic. Na křižovatce s Bubeničkovou ulicí je vážná nehoda. Ještě jednou D1, ucpává se příjezd do Ostravy směrem z Prahy. Za Svinovskými mosty je zúžení a zdržíte se asi 10 minut. Kolony v Ostravě i jinde, hodně ucpaná je třeba Rudná ulice u Vítkovic. A teď do Prahy. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem se rozjíždějí kolony. Omezení Uzdip už je pryč. Kolona se teď přesouvá do Prahy a už kvůli tomu musí regulovat vjezdy do tunelového komplexu Blanka. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno až zataženo, v severní polovině přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na západě a místy severu Čech 10 až 13 stupňů a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Hanka Schánělová.
3: Hezké odpoledne. Ještě v téhle půl hodině vás chceme vzít do výcvikového střediska pro záchranáře v Ostravě. Čeká vás odtamtud reportáž. Tak hezké odpoledne.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: nedojdete. Už za necelou hodinu složí v Maďarsku sliby ministři nové vlády premiéra Petera Maďara. Oficiálně se kabinet ujme moci od půlnoci. 16členná vláda tak uzavře přechodné období, kdy Maďar řídil i ministry svého předchůdce Viktora Orbána. Současně začal zveřejňovat videa přímo z ministerstev a ukazovat, co v nich po 16 letech Orbánovy éry našel. Další informace pro nás má teď zpravodajka Bára Vránová. Báro, zdravím tě, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Maďar už dřív sliboval změny i ve struktuře ministerstev. Jak tedy bude nová vláda vypadat?
1: Tak jak už jsme řekli, celkem bude 16 ministerských postů, to je opět víc, než bylo za Orbána. Maďar totiž vrátil samostatné rezorty pro školství nebo pro zdravotnictví. Jak upozorňují maďarská média, jako třeba Telex HU nebo HVG, nová vláda bude složená především z odborníků a ne podle v uvozovkách nějaké stranické hodnosti.
0: Báro, co nový kabinet konkrétně slibuje?
1: Tak mezi nejvýraznější tváře patří například vicepremiérka a ministryně zahraničí Aneta Orbánová. To příjmení je jenom náhoda. Ona s bývalým premiérem Viktorem Orbánem příbuzná není. Každopádně tato žena má zkušenosti jak z diplomacie, tak i soukromého sektoru a na včerejším slyšení slíbila především nápravu vztahů s Evropskou unií.
2: Maďarsko zaplatilo vysokou cenu za ztrátu důvěry Evropy. Zmrazené fondy, promarněné investice, mladí bez příležitostí. Naším úkolem je tu důvěru obnovit a přivést zpátky peníze, které Maďarům právem patří.
1: Pak zajímavou postavou bude jistě ministr zdravotnictví, jak už jsme řekli, to bude vlastně rezort, který začne fungovat na novo, protože předtím nebyl. Jeho nový šéf Zsolt Hegedűs se chce zaměřit na zlepšení přístupu k péči, snížení čekacích dob a na personální deficit. To je muž, který vstoupil do povědomí veřejnosti především díky tomu svému slavnému tanečku po vítězství v dubnových volbách. Pak taky nové vedení ministerstva vnitra a ministerstva spravedlnosti, tak ta slibují především potlačení korupce a obecně se vláda napříč rezorty hodlá zaměřit na reformy a příklon zpět k Evropské unii. Experti připomínají, že to bude náročné. Maďar přebírá ekonomiku, která od roku 2023 prakticky stagnuje s deficitem kolem 5% hrubého domácího produktu a také s rostoucím dluhem.
0: O tom, v jakém stavu přebírá zemi, Maďar informoval už včera z prohlídky ministerstev po Orbánovi. Co je na těch záběrech vidět?
1: Například na videu z budovy úřadu, který donedávna řídil Orbánův nejmocnější muž Antalo Rogán, je vidět třeba luxusní salonek na doutníky. Podle Maďara byl placený z veřejných peněz. Vidět ale byly i další přepichové prostory, Orbánova pracovna, dokonce divadelní sál, kde se konaly vládní tiskové konference. Tohle všechno Maďar komentoval slovy, cituji, kdo tohle vidí, myslí si, že je ve Švýcarsku. Konec citace. V jedné z těch budov taky narazil na zbrusunovou skartovačku, jen den po dubnových volbách se totiž objevila informace, že ministerstvo zahraničí ve velkém likviduje dokumenty. To končící šéf diplomacie Péter Szijjártó to odmítal. Ovšem Maďar v reakci na ten včerejší nález nařídil odcházejícím ministrům, aby ho informovali o všech rozhodnutích, která od soboty přijali.
0: Víme, že Péter Maďar objevil při prohlídkách i umělecká díla. Víme jaká?
1: Jednalo se o poměrně, podle zdrojů z serveru HVG, poměrně zásadní umělecká díla pro maďarskou kulturu a maďarskou historii. Byly mezi tím velcí, nebo mezi těmi děly, byly obrazy třeba od maďarských malířů 19. a začátku 20. století z Národní galerie. Mezi nimi třeba Pála László, Ivany Grünwald-Bella, Búza Barna, což jsou opravdu velikáni maďarského umění. Péter Maďar to okomentoval takovou anekdotou, že se diví, že ty obrazy tam ještě visí po té, co všechno vlastně zmizelo z těch kanceláří. A současně slíbil, že skontaktuje galerie a muzea, která tyto obrazy zapůjčily, aby si je případně poté vyzvedli zpátky.
0: Naše zpravodajka Bára Vránová, děkujeme.
1: Naslyšenou.

Policie České republiky pátrá po dívce, která vypadá i o několik let starší, než jí je. Je jí 15 a je to Lenka Karásková z Brněnska, která nedorazila domů. Je vysoká 165 až 170 cm, je hubená, má hnědé vlasy, hnědé oči. Na sobě měla růžovou fialovou mikinu, světle modré kalhoty a černo-červené tenisky. Na zádech potom černošedý batoh. Prohlédněte si její fotografii u nás na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A hlavně pokud byste měli nějakou informaci o jejím pobytu, prosím, zavolejte ji na tísňovou linku 158. Děkujeme.

0: Jak správně oživovat člověka nebo jak asistovat při porodu, o tom teď budeme mluvit. Krev je možná umělá, ale ten stres skutečný. Záchranáři z Moravskoslezského kraje mají v Ostravě nové výcvikové středisko. Lepší zvládání reálných situací se tam učí i studenti záchranářství. A trénují třeba to, jak co nejlépe zvládnout překutný porod.
1: Už nikam nepojedeme a miminko se narodí doma. Pomůžeme, všecko bude v pořádku, nebojte.
2: Tak hlavička vidíme, že se prořezává, můžeme vidět samozřejmě nějaké vlásky.
3: Zkušená lektorka Věra ukazuje studentkám záchranářství, jak asistovat rodící ženě. Zdravotníci musí umět pomoct mamince i narozenému dítěti. Záchranáři se ale s porody mimo nemocnici nesetkávají často. V regionu jde maximálně o 20 případů ročně, říká ředitel krajské záchranky David Holeš.
4: Není to každodenní činnost a proto i ti zdravotníci, záchranáři a lékaři musí být na toto připraveni. Je to stresující věc, protože k tomu se nedostávají běžně.
3: V budově vzniklo několik stanovišť. Jde o různá prostředí a třeba i tréninkové byty. V jednom takovém zrovna zachraňují studenti muže po pádu v koupelně.
5: Pomoc! Co se stalo?
3: Dříve se zdravotníci vzdělávali v učebnách na územních odborech. Šlo většinou o jednu nebo dvě místnosti. Teď mají záchranáři k dispozici dvoupatrový komplex, kde mohou simulovat i urgentní příjem nebo práci v noci, říká vedoucí výcvikového střediska Petr Jašo.
6: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru, anebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
3: Ve výcvikovém středisku aktuálně působí 68 školitelů. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Putin má strach, skrývá se prý v bunkrech. Čeho se bojí víc, ukrajinských dronů nebo vzpoury svého okolí?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
2: Radiožurnál je 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Fotbalová Slavia přijde kvůli disciplinárním trestům za řádění fanoušků v derby o celkem asi 50 milionů korun. Policie otevřela Vodařskou ulici v Brně. Stavební jeřáb se podařilo ve větší míře zajistit. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy popojíždí kolona. A počasí zítra bude převážně oblačno až zataženo místy přeháňky a teploty do 17 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace v souvislosti s řáděním fanoušků Slavie kontumovala výsledek derby ve prospěch Sparty, zavřela Eden na 4 nejbližší duely a vedení vršovického klubu bude muset zaplatit pokutu 10 milionů korun. Slavia se proti verdiktu neodvolá a škodu chce vymáhat po výtržnících z řad fanoušků, kteří vnikli na hřiště a neumožnili dohrát zápas. Potvrdil to místopředseda představenstva Martin Říha, který se taky pokusil vyčíslit finanční ztrátu klubu za disciplinární tresty.
5: Samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám podle nějakých předběžných odhadů v zásadě způsobuje škodu větší než 50 milionů korun.
3: Po nedohraném derby dostala vysokou pokutu za své příznivce i hostující Sparta, která musí zaplatit 600 tisíc korun. Sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z Motoristů o deratizaci parazitů na ministerstvech. Zabývat se tím ale nemůže, neumožňuje to jednací řád. Po jednání výboru to řekla předsedkyně Helena Válková z hnutí ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Předseda Motoristů Petr Macinka tvrdí, že titulky médií k těmto výrokům byly zkreslené. Sám Turek odmítl, že by za parazity označil všechny úředníky. Stavební jeřáb s nalomeným ramenem v Brně Horních Heršpicích se podařilo částečně zajistit. Policie po 4 hodinách obnovila dopravu ve Vodařské ulici a jejím okolí, potvrdil to mluvčí Petr Vala.
6: Došlo z větší části zajištění jeřábu. V současné době již silnice, to znamená ulice Vodařská, zprůjezdněna jak pro vozidla, tak i pro pěší. Stále platí omezení podél řeky Svratka na cyklostezce, kde se nachází pěší hlídka. Stále probíhají práce na tom jeřábu.
3: Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka je hubená, měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světle modré džíny a černo-červené tenisky. Fotografie pohřešované najdete na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Světová zdravotnická organizace už našla všechny pasažéry výletní lodě s Hantavirem. Zatím se podařilo potvrdit 9 nakažených a u 2 dalších lidí je pravděpodobné, že se nemoc potvrdí. Předseda Světové zdravotnické organizace Tedros Ghebreyesus řekl, že rozsáhlé šíření Hantaviru ale není pravděpodobné.
7: Očekáváme, že nějaké případy přibudou. Možná si vzpomenete, že první případ se objevil 6. dubna, jeho nakažlivost se ale prokázala až 25. dubna. Mezitím se odehrála spousta interakcí mezi pasažéry lodi. Inkubační doba nemoci je také 6 až 8 týdnů. Hodnocení Světové zdravotnické organizace je, že riziko z globálního pohledu je malé.
8: Sport. Fotbalisté Plzně nastoupí v nadstavbě Šance ligy ve skupině o titul na trávníku Sparty. Na Letné se začne hrát třetí kolo ve 20 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a pokud Viktoria zvítězí, získá jistotu minimálně třetí příčky v tabulce. Druhá Sparta má na Plzeň náskok 10 bodů a za vedoucí Slávii po kontumaci derby zaostává opět. Pokračuje kouč Západočechů Martin Hiský.
9: Je to velký zápas dvou nesmiřitelných rivalů, když to tak řeknu. Každý ten zápas v nadstavbě pro nás má velkou hodnotu, protože se potkávají ty nejlepší týmy v České republice, v té české lize, která je hodně vyrovnaná, hodně náročná. A pojedeme samozřejmě na Spartu s cílem vyhrát a uspět.
8: Už 30 minut po 17. hodině začnou tři zápasy ve skupině o udržení. Slovácko bude hostit Baník Ostrava, Dukla se představí na hřišti Mladé Boleslavy a Zlín se doma utká s Teplicemi.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 u Brna, v Praze silný provoz. Na dálnici D1 čekejte hustý provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Popojíždějí hlavně kamiony v pravém pruhu od 175. kilometru až k omezení v Brně. Osobním autem se v levém pruhu zastavíte jen místy. V Brně kolony taky na okruhu ve směru z Husovického tunelu na Židenice. Likvidují na křižovatce s Bubeníčkovou ulicí následky vážnější nehody. Další nehoda je pak i v Rokitově ulici směrem z centra. Na D1 ve směru z Brna do Prahy se stále rozjíždějí poslední zbytky kolony před Šmejkalkou. Provoz už nic nepřekáží a aktuálně se brzdí v pravém pruhu na 34. kilometru. O kus dál se fronta rozjíždí. V Praze je odpolední špička, s tím je spojená regulace vjezdu do tunelového komplexu Blanka. Čekejte kolony před tunely. V oblasti Davids se moc nehýbou, hlásí náš zpravodaj.
11: Jsem tady z kousek od Kolaťáku v Davidsích. Už se asi 3/4 hodiny pokouším najet do tunelu, to znamená okolí Kolaťáku, ze Zora Milady Horáková, Svatovícká. Všechno to stojí a nehýbe se to.
10: A kolony jsou i na pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Před sjezdem na Ořech postojíte asi 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme převážně oblačno až zataženo, místy přehánky, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů na západě a místy na severu Čech 10 až 13. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál, teď už se Štěpánem Pokorným.
2: Dobré odpoledne, 16 hodin 6,5 minuty, už víme, jaký trest dostala Slavia po derby, slyšeli jste o tom ve zprávách, samozřejmě ty reakce na to budeme mít i v dalším vysílání Radiožurnálu. A i když se řeší hlavně výtržnosti ze soboty, tak samotná liga určitě ještě nekončí. Třeba už dnes večer bude v akci 8 prvoligových týmů. Budeme sledovat nejen to v dalším vysílání Radiožurnálu. To odpolední teď pokračuje se Sunrise Avenue. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
4: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný. This is the end.

0: Zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty, nejen to si vedení ministerstva zdravotnictví slibuje od chystané reformy operací slinivky, jícnu a jater. Nově mají být tyto náročné výkony soustředěny pouze do specializovaných center ve velkých nemocnicích. Mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Ke změnám má výhrady svaz pacientů.
1: Lékaři ve fakultní nemocnici Olomouc ročně zvládnou více než 100 velkých výkonů na slinivce, kolem 60 na játrech a několik desítek pro onemocnění jícnu. Tyto počty podle zástupce přednosti chirurgické kliniky Martina Lovečka patří k nejvyšším v republice.
2: Se ukazuje, že na pracoviště, které tyto výkony provádějí frekventně, nebo s vyšší frekvencí, mají jak krátkodobé, tak dlouhodobé výsledky léčby lepší ve srovnání s těmi, kde se tyto výkony dělají méně často.
1: Výkony se tak mají od příštího roku soustředit mimo jiné i sem do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta zdejší chirurgické kliniky Dušan Klos centralizaci chystanou ministerstvem zdravotnictví vítá.
3: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
1: Podle informací serveru Zdravotnický deník CZ by o výkony na játrech měly přijít třeba nemocnice ve Vítkovicích a Valašském Meziříčí pod skupinou AGEL. Pokračovat by naopak měly v jiné nemocnici této společnosti v Novém Jičíně. Pokračuje mluvčí Radka Miloševská.
4: Skupina AGEL tuto reformu vnímá jako krok správným směrem, protože koncentrace náročných výkonů do specializovaných center přináší vyšší kvalitu a bezpečnost péče pro pacienty.
1: Podle Luboše Olejá, prezidenta Svazu pacientů České republiky, je potřeba zařídit to, aby specializovaná centra nebyla kvůli centralizaci přeplněná.
5: Máme dojem, že jde o pěknou myšlenku, ale nevidíme to jako životaschopné v našem českém zdravotnictví.
1: Ministerstvo chce novinky podrobněji představit koncem května na odborné konferenci. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Státy Evropské unie by podle šéfky unijní diplomacie Kallasové měly zadávat mnohem více společných obranných zakázek. Prohlásila to v Bruselu, kde dnes jednají unijní ministři obrany. Rozdílné vybavení jednotlivých členských států podle ní stěžuje spolupráci v obraně. No a za chvilku se proto spojíme s naší bruselskou zpravodajkou radiožurnálu Zdeňkou Trachtovou.

0: Členské státy Evropské unie je podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové třeba tlačit k většímu počtu společných zakázek v obraně a také k inovacím. Kallasová to prohlásila v Bruselu, kde dnes jednají ministři obrany států 27. Kallasová mluvila taky o nutnosti navýšit investice do obrany. V tom se podle ní Evropská unie může učit od Ukrajiny. Jednání ministrů obrany sleduje bruselská zpravodajka radiožurnálu Zdeňka Trachtová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč je podle šéfky unijní diplomacie třeba, aby státy zadávaly více zakázek společně?
1: Protože jinak to vede právě k roztříštěnosti toho vojenského vybavení. Každý členský stát nakupuje trochu jiné zbraně a tím pádem to pak stěžuje vzájemnou spolupráci. Konec konců právě z toho důvodu například Evropská komise stanovila společné zakázky jako podmínku pro čerpání půjček na obranu z unijního nástroje SAFE, do kterého se zapojilo také Česko. Tím dalším důvodem je samozřejmě i to, že společné zakázky pomáhají snižovat tu výslednou cenu. Pokračuje Kaja Kallasová.
2: Máme příliš mnoho projektů v různých členských státech, které nejsou interoperabilní, takže musíme členské země tlačit, aby zadávali více veřejných zakázek společně a také je podporovat v inovacích. V tom se máme hodně co učit od Ukrajiny.
1: Právě s ukrajinským ministrem obrany Michailem Fedorovem dnes unijní ministři mají také mluvit, mimo jiné o tom, jak Ukrajina bude moct využít 90 miliard eur z unijní půjčky, kterou jí má právě Evropská unie poskytnout na letošní a příští rok. Řada unijních ministrů už při příchodu na jednání mluvila o nutnosti tady v Evropské unii navýšit investice do obranného průmyslu. Například litevský ministr obrany Roberta Skauna varoval, že Rusko vyrábí zbraně skoro pětkrát rychleji než celý zbytek Evropy.
3: Teď není čas mluvit o evropské armádě. Teď se musíme zaměřit na dosažení cílů NATO v oblasti evropských vojenských schopností. To je teď nejdůležitější. A v tomto ohledu jsou klíčové priority Litvy jasné. Musíme posílit východní křídlo Evropy, musíme zvýšit rychlost protivzdušné obrany a obrany proti dronům, musíme podporovat Ukrajinu, dokud nezvítězí. A samozřejmě musíme posílit náš evropský obranný průmysl.
0: Jaká další témata dnes mají ministři obrany na programu?
1: Oni mluví přirozeně také o situaci na Blízkém východě a jedním z těch témat je možné posílení unijní námořní obranné mise Aspides v Rudém moři, která by mohla pomoct v aktuálně stále zablokovaném Hormuzském průlivu. Kaja Kallasová mluvila o tom, že ta mise už je dobře zavedená a funguje, ale členské státy by mohly na ní poskytnout ještě více lodí.
0: Pojďme ještě k jednomu tématu. V Bruselu v pondělí večer zasedala koalice států pro návrat unesených ukrajinských dětí. Co v tom Evropa může dělat?
1: Kaja Kallasová mluvila o tom, že dojednat návrat těchto dětí je velmi složité, protože například válečné zajatce si mohou Ukrajina a Rusko vyměňovat, ale Ukrajina na rozdíl od Ruska žádné děti neunesla a tak nemá vyjednávací páky. Evropská unie alespoň v pondělí přijala další sankce zaměřené právě na lidi, kteří mají tyto únosy na svědomí a nebo s těmi unesenými dětmi dál v Rusku nakládají. Konkrétně se na sankční seznam dostalo dalších 16 lidí a 7 subjektů v Rusku, včetně několika institucí napojených na ruské ministerstvo školství, které podle Evropské komise právě organizují pro ruskou indoktrinaci těch ukrajinských dětí.
0: Ve vysílání odpoledního radiožurnálu jsme byli ve spojení taky s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

Čas mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

víc než tisíc důvodů, proč už nehledám a proč zastavil jsem čas. Až půjdeš bílem se mnou v průvodu,

0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, střecha Tondach, dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka a podlahové topení Pipelife. Pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a registrujte se ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Radiožurnál 16 hodin a 30 minut. Zprávy má Kateřina Causidisová.
2: Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, informoval o tom předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík. Škody zřejmě půjdou do vyšších stovek milionů korun. Jejich rozsah ovocnáři stále sčítají. Policie navrhla obžalovat muže podezřelého ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. České televizi to řekl státní zástupce Martin Bílý. Obviněný muž je podle dřívějších zjištění radiožurnálu Číňan Yang Yiming. V Česku působil jako novinář nejméně od ledna 2024. Akreditaci mu vydalo a opakovaně prodlužovalo ministerstvo zahraničí. Policie ho obvinila z neoprávněné činnosti pro cizí moc. V Česku jde o prvního člověka stíhaného podle tohoto paragrafu. Od ledna je ve vazbě. Izrael vytvoří zvláštní soud pro pachatele teroristického útoku ze 7. října 2023. Usvědčené z genocidy může čekat trest smrti. Ozbrojenci Hamásu a dalších organizací zabili při útoku 1200 izraelských civilistů a vojáků. V odvetné izraelské válce zemřelo podle úřadů v pásmu Gazy přes 70 tisíc lidí. A policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Fotka dívky je na serveru iRozhlas.cz. Jakékoliv informace o pohřešované volejte na linku 158. Sport. Hokejové Pardubice získali po zisku mistrovského titulu pro příští extraligový ročník další zvučnou posilu. Do východočeského klubu přichází David Tomášek, světový šampion z roku 2024, který tuto sezónu rozehrál v Edmontonu v NHL ze švédského Färjestadu. S pardubickým vedením se Tomášek domluvil na víceleté smlouvě a do Dynama se vrací po 8 letech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nehoda na D1 v Brně a taky v Praze na jižní spojce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy teď je kolona zpomalí. Na kilometru 194 u sjezdu na Vídeňskou

0: Lexu Blanka, to v obou směrech na vjezdech a v okolí tunelu čekejte kolony. Ucpává se i Pražský okruh ve směru z letiště na dálnici D1. Budete popojíždět zhruba 25 minut před sjezdem na Ořech a je to pouze silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude oblačno, místy déšť a teploty v noci klesnou na plus 4 stupně až 0. Při uklidnění větru naměříme kolem minus 2. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: 16.34 za pár sekund, hostem 20 minut radiožurnálu. Po 17. hodině bude Tomáš Bárta, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace. Téma jasné. Derby pražských S ze soboty a do zvuky, tak pokud vás to zajímá, určitě s námi zůstaňte i dál. Teď kapela Green Day.
1: Radiožurnál. Každý.

0: Po 5 letech odchází z funkce vysoký představitel pro Bosnu a Hercegovinu Christian Schmidt, oficiálně kvůli soukromým důvodům, ale v médiích se píše o tom, že na přání Spojených států. O tom, co znamená odchod německého diplomata pro Bosnu, potažmo pro Evropu, si řekneme víc se zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Pěkné odpoledne.
0: Christian Schmidt je bývalý německý ministr zemědělství, blízko mám taky k Česku, býval spolupředsedou česko-německého diskuzního fóra. Z jakého důvodu tedy teď v Bosně končí?
1: Prý čelil v Sarajevu velkému tlaku ze strany vlády Spojených států, to píše dnešní deník Deutsche Zeitung, a ty důvody toho amerického tlaku prý byly dva, jednak ideologické, totiž Schmidt měl šlapat na paty nacionalistickému lídrovi bosenských Srbů Miloradu Dodikovi, ve kterém část amerického MAGA hnutí vidí takového posledního obránce křesťanství v Bosně, ale možná ty důvody ještě závažnější jsou spíš ekonomické nebo hospodářské povahy, a to, že Spojené státy, respektive podnikatelé blízcí Donaldu Trumpovi, chtějí postavit nové potrubí plynovod, který by dodával americký skapalněný zemní plyn z pobřeží Chorvatska právě do Bosny.
0: To je plán, který podporuje americká ambasáda v Sarajevu. Sníží se tím závislost Bosny na ruském plynu. Christian Schmidt ho nepodporuje?
1: No já myslím, že nejde jenom tak úplně o ten samotný projekt, spíš o takový konglomerát problémů, ke kterým se tento představitel pro Bosnu v minulosti vyjadřoval. Jde o to, že rozněcování nacionalistických nálad, o kterém mluví zejména v souvislosti s bosenskými Srby, vede k vyprazňování, takovému až tunelování centrálních bosenských institucí, které jsou z toho důvodu slabé a takými mohou procházet takové nedodělky, jako například zákon, kterým je to inkriminované potrubí, ten plynovod povolený. Takže to bych řekl, že je takový hlavní problém, a ten zákon mimo jiné, který povoluje tu stavbu plynovodu v Bosně, tak kritizuje i Evropská unie. Podle ní Bosně hrozí, že kvůli tomu budou pozastaveny přístupové rozhovory do Evropské unie, anebo budou pozastaveny dotace.
0: Komentuje nějak sám Christian Schmidt svůj odchod? Kdo bude dohlížet pak na naplňování mírových dohod v Bosně po něm?
1: Já bych řekl, že jeho odchod nebo konec Bosně teď slaví právě ten zmíněný Milorad Dodik, který lídr bosenských Srbů, ale Christian Schmidt, on nebyl zároveň ani nějakým miláčkem Bosňáků. Politici v Sarajevu a bosenská občanská společnost ho podezřívali z náklonnosti k chorvatskému, tedy katolickému nacionalismu. A on tedy řekl deníku Süddeutsche Zeitung, že neodchází zrovna s lehkým srdcem. Podle něj se mu toho za těch 5 let, co vykonával tu funkci, spousta podařilo, ale rozhodně neodchází, protože by bylo hotovo všechno. Úřad, který mu dovoluje v krajním případě například vydávat či rušit zákony platné pro celou Bosnu anebo odvolávat úředníky a politiky, tak ten chce ještě vykonávat do doby, než bude vybrán jeho zástupce, což by se, jak dnes řekla unijní zmocněnkyně pro zahraniční politiku a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová řekla, mohlo stát už někdy v červnu, ale kdo to bude, to je ještě otázka, budou se na tom muset určitě dohodnout Evropané společně s Američany, jestli to bude někdo právě s pochopením pro nacionalisty, v 90. letech rozpoutali v Bosně válku, a nebo ne, na tom se tedy budou muset nějakým způsobem dohodnout, ale už ten odchod Christiana Schmidta, vynucený odchod, možná ukazuje, že pro Evropu ta Bosna zůstává spíš takovým přehlíženým zadním dvorkem, když tam vlastně nedokáže nějakým způsobem regulovat nebo vystupovat proti tomu americkému vlivu, který teď vedl ke konci vysokého představitele v Bosně.
0: Christiana Schmidta a o tom jeho konci, o tom jeho odchodu jsme mluvili se zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem na Radiožurnálu. Díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.

0: Fotbalová Slavia dostala za výtrženosti fanoušků v závěru sobotního ligového derby se Spartou nejvyšší pokutu v historii soutěže a jaké jsou další tresty pro klub z Edenu, tak to shrneme za chvilku v odpoledním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Neviem ťa prečítať.

0: Slavia dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii české nejvyšší soutěže. Za to, že v závěru sobotního derby pražských Jes vtrhli diváci předčasně na trávník, napadli tři hráče Sparty a házeli do sektoru hostujících příznivců pyrotechniku, zaplatí 10 milionů korun. Verdikt řekl veřejnosti předseda disciplinární komise LFA Jiří Macner.
1: U Slavie Praha došlo k rozhodnutí o kontumaci utkání, udělení pokuty 10 milionů korun a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků.
2: Říká Macner, vršovickému klubu hrozilo i uzavření stadionu Eden, ale s ohledem na návrh přijatých opatření do budoucna a na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj Slavie, je rozsah 4 utkání, která vedoucí tým šance ligy odehraje bez diváků, podle Macnera dostačující. Slavii tak ale vzniká škoda, upřesňuje generální ředitel klubu Martin Říha.
3: Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám podle nějakých předběžných odhadů v zásadě způsobuje škodu větší než 50 milionů korun.
2: Proti rozhodnutí disciplinární komise Ligové fotbalové asociace se Slavia Praha odvolávat nebude. Viníci dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion a klub po nich bude požadovat náhradu celé škody. Těm fanouškům, kteří už si zakoupili vstupenky na utkání, stejně jako permanentkářům, poskytne vedoucí tým šance ligy v nejbližší době podrobné informace, a to týkající se refundací a dalšího postupu.
1: My si všichni přejeme, aby se nic horšího a ani podobného už nikdy neopakovalo.
2: Říká předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Jiří Macner. V letošní sezóně budou na hřišti Slavie hrát ještě fotbalisté Jablonce a plzeňské Viktorie. Ale jak potvrzuje Macner?
1: Nemůžou být přítomní diváci, a to ani Slavie, ale ani hostujícího klubu. Čili v tomhletom ohledu my si uvědomujeme, že je to do určité míry i vlastně ovlivnění přítomnosti všech osob i těch, kteří určitě tam v sobotu nebyli.
2: Dodává Jiří Macner, předseda disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která skontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. To bylo v závěru za stavu 3-2 předčasně ukončené. Vršovický klub zároveň dostal nejvyšší možnou pokutu, 10 milionů korun, a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Sparta ta zaplatí za výtržnosti fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu, pokutu 600 000 korun. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Putin má strach, skrývá se prý v bunkrech. Čeho se bojí víc, ukrajinských dronů nebo vzpoury svého okolí?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Never did believe what I couldn't see.

0: Česká filharmonie představuje svou 131. sezonu. S šéfdirigentem Semjonem Byčkovem ji zahájí rezidenční umělkyně houslistka Janin Jansen. Taktovky se ujmou Jakub Hruša, Simon Rettl, Vasilij Petrenko, Daniel Harding či rezidenční skladatel Tomas Adés. Chybět nebudou solisté jako Juča Wang, Radek Baborák či Jan Fischer. Česká filharmonie CZ. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Ve Francii zadrželi muže, který údajně plánoval útok na Louvre a židovskou komunitu v Paříži. Fotbalisté poslední Dukly nastoupí v lize v Mladé Boleslavi, Slovácko proti předposlednímu Baníku Ostrava. A zítra bude oblačno a zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů v kybernetickém prostoru skoro o třetinu. Informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři anebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby anebo citlivé údaje.
4: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
3: To znamená, co nejdříve kontaktovat policii nebo banku. Na ně by se podle Kapra měli lidé taky obrátit, pokud si chtějí ověřit, že volající je skutečně policista nebo zaměstnanec banky. Francouzská policie vyšetřuje 27-letého muže původem z Tuniska, který údajně plánoval útok na pařížský Louvre a tamní židovskou komunitu. Informoval o tom deník Le Monde. Podle něj se muž na internetu zajímal o takzvaný islámský stát i o sestavení výbušniny. Zadržený muž obvinění odmítá.
5: Zadržený muž se narodil v roce 1999 v tuniské Džerbě. V roce 2022 přicestoval do Francie, kde si chtěl najít práci. Policisté ho zadrželi koncem dubna, kdy jel s falešným řidičským průkazem. Při prohledávání jeho telefonu objevili džihadistická videa i fotografie střelných zbraní a nožů. Muž si psal s několika kontakty v zahraničí, které podle deníku Le Monde mohly být napojené na různé džihadistické skupiny. Popisoval, že zná přístupové cesty do Louvru a zmiňoval výrobu výbušniny, kterou by mohl přinést před muzeum. Umělé inteligence se přitom ptaly, jak se bomba vyrábí a jaké škody by napáchalo 100 gramů TNT. Popřel, že by plánoval teroristický útok a vyhledávání na internetu zdůvodnil svou zvědavostí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
3: Policisté žádají o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka je asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy. Má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle a černošedý batoh. Obuté měla červeno-černé tenisky, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
6: S rodinou byla naposledy v kontaktu minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že ji ujel autobus a přijede pozdějším spojem domů, však už nedorazila. Dle dosavadních informací se měla pohybovat ještě poté v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem.
3: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158.
7: Sport. Fotbalisté Slovácka se definitivně můžou v šancelize vyhnout přímému sestupu. Ve třetím kole nadstavové skupiny o udržení potřebují porazit Ostravu. Předposlední Baník má v tabulce stejně bodů jako poslední Dukla Praha, která nastoupí v Mladé Boleslavi. V 17.30 začne ještě souboj Zlína s Teplicemi v přímém přenosu Radiožurnálu Sport, který si budete moct poslechnout. Také od 20 hodin utkání skupiny o titul mezi druhou Spartou a třetí Plzní. Jestli se do brány na Letné postaví v domácím dresu v derby fanoušků fanoušky Slávie napadený golman Jakub Surovčík. Místopředseda představenstva Sparty František Čupr po jednání disciplinární komise netušil.
8: V tuto chvíli nevíme, zda Kuba Surovčík bude připraven nastoupit k dnešnímu večernímu zápasu. Na druhou stranu to přání Kuby Surovčíka je, aby se co nejrychleji vrátil na hřiště a já věřím, že mu to pomůže vstřebat ty negativní emoce, které zažil v sobotu a že jeho zdravotní stav fyzický mu to dovolí.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 v Brně a taky u Šmejkalky. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně směrem do Prahy. Na 189. kilometru v levém pruhu šetří policisté nehodu. Kolona kvůli tomu se táhne už s omezení u bratislavské dálnice a zdržíte se asi čtvrt hodiny. Na D1 ještě jedna nehoda ve směru z Brna do Prahy. Na kilometru 25 na začátku omezení u Šmejkalky. Kamion s dodávkou blokují pravý jízdní pruh, zatím bez policie a začíná se tvořit kolona směrem na Prahu. Na silnici 35 z Turnova do Liberce teď zbystřete na Pacerickém kopci. Zhruba na 39. kilometru stojí dvě dodávky částečně v pravém pruhu a opravují kolo. A podle naší zpravodajky nejsou moc dobře vidět.
11: Je tam velká průtrž mračen, jsou samozřejmě oblečený ve vestách všechno, ale je to tam takový dost ze zatáčkou, není to vidět.
10: V Praze se zdržíte v koloně mimo jiné na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Po pojíždí před sjezdem na Ořech a je to až na půl hodiny. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam je teď na druhém kilometru navíc i nehoda a kolona je od čtvrtého kilometru. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova čekejte kolony za Slaným. U Lotouše na křižovatce je tam nehoda a zdržíte se 15 minut z Prahy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme ráno a večer, na některých místech až jasno, jinak oblačno, je zataženo v severní polovině přehánky, teploty do 17 stupňů na západě a místy severu Čech jen kolem 13. Tolik zprávy. Teď už posloucháte 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
12: Jak zareaguje vedení fotbalové ligy na sobotní řádění fanoušků na stadionu v pražském Edenu? Proč se zatím nepodařilo vymítit z prvoligových stadionů pyrotechniku a vulgární agresivní pokřiky? A budou teď kluby i celá liga k fanouškům, hráčům i realizačním týmům přísnější? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je výkonný ředitel ligové fotbalové asociace, která řídí fotbalovou první ligu, tedy Šance ligu. Tomáš Bárta, dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
13: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
12: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme a to po 13. hodině, takže na pozdější informace nemůžeme reagovat a zatím neznáme ani očekávaný verdikt disciplinární komise v reakci na nedohrané sobotní derby pražských S. Přitom už večer se hraje další zápas skupiny o titul mezi Spartou a Viktorií Plzeň. Neuvažovali jste o nějakém odkladu tohoto zápasu nebo třeba dokonce o nedohrání celé skupiny o titul?
13: Ne, tak to vůbec samozřejmě nebylo na stole. Disciplinární komise zahájila řízení v neděli bezprostředně, takřka bezprostředně po skončení nebo vlastně neukončení toho nešťastného sobotního zápasu s tím, že vlastně pondělí si nechala na nějaké zpracování veškerých informací televizních záznamů, záznamů třeba i od Policie České republiky, protože ne všechno, co bylo vidět na záznamu do televize OnePlay, ukázal tu skutečnost, která byla asi v mnoha případech mnohem horší, než to v té televizi vypadalo. A dneska ve 12 hodin, od 12 hodin zasedá disciplinární komise. Její verdikt budeme znát později, než přetáčíme tento rozhovor. Ale abych se vrátil k té otázce, samozřejmě utkání Slávie se hraje zítra, to znamená, že tam se jakékoliv rozhodnutí, které vůbec nechci předjímat, už jednoznačně promítne, a že by bylo na stole nedohrání celé skupiny nebo odložení utkání Sparty, to jsme se vůbec, o tom jsme vůbec neuvažovali.
12: Já si říkám, jestli po tom sobotním zážitku, po těch sobotních událostech mají lidé ve vedení asociace, ve vedení Slávie, vůbec ve Slávii, ve Spartě, v dalších týmech náladu a myšlenky na to bojovat o titul?
13: Tak já samozřejmě asi neznám ani nemohu znát náladu, jaká panuje v tuto chvíli na Slávii. Určitě tam, vzhledem k tomu, že byly opravdu 2-3 minuty od zisku mistrovského titulu, tak ta nálada tam asi nebude nic zvláštního. Ale jak jsou na tom a jak se dokáží do zítřka skoncentrovat na utkání, to opravdu na nich, na hráčích, na trenerském štábu.
14: My tedy, tak jak jsme oba říkali, v tuto chvíli nevíme, jaké tresty padly, ale už dopředu zaznívá, že maximální možné postihy za to sobotní řádění fanoušků jsou kontumace toho zápasu, maximálně 10milionová pokuta pro pořadatelský tým a zavření stadionu. Jsou to dostatečné možnosti?
13: Tak jsou to možnosti, které ukládá disciplinární řád. A my jsme
14: by za to je třeba rozšířit ty možnosti, změnit sazební?
13: Možná je to téma v tuto chvíli na otevření diskuze, ale samozřejmě stalo se to v sobotu, máme disciplinární řád, takže musíme jednat podle něj. Není možné v tuto chvíli se vymýšlet v podstatě nějaká nová opatření. No, takže podle toho jednáme. Se Slaví Praha je vedeno řízení podle paragrafu 65 disciplinárního řádu, který, jak jste správně uvedl, obsahuje tyto možné sankce.
14: Budete třeba pro příští sezonu otevírat možnost, že by ty sankce byly přísnější?
13: Tak to není jenom naše záležitost, protože my se řídíme disciplinárním řádem Fotbalové asociace České republiky. Ligová fotbalová asociace jako taková svůj vlastní disciplinární řád nemá. To, že se tím řádem musíme řídit, je i pevně stanoveno v rámcové smlouvě mezi fotbalovou asociací a námi. Téma na otevření disciplinárního řádu, no, to zcela jistě je.
14: Ve včerejším pořadu televize OnePlay Tiki Taka jste řekl na otázku, jaké máte na ten sobotní duel a jeho závěr reakce ze zahraničí, že v tom vlastně nejsme až taková výjimka. Připomněl jste nedávné utkání druhé německé ligy mezi Dynamem Drážďany a Hertou Berlín, kde fanoušci obou táborů vběhli na hřiště a házeli po sobě světlice. Když to takhle zmiňujete, nedá se to vyložit jako, řekněme, přílišná smířlivost k takovýmto věcem?
13: No, to určitě ne, já jenom, že ta otázka tam zazněla tak, jako kdyby to se to stalo poprvé a u nás. Tomu tak není. Tento problém, jak říkám, mají v Německu, velký problém s tím mají ve Francii a i v zemích, o kterých bychom si řekli, že to tam není možné, jako je třeba Anglie, tak i tam se to začíná, zejména v nižších soutěžích, jako hodně objevovat.
14: Pardon, takže když se to takto říká, nevede to k nějakému pocitu, nebo nemůže to vést k nějakému pocitu, že zkrátka takovéhle věci k fotbalu patří a berme to tak?
13: Ne, takovéto věci k fotbalu samozřejmě nepatří. Chyba se člověk učí, já si myslím, že disciplinární komise i Slavie Praha se sama vyhodnotí, kde udělali chybu, protože jednoznačně k nějakému pochybení z jejich strany došlo a to zohlední disciplinární komise dneska při svém verdiktu. A smířit se s tím rozhodně nehodláme, protože takovéto věci na fotbal zcela jednoznačně nepatří. My chceme, aby fotbal byl zábava, aby byl fotbal zábavou rodinou, aby se nebáli tatínkové, maminky, děti chodit na fotbalové zápasy. Na druhou stranu musím říct, že zápasů nejen v Čechách, ale po celém světě se hraje, a i v Čechách se hraje několik tisíc zápasů každý víkend. A tady to je výjimečný exces, který, věřím se, jen tak nebude opakovat.
14: Neříkáte si, že liga i kluby byly příliš tolerantní k agresivitě? Ať už na hřišti, nebo od realizačních týmů, nebo od diváků?
13: Tak ono to je také dané trošku tou společností a náladou ve společnosti, jaká momentálně je, a začínalo se to projevovat po covidu, kdy prostě nevraživost a špatná nálada ve společnosti začaly trošku eskalovat. No a bohužel fotbal je nejenom nejrozšířenější sport světa, takže se na to bohužel nabalují kolikrát prostě individua, která s fotbalem vlastně nemají nic společného, ani ho nemají rádi, ale berou to jako nějakou možnost na sebe upozornit. Tím se dostáváme k tomu, že jaká je ta nálada, je to chování skutečně u některých hráčů, realizačních týmů, je to kolikrát za hranou, ale to je také samozřejmě na nějaké odpovědnosti rozhodčího utkání, jestli se to dokáže usměrnit.
14: Neměla by být disciplinární komise přísnější?
13: Tak disciplinární komise samozřejmě jedná na základě vždycky nějakých zpráv delegátů, ze zápisu utkání od rozhodčího.
14: Na druhé straně všude jsou kamery, existují záznamy, i když rozhodčí třeba něco nepopíše tak, aby se dalo přísně trestat, tak přece ty informace se dají dohledat zpětně.
13: Tak já nechci zasahovat do nezávislosti disciplinární komise, já si myslím, že kolegové z disciplinární komise dělají, co mohou.
14: Bývalý dlouholetý předseda disciplinární komise LFA, současný člen etické komise Richard Baček v našem vysílání řekl, že vina za sobotní události je jednoznačně na vedení fotbalové Slávie, že podle něj dlouhodobě podceňovalo situaci, ustupovalo a omlouvalo excesy jednak fanoušků, ale také některých členů realizačního týmu. S tím byste souhlasil?
13: Já se k tomu to nechci vůbec vyjadřovat. Já s panem Richardem Bačkem mám velmi dobrý vztah, je to jeho názor a já tohle nebudu komentovat.
14: A vy takový názor nemáte? Nebo obecně názor směrem k roli vedení klubu?
13: Já jsem ředitel fotbalové ligy a já musím být nestranný, to znamená, tady nebudu komentovat, jestli někdo něco zanedbal, pochybil nebo dlouhodobě se takhle choval.
14: Já se omlouvám, ale to přece není nestrannost. Tady došlo k nějakému problému, bavíme se o tom, co vedlo k tomu problému.
13: Richard Baček je bývalý předseda disciplinární komise, můžu říct dokonce, že to je můj kamarád. Se odvážím tvrdit, myslím si, že by to ani on nepopřel. Je to jeho názor, je to nějakého dlouhodobé pozorování z chování, dejme tomu, nějakých představitelů Slavie Praha. Je to jeho názor, já mu ho neberu, ale já tady nebudu říkat, jestli s ním souhlasím nebo ne.
14: Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace a tím i ředitel fotbalové šance ligy Tomáš Barta je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Výraznou roli v sobotu sehrála pyrotechnika, se kterou část diváků vtrhla na hrací plochu, odpalovala ji směrem ke kotli Sparty, pyrotechnikou ohrožovali někteří lidé na hřišti i brankáře Sparty. Používání pyrotechniky je přitom na fotbalových stadionech přísně zakázané, u vchodu každý návštěvník prochází kontrolou. Řešili jste někdy v rámci Ligové fotbalové asociace s kluby, jak je možné, že přestože to je zakázané, přestože jsou prohlídky u vchodu, že tolik pyrotechniky se na tribuny dostane?
13: Tak samozřejmě, když je klub předvolán k vysvětlení, jak je tohleto možné, tak vysvětlují disciplinární komisi, já nejsem členem, jak je tohleto možné. Samozřejmě my víme i ze zpráv našich delegátů, že obvykle, pokud se tam dostane takovéto množství pyrotechniky, tak se to nestává v den utkání. No, protože v den utkání probíhají prohlídky a opravdu ty prohlídky jsou poměrně důsledné, to víme. Ale ta pyrotechnika se tam z největší pravděpodobností dostává již v týdnu před tím daným utkáním, protože to utkání na takovéto úrovni se připravuje samozřejmě několik dní dopředu. A těch možností, jakým způsobem se ta pyrotechnika může během vlastně těch všedních pracovních dnů, které jsou před mistrovským utkáním, které se hraje obvykle o víkendu, je tolik, že to asi ty kluby ani nemohou kolikrát uhlídat. A není to, omlouvám se, ještě doplním, a opět nechci říct, aby to vypadalo, že to je nějaké smíření se ze situací a že to je zase opět jenom u nás, ale musím říct, já jsem sám delegát UEFA, jezdím po celé Evropě na utkání a tenhle problém, můžu vám říct, je úplně všude. Nevědí, nikdo neví, jak tomu má zabránit.
14: Vy si dokážete představit, že takové množství pyrotechniky se na ten stadion mimo den zápasu dostane tak, aby to minimálně netušila nebo netoleroval někdo z toho klubu?
13: Vy mě dostáváte touhle otázkou do situace, že já bych se měl proti někomu vymezit. Já nemám žádný důkaz, že tomu tak je, že nějaký klub spolupracuje aktivně s fanouškama na tom, aby tam byla pyrotechnika, když je to proti jejich vlastnímu zájmu. Já si to nedokážu moc představit.
14: Tak jak je možné, že tam je? Přece jestli stadion, což je
13: stadion není, případů... Já vím, ale že... stadion není tělocvičná, takže jako těch vchodů, tam jsou desítky vchodů, tam je možnost desítek úkrytů na tom stadionu. Může to být, říkám, tam může být ta dohoda těch lidí, co tam chtějí mít tu pyrotechniku s někým, kdo na ten stadion může chodit, ale to nemusí být nikdo, kdo má nutně nějakou souvislost s tím klubem.
14: Když teď zaznívá, že bude třeba ze strany Slávie nulová tolerance k pyrotechnice, při tom, co říkáte, je to reálný slib?
13: No, je to poměrně ambiciozní slib, protože si myslím, že to není vůbec jednoduché tady to uhlídat. Jako, zatím se to nepovedlo nikomu na celém světě, že by tohle to dokázal ovlivnit, takže nic takového tam nebude. Pokud se to někomu povede a bude první, tak já budu jenom nadšený.
14: Takže úplně nevěříte, že by ta sobotní událost byla koncem pyrotechniky na českých prvoligových stadionech?
13: To si bohužel nemyslím.
14: Analyzujete jako Ligová fotbalová asociace, co všechno v sobotu v Edenu selhalo?
13: No, zcela jistě, právě proto v neděli, již v neděli zahájila disciplinární komise.
14: To je záležitost tedy disciplinární komise.
13: Přesně tak. A já očekávám stejně jako veřejnost netrpělivě její závěry.
14: Až ty závěry budou, uvažujete třeba o tom, že vznikne nějaký manuál pro kluby, co mají v takových vypjatých zápasech, kdy se dá upřímně řečeno očekávat, že třeba fanoušci budou chtít oslavit titul na hrací ploše. Co mají zajistit, jak to má vypadat?
13: Ale oni ten manuál znají, oni vědí, jak se mají chovat, to jsou na těch klubech, jsou zkušení bezpečnostní manažeři, máme uzavřenou smlouvu o spolupráci s policií České republiky, kde jsou přesně vymezené podmínky, za jakých okolností třeba policie může nějakým způsobem vstoupit do průběhu utkání, dokonce ho zastavit a podobně. Takže tohle to tady existuje, akorát teď se bavíme o tom, že v sobotu to bohužel na Slávii nezafungovalo.
14: Jak moc to sobotní derby a jeho konec poškodili fotbalovou šanci ligu?
13: No, tak samozřejmě je to událost, ze které nikdo nemůže mít radost, ale jak moc to šance ligu poškodilo, to se budeme vyhodnocovat. Každopádně my jsme v kontaktu s našimi hlavními partnery, kteří ocenili naši reakci hned v sobotu po utkání, jak jsme se k tomu postavili jako Ligová fotbalová asociace. A náš vlastně hlavní partner, společnost Šance, nám vyjádřil podporu. My si toho nesmírně vážíme, že i v takto těžké situaci jsou s námi.
14: Žádný náznak od někoho z partnerů, že by na základě toho, co se odehrálo v sobotu, zvažoval, jestli dál být spojován s fotbalovou ligou, nemáte?
13: Ne, takový signál jsme nezaznamenali. A moc si toho vážíme.
14: Očekáváte, že to bude mít dopad na návštěvnost ligy?
13: Já si to nemyslím. Říkám, k těmto situacím, a nech se to bagatelizovat, tak prostě občas dojde všude. Nejenom v Evropě, po celém světě. Prostě těch zápasů se hraje hrozně moc a většina je v dobré atmosféře a není vůbec nebezpečné chodit na fotbal. Není tomu tak. Tady se stalo něco, co se stát samozřejmě nemělo, ale způsobili to zejména lidé, kteří vlastně na ten fotbal ani nepřišli na ten fotbal, kteří tam nepřišli primárně slavit, dejme tomu oslavu titulu. Byli to lidé, kteří tam přišli dělat. Od počátku přišli tam dělat nějakou neplechu, když to řeknu takhle, a s tím v podstatě na ten stadion šli.
14: Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Barta zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak na sobotní události v Edenu jako Ligová fotbalová asociace budete dál reagovat? Jste domluveni s šéfy klubů, s majiteli klubů, že třeba se mimořádně sejdete a budete řešit, co dál?
13: Tak v tuhle chvíli my máme pravidelná zasedání ligového výboru. Požadavek na mimořádné setkání v tuhle chvíli nezazněl.
14: To znamená, že z žádných klubů nějaké signály, že by chtěli zareagovat na to, co se stalo, urychlit nějaké věci, přijmout nějaké systémové kroky, tak takové reakce nemáte?
13: No nemáme, protože my ty systémové kroky připravené máme, akorát tady došlo k selhání jednotlivců.
14: To znamená, že nějaká plošná nová opatření podle vás v tuto chvíli nejsou potřeba?
13: Já se vás budu opakovat, ale ta opatření jsou nastavená, akorát se bohužel neuplatnila v sobotu.
14: Já se ptám, protože když poslouchám vyjádření šéfa Slavie, pana Tvrdíka, tak ten říká, že on chtěl už spoustu věcí udělat, že chtěl, aby byl zapojen software, který bude rozpoznávat, nebo systémy kamerové, které budou rozpoznávat tváře návštěvníků, aby ti hříšníci se tam nemohli dostat. Mluvil o tom, že je potřeba měnit zákony, že je potřeba tlačit na politiky, tak
13: to jsou
14: vy říkáte, že nic systémového není potřeba, že všechno je. On říká, že naopak nemá nástroje pro to, aby tomu zabránil. Tak jak to jde dohromady?
13: My jsme se nerozuměli. Já jsem myslel, že máte na mysli vy konkrétně nějaké opatření z hlediska pořadatelské služby, rozmístění těch pořadatelů, spolupráce s policií. Samozřejmě to, o čem mluvil pan Tvrdík, tak to je náš dlouhodobý problém, který by celou řadu věcí samozřejmě dokázal vyřešit. Je to v podstatě face recognition systém, na který jsou třeba Slavie, Sparta už tento systém má, akorát ho nemohu používat, protože se protipostavila Evropská komise a i náš úřad pro ochranu osobních údajů. My to máme připravené, předali jsme na ministerstvo vnitra, jak bychom si představovali, jak by to mohlo fungovat, kamerový systém před stadionem, aby nám ty lidi, o kterých víme, že nám prostě, že na těch stadionech nechceme díky jejich chování, tak aby nám dopředu nám to ukázalo, tenhle ten člověk sem nesmí. Ale bohužel, i když systémy jsou vytvořené, nemůžeme je používat.
14: Jak to máte vymyšlené? To by bylo už před stadionem nebo v turniketu by to bylo ty kamery?
13: Ano,
14: nebo...
13: ta kamera by v podstatě, ty kamery, co jsou na stadionech přímo uvnitř, tak ty už monitorují to hlediště, jestli tam někdo nedělá nějaké výtržnosti. A to je také důležité samozřejmě. Ale daleko důležitější z mého pohledu je prevence. To znamená, aby se tam ty lidi vůbec nedostali. A samozřejmě ty kamery jsou nejenom uvnitř stadionu, ale jsou i mimo stadion. Mám třeba kontrolují nějaké přístupové cesty a podobně. A právě u těch turniketů by tady ta kamera byla a v podstatě by ten software ukázal, jako tenhle ten člověk má zákaz. Ten sem nepůjde.
14: Budete se teď s úřadem na ochranu osobních údajů snažit dohodnout, aby třeba od příští sezóny už to bylo možné?
13: Chceme to urychlit, my už o tom jednáme několik let. Měli jsme samozřejmě už i několik schůzek, jak třeba s panem ministrem bývalým Rakušanem, ministrem vnitra, tak v tuhle chvíli dneska odpoledne mám spolu s panem předsedou fotbalové asociace, s panem Davidem Trundou, schůzku s panem ministrem pro sport Borisem Šťastným. A pokusíme se samozřejmě opět tohleto pro nás naprosto zásadní záležitost zvednout.
14: A vaše představa je, že by to bylo povinně na všech ligových stadionech?
13: Tak v tuhle chvíli se bavíme o tom, že ty kluby by si to by se mohly určit, jestli tento systém chtějí používat nebo ne. Zcela jistě ty největší kluby by ho používat chtěli. Pokud se k tomu dostaneme, můžeme přehodnotit naše stanovisko, mohlo by to být i povinné úplně všude.
14: Budete chtít od pana ministra nebo od politiku nějaké další legislativní změny, krom tedy toho, aby bylo možné používat tento systém?
13: Já bych asi v tuhle chvíli nepředjímal výsledky našeho nějakého setkání, protože vlastně jsme se na tom domluvili včera, že se dnes potkáme a já bych předtím asi nechtěl vůbec nic komentovat.
14: Do konce tohoto ročníku zbývají 3 kola, ale na konci července už začne nový ročník. Je reálné, že by něco bylo jinak v tom příštím ročníku z hlediska zabezpečení stadionu?
13: Tak jestli se bavíme o tom, jestli budeme v červenci, ale tam v červenci by schopni face recognition systém, tak to, na to se asi neptáte, to je jasný, že to ještě nebude. Já očekávám možná trošku proaktivnější přístup ze strany klubů, to si musíme totiž mi říct taky sami. Jako jedna věc je, že rozpoznáme obličeje, dokážeme si přečíst, že tenhle ten člověk tady nemá co dělat na tom stadionu. A druhá věc je i o tom, jestli opravdu děláme všechno pro to, aby jsme tam třeba tu pyrotechniku měli nebo neměli.
14: Čekáte, že se změní přístup prvoligových týmů?
13: Takhle, to si musí vyhodnotit ty kluby sami, já nemůžu říct, já nechci nikoho obvinit, ale to se proto dělá všechno.
14: Vy znáte ty představitele, vy se s nimi o tom bavíte, předpokládám, že sobota a sobotní události nejsou první příležitostí k tomu, abyste debatovali o pyrotechnice na stadionech.
13: No, odpovědi jsou většinou takové, že děláme všechno, co můžeme. A při těch zápasech, jak říkám, máme zprávy od našich delegátů, že opravdu ty prohlídky před utkáním přímo na těch vstupech u těch turniketů jsou velmi důkladné. Třeba i tohle to povede k tomu, že i v těch dnech, kdy se nehraje a ten zápas se připravuje, tak třeba ty kluby budou k té kontrole těch vlastně lidí, co na ten stadion, a jsou mimo klub, ale pohybují se tam v zájmu zabezpečení toho víkendového utkání. No, z nějakého důvodu, tak třeba budou i víc pod kontrolou, než jsou dosud.
14: My jsme hodně mluvili o pyrotechnice, ale naprosto běžným koloritem zápasů Šance ligy jsou vulgární, agresivní pokřiky a chorály, které znějí na tribunách před 22. hodinou, je samozřejmě nemůžeme v rozhlasovém vysílání citovat. Není po sobotě čas i tohleto přestat tolerovat na fotbalových stadionech?
13: To je velmi těžká otázka. My to jako tolerance, co znamená tolerance?
14: Pardon, výsledek je, že se to ozývá týden co týden prakticky na všech stadionech. Tak to bych řekl, že je tolerance, protože ty zápasy se odehrají, dohrají, ano, vlastně tak, se to neřeší a zní to tam
13: no, neřeší, velkou část. To není pravda, že se to neřeší, protože zase všechny tyto handlivé pokřiky, které zaznívají bohužel na stadionech, tak samozřejmě delegáti utkání zaznamenávají do svých zpráv a zabývá se tím disciplinární komise. Takže to, že to tolerujeme a že nám to nevadí, to vůbec není pravda.
14: Přesto se znovu a znovu ozývají. Tak můj dotaz je, jestli sobotní zápas není nebo neměl by být impulzem k tomu, že se bude řešit i tohleto.
13: Jako máte třeba na mysli to, že když se objeví nějaký handlivý pokřik, jako třeba směrem k jednomu druhému klubu, že se přeruší utkání a nedohraje se.
14: nebo že přijdou takové postihy, že klub udělá opravdu všechno pro to, aby se ty postihy neozývaly, včetně toho, že třeba ty, kdo je křičí, takže jim zakáží vstup na stadion. Tohle přece je možné, nebo není?
13: Je to určitě možné.
14: A děje se to?
13: To se týká těch klubů. Když začne třeba někde je nějaký rasistický pokřik, tak jsou případy, že rozhodčí přerušil utkání, ty lidi se dohledali a dostali třeba zákaz vstupu na stadion. To není jako, že bychom to neřešili. Řešíme to.
14: Bude se to řešit víc? Přísněji? Důsledněji?
13: Já vám asi na této nedokážu odpovědět, protože my se snažíme ty situace řešit už takhle. Jestli jako vy vlastně říkáte, jako kdybychom to neřešili.
14: Já neříkám, že to neřešíte, já říkám, že když jdu na fotbal, tak v každém zápase to slyším.
13: No a upřímně řečeno, nám to vadí samozřejmě a snažíme se to řešit, snažíme se to nějakým způsobem trestat. Věřím tomu a mám informace z klubu, že se snaží se svými fanoušky nějakým způsobem vlastně jednat, domlouvat, ale nemůžete mít vždycky všechny pod kontrolou. To nejde.
14: Vy jste na začátku říkal, že chcete, aby na ligu chodili rodiny s dětmi, konec konců pořádáte v řadu akcí víkend nebo kolo otců, kdy vyloženě motivujete, aby rodiny přicházely. Když potom je vidět to, co jsme viděli v sobotu, když je slyšet to, co je slyšet každý týden na stadionech, máte pocit, že to může lidi, běžné lidi motivovat k tomu, aby vzali děti a šli na stadion?
13: Tak motivovat určitě, když tam slyší tyhle ty věci, tak k tomu, aby ten stadion šli, tak je to rozhodně nemotivuje. Ale já jsem to říkal na začátku, já si myslím, že fotbal je lidová zábava i pro rodiny a my se tady bavíme o nějakém naprosto neskutečném excesu.
14: Může být ten exces tím momentem, který změní kulturu fotbalu v Česku?
13: Já si myslím, že už obecně kultura fotbalu. Podívejte se, my se tady bavíme o třeba 500 lidech v celé republice, kteří jsou takovýhle potížisti. Jo, jinak my máme na fotbal se koukají stovky tisíc lidí v televizi, jako chodí desítky tisíc lidí na stadiony a naprosto drtivá většina z nich si ten fotbal užívá, protože ten sport je opravdu nejhezčí sport na světě a máme ho rádi. Nám to prostě pár desítek až stovek jedinců nějakým způsobem kazí, tak je to sice smutné, ale nemyslím si, že by to mělo lidi odrazovat od návštěvy fotbalových utkání, protože v drtivé většině případů je to naprosto v pohodě.
14: Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta. Díky za rozhovor, naslyšenou.
13: Já děkuji za pozvání a hezký den vám i posluchačům.
14: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál bylo 17:30. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Další člověk s podezřením na nákazu hantavirem je v karanténě, informovala o tom italská agentura ANSA. 25-letý Ital se krátce v letadle společnosti KLM setkal se ženou, která později na následky viru zemřela. Nemocnice v Římě uvedla, že čeká na mužovi biologické vzorky, aby je mohla analyzovat. Jeřáb s nalomeným ramenem v brněnských Horních Heršpicích se podařilo rozebrat. Policie ukončila opatření a provoz v okolí Vodařské ulice obnovila. Vrátit se můžou i všichni evakuovaní. Oznámení o stavebním jeřábu a možném ohrožení přijala policie dopoledne. Příčinou byla buď technická závada, anebo nesprávná manipulace při zvedání břemene. Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Její fotografie je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Sport. Tenistky Siňaková a Townsendová vstoupily do deblového turnaje v Římě vítězně. Americko-filipínský pár Baptisová i Jalaová porazili po setech 6-2 a 6-1. Příště se česko-americká dvojice utká s Rumunkami Kirsteovou a Kristianovou a pokusí se přidat 16. výhru v řadě. A hned po zprávách se vydáme na fotbalovou ligu.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Komplikace na D1 u Šmejkalky a nehody na Pražském okruhu. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy překážejí nehody. První na výjezdu z Brna do Prahy. Na kilometru 189 se teď projíždí pouze odstavným pruhem. Kolona od 195. kilometru zabere asi 25 minut. Další komplikace na D1 směrem na Prahu v omezení u Šmejkalky.

0: Prahy z Plzně po dálnici D5 na 2. kilometru, nehoda v levém pruhu. Fronta se táhne od benzínky na 4. kilometru, opět je to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: V noci bude oblačno, místy déšť a teploty plus 4 stupně až 0. Při uklidnění větru naměříme kolem minus 2 a objeví se i přízemní mrazíky. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: 17 hodin 34 minuty a jdeme na fotbal. Hraje se skupina o záchranu v české fotbalové lize a více dozvíme z radiožurnálu Sport, kde moderuje Karel Schamberger.
4: Hezký den posluchačům radiožurnálu. Dnešní ligový program okoření od 20 hodin duel mezi pražskou Spartou a Viktorií Plzeň. Na třech stadionech už se ale hraje. Před malou chvílí začaly zápasy ve skupině o udržení. Slovácko přivítalo Baník Ostrava a je u toho náš reportér Tomáš Perutka.
5: Hraje se pátá minuta utkání, stav Slovácko Baník Ostrava 0-0. Duel Mladá Boleslav Dukla Praha vidí Pavel Petr.
6: Třetí minuta utkání, stav nerozhodný 0-0. David Nekvinda, utkání Zlín Teplice.
7: V páté minutě utkání Zlín Teplice 0-0. Ze Zlína David Nekvinda, radiožurnál.
4: Tolik aktuální fotbalové výsledky, další vám nabídneme zhruba za čtvrt hodiny. Do té doby přejeme hezký den.
1: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

takes. 2 měsíce poté, co nejvyšší soud zrušil Trumpova nejrozsáhlejší cla, spouští americká vláda portál pro vrácení peněz. Na účet docházejí první platby.

0: rozdělovat se budou v přepočtu skoro 4 biliony korun. Kdo má ale na ně nárok, dostanou je jen firmy, nebo si budou moct požádat i běžní Američané? To si už řekneme s washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Pojďme jen krátce připomenout, proč se vlastně peníze za Trumpova cla začaly vracet.
1: Protože on v loni v dubnu, Donald Trump, zavedl rozsáhlá cla, ta tehdy způsobila takový velký otřes, a to nejen v globální ekonomice, ale také v té domácí americké, protože cizí zboží tady najednou stálo víc. Jenže Donald Trump proto neměl souhlas kongresu a použil proto zákon, který letos v únoru nejvyšší soud označil za nepatřičný, ta většinu těch cel zrušil a nařídil ta cla vrátit americké vládě. A vláda založila takový portál, tam si firmy můžou od dubna už podávat své žádosti a teď je začínají vyplácet a dostávat na účty svých firm. Jenže je v tom spousta nejasností, samozřejmě, Štěpáne, protože co to znamená pro konkrétní lidi, jako jsem já, když jsem si tady koupila dražší sportovní boty, mám právo žádat tyhle peníze zpátky, já, protože to bylo zdraženo o ta cla. Těch spousta nejasností v tom způsobuje takový zmatek, ale ukazuje se, že se ty lidé se teď spolčili dohromady a vlastně podávají žaloby na konkrétní firmy.
0: Tak kdo peníze tedy dostane a kdo ne?
1: Tak, jak to zatím stojí, tak ty vratky míří pouze na firmy, pouze na importéry, kteří ta cla platili přímo celní správě a od té je vlastně můžou žádat zpátky. A to byly velké firmy Costco, Walmart, ale také tisíce menších dovozců. Nic nebrání tomu, aby firmy část těch peněz zákazníkům vrátili zpátky přes nižší ceny, ale průzkum ukazuje mezi těmi finančními řediteli velkých společností, že nikdo z nich to neplánuje, že to vlastně považují za kompenzaci těch svých škod.
0: Jak se tedy běžní Američané chtějí k těmto penězům dostat?
1: Oni podali už několik takových hromadných žalob na konkrétní firmy Nike, Costco, Walmart a podobně a žádají ty peníze zpátky a říkají, podívejte se, vy už jste ty peníze dostali od nás za to, že jste nám zvýšili ceny a teď je ještě dostanete zpátky od státu, tím pádem je máte dvakrát a my zase skončíme s prázdnýma kapsama. Takže ne, my nechceme jenom platit, koukejte nám ty peníze vrátit.
0: Americká vláda tedy začíná vracet peníze, které vybrala na Trumpových clech. Kam poputují, kam by mohly poputovat, kam ne, tak to jsme všechno probrali s washingtonskou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Díky a naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Vyhnout se poslednímu místu v tabulce fotbalové ligy, které znamená přímý sestup. Takový úkol mají hráči pražské Dukly, Baníku Ostrava i Slovácka. No a právě teď se hrají tři zápasy kola skupiny o záchranu a my aktuální stavy a časy zjistíme v odpoledním radiožurnálu Po Support Lesbians.

0: Ve fotbalové šancelize pokračují boje o udržení, hraje se třetí kolo skupiny o záchranu. Slovo tak dostává moderátor radiožurnálu Sport Karel Schamberger.
1: Dobrý den posluchačům radiožurnálu. Ještě než se vydáme na stadiony, kde se hraje, tak připomenu, že ve 20 hodin pražská Sparta přivítá Viktorii Plzeň ve skupině o titul. My teď ale míříme na 3 zápasy do skupiny o udržení. Duel Slovácko, Baník Ostrava a reportér Tomáš Perutka.
2: 20. minuta, stav Slovácko-Baník Ostrava 0-0. Viděli jsme po jedné šanci na každé straně, které ale tedy golem neskončily. Nejprve Uanda nabíhal na centr Ndefeho z pravé strany, na míč těsně nedosáhl a v zápětí zkoušel Něnk vystihnout to, že Heča byl daleko vyběhnutý ze své branky, zkoušel ho poté, co domácí pokazili rozehrávku ve středu hřiště, opřeli technickou silou, to se mu nepovedlo, takže 21. minuta, Slovácko-Baník Ostrava 0-0. Duel Mladá Boleslav, Dukla Praha a Pavel Petr.
3: 19. minuta utkání, domácí prohrávají s pražskou Duklou 0-1, jediný gol padl už ve 4. minutě. Boleslavská obrana pozapomněla na Milu, ten nejprve svůj střelecký pokus namířil do brankáře Vodla, no a po jeho vyražení se znovu dostal k míči, no a už před ním byla prakticky odkrytá část branky a to Mila využil, zajistil tedy Pražanům vedení. Od té doby jsou Pražané přece jenom poznání aktivnější, Mladá Boleslav zatím naráží na dobře organizovanou obranu Pražanů. 0-1 tady v 19. minutě, míříme na další dnešní duel, Zlín Teplice, David Nekvinda.
4: 21. minuta zápasu, teď teplická šance, která ale gólem nekončí a tak Zlín dál vede 2-0, takže rychlé vedení Zlína v tomto zápase. Už v 5. minutě se trefil David Machalík, když si na pravé zadní tyči naběhl na centr od Bartošáka a zblízka dokázal balon dotlačit do sítě. No a před pár okamžiky v 19. minutě dlouhé autové vhazování, které provedl Jos Didiba, míč proskákal malým vápnem až k Tomáši Poznarovi, který zblízka napálil balon do sítě, takže Zlín nad Teplicemi vede ve 20. teď už 2. minutě 2-0. Ze Zlína David Nekvinda, radiožurnál.
1: Známe tedy aktuální výsledky zápasů ve skupině o udržení. Znovu je na radiožurnálu zkontrolujeme zhruba za 11 minut.

0: Tak fotbalem jsme před písničkou skončili a po písničce zase začneme, protože fotbalem začne taky i večerní publicistika s Věrou Štechrovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, budeme se věnovat tomu nepovedenému derby Sparta Slávie, protože Slávia už zná trest za výtržnosti svých fanoušků právě po tom fotbalovém derby v Edenu. Mě bude zajímat, jak si vysvětluje její vedení to množství světlic na stadionu a jak očekávatelný byl ten trest, který vyhlásila dnes disciplinární komise. Britský premiér Starmer je pod tlakem po těch drtivých ztrátách, které labouristé utrpěli minulý týden v místních volbách, a zatím ale hlásí, že neodstoupí, a tak mě bude zajímat, o koho se může opřít a kdo už si myslí na jeho křeslo. No a zeptáme se i na to, co všechno mají zaznamenávat drony, které dnes poprvé použili strážníci v Ústí nad Labem a vysílají je nad problémové části města. Zeptám se i na to, koho a kde tedy mohou monitorovat.
0: Večerní publicistika začne v 18:10. Věrko, zatím díky.
1: Naslyšenou. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Pusťte si sobotní filmové premiéry.
2: Ukážku nepustíme.
1: Mstitel, který nemá o kolečko míň, ale hned o 4 víc. Ve své rázné komedii Invalida. A hned poté Legenda zločinu proti muži zákona. Johnny Depp a Christian Bale v americkém filmu Veřejní nepřátelé.
2: Chci všecko.
1: Dva filmy, dvě odlišné cesty ke spravedlnosti. V sobotu večer na ČT2.
3: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
4: Disciplinární komise udělila nejvyšší tresty v dějinách českého fotbalu.
5: U Slavie Praha došlo k rozhodnutí o kontumaci utkání, udělení pokuty 10 milionů korun a odehrání 4 soutěžních utkání bez přítomnosti diváků.
4: Vláda Viktora Orbána v Maďarsku končí, nový kabinet se ujme vlády od půlnoci.
6: Vytvoříme lidské a fungující Maďarsko.
4: Fotbalisté Slovácka v nadstavbové skupině o ligovou záchranu hostí ostravský Baník. Nehoda brzdí provoz Praze v Novopatské ulici směrem na Ústí nad Labem. A zítra bude oblačno, je zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů. Je úterý 12. května, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii České ligy za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník v Edenu, napadli hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků házeli pyrotechniku, zaplatí 10 milionů korun.
8: Proti rozhodnutí disciplinární komise se Slavia odvolávat nebude. Vršovický klub zároveň musí nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy odehrát bez diváků.
9: Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám v zásadě způsobuje škodu 50 milionů korun.
8: Komise taky zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slavii. Pokračuje místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupr.
10: Ten verdikt v tuto chvíli vůbec není důležitý. Důležité je to, že těm, kteří říkali, že fotbal je místo, kde se schází výtržníci, tak těm jsme pouze nahráli.
8: Říká Čupr. Sparta za výtržnosti letenských fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu Eden, dostala pokud 600 tisíc korun. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
4: Zahalování obličejů na stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. A víc informací má reportérka Adéla Burešová.
11: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
12: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
11: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Ministři nové maďarské vlády dnes parlamentu složili přísahy. Definitivně tím končí 16-letá éra Viktora Orbána. Nový kabinet pod vedením premiéra Pétera Maďara se ujme moci od půlnoci. První jednání má už zítra.
13: 16 nových ministrů a ministryň složilo přísahu před historickými maďarskými vlajkami a čestnou stráží. Kabinet má opět členů víc než předchozí. Například rezorty školství nebo zdravotnictví totiž budou opět samostatné. Nový premiér Péter Maďar pak zdůraznil závazek vůči veřejnosti.
14: Fungování vlády bude týmová práce. Budeme odpovědní a rozhodovat veřejně. Jen tak lze obnovit důvěru ve stát.
13: Zemi přebírá v době ekonomické stagnace, vysokého státního dluhu i zablokovaných eurofondů. Právě na tyto problémy se nový kabinet chce zaměřit co nejdříve. U části evropských peněz má ale čas na reformy jen do léta. Bára Vránová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
4: Česko čelí rekordnímu nárůstu kyberpodvodů. Jen od ledna do dubna jich meziročně přibylo skoro o třetinu. Nejvíce ohrožení jsou podle policie lidé ve středním věku. Útočníci ale začali třeba falšovat průkaz policisty anebo zaměstnance banky.
2: Já mám telefon z kriminální policie, chtějí se mnou sepsat protokol o tom, že se někdo dostal na moje konto.
15: Paní, vypadá to jako podvodníci, ten ho tak ukončit a vůbec se na to nereagujte.
16: Radí policista ženě, které se dovolal podvodník. Stejný postup by měli lidé dodržovat i podle Ondřeje Kapra z kriminální policie, zejména pokud útočníci na lidi tlačí, aby jim co nejrychleji poslali peníze nebo sdělili citlivé údaje.
17: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit.
16: Policii nebo banku by měli lidé co nejdřív kontaktovat i v případě, že podvodníkům naletí, zvyšují tím šanci, že se jim peníze vrátí. Vít Andrle, Radiožurnál.
4: Policie v Česku loni vykázala z domácností 1640 násilníků. Vyplývá to z dat Asociace pracovníků intervenčních center. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007.
18: Podle asociace je za nárůstem vykázání větší ochota obětí útoky nahlašovat, říká Lucie Paprštajnová.
19: Že vlastně získávají ty informace a že jim to dodá sílu k tomu, že se rozhodnou tu pomoc vyhledat.
18: Asociace upozorňuje, že v Česku chybí pro agresory povinné intervenční programy. Jsou pouze dobrovolné. Letos na ně dalo ministerstvo vnitra 30 milionů korun.
20: Doufáme, že se nám podaří ty programy rozšířit a ty kapacity navýšit.
18: Říká Kateřina Bělohlávková z ministerstva vnitra. Jakub Vik, Radiožurnál.
4: Přirazí v pražské ústřední vojenské nemocnici a na dalších místech kriminalisté zadrželi 11 lidí. Policie je podezírá zmaření spravedlnosti z podvodu padělání lékařských zpráv anebo přijímání úplatků. Na zásah upozornil server odkryto.cz. Mezi zadrženými je podle webu i jeden z primářů. Stále je v platnosti výzva Dítě v ohrožení. Policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči i vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Ve Francii začíná filmový festival v Cannes. Slavnostní zahájení doprovodí projekce filmu Elektrický polibek. 22 filmů se bude ucházet o hlavní cenu festivalu Zlatou palmu. Na místě Pavel Sladký.
21: Tady v Cannes festival za malou chvíli vypukne. Hlavní hvězdou slavnostního zahájení bude patrně režisér Peter Jackson, proslavený mimo jiné trilogií Pán prstenů a dalšími snímky. A pozici zahajovacího snímku má francouzská romantická komedie Elektrický polibek. Mezi 22 filmy, které se budou ucházet o Zlatou palmu, hlavní cenu festivalu je mimo jiné novinka Pedra Almodovara Hořké Vánoce nebo taky nové filmy Američana Jamesa Greye nebo Exilového Rusa Andreje Zvjaginceva. Po loňské premiéře filmu Karavan letos v Cannes český zástupce v oficiálním programu chybí. Z Cannes Pavel Sladký, Radiožurnál.
22: Sport. Fotbalisté Sparty se můžou v tabulce šance ligy zase přiblížit vedoucí Slávy. Po kontumaci derby ve prospěch letenského klubu ztrácí druhá Sparta na první místo 5 bodů a ve 20 hodin nastoupí proti Plzni. Už teď se bojuje o záchranu v nejvyšší domácí soutěži. Slovácko přivítalo Baník Ostrava a je u toho reportér Tomáš Perutka.
23: 38. minuta, stav utkání Slovácko-Baník Ostrava je 0-0. Jdeme na duel Mladá Boleslav Dukla Praha za Pavlem Petrem.
24: 36. minuta, domácí fotbalisté prohrávají s pražskou Duklou 0-1. Zlín Teplice u mikrofonu David Nekvinda.
25: Ve 38. minutě utkání Zlín Teplice 2-1. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
18: Basketbalista Jan Veselý, třetí Čech v NBA, ukončí po sezóně kariéru. Reprezentačnímu pivotovi vyprší v létě smlouva v Barceloně a dál už nikde hrát nebude.
26: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
27: Kolony na D1 v Brně a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Brzdí se na 180. kilometru a kolona hlavně kamionů se sune v pravém pruhu až do Brna. Osobním autem v levém pruhu zastavíte jen místy. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se zdržíte v koloně po pojíždí před sjezdem na Ořech a je to asi na 20 minut. Ucpává se kvůli tomu i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Tam je fronta od 4. kilometru. V Praze je stále silný provoz, stále taky regulují vjezdy do tunelového komplexu Blanka. V okolí tunelu se tvoří kolony, třeba v Patočkově v Radlické ulici směrem do centra. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
26: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme ráno a večer na některých místech až skoro jasno, jinak oblačno je zataženo, v severní polovině přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky vydatnější. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů, na západě a místy taky na severu Čech jen od 10 do 13 a na horách zítra většinou naměříme kolem 6 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
11: Dostala fotbalová Slavia přiměřený trest za výtržnosti, kvůli kterým předčasně skončilo sobotní derby se Spartou? Jak moc slabou pozici má britský premiér Starmer po drtivé porážce Labouristů v místních volbách? A co všechno mají zaznamenávat drony, které strážníci v Ústí nad Labem vysílají nad problémové části města? O tom všem budeme mluvit. Disciplinární komise rozhodla o trestu za výtržnosti fanoušků před koncem zápasu mezi Slaví a Spartou v pražském Edenu. Zápas skontumovala ve prospěch Sparty, vršovický klub dostal nejvyšší možnou pokutu 10 milionů a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. To bude znamenat pro Slaví finanční ztrátu zhruba 50 milionů korun. Předseda disciplinární komise Jiří Macner k uzavření stadionu v Edenu řekl.
1: My jsme uvažovali s ohledem na to, co proběhlo v sobotu a i s ohledem na další možný trest, který byl, a to je uzavření stadionu, to znamená, že by se odehrálo na jiném stadionu, a vyhodnotili jsme, že ve všech těch ohledech i s ohledem na poměrně rychlý, razantní a kategorický postoj klubu, návrh přijatých opatření do budoucna je rozsah 4 soutěžních utkání odpovídající.
11: Slavia se nebude proti rozhodnutí odvolávat a chce zavést přísná opatření. U turniketu bude možná kontrola občanských průkazů a na tribunách stadionu v Edenu bude zakázané zakrývání obličeje a pyrotechnika, která je ovšem zákonem zakázaná na stadionech už od roku 2022. Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta k otázce, jak se na stadion Slavie mohlo dostat takové množství pyrotechniky, poznamenal pro Radiožurnál, že tam byla zřejmě doručena někdy v týdnu před samotným zápasem a dodal.
3: Stadion není tělocvična, takže jako těch vchodů, tam jsou desítky vchodů, tam je možnost desítek úkrytů na tom stadionu. Tam může být ta dohoda těch lidí, co tam chtějí mít tu pyrotechniku s někým, kdo na ten stadion může chodit, ale to nemusí být nikdo, kdo má nutně nějakou souvislost s tím klubem.
11: A pokutu dostala i Sparta. Za výtržnosti fanoušků, kteří házeli světlice, musí zaplatit 600 tisíc korun. Podrobnosti dodáme s Lukášem Michalíkem ze sportovní redakce. Dobrý den.
5: Hezký den.
11: Když jsme slyšeli o těch světlicích, tak jak obstojí tohle prohlášení ve smyslu, že se v podstatě nedá uhlídat každý vchod?
5: Tak samozřejmě neobstojí, tedy alespoň u mě, protože pyrotechnika, jak už bylo několikrát zmíněno, je zakázaná a samozřejmě jde o to, jak my k tomu přistoupíme. Já bych nebyl naivní, určitě si nemyslím, že fanoušci pronášejí pyrotechniku na stadion bezprostředně před tím zápasem, že se to děje úplně jinak, k čemuž se asi dostaneme. Každopádně i kdybych připustil tu variantu, že to tak je, tak zkrátka ty kluby jsou povinné zajistit tu pořadatelskou službu tak, aby zkrátka se nikdo s pyrotechnikou na stadion nedostal. A my to víme, že řekněme v obyčejné lidi v uvozovkách kluby často kontrolují hodně pečlivě. I já jako novinář to znám, že musím ukazovat batoh a podobně. Chápu, že třeba fanoušci bezprostředně před tím zápasem se srocují u toho vchodu, ale to pro mě není omluva zkrátka nějakým způsobem odbít tu kontrolu. Musí tam těch pořadatelů být tolik, aby každého skutečně zodpovědně zkontrolovali, ale jak říkám, bylo by naivní si myslet, že ta pyrotechnika se dostává na ten stadion bezprostředně před utkáním.
11: No a té pyrotechniky teď tam bylo opravdu hodně, protože se čekalo, že Slavia už může být tedy mistrem. Tak ví se víc o tom, jak se konkrétně v tomto případě ty světlice a ta pyrotechnika v tak velké množství na stadion dostali?
5: Jsou to samozřejmě spekulace, ale mluvil o tom částečně i tedy výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta, že si myslí, že ta pyrotechnika už byla na stadionu, dejme tomu několik dní před utkáním. V našem vysílání, tedy ve vysílání Radiožurnálu Sport, o tom mluvil v pořadu Na rovinu také Jaromír Šetrle, což je dlouholetý fotbalový funkcionář, mimochodem bývalý generální ředitel Slavie. Ten mluvil o tom, že se zkrátka myslí, že fanoušci mají už na stadionu, řekněme, nějaký sklad, kde mají tu pyrotechniku schovanou, a co si budeme povídat, nahrává to tomuto scénáři, byť to jsou spekulace, protože skutečně si nemyslím, že by fanoušci byli schopní protáhnout na stadion takové masivní množství pyrotechniky, která byla k vidění třeba při tom sobotním derby. Konec konců k tomuto se vyjadřoval i sám šéf Slavie Jaroslav Tvrdík v podcastu Přímák na Sport.cz. Mluvil o tom, že Slavia má přes 200 zaměstnanců stánku. vlaků, vozí se jídlo a catering, pak asi 150 zaměstnanců ochranky a další stovky v klubu. Stačí, když zaplatíte jednoho, aby vám vzal dovnitř bedínku. To byla tedy doslovná citace.
6: A pak ještě je tu jedna velká otázka. Už někdo ze Slávie odpověděl na to, proč byla při utkání tak málopočetná bezpečnostní služba, proč nezasahovala, jak měla, a proč ani nebyla přivolená policie?
5: No, šéf Slávie Jaroslav Tvrdík v nedělní epizodě podcastu Odbor přátel Slávie přiznal, že ta situace se měla řešit jinak, že ve chvíli, kdy první fanoušci opustili tribuny a srocovali se tedy u postranních čar, tak měl bezpečnostní ředitel požádat hlavního pořadatele o to, aby byl zápas přerušený a aby se fanoušci tedy vrátili zpět na tribuny. To se nestalo. Bezpečnostní ředitel následně na svůj post rezignoval, ale možná ještě víc nepochopitelné je to, co jste naznačila, že policisté, kteří podle mluvčí Richarda Hrdiny byli připraveni v tubusech, nedostali od pořadatelů pokyn zasáhnout, a to ani ve chvíli, kdy fanoušci vtrhli na trávník, takže policisté reagovali následně až z vlastní iniciativy, až ve chvíli, kdy došlo k napadení hráčů Sparty a k házení světlic do sektoru hostujících fanoušků. Jaroslav Tvrdík přiznal, že za pochybení nese jako vrcholný představitel klubu zodpovědnost, Slávia vymění pořadatelskou službu, ale vysvětlení toho, proč nebyli policisté přivoláni včas, to jsem nezaznamenal.
6: To rozhodnutí disciplinární komise dnešní bylo očekávatelné, včetně té pokuty, kterou dostala i Sparta?
5: Když začnu Slávii, tak očekávatelné z mého pohledu bylo. Očekával jsem tu nejvyšší možnou pokutu, tedy 10 milionů korun pro Slávii. To je naprosto bezprecedentní. Do této chvíle byla nejvyšší pokuta 600 tisíc korun, tedy totožná, kterou dostala Sparta. Následně tedy slávisté se musí vypořádat i s kontumací ve prospěch Sparty, plus tedy uzavření stadionu na 4 ligové dueli. Disciplinárka mohla Slávii uzavřít stadion kompletně, tím pádem by domácí zápasy musela hrát jinde, ale už jsme slyšeli i zvuk Jiřího Macnera, ten mluvil o tom, že i s ohledem na rychlý kategorický postoj klubu a návrh přijatých opatření do budoucna je ten současný trest adekvátní. Sparta tedy musí zaplatit 600 tisíc korun. Je potřeba říct, že ani její fanoušci se v Edenu nechovali úplně vzorně, mimo jiné poničili zařízení stadionu, včetně toalet, a vazovali pyrotechniku na trávník, a to i poblíž hráčů. Takže si myslím, že adekvátní trest, každopádně Sparta stejně jako Slavia ho bez výhrad přijala.
6: Klub taky řekl, že v rámci budoucích bezpečnostních opatření navzdory možným pokutám spustí ten kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě právě kvůli GDPR. Tak jak by tohle v reálu mělo fungovat? Co si pod tím představit toho, kdo nezná přesně, co to jsou kamerové systémy?
5: Budu se snažit mluvit srozumitelně. Jde o systém, který pomocí umělé inteligence dokáže identifikovat konkrétního člověka. Dá se uplatňovat dvěma způsoby, buď jen na lidi se zákazem vstupu na stadion, jejich fotka se nahraje do databáze a ten systém v případě, že by se ten člověk chtěl dostat na stadion, dotyčného odhalí, a nebo se takto dají mapovat v podstatě všichni fanoušci, a to v případě, že klub využívá takzvaný adresný ticketing. Vysvětlím, znamená to, že člověk k nákupu vstupenek nahrává do nějakého systému i svůj osobní doklad s fotografií, tím pádem je velmi rychle ztotožnitelný. Mimochodem, ministr sportu Boris Šťastný z motoristů sobě dnes setkání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou a šéfem Ligové fotbalové asociace Tomášem Bártou novinářům řekl, že chystá schůzku s Úřadem pro ochranu osobních údajů právě ohledně možnosti využití kamerových systémů s rozpoznáním obličejů, takže je dost možné, že ta situace se v nejbližších dnech či týdnech nějakým způsobem pohne.
6: A ta schůzka by tuším měla být zítra, a o tom budeme informovat. Lukáš Michalík ze sportovní redakce. Děkuji, naslyšenou.
5: Díky, naslyšenou.
6: Neodstoupím, zopakoval dnes britský premiér Keir Starmer po ranní schůzi vlády. Po drtivých ztrátách, které lejbristé utrpěli minulý týden v místních volbách, je pod sílícím tlakem z řad jeho lejbristické strany, aby přinejmenším nastínil plán svého odchodu z pozice stranického lídra, a tedy i ministerského předsedy. Přibývá poslanců i členů vlády, kteří veřejně deklarují, že Starmer by neměl vést stranu do příštích parlamentních voleb. Do Londýna teď zdravím novinářku Terezu Hepburn. Dobrý den.
7: Dobrý podvečer.
6: Jak silné jsou ty hlasy ve vládním kabinetu a v dolní sněmovně, které volají po rezignaci premiéra Starmera?
0: Tak hlasy sílí de facto každou hodinu, myslím, můžeme říci. Samozřejmě se volá potom, aby Sir Keir předložil plán svého odchodu a tím nepřispíval k jakési hysteričnosti situace, která, myslím, můžeme říci, začíná být pomaličku kritická. Jenže problém je v tom, že zkrátka strana by si měla dát velký pozor na to, co v tuto chvíli chce a po čem volá. Je potřeba stabilita země, což samozřejmě tato psychodramata ve straně nepodporují, právě naopak. Toto má obrovský vliv například na situaci země na finančních trzích. A problém je, že to, co začalo ve čtvrtek večer nebo v pátek ráno jako výsledek prohraných komunálních voleb, se nesmírně rychle rozšířilo de facto do všech křídel Labour Party. A dnes, v úterý večer tedy, tato vlna už žije vlastním životem. Toto samozřejmě připomíná velmi markantně pády konzervativních vlád, které se děly v rychlém sledu. A jak říká bývalý premiér Boris Johnson, pokud se stádo dá do pohybu, nelze ho zastavit. A to se přesně teď v těchto hodinách a minutách děje v Labour Party. Teď to skutečně tady vypadá tak, že jsme v situaci, ze které už není návratu a že Sir Keir Starmer toto může chtít nebo ne zkrátka.
6: O stádu v pohybu jsme mluvili i před malou chvílí, týkalo se to fotbalu, ale zpátky do Anglie.
0: Já myslím, že ta britská politika fotbal tak trošičku připomíná.
6: Je to tak. Zase je potřeba říci, že za Starmera se naopak aktuálně postavilo přes 100 lejbristických poslanců a poslankyň. Tak jak tu svoji pozici obhajuje on sám? Proč říká, že se rozhodl neodstoupit?
0: Tak Starmer stále trvá na tom, že si zaslouží více času k tomu, aby mohl zkrátka uvést v platnost ten program, se kterým strana vyhrála téměř před 2 lety volby. Ale problém samozřejmě je, že pokud slibujete také kompetentnost a následuje 16 obratů s ohledem na nově plánované zákony, tak samozřejmě toto o vládě pevné ruky a o tom, že zkrátka víte, co děláte a kam směřujete, nesvědčí. A voliči toto samozřejmě nejenom vidí, ale také to cítí na svých peněženkách. A problém je, že ten premiérův včerejší projev byl postavený na negativitě a varováním před nebezpečím, ale ne na ničem novém. Například ještě během jeho projevu volal jeden z lejbristických poslanců po jeho odchodu. Během několika málo hodin bylo poslanců na 60 a další přibývali. I toto, myslím, krásně ukazuje tu neúnosnou situaci, v jaké britský premiér v těchto hodinách je.
6: Když jsme mluvili o tom, kolik z lejbristů vyzývá premiéra k odchodu, tak mají ale oni ten plán B, kdo by ho měl nebo mohl nahradit?
0: Tak samozřejmě to je otázka, tak říkajíc, za milion liber v tuto chvíli. Ona samozřejmě těch jmen je celá řada, ale téměř nikdo z nich není v tuto konkrétní hodinu a den připravený, protože každý z těch soupeřících zkrátka řeší jakési své legální téměř problémy v zákulisí. Takže skutečně ta situace je nepřehledná a v tuto chvíli ani není jisté, kdo by ho jednoznačně nahradil. Samozřejmě zajímavá je situace, že před několika málo hodinami přijel do Londýna starosta Manchesteru Andy Barnham, který je podle různých průzkumů prozatím nejpopulárnější volbou na křeslo předsedy strany a tedy i potenciálně premiéra, ale on zase nejprve musí být poslancem. Takže podle mého názoru teď běží zákulisní vyjednávání, jaké poslanecké křeslo mu který z poslanců přenechá v zájmu budoucnosti strany a vlády jako takové. Ale jak si dnes, ať už dnes nebo zítra, nebo ve dnech příštích přijde kdokoliv. Pád lejbristů ve volbách v budoucnu, ať už se budou konat kdykoliv, to zkrátka nezastaví. Ta jakási intelektuální únava Labour Party po necelých 2 letech u vlády je téměř srovnatelná, nebo dalo by se říct téměř srovnatelná s konzervativci po 14 letech. A rozhodně toto také nevyřeší problémy, které Británii dnes hýbou. To je přesně také ten důvod té barvitější a rozdrobenější britské politiky po minulém čtvrtku. Extremisté napravo nebo nalevo vítězí ne proto, že by nabízeli lepší, respektive vůbec nějaká řešení problémů, ale díky rozčarování voličů a náladě, která dnes v britské společnosti je, toto trvá od Brexitu a bude trvat i nadále, pokud nepřijde strana, která bude schopná zavést stabilitu, respekt a kompetentnost. Problém dnešní Labour Party, ale stejně taky konzervativců, není v jednotlivých osobách, ale v politice, jakou strany zastávají a nabízejí. Britové chtějí, aby se zemi vládlo lépe, ale ten recept na toto prozatím chybí. A tak se dnes Británie zkrátka stává zemí, která je politicky nestabilní. Pokud by došlo k výměně Starmera, tak by Británie měla 7. premiéra v posledních 10 letech, což je více než v předchozích letech 40.
2: No a jsou už k dispozici nějaké průzkumy veřejného mínění, které by říkaly, jestli si lidé přejí odchod Keira Starmera nebo ne?
0: Tak včerejší průzkum veřejného mínění poslal Reform UK Nigela Farage, tu extrémně pravicovou stranu, na první místo s rekordními 28%. To je vůbec nejlepší výsledek, jaký strana kdy v průzkumech veřejného mínění získala, celých 11% před dalšími stranami. Na druhém místě jsou konzervativci s procenty 17% a následuje strana zelených a lejvisté schodně se 16%. Ale zase musíme si uvědomit, že lidé v těchto průzkumech vyjadřují svůj názor na základě nespokojenosti s Labour Party. Ukazují, že by volili emočně, jinými slovy, kdokoliv jiný, hlavně ne Labour Party. A ten průzkum také ukazuje, že ten fakt, že Keir Starmer přivádí jako jednoho ze svých nově klíčových poradců bývalého premiéra Gordona Browna, tedy muže, který je více nalevo než právě Starmer, je samozřejmě také chybou, pokud si vzpomeneme, jak lidé ve čtvrtek ve volbách do komunálu volili. Lidé stále volí podle Brexitu, podle brexitového referenda. Toto rozdělení v britské společnosti stále trvá. A s ohledem na ty problémy, které se dnes v Británii řeší, tak zkrátka voliči se více přiklání doprava, než právě doleva.
2: Novinářka žijící v Londýně, Tereza Hepburn, díky naslyšenou.
0: Také děkuji a těším se naslyšenou.
2: Městští strážníci v Ústí nad Labem dnes poprvé v praxi vyzkoušeli nové drony. Pomohli jim odhalit a zkontrolovat přístřešky lidí bezdomova na městském pozemku a černou skládku. O drony se budou strážníci dělit s městskou společností Metropolnet. Ústí koupilo za 12 milionů korun 4 různě velké drony s různým vybavením. Poskytují online přenos přes mobilní síť. Víc si řekneme s primátorem za hnutí ANO Petrem Nedvědickým. Dobrý den.
8: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Tak k čemu konkrétně, kromě odhalování černých skládek a míst, kde pobývají bezdomovci, se budou v Ústí nad Labem drony využívat?
8: Tak to využití vlastně našeho dronového centra je daleko širší. Ono nemělo sloužit pouze městským policistům, ale má sloužit kompletně všem městským službám. Počínaje mapováním 3D modelů, monitoringu zeleně a sucha, inspekce budov, vzdělávání, ale také termálním inspekcím.
2: Budou se používat i k pořizování videozáznamu a fotografií, nebo jde jen o online přenos?
8: Nejde jenom o online, samozřejmě, že budou sloužit i k pořizování videí a fotografií a zároveň tedy ke tvorbě vlastně toho zhluku bodů, které se následně budou analyzovat v případě třeba modelů 3D.
2: V souvislosti s používáním dronů se často mluví o zachování určitého soukromí, tak kde všude se ty drony policie nebo strážníků mohou a kde naopak nemohou pohybovat?
8: V každém případě já musím říct, že data, která získáme díky dronům, tak budou pouze a pouze sloužit městu a jeho organizacím. Samozřejmě budou poskytována případně policii České republiky v případě žádosti a zároveň integrovanému záchrannému systému. Jinak musíme jako město dodržovat tu zásadu, že platí GDPR a že je nutné zajistit vlastně anonymitu i osob.
2: To znamená, když například monitorujete ta místa, kde žijí bezdomovci, tak nejde o ztotožnění lidí, ale spíše o ty skládky a podobně?
8: Ano, v žádném případě nemůžeme využívat jakákoliv videa, která by ty bezdomovce dokázala ztotožnit s nějakou osobou, ale opravdu by to mělo sloužit k tomu, abychom díky třeba termovizi získali přehled o tom, kde oni žijí, jakým způsobem tam žijí, protože my jsme povinni také nabídnout těm bezdomovcům případně i nějakou sociální pomoc. moc, takže k tomu spíš tedy budeme používat tady tuto činnost dronů.
6: V Ústí nad Labem, stejně jako v jiných městech, jsou místa, kam se lidé tak trochu bojí chodit, tak můžou i v tomto pomoci drony, například při monitorování nějakých výtržností a podobně?
8: Zcela určitě. Já předpokládám, že tam, kde máme dneska hlášeny oblasti, kde dochází eventuálně k nějakým střetům nebo obtěžování občanů, tak tam by měli tedy strážníci městské policie právě drony využívat v rámci prevence. Předpokládám, že i ti, kteří páchají ty přestupky, takže když uvidí nad hlavou dron, tak i ustoupí od toho jednání.
6: Jak je to propojené potom s tím samotným zásahem, když například pomocí dronu je zaznamenána nějaká trestná činnost, tak za jak dlouho mohou být policisté na místě?
8: To je právě výhoda toho okamžitého spojení 5G systému. To znamená, že my máme ten přenos z dronu online a přímo do toho služebního vozidla strážníků městské policie, které v případě, že to budeme vypouštět za tímhle posledním důvodem, tak bude nepochybně v nějaké velmi rychlé dojezdové vzdálenosti.
6: Primátor za hnutí ANO z Ústí nad Labem Petr Nedvědický byl ve vysílání. Díky za to, naslyšenou.
8: Já děkuji, naslyšenou.
6: To byla podvečerní publicistika. Vy se k rozhovorům a komentářům hlavních zpráv můžete vrátit i v podcastových aplikacích a v aplikaci Českého rozhlasu Můj rozhlas CZ. Hezký podvečer.
9: Hodin a 30 minut. Zprávy a Kateřina Causidisová.
10: Policie v Česku loni vykázala z domovů kvůli domácímu násilí 1640 lidí. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007. Oznámila to Asociace pracovníků intervenčních center. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde policisté zasahovali už předtím, evidovali odbory ochrany dětí. Vykázání násilníků má chránit ohrožené osoby před dalšími útoky. Horská služba v Bosně a Hercegovině zachránila v pohoří Preny 5 nezletilých Čechů ve věku 16 a 17 let. Informoval o tom server Sarajevo Times. Skupina se ztratila kvůli bouřce a nezvládla najít ubytování. Záchranou akci komplikovaly extrémně obtížné povětrnostní podmínky. Zároveň byla kvůli sněhovým závějím a sesuvům půdy neprůjezdná silnice a záchranáři museli jít pěšky. Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala rodině, že jí ujel autobus a vrátí se domů až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená a měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světlemodré džíny a černo-červené tenisky. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158. Sport. České hokejistky nově povede americký trenér Brian Idalsky. Kouč Vancouveru v zámořské PVHL nahradí Kanaďanku Karlu McLeodovou. Ekvádorský cyklista Jonathan Narváez byl nejrychlejší ve finiši čtvrté etapy Gira d'Italia. Novým lídrem je domácí Giulio Ciccone. Jan Hirt dojel také ve skupince největších favoritů na 31. místě ve stejném čase jako vítěz a posunul se na průběžné 10. místo. A na zápasy fotbalové šance ligy se vydáme po zprávách.
26: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
27: Nehoda na plzeňské dálnici před Prahou a kolona na D1 v Brně. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně po pojíždí kolona. Kousek před sjezdem na Pražský okruh na prvním kilometru blokuje levý pruh nehoda. Zdržíte se asi 10 minut od benzinky Rudná. A silný provoz čekejte pak i dál na okruhu, hlavně ve směru na D1. Na dálnici D1 připomínáme kolony hlavně kamionů na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Od Kývalky 182. kilometru až do Brna k omezení u D2. Osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Ucpává se taky dálnice D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy. Od 4. kilometru opět hlavně kamiony až ke stavbě u dálnice D1. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
26: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra bude ráno a večer, na některých místech až jasno, jinak oblačno až zataženo, v severní polovině přehánky, později večer budou v severozápadní polovině Čech vydatnější. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech od 10 do 13. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
12: Pěkný večer a naše vysílání teď bude patřit fotbalové lize a zápasům ve skupině o záchranu. Na Radiožurnálu Sport moderuje Karel Schamberger.
13: Ve vysílání jediné české čistě sportovní rozhlasové stanice teď vítáme posluchače Radiožurnálu.

0: Ve francouzském Cannes dnes začíná filmový festival. Nejprestižnější filmová přehlídka světa se letos koná po 79. 22 filmů se uchází o hlavní cenu festivalu Zlatou palmu. Mezi nimi novinky Španěla Pedra Almodovara, Američana Jamesa Greye nebo Rusa Andreje Zvjaginceva. Prezidentem poroty je jiný významný tvůrce, jihokorejský režisér Park Chan-wook. Na místě už je i filmový kritik Pavel Sladký, který bude celý festival sledovat. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jaký snímek letos festival zahájí?
1: Letos si francouzští pořadatelé opět vybrali domácí film, je to Elektrický polibek. Uvidíme ho za malou chvíli, za necelých 20 minut ve světové premiéře a zároveň

0: Ve Francii vstoupí do všech kin a mělo by jít o romantickou komedii, čili na poměry festivalového umění poměrně odlehčenou záležitost.
1: A kdo dnes převezme čestnou Zlatou palmu za přínos světové kinematografii?
0: Měl by to být Peter Jackson, novozelandský filmař, proslavený především filmy, jako je trilogie Pán prstenů nebo Hobbit, filmař, kterého zároveň festival uctí ještě v průběhu zítřka v době takového velkého randevu setkání s diváky, na které se taky chystám a kde bude Peter Jackson mluvit o své tvorbě. Festival takhle ve svém průběhu vzdává poctu různým dílům světové kinematografie a tak má letos například ve svém vizuálu právě 25 let od premiéry film Thelma a Louis od Ridleyho Scotta.
1: Jaké trendy nebo novinky letošní festival slibuje? Má nějaké zastoupení třeba v programu i Česko?
0: Česko v programu oficiálním žádné zastoupení nemá, Češi tady jsou, ale pouze na marketu, čili na filmovém trhu, kde jednotliví producenti a České filmové centrum reprezentují naše zájmy. Nicméně v tom oficiálním programu je zajímavé, že letos úplně chybí italský film, který tady jinak je tradiční součástí, stejně jako severské filmy. Naopak docela velký prostor dostali východoevropští autoři, jako třeba Rumun Christian Mungiu nebo Polák Pavel Pavlikovský a další, včetně toho zmíněného Andreje Zvjaginceva, který promítne v novince dosud hodně utajovaný film Minotaur, o kterém se toho příliš neví. Takže uvidíme, jaké další trendy z festivalu vzejdou v zápětí. Teď tady přímo kolem mě zuří šum kolem slavnostního zahájení. Možná ho slyšíte.
1: Jestli se ještě můžu, Pavle, zeptat, ten příští ročník bude jubilejní, 80. tak není ten letošní kvůli tomu trošku ochuzený třeba o nějaké světové hvězdy, které si dávají pauzu a přijedou až příští rok a podobně?
0: Ochuzený bych rozhodně neřekl. Víme minimálně o jednom filmaři, který se ještě rozhodl na svém filmu pracovat a odložit ho na příští ročník, a to je Ruben Östlund, už dvojnásobný vítěz Zlaté palmy, hlavní ceny tady na festivalu v Cannes, ale jinak přijede kromě zmíněného Petra Jacksona třeba Kate Blanchett, Tilda Swinton, svůj režijní debut tady předvede John Travolta, čili o to hvězdné pódium zaplněné rozhodně nemám strach.
1: A vše bude sledovat filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Díky a naslyšenou.
0: Díky, hezký den.

Napínavá je ve fotbalové lize skupina o záchranu. Na dně tabulky mají zatím stejně bodů pražská Dukla a Baník Ostrava. O 4 body lépe je na tom Slovácko a my se za pár minut vydáme na fotbalové stadiony.

0: Hrají se zápasy ve skupině o záchranu ve fotbalové šancelize a tak se spojujeme ve večerním radiožurnálu s vysíláním radiožurnálu Sport, kde moderuje Karel Schamberger.
1: Znovu se propojují radiožurnál a radiožurnál Sport. Hezký den. Ještě než vás vezmeme na tři stadiony, kde se aktuálně hraje, tak připomenu, že ve 20 hodin ve skupině o titul Sparta přivítá Plzeň. Šlágr nabídneme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Teď už ale míříme na tři zápasy ve skupině o udržení, kde se hraje. Slovácko hostí Baník Ostrava a je u toho reportér Tomáš Parutka.
2: 65. minuta, Slovácko vede nad Baníkem Ostrava 2-0. Góly jsme viděli v 54. a 56. minutě. Nejprve po Kostadinově přiťuknutí Trávník krásnou střelou z pravé strany zamířil přesně ke vzdálenější tyči. No a v zápětí po přihrávce Defeho na pravou stranu pokutového území z velkého úhlu mířil prudkou ranou pod břevno Uanda. Takže 65. minuta, Slovácko Baník Ostrava 2-0. Duel Mladá Boleslav Dukla Praha vidí Pavel Petr.
3: 59. minuta, domácí prohrávají s pražskou Duklou 0-2. Ve čtvrté minutě se prosadil Milá, v minutě 55. to byl Gilbert, který uklidil zhruba z hranice penalty míč do sítě za záda bezmocného brankáře Vorla. Mladoboleslavští hodně neškodní směrem dopředu, prakticky ještě neohrozili brankáře Bačkovského a tak ten výsledek odpovídá průběhu hry. Zlín Teplice, David Nekvinda.
4: Hraje se 66. minuta zápasu a je to 2-2 ve Zlíně. Domácí přitom vedli 2-0 už v 19. minutě. V páté se trefil Machalík, právě v té 19. pak Poznar. Teplice poměrně rychle snížili, když se v 25. minutě trefil Mareček, no a ten vyrovnávací gól přišel už ve druhém poločase. V jeho 9. minutě trefil se Matěj Náprstek, balon se k němu odrazil po centru z pravé strany, řekněme do druhé vlny, a Náprstek ho trefil přesně k pravé tyči, takže se míč otřel o tyč a zapadl od ní do sítě. Takže v 60. teď začínající 7. minutě ve Zlíně je to mezi domácím týmem a Teplicemi 2-2. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
1: Tolik aktuální výsledky, znovu je na Radiožurnálu uslyšíte zhruba za čtvrt hodiny.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1, když rodinu suplují dětské gengy. Příběhy dětí ulice v novém publicistickém pořadu Rozpleteno, vyvržené děti. ČT2, přímý přenos prvního semifinále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě Eurovision Song Contest 2026. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního zahajovacího koncertu 81. Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2026. Úterní večer s Českou televizí.
2: Liga proti rakovině opět promění Českou republiku v zahradu žlutých kvítků. Peníze ze sbírky slouží na podporu onkologických pacientů, prevence a výzkumu nádorových onemocnění. Pořiďte si 13. května žlutou kytičku, která pomáhá. Pokud nepotkáte dobrovolníky ve žlutých tričkách, můžete kytičky získat i v některých obchodech a provozovnách. Seznam najdete na webu sbírky cdpr.cz. Liga proti rakovině i mediální partner Radiožurnál vám děkují za podporu.
3: Radiožurnál je 19 hodin. Kateřina Caucidisová a zprávy.
4: Šéf fotbalové ligy Bárta nevyloučil po nedohraném derby Slavia Sparty zpřísnění disciplinárních trestů. Dětský ombudsman vytváří poradní tým složený z mladistvých. Gólman Philadelphia Vladař se k hokejové reprezentaci na světovém šampionátu ve Švýcarsku nepřipojí. Nehoda brzdí provoz z Mladé Boleslavy do Nymburka. A zítra bude oblačno, je zataženo místy přehánky teploty do 17 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Vedení nejvyšší fotbalové soutěže uvažuje o zpřísnění disciplinárních trestů za výtržnosti fanoušků. Radiožurnálu to po sobotním nedohraném derby mezi Slavií a Spartou řekl výkonný ředitel Šance ligy Tomáš Bárta.
6: Není možné v tuto chvíli se vymýšlet nějaká nová opatření. To není jenom naše záležitost, protože my se řídíme disciplinárním řádem fotbalové asociace České republiky. Téma na otevření disciplinárního řádu, no to zcela jistě je.
4: Zápas Slavia Sparty se nedohrál kvůli diváckým nepokojům. Fanoušci domácích vtrhli na hřiště, napadli hráče soupeře a hazeli pyrotechniku do sektoru hostů. Ligová disciplinárka poté utkání skontumovala ve prospěch Sparty. Zároveň udělila se šívaným nejvyšší možnou 10-milionovou pokutu a zavřela stadion v Edenu na 4 domácí utkání. Sparta zachování svých fandů zaplatí 600 tisíc korun. Dětský ombudsman Martin Beneš hledá členy do svého poradního týmu. Mladí ve věku od 12 do 18 let se můžou na webových stránkách úřadu přihlásit do 18. května. Funkce dětského veřejného ochránce práv vznikla loni v červenci a zákon počítá právě i s vytvořením poradní skupiny mladých. Martin Beneš chce své nové poradce brát jako zástupce všech dětí v republice.
7: Poradní tým by měl mít asi 30 členů, měl by se setkávat 4x ročně s dětmi, kdyby probírat otázky, které buď oni přinesou a které je zajímají a nějakým způsobem se jich dotýkají, eventuálně které my jim předložíme k diskuzi a budeme potom z toho společně dělat nějaké výstupy.
4: Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Poté se měla ještě pohybovat v Brně, pokračuje mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
8: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm, štíhlé postavy, má světlé hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle, černo-červené tenisky, měla mít s sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
4: Informace o pohřešované volejte na linku 158, její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz.
9: Sport. Fotbalisté Plzně se ve třetím kole nadstavby Šance ligy představí na hřišti Sparty. Zápas začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport už za necelou hodinu. Už teď se ale bojuje o body ve skupině o záchranu. Stav a čas z duelu Slovácko-Ostrava doplní Tomáš Perutka.
10: 78. minuta, Slovácko vede nad ostravským Baníkem poměrem 2-0. Mladá Boleslav, Dukla Praha, to je duel, který sleduje Pavel Petr.
11: 72. minuta, domácí prohrávají 1-2. Jak je to v zápase s Zlín Teplice, to řekne David Nekvinda. 79. minuta zápasu Zlín Teplice 2-2. Hosté dohrávají bez vyloučeného Njarka. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.
9: Čeští hokejisté už jsou ve Švýcarsku a poprvé v dějišti mistrovství světa trénují. Národní tým tam kvůli zranění neposílí brankář Philadelphia v NHL Daniel Vladař. Šampionát zahájí Rulíkův výběr v pátek proti Dánsku v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na D1 u Lipníka a nehoda na 38 ve Vlkavě. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna. Teď dejte pozor mezi sjezdy na Hranice a Lipník nad Bečvou. Na kilometru 301 leží v levém pruhu koště. Smeták, varují policisté a jedou na místo. Pozor i na dálnici D5 ve směru z Prahy do Plzně. Za sjezdem na Zdice na 30. kilometru v jízdních pruzích kusy roztrhané pneumatiky. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka čekejte kolony ve Vlkavě. Přímo v obci je omezení a v omezení se srazila 3 auta. Je to větší nehoda, tvoří se kolony v obou směrech, delší ve směru z Mladé Boleslavy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra bude zpočátku skoro jasno, jinak většinou oblačno až zataženo v severní polovině přehánky, později večer v severou západní polovině Čech srážky vydatnější. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů, na západě a místy severu Čech 10 až 13, na horách naměříme většinou kolem 6 stupňů nad nulou. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
3: Dobrý večer, 5,5 minuty po 19. hodině. Zahalování obličejů na sportovních utkáních by se nově mělo řešit jako přestupek. I to vyplynulo z dnešní schůzky ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Přísněji se má trestat i vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. No a my se k tomu vrátíme v úvodu této vysílací hodiny večerního Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Víkendové derby mezi pražskou Spartou a Sláví má dohru i na politické scéně. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů představil sérii opatření, která by měla zabránit podobným incidentům, jako byl ten na Vršovickém stadionu. V sídle České fotbalové asociace o nich jednal s jejím předsedou Davidem Trundou a šéfem Ligové fotbalové asociace Tomášem Bártou. Schůzku sledovala reportérka Adéla Burešová, která je teď ve studiu večerního radiožurnálu. Vítej.
1: Hezký večer. Jedna z těch hlavních změn se dotkne přestupkového zákona. Nově by se jako přestupek řešilo zahalování obličejů přímo na sportovních utkáních. Doteď je totiž postižitelné pouze zahalování mimo stadion. Podle Šťastného by se měla taky zlepšit identifikace fanoušků, kteří se na stadionech chovají nevhodně. K tomu by měly sloužit kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z ligových stadionů už podle Šťastného takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmí využívat.
2: Zítra v poledne budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech, které by mohly tuto věc zlepšit a umožnit právě využití těch kamerových systémů. To není represe, to je otázka prevence.
1: Výrazně zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. Návrhy těchto změn mají být podle ministra sportu Šťastného hotové v řádu několika týdnů. Dál počítá taky se vznikem pracovní skupiny, která se bude zabývat bezpečností na všech sportovních utkáních, tedy nejen na fotbale. Jejími členy mají být kromě poslanců i třeba zástupci fotbalové asociace.
0: Jak se na ta opatření dívá předseda asociace David Trunda?
1: Všechnu z nich vítá, kromě zpřísňování trestů je podle něj třeba se více zaměřit na to, jakým způsobem se dostává pyrotechnika na stadion. Řešit se to má podle něj už na klubových úrovních.
3: Těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudma to jde. Jo, jestli to jde přes hlavní chod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde, musíme se tomu pověnovat. Jo. Já si myslím, že tam nás čeká hodně práce, bude to komplikovaný, protože to narušuje vztah s fanouškama ve vlastním klubu.
1: Na závěr ještě připomenu, že ten sobotní duel Sparty se Sláví dnes řešila taky disciplinární komise. Slávii potrestala 10-milionovou pokutou, dosud nejvyšší v historii České ligy. Nedohrané derby zároveň komise za stavu 3-2 zkontumovala ve prospěch Sparty a následující 4 zápasy zároveň Slávia odehraje bez přítomnosti fanoušků. No a podle Trundy je tento trest adekvátní.
0: Reportérka Adéla Burešová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Fotbalisté Sparty a Plzně budou hrát od 20 hodin zápas skupiny o titul ve fotbalové šancelize. Teď se bojuje o udržení ve třetím kole skupiny o záchranu a hraje Slovácko s Baníkem, čímž začínáme reportérské kolečko s Tomášem Perutkou.
1: 90. minuta, svítí na světelné tabuli a Slovácko vede nad Baníkem Ostrava poměrem 2-1. Za chvíli se dozvíme, kolik bude hlavní sudí Rouček nastavovat. Asi to nějaká minuta bude v každém případě v závěru druhé půle. Předtím, než ukáže asistent hlavního sudího, kolik se bude nastavovat, vede Slovácko nad Baníkem Ostrava poměrem 2-1. Teď míříme na duel Mladá Boleslav Dukla Praha za Pavlem Petrem.
2: 84. minuta, domácí fotbalisté prohrávají s pražskou Duklou 1-2, Pražané vedli už 2-0, ale byl to Karafiát, který ve druhé půli dokázal snížit a vrátil naději na stranu domácích fotbalistů, kteří se ale jen horko těžko dostávají do koncovky a k tomu, aby ohrozili brankáře Bačkovského. Pojďme na další dnešní duel. Zlín Teplice, David Nekvinda.
3: Ve nastavení tohoto zápasu ve druhém poločase vedou Teplice na hřišti Zlína 3-2, když otočili skóre, prohrávali Teplice ve Zlíně 0-2 v 19. minutě. Ten zatím rozdílový gól vstřelil v 81. minutě Radosta, a to ve chvíli, kdy Teplice už hráli bez vyloučeného Niarka. Ze Zlína David Nekvinda, Radiožurnál.

I v 19 hodin a 19 minut posloucháte večerní radiožurnál. Silnice 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka je teď ve Vlkavě neprůjezdná. Přímo v obci navíc v omezení se srazila 3 auta. Čekejte tedy větší kolony, a to v obou směrech. No a pokud uvidíte nějaké další překážky, další komplikace na českých silnicích a dálnicích a neslyšeli jste o nich v našem vysílání, tak dejte vědět do call centra Zelené vlny. To číslo je 800 553 553. Za chvilku další zprávy v 7:30, samozřejmě i s aktualitami Zelené vlny. Teď ale ještě muzika, například Scorpions a Wind of Change.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Putin má strach, skrývá se prý v bunkrech. Čeho se bojí víc? Ukrajinských dronů nebo vzpoury svého okolí?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6:00 ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Hostem Radiožurnálu bude Jindřich Polák, frontman kapely Jelen. Kromě povídání ve studiu i zahraje. A to rovnou s novou ženskou tváří kapely, zpěvačkou Adélou Orlovou. Jak jim to spolu funguje? Poslouchejte živě na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Debuty mladých talentů, legendární díla i světové premiéry, jazz i dětské skotačení na Springsteenu, přenosy v rozhlase i v televizi, výstavu obrazů Pražské jaro Art Salon nebo open-air koncerty v Riegerových sadech. To vše je Pražské jaro. Více na festival.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Devatenáct hodin a 30 minut. Kateřina Causidisová má zprávy.
5: Nezaměstnanost v Česku v dubnu klesla na 4,9%. Oproti březnu se snížila o 0,1% bodu. Údaje zveřejnil Úřad práce. Lidí bez práce ubylo zhruba o 8 tisíc. Úřady teď evidují přes 364 tisíc uchazečů. Zároveň mírně přibylo i volných pracovních míst. Francouzská policie vyšetřuje 27-letého muže původem z Tuniska, který údajně plánoval útok na pařížský Louvre a tamní židovskou komunitu. Informoval o tom deník Le Monde. Podle něj se muž na internetu zajímal o takzvaný Islámský stát a taky o sestavení výbušniny. Zadržený muž obvinění odmítá. Další člověk s podezřením na nákazu hantavirem je v karanténě. Informovala o tom italská agentura ANSA. 25-letý Ital se krátce v letadle společnosti KLM setkal se ženou, která později na výsledky viru zemřela. Nemocnice v Římě uvedla, že čeká na mužovi biologické vzorky, aby je mohla analyzovat. Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala rodině, že jí ujel autobus a vrátí se domů až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená a měří 170 cm. Má hnědé oči i vlasy. Na sobě měla růžovo-fialovou mikinu, světlemodré džíny a černo-červené tenisky. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158.
2: Sport.
5: Fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky šance ligy. Klub z Uherského Hradiště se díky 3 bodům už jistě vyhne přímému sestupu, ale už také nemůže opustit barážové příčky po triumfu Teplic ve Zlíně 4-2. Předposlední Dukla má po 3. kole na stavby ve skupině o udržení a výhře v Mladé Boleslavi 2-1 tříbodový náskok na Baník a 4 body ztrácí na 14. Slovácko. A už za necelou půl hodinu začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport duel skupiny o titul mezi Spartou a Plzní.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená D8 z Německa do Česka, nehoda na 38 ve Vlkavě. Dálnice D8 z Drážďan směrem do Prahu je teď neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na kilometru 77 budou vyprošťovat kamion po ranní nehodě. Dopravu odklání na 80. kilometru na Chlumec a na Žandov na silnici 13. Zpět najedete za Chlumcem. Dálnice má být zavřená několik hodin. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburka čekejte kolony ve Vlkavě. Přímo v obci, navíc v omezení, se srazila 3 auta. Silnice byla chvilku zavřená, teď už se projíždí alespoň kyvadlově. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: V noci bude oblačno, místy déšť a teploty 4 stupně až 0, při uklidnění větru místy kolem minus 2 stupňů a objeví se četné přízemní mrazíky. Tolik zprávy. Pokračuje večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: A pokračujeme v 19.33. Přejeme vám pěkný večer.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

Posloucháte Radiožurnál. Vykázání z domova kvůli domácímu násilí bylo loni 1640, dosud nejvíc v historii. Údaje zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center. No a další detaily k tomu po kapele Queen.

0: Policie v Česku loni vykázala z domácností 1640 násilníků, z toho 200 opakovaně, vyplývá to z dat Asociace pracovníků intervenčních center. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007. Intervenční centra tak v loňském roce pomohla s řešením tíživé situace více než 3500 obětí.
1: Podle asociace je za nárůstem vykázání větší ochota obětí útoky nahlašovat, říká vedoucí intervenčního centra v Ostravě Lucie Paprštajnová.
2: Že vlastně získávají ty informace a že jim to dodá sílu k tomu, že se rozhodnou tu pomoc vyhledat. Jsou kampaně, jsou projekty, kde ty osoby ohrožené můžou získat informace. Mnohdy i to okolí kolem těch osob ohrožených je informováno, takže může přicházet s nějakou nabídkou pomoci.
1: Kromě násilí fyzického jde taky o psychické nebo sexuální útoky, ale taky se objevují nové formy domácího násilí.
2: Velmi často teďka se setkáváme s technickými možnostmi v rámci domácího násilí, takže jsou třeba doma umisťovány kamery a ta osoba ohrožená vůbec neví, je sledována přes mobilní aplikace a tak dále, takže je naprosto monitorována, je monitorován její pohyb a podobně.
1: Asociace upozorňuje, že se v Česku málo pracuje s násilníky na nápravě, pokračuje předsedkyně asociace Martina Vojtíšková.
3: V České republice není povinnost navštěvovat jakýkoliv intervenční program na zvládání steku, agrese svých emocí. Což by měli, jo? Oni jsou původci násilí, takže vina je na jejich straně.
1: Programy jsou pouze dobrovolné a podle asociace v nich chybí kapacity.
4: Zatím ty finanční alokace nebyly dostatečné. Pro letošní rok ministerstvo vnitra alokovalo 30 milionů korun. Takže doufáme, že se nám podaří ty programy rozšířit a ty kapacity navýšit.
1: Říká Kateřina Bělohlávková z ministerstva vnitra. Přimět násilníka k absolvování intervenčního programu se teď nově snaží ve svých rozhodnutích krajský soud v Ústí nad Labem, popisuje jeho místopředseda Vladimír Polák.
5: Ta naše myšlenka je, pojďme transparentně tomu, kdo se dopouští domácího násilí, říct. Pokud chceš se zapojit do péče o svoje dítě, musíš absolvovat tady tenhle intervenční program. Když ho neabsolvuješ, tak svoje dítě neuvidíš, když ho absolvuješ, tak ano.
1: Podle Vladimíra Poláka jde o pilotní projekt. Metodika by se pak měla rozšířit i na ostatní soudy. Jakub Vik, Radiožurnál.

Brankář fotbalové Sparty Jakub Surovčík, kterého v sobotním nedohraném derby napadli fanoušci Slávie, je v sestavě pro dnešní ligový zápas z Plzní. Start 23-letého golmana proti Viktorii nebyl jistý. Utkání třetího kola skupiny o titul ligové nadstavby začne za pár minut ve 20 hodin. Přímý přenos nabídne naše digitální stanice Radiožurnál Sport. Co nás čeká ve večerním Radiožurnálu ještě před 20. Na nohou vysoké rybářské gumáky, v ruce teploměr a skleněné lahve. Hygienici v Olomouckém kraji začali monitorovat kvalitu koupacích vod. Vzorky už odebírali i z přehrady Plumlov na Prostějovsku. A my tam půjdeme za chvilku.

0: Na koupání to teď rozhodně nevypadá. Meteorologové ode dneška s příchodem takzvaných ledových mužů hlásí ochlazení. Přesto už hygienici v Olomouckém kraji začali sledovat kvalitu vody u vybraných vodních ploch. My jsme byli u prvního odebrání vzorků vody z Plumlovské přehrady na Prostějovsku.
1: Do vody Plumlovské nádrže za chvíli zamíří Martin Halata ze zdravotního ústavu.
2: Mentálně si dezinfikuju ruce kvůli tomu, že budu odebírat vzorek na mikrobiologický rozbor.
1: Součástí vybavení je i kulatá černobílá destička ve tvaru kruhu zavěšená na provázku. Slouží k měření průhlednosti vody, dodává Halata.
2: Ta průhlednost v současné době je 1,30 m, což je dobrý. Je vidět, že začátek sezóny a většinou začátku sezóny opravdu ten květ, ten červen, ještě i tady ta přehrada bývá v přijatelném stavu.
1: Během léta podle Halaty bývá průhlednost třeba i jen 0,5 m. Zákazy koupání tu krajští hygienici vyhlašují opakovaně, dodává jejich mluvčí Markéta Koutná.
3: Hlavní příčinou bývá nadlimitní výskyt sinic a potom s tím související zvýšená koncentrace chlorofilu A a zároveň i snížená průhlednost vody.
1: Zákazy koupání by lidé podle Koutné měli respektovat. Sinice totiž můžou zejména citlivějším jedincům a dětem způsobit zdravotní problémy.
3: Bolesti hlavy, svědění kůže, vyrážku, zarudnutí kůže a sliznice.
1: Měření kvality vody v Plumlovské nádrži pravidelně pozoruje i pan František.
4: Tím, že rybařím tady na té pláži, tak vím, že jezdí s hygienisem a dost často s ním mluvím. Dívejte, čím je větší léto, tak tím vlastně ta voda dostává zabrat, že? Ale jinak jako koupání je tady, pokud nejste moc choulostiví, tak koupání není špatný. Jako.
1: Výsledky měření hygienici zveřejní tento týden na svém webu. Z Plumlova Josef Čermák, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Jakmile na cestách zaznamenáte dopravní komplikace?
1: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Díky vám můžeme ostatní řidiče varovat včas.
2: Jsou tam minimálně 4 auta v sobě a jedno skončilo na přeše.
0: Popsat jim překážky, které je mohou překvapit.
3: Na rychlostní silnici cyklista bez helmy s nákupem, tak až tam nikdo nesrazí.
1: Nebo poradit, kudy rozhodně nejezdit.
4: A ta kolona je tady na 3/4 hodiny.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
5: Nepotřebuješ pomoc?
6: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
5: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
6: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
5: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
6: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
5: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
6: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
7: Dobrý večer. Kateřina Causerisová a zprávy.
8: Ministr Šťastný plánuje kvůli výtržnostem na derby změny v přestupkovém zákoně. Jarní mrazy podle pěstitelů nejspíš zničily úrodu ovoce za stovky milionů korun. Sestoupit z šance ligy může po třetím kole nadstavby už jen Ostrava a Dukla. Fotbalisty Slovácka čeká baráž. A zítra bude převážně oblačno, je zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Zahalování obličejů přímo na sportovních akcích by nově mohlo být přestupkem. Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný to řekl po setkání s představiteli fotbalových asociací. S nimi jednal v reakci na výtržnosti fanoušků Slávie během sobotního derby se Spartou. Doteď zákaz zahalování na fotbalových stadionech ošetřoval jen návštěvní řád klubů. Přestupek to byl mimo sportovní areál. Dalším novým opatřením by podle Šťastného mohlo být například zpřísnění trestu za vstup diváků na hřiště.
9: To znamená, my budeme, podobně jako je to třeba ve Velké Británii, chtít zpřísnit ten konkrétní přestupek vstupu na plochu tak, aby skutečně nešlo o banální záležitost, aby všichni věděli, že jde o protiprávní jednání.
8: Šťastný bude zítra jednat i se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Řešit by měli možné používání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Škody na úrodě ovoce po dubnových mrazech nejspíš dosáhnou vyšší stovky milionů korun. Podle Ovocnářské unie je nejvíce zasažená úroda jablek. Poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
10: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
8: Data o celkových škodách by měly mít pěstitelé v příštím týdnu. Ceny ovoce v obchodech by to ale podle Ludvíka ovlivnit nemělo. Česko je totiž závislé na dovozu z dalších zemí. Policie pátrá po 15-leté Lence Karáskové z okresu Brno-Venkov. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer s tím, že před půlnocí dorazí do svého bydliště v Domašově. Pak se měla ještě pohybovat v Brně, pokračuje mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
11: Dívka by měla být vysoká asi 170 cm, štíhlé postavy, má světlé hnědé vlasy po ramena. Co se týká oblečení, tak měla na sobě fialovo-růžovou mikinu, světlemodré rifle, černočervené tenisky, měla mít s sebou batoh a údajně dle rodičů vypadá starší přibližně na 18 let.
8: Informace o pohřešované volejte na linku 158, její fotografii najdete na serveru irozhlas.cz.
12: Sport. Ve fotbalové šancelize je po třetím kole nadstavby jasno, že ve skupině o udržení jsou ve hře o přímý sestup už jen Ostrava a Dukla. Baník prohrál na stadionu Slovácka 1-2, z poslední příčky tabulky ztrácí 3 body na Duklu, která zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1. Slovácko má na pražský celek 4-bodový náskok a už se může připravovat na baráž, protože Teplice si odváží ze Zlína triumf 4-2. Úvod duelu skupiny o titul mezi druhou Spartou a třetí Plzní sleduje na Letné Tadeáš Skalický.
13: Polovina třetí minuty zápasu Sparta a Plzeň zatím 0-0. Plzeňská sestava je neobměněná oproti minulému kolu, kromě jednoho hráče, tím je Amar Memič. Oproti tomu Spartané museli udělat několik změn oproti derby, protože jim několik hráčů stojí kvůli kartám nebo jsou zraněný. Z Letné Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zavřená D8 za tunely a překážka na D35 u Olomouce. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Objíždí se to po silnici 13 přes Chlumec. Před odklonem na 80. kilometru už se vytvořila asi 2-kilometrová kolona. Část vozidel sjíždí už před tunely na 87. kilometru a volí cestu přes Nakléřov a Varvažov. Na dálnici D35 počítejte s omezením u Olomouce ve směru na Ostravu. Za sjezdem na Tovačov a Nemilany na kilometru 272 je kvůli odstavenému vozidlu uzavřený pravý pruh, kolona se netvoří. Na silnici 38 z Mladé Boleslavy do Nymburku brzdí provoz nehoda ve Vlkavě. Bourala tam 3 osobní auta, provoz je pomalejší, tvoří se tam kratší kolona. A v Praze pozor, ve Vinohradské ulici před sady Svatopluka Čecha vyšetřují nehodu. V křižovatce se Šumavskou a Třebíského se srazilo auto s cyklistou. Opatrně projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme ráno a večer, na některých místech skoro jasno, jinak oblačno, je zataženo, v severní polovině přehánky, později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky vydatnější. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů, na západě a místy taky na severu Čech od 10 do 13. Tolik zprávy. Teď už posloucháte večerní Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
7: 20 hodin 6 minut, přeju vám dobrý a na mnoha místech taky větrný večer. Ani takové počasí ale neodradilo hudební fanoušky, kteří v pražských Riegrových sadech sledují zahajovací koncert festivalu Pražské jaro. Ve večerním Radiožurnálu se tam za chvíli vydáme živě.
0: Večerní Radiožurnál a Jiří Šteflek.

0: Z večerního Radiu Žurnálu pro vás skupina Red Hot Chili Peppers. Teď o hudbě budeme mluvit, pravda, o trochu jiné hudbě. Po dlouhých 19 letech rozhlasoví symfonici zahajují Mezinárodní hudební festival Pražské jaro. Připomínají tím i letošní sté výročí založení Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Smetanová Má vlast v těchto chvílích nezní pouze obecním domem. Přímý přenos zahajovacího koncertu totiž sledují i diváci v pražských Rígrových sadech. Je u toho i reportér Radiu Žurnálu Tomáš Maleček. Tomáši, dobrý večer.
1: Krásný večer. No krásný. Pošmurno, sichravo, čerstvý vítr, zima a pocitová teplota 2 stupně. Tak to jsou důvody, proč tady v Rígrových sadech zahájení Pražského jara sledují skutečně jen ti nejotrlejší. Někteří leží na dekách nebo v dekách, většina je zabalená, v šálách, mají čepice, jen tak postávají nebo se zastaví při večerní procházce. Celkem jsem tu napočítal nějakých 50-60 diváků. Přesto všichni sledují velkoplošnou obrazovku a bedlivě poslouchají první ze šestice básní, tedy Vyšehrad. A já musím říct, že ten první harfový motiv, motiv harfy věžců, který před chvílí dozněl, byl velmi působivý a nás, tedy alespoň co jiného nám zbývá, aspoň to nás trochu zahřálo.
0: Tak já si jako rodák z Litomyšle říkám, že hezky to za tebou zní, hezky to tam vyhrává. Asi bych tam zůstal možná i déle, než jenom na tenhle vstup. Tomáš, je rozhlasový symfonici Smetanovou Mou vlast velmi dobře znají, přesto ale předpokládám, že museli pilně cvičit. Ty jsi byl u těch zkoušek, tak jak intenzivní byly?
1: Docela perné, jak mi řekl končící šéfdirigent rozhlasových symfoniků Petr Popelka, muzikant se nesmí nechat omámit tím, že skladbu dobře zná. Ano, zná, Sočer Mou vlast umí velmi dobře, předloni ji vydal i jako velmi úspěšné album, přesto ne vždy se hraje cyklus kompletně, zní pouze některé symfonické básně a nepokaždé jde o zahájení Pražského jara. Sočer naposledy festival zahajoval v roce 2007, tudíž mezi hudebníky je dobrá polovina hráčů, pro které je ten dnešní večer obecním domě premiéru.
0: Tak zpátky do těch Rígrových sadů, kde právě teď seš, doprovodný program tam začal už ve 3 hodiny odpoledne. Která část přilákala nejvíc zájemců? Předpokládám, že asi to záleželo i na tom počasí.
1: Ano, přesně tak. Tady se vystřídala řada známých osobností ze světa klasické hudby. Bohužel těch přihlížejících nebylo příliš. Začnou tím programem pro ty nejmenší, pro děti od 5 do 10 let. Tu Pražské jaro ve spolupráci právě s Českým rozhlasem připravilo Vlnohraní a ne Hudební zvěřinec. To byl takový nevážný program o vážné hudbě, ve kterém si na pódiu hudebníci a děti mohli oživit třeba Řefelva nebo Píseň Labutě. Co ale i tato venkovní sešlost potvrdila, to, že Češi milují vědomostní kvízy. Dokázalo to odpoledne s AZ kvízem, ten skutečně přilákal možná nejvíc lidí, možná to byl i jeho moderátor Aleš Zbořil.
0: A kdo vyhrál teda?
1: Já si myslím, že Adam Plachetka soutěžil společně s skladatelem Marko Ivanovičem, ale skutečně tam zazněly i takové špeky, na které nebyli ani tito hudebně velmi erudovaní lidé schopni odpovědět. No a mohli si ty znalosti samozřejmě poměřit i lidé, kteří tento program přihlíželi. Na závěr doplním, že může přijít kdokoliv, byť to počasí není ideální. Ten koncert skončí krátce po 9:30 večer.
0: Začíná festival Pražské jaro. Ochutná nám dal reportér Radiožurnálu Tomáš Maleček. Děkuju, Tomáši, hezký večer.
1: Díky, hezký večer, naslyšenou.
0: A teď zase hudba trochu jiná. Alex Warren a Fever Dream, jedna z hudebních novinek, tady u nás ve vysílání večerního Radiožurnálu.

Poďme za sportem. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace kontumovala sobotní derby na Slavii ve prospěch Sparty a ta se teď může přiblížit vedoucímu týmu tabulky na 2 body. Sparťani hrají s Plzním a na Letné budete díky večernímu radiožurnálu už za pár minut, ještě v čase do 8:30.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu. Fotbalisté Sparty se můžou v šance lize přiblížit vedoucí Slávim na 2 body. Ve třetím kole skupiny o titul hrají s Plzním a na radiožurnálu Sport zápas komentují Tadeáš Skalický a Jaroslav Plašil.
1: 20. minuta utkání a teď je to mezi Spartou a Plzní dál 0-0. Kůl teď se snažil získat míč, ale nepovedlo se na vlastní polovině hřiště, přichází o něj a tak naopak budou moci útočit plzeňští fotbalisté. Touré sklepává dál na Hrošovského a po levé straně bude moci s míčem pokračovat Vyšínský. A pozor, teď se dostal do velmi dobré příležitosti Sojka, který trefuje břevno. Tak to byla první jednoznačně největší šance tohoto utkání teď ve 20. minutě za stavu 0-0 se dobře kolem obránce obtočil Alexandr Sojka a ten jeho pas byl opravdu velmi nebezpečný. Jakub Surovčík nemusel zasahovat, protože Sojka trefil břevno.
2: Ve 21. minutě je to tak 0-0 i po nejnebezpečnější šanci zatím zápasu, byť to tak zprvu nevypadalo, protože Sojka byl celkem souhlu, ale troufl si na střelu, mířil nahoru a málem prostřelil brankáře Surovčíka, který tedy chytá po derby v zápase proti Plzni. 21. minuta utkání, Sparta hraje s plzeňskou Viktorií 0-0, ale plzeňská Viktoria je teď lepším týmem a měla už v zápase víc náběhových zajímavých situací, breakových možností, ale finální řešení plzeňské Viktorie zatím není dokonalé, ale to samé platí také o spartianském týmu, protože také Kůl a Kuchta měli dobré možnosti, ale buď volili slabou střelu a nebo se jim nepovedla závěrečná přihrávka. Tak i proto je to v 21. minutě mezi Spartou a Plzní 0-0. Utkání můžete i dál přímém přenosu poslouchat na radiožurnálu Sport.
0: Tak to byli naši reportéři Tadeáš Skalický a Jaroslav Plašil. Ve skupině o záchranu ve fotbalové lize Dukla vyhrála v Mladé Boleslavi 2-1 a má 3-bodový náskok na poslední Baník Ostrava. Ten prohrál 1-2 na Slovácku, no a Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2. Tolik zatím pro tuto chvíli o fotbale.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
1: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
0: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
1: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
0: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
1: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
2: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Vejška celého nástroje komorní a je 442.
0: Milníky rozhlasových symfoniků.
1: Každý všední den krátce po 3:15.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Večerního rady žurnálu pro vás Eurythmics. Za chvíli taky aktuální Zelená vlna s Michalem Šofrem. Přejeme šťastnou cestu. A zprávy má Kateřina Causerisová.
1: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje na sportovních akcích. Zároveň požaduje přísnější tresty za vstup diváků na hrací plochu. Řekl to po setkání s představiteli fotbalových asociací. S nimi řešil víkendové výtržnosti fanoušků Slávie během derby se Spartou. Šťastný bude zítra jednat i se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Opoziční poslanci se nezúčastní čtvrteční mimořádné schůze sněmovny ke sjezdu sudeckých Němců v Brně. Informoval o tom předseda ODS Martin Kupka s tím, že se opozice nechce podílet na ostudě. Koalice totiž chce, aby sněmovna přijala usnesení, které konání sjezdu kritizuje. Prosadit ho plánovala už dvakrát na řádné schůzi. Opozice to v obou případech zablokovala. Na západě Norska u ostrova Smela zemřeli dva Češi. Norská média v pondělí informovala o smrti třech turistů, jejich národnost ale neuvedla. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé dnes potvrdil českou národnost u dvou z nich. Turisté se utopili během rybářského výletu na moři. Příčina neštěstí zatím není známá. Rybářská loď, na které se plavili, byla převrácená. A policisté stále pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Její fotografie je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté pražské Dukly vyhráli v nadstavbě šance ligy ve skupině o udržení v Mladé Boleslavi 2-1. Na poslední příčku tabulky tak klesl ostravský Baník po porážce 1-2 na trávníku Slovácka, které se bude zachraňovat v baráži. Zlín podlehl Teplicím 2-4. Stav a čas utkání se Sparta Plzeň dodá Tadeáš Skalický.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D8 za tunely a překážka na D35 před Olomoucí. Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely kvůli vyprošťování kamionu. Odklon je na 80. kilometru na silnici 13, jede se přes Chlumec a Žandov. Kolona se před exitem zkrátila, teď už se nezdržíte dlouho. Zpátky na dálnici se vrátíte na 74. kilometru. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce máme hlášenou překážku za sjezdem na náměstí na Hané. Na kilometru 255 stojí kamion, má defekt na pneumatice, uzavřený je tam i pravý pruh. Na D2 opatrně na výjezdu z Brna směrem na Bratislavu. Hned za sjezdem z D1 stojí osobní auto, blokuje část připojovacího pruhu, na místě už je policie. A v Praze pozor na nehodu ve Vídeňské ulici ve směru z centra. Před sjezdem na Modřany, nedaleko zastávky nemocnice Krč, se střetlo osobní auto s autobusem. Je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude oblačno, místy déšť a teploty klesnou na plus 4 stupně až 0. Při uklidnění větru můžeme naměřit i kolem minus 2. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Vinohradskou 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Kreml zpřísňuje bezpečnost kolem prezidenta Vladimíra Putina.
6: O tom vypovídají i zprávy evropských tajných služeb poskytnuté médií.
7: Podle některých průzkumů zároveň klesá i Putinova popularita.
8: Všeho 45 minut, pěchota i nikakoj technik.
9: Přehlídka k výročí konce druhé světové války v Moskvě byla letos kratší a bez vojenské techniky.
10: Na Rudém náměstí přihlíželo přehlídce jen několik zahraničních politiků.
11: Putin má strach, skrývá se prý v bunkrech. Čeho se bojí víc? Ukrajinských dronů nebo vzpoury svého okolí? A co když nás všechny ve skutečnosti jen lakuje? Ptám se Daniely Kolenovské z katedry ruských a východoevropských studií Univerzity Karlovy. Dnes je úterý, 12. května. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
11: Krátce mluvil, poměrně krátce Vladimír Putin na moskevské přehlídce v rámci oslav Dne vítězství.
13: My vždy

0: Já bych neřekla ponurejší, určitě limitovanější, úspornější, také uděláno pro oko televizního diváka, protože ta zhruba 45-minutová estráda byla v televizi doprovázena vlastně umělými efekty. Stále více je to rituál. Ono by to bylo vlastně trochu i přirozené, protože, jak říkám, veteráni ze života odcházejí a ta aktuální válka s tou druhou světovou má hodně málo společného, takže to vyprázdnění válečných oslav a oslav hrdinů, kteří za nás ztratili život, určitě by bylo na místě, i pokud by jako Rusko z té oslavy neudělalo vrcholný rituál.
1: Jedno pojítko zmíním, totiž ta současná agrese proti Ukrajině trvá už déle než válka proti nacistickému Německu.
0: Ano.
1: Zároveň, když mluvíme o té ostrouhanosti, tak mnohem méně zahraničních hostů taky bylo na té vojenské přehlídce nebo na té přehlídce na Rudém náměstí. Vy jste zmínila ten vývoj počas let, ale letos byla taky přeci velká změna v tom, že se hodně debatovalo, jestli Vladimír Putin vůbec vystoupí.
0: No, tak je to muž, který má prostě obavy o svoje bezpečí. Ta ostuda, která by byla spojená s tím, pokud by ho museli nutně jako nějak evakuovat při ohrožení na té tribuně, by asi byla veliká, takže tady ty obavy asi odpovídají jeho postavení a situaci, v jaké se Rusko nachází. Vedou se spekulace o tom, nakolik je tohleto realita, nakolik je to vlastně úspěšná ukrajinská snaha Rusko vyvést z omylu, že tedy vede nějakou speciální vojenskou operaci a ve válce vlastně není. A nakolik je to nějaká zákulisní hra, která povede k tomu, že Putina utvrdí v tom, že tedy kolem něho může docházet k nějakému ohrožení, spiknutí, k nějakým hrozbám a že tedy má naslouchat jen těm nejvěrnějším a uzavřít se znovu do nějaké izolace.
1: Ale ta reálná hrozba, ta reálná hrozba tady přeci teoreticky být mohla, když ještě pár dní předtím, než ta přehlídka se udála na Rudém náměstí, tak jeden z ukrajinských dronů zasáhl výškovou budovu v Moskvě, jen pár kilometrů od Kremlu. Takže ta obava Rusů, že se něco takového může přihodit, i na takto pro Rusy významný den, tu byla.
0: Určitě riziko, pokud vedete válku, tak tady vždycky je. A Putin hodně tu válku stělesňuje, je s ním spojená jako s jeho rozhodnutími. Ruský režim se hodně koncentroval s rokem 2014 a potom definitivně s rokem 22 právě v jeho rukou. Takže zasáhnout toho lídra by jistě nějakým způsobem dynamiku té války změnilo. Takže to riziko tady určitě je. Je otázka, jestli je jak si teďka vyšší nebo nižší, protože úspěšné ukrajinské atentáty v Moskvě už jsme vlastně viděli jako zpátky několik let.
1: Zaznamenal jsem, že Ruská federální služba pro ochranu ústavních činitelů měla v poslední době významně zpřísnit ostrahu. Prezidenta Vladimíra Putina informovala o tom velká, nejenom západní média, s odvoláním na report jedné blíže nespecifikované evropské tajné služby. Jakou váhu těmhle informacím přikládáte?
0: Velmi podobnou jako těm obavám Putina nebo těm opatřením, tak ruské bezpečnostní složky tvoří několik organizací, ty mezi sebou soupeří. Tahleta FSO, tedy Federální služba ochrany, má nejrůznější pravomoce, které se střetávají s pravomocemi FSB. Taky aktuálně prožíváme už několik jako měsíců, bych řekla, vlastně neustále se opakující vyšetřování na ministerstvu obrany. Sergej Šojgu byl často zabírán během té přehlídky, takže se spekulovalo o tom, jestli tady tam je napětí, nebo jestli ho více sledují, nebo naopak, jestli to je jako za Stalina, že musíte být vidět, aby bylo jasné, že vliv máte.
1: Rozhodně neseděl teda blízko Vladimíra Putina.
0: Ano, takže myslím, když se vrátím k tomu rozložení těch silových struktur v Rusku, tak určitě je na místě uvažovat i o tom, nakolik si tyhle ty služby konkurují a vlastně prosazují se směrem k Putinovi a získávají jeho důvěru právě tím, že dodají nějaké informace o tom, že by tu mohlo být ohrožení, on pak jim více naslouchá. Takže, jak říkám, je to prostě situace války, ten člověk ji vede, vyhlásil ji, nechce ji ukončit, rozhodně je ohrožený. Ale jestli to je dneska víc, než to bylo před týdnem, nebo před měsícem, nebo před rokem, nejsem si tím úplně jistá.
1: Protože podle dané zprávy, proč se na to ptám, prezident už nenavštěvuje své známé rezidence v Moskvě, ani ve městě Valdaj, většinu času tráví v bunkrech, například v Krasnodarském kraji. Což jsou asi ty bunkry, o kterých ukrajinská rozvědka už někdy před 2 lety tvrdila, že ví, kde jsou. Skutečně se teď tak málo objevuje na veřejnosti, protože ta přehlídka to je jeden příklad.

0: Potom taky byl v Petrohradě teď nedávno, že jo?
1: No tak Navalný o Putinovi mluvil jako o dětkovi z bunkru, je mu to nějakým způsobem vlastní, teda skrývat se před tou veřejností ve chvíli, kdy má pocit, že by mu nemusela být nakloněna. Aktuální průzkumy veřejného mínění, pokud se jedná o výsledky z měst, z Moskvy, tak naznačují, že tu je určitý pokles jeho popularity, ty výsledky, které sbírá ten státní moloch v CIOM, ten, který vychází více z odpovědí v regionech, tak ten přináší jako informace o tom, že jeho popularita neklesá. Já si skutečně myslím, že tady se jedná o nějaké informační uzavírání Putina mezi věrné, mezi ty, na které se tedy dokáže spolehnout, a jeho izolaci od nějakých jako jiných informačních kanálů. Takže popravdě ty zprávy, jakési zahraniční rozvědky, ty informace o tom, že mu klesá popularita, možná by někoho mohly vést jaksi k optimismu, ale ta zkušenost post-covidová, kdy Putin na základě mylných informací vyhlásil prostě speciální vojenskou operaci a myslel si, že za týden ho budou vítat v Kyjevě, tak mě vede k určité obezřetnosti i v tomhle případě. Není to v pořádku, že Putin nemá informace a že se tedy soustředí do okruhu věrných, který mu stabilně nepřináší správné informace, na základě kterých se rozhoduje člověk, který má kontrolu nad jadernými zbraněmi. Tak určitou obavu z toho, že nebude zas tak veselo, pokud se Putin absolutně izoluje a znovu se spolehne na jakési informace, tak ta je určitě, myslím, na místě.
0: Neizoluje se on sám, protože podle té dotyčné zprávy, kterou jsem tu zmiňoval, tak se izolují i bodyguardi nebo jeho kuchaři. Mají ve svých domovech nainstalované kamery, nemohou jezdit veřejnou dopravou. Mají Rusové nějaké náznaky, že by se někdo mohl pokusit o jeden z dalších atentátů na Vladimíra Putina?
1: Těžko můžu říct, jestli Rusové mají nebo nemají náznaky, to by bylo trochu věštění z křišťálové koule, ale možná si dovolím tady určitou historickou paralelu. I Stalin svůj poslední proces založil na tom, že se proti němu spikli jeho lékaři. Takže to, že tito lidé nabydou po čase své absolutní vlády obav i z těch, kteří pro ně vaří, uklízejí nebo je ošetřují, tak to asi je běžná věc a dá se to čekat i v tom případě Putinovi.
0: A jsou tu tedy dvě varianty. Buď by teda takový potenciální atentát mohli spáchat ukrajinští agenti, anebo by mohlo jít teda o puč nějakých spiklenců v blízkosti Vladimíra Putina. Kdyby to byli ti ukrajinští agenti, mohl ve Vladimíru Putinovi ten strach nynější vyvolat ten útok, který, to zavraždění v prosinci generála Fanila Sarvarova, který na ruském generálním štábu vedl oddělení operačního výcviku ozbrojených sil?
1: Myslím si, že Putina daleko víc vyděsila ta situace americko-izraelského útoku proti Iránu, protože se ukázalo, že s vámi Spojené státy americké mohou jednat, mohou si sedat s vámi za stůl a přesto to nemusí znamenat, že jste v bezpečí.
0: A pak jeden den vypálí pár raket.
1: Ano, takže tadyhle ta skutečnost určitě nebyla stranou pozornosti Putinově. Rusko má velké zájmy, velkou ekonomickou spolupráci, velké investice Rosatomu v Iránu, tak podezřívat Rusko z toho, že by si nevšimlo, jistě nejde, takže tam si myslím, že ta aktivita amerického prezidenta v čele americké zahraniční politiky, americké armády je mnohem víc jakoby zdviženým prstem pro Putina z toho důvodu, že se Američané samozřejmě nemusí účastnit nějaké aktivity ukrajinské na území Ruska, ale už jejich zpravodajské informace a jejich možnosti, jak si informační, jsme viděli, jakým způsobem fungují na té rusko-ukrajinské frontě, tak i toho se může Putin obávat.
0: Takže Putin se obává, že může skončit jako Chameny.
1: Neviděla jsem nikde takhle jasně řečený jako konstatování tohohle toho typu, ale dá se to předpokládat. Jo. Vidí prostě, jak končí diktátoři jiných zemí a může se na to připravovat stejně tak,
0: jako
1: ano, stejně tak, jako se na to jistě musí připravovat i jeho okolí.
0: No a to okolí, kdyby nechtělo do budoucna, aby Putin jim vládl, jakože asi mezi těmi lidmi, kterými se obklopuje, takový mohou být, tak kdo by je mohl vést? Sergej Šojgu, už zmíněný?
1: V tuhle chvíli určitě žádný
0: bývalý ministr obrany.
1: Žádný adept na moc nevystoupí. jsme několik měsíců před volbami. Myslím si, že teď se vyplatí, pokud jde o vnitřní politiku ruskou, sledovat, s jakou agendou kdo vstupuje do toho předvolebního boje. Zatím jsme viděli akorát odpovědi té klíčové strany Jednotné Rusko na případné otázky těch voličů potenciálních, a to se postavilo za omezování internetu, vlastně za tu stávající Putinovu politiku, která vede k omezování toho společenského života, ale zatím jsem neviděla absolutně žádnou osobnost, která by tuhle tu politiku jaksi zpochybňovala nebo se vymezovala proti tomu, že tedy lidé nemají přístup k bankovnictví, k posílání SMS. Přitom to je ten způsob, jakým moderní stát funguje a jak asi se řada lidí, kteří nemůžou najít byt třeba v Moskvě, protože jsou prostě ty byty strašně drahé, a odstěhovala se někam na venkov, odkud si mysleli, že budou jaksi po internetu pracovat, tak to jim reálně dělá velké potíže, že se na tu funkční síť nemůžou spolehnout. Takže to je určitě moment, kdyby mohla vystoupit nějaká osobnost a začít o tom mluvit, ale z nějakých reálných kandidátů myslím si, že zatím je neuvidíme. Jediný je ten Boris Naděždin, který nám tak jakoby zbyl po těch prezidentských volbách.
0: O tom my jsme tady společně před lety mluvili.
1: Toho jsme probírali spolu. Tak ten se občas zjeví v nějakých jako protestních aktivitách, stále zůstává v rovině té akceptované opozice, tak jak i do těch voleb šel, a myslím, že uvažovat o tom, že by on mohl vést z války ven, byť i tak to bylo formulováno v tom jeho programu, tak myslím, že je lichá, že se tam připravuje určitě nějaké řešení v rovině těch silových složek a jistě se připravuje řešení v rovině těch ekonomických složek, těch, kteří vládnou tedy těmi penězi toho režimu.
0: Zmínila jste ten internet, to je pochopitelně velmi ožehavé téma. V současném Rusku politickým elitám to tedy nevadí, to, že čím dál častěji dochází k odstávkám mobilního internetu v Rusku a izoluje se tím ten stát ještě víc než doteď.
1: Tak ruské současné ruské elity, pokud jakoby můžu ty, kdo Rusku vládnou dneska takhle nazvat tímhletím slovem, tak ty jsou vlastně na deklarované cestě, kdy chtějí dosáhnout vlastně elektronické suverenity, řekněme, nebo internetové suverenity, budují si ten svůj Runet, ruskou síť, ruský net, nabízejí četovací aplikace a všechny ty možnosti, které internet nabízí v nějaké ruské verzi, která je ale zároveň velmi jako kontrolovaná ruským státem.
0: Rusy a Rusky tohle pochopitelně trápí, že se nemohou dostat na internet tak, jak by chtěli, protože v tuhle chvíli se konkrétně už ta válka, kterou vede Vladimír Putin, dotýká i jich samotných, zasahuje do jejich podnikání, do jejich životů. Vidíte, že by se zvedala teď nějaká vlna odporu proti ruskému prezidentovi mezi běžnými Rusy?
1: No, čekalo se na konci března, byl vyhlášen po sítích takový protest, že tedy lidé se mají někde zpřítomnit a demonstrovat svoji nespokojenost právě s těmi omezeními, které nepramení z čistě jako politických názorů, ale vlastně týkají se nějaké internetové svobody nebo elektronické svobody. No a na těch náměstích se nikdo jaksi neobjevoval. Po sítích jako kolují různá videa, jak jsou tam lidé sami, takže ten strach určitě převládá. Myslím si, že část je strach, část je určitě taky to, že po těch letech fungování stále se upevňující kontroly Ruska nad jeho obyvatelstvem, ti lidé mohou mít představu, že nemá smysl proti takhle silnému partnerovi možná v tuhle ještě chvíli vystupovat, zatěžovat se tím, že vás pak bude nějakým způsobem trestat, ukazovat mu, kde ještě jakoby mohl přitvrdit, že je lepší, tak jako to bylo prostě v 80. letech nebo 70. letech, zkrátka udělat, co režim požaduje, a potom si dělat svoje, prostě nevšímat si tolik toho, co ten režim chce, ale splnit ty jeho rituály a ty požadavky.
0: Takže vám nepřijde, že by u Rusů Putin přicházel o své kouzlo natolik, že by proti tomu vyjádřili nějaký hlasitý nesouhlas.
1: Myslím, že to je určitě jako možné, ale skutečně ta data, sociologická data, nemůžeme v tuhle chvíli mít, protože řada těch průzkumů se dělá prostě telefonicky. A pokud vám někdo zavolá v tomhle režimu, jestli podporujete Putina, řeknete ano. Prostě.
0: Otázka je taky samozřejmě, jestli by se to k němu dostalo jako informace. Jestli není natolik odtržený už od toho lidmi, kteří jsou v jeho okolí, jestli by tohle dokázal vnímat.
1: No tak ten skandál kolem té módní blogerky Viktorie Boni, ten jak si teď provětral právě tuhletu rovinu.
0: Která si stěžovala na to, že Rusko nebo Kreml nereaguje na potřeby běžných lidí.
1: Ano, jinými slovy, car nás neslyší, úředníci jsou zlí, ale kdyby naše informace doputovaly k carovi, tak by u nás bylo všechno v pořádku a mnohem lépe. Takže to určitě, jak si zní, já si myslím, že právě ten den vítězství, ten 9. květen a ta obava toho režimu pustit lidi na náměstí, nezapomeňme, že vlastně se letos vůbec nepořádal ten tradiční pochod pluku nesmrtelných v Moskvě, teda, že by lidé vzali fotografie svých příbuzných a masově v milionech se pustili do ulic, tak tohle se v Moskvě neodehrálo. Takže ta obava z toho, že lidé by se mohli při tom zhromáždění nějak jako vymknout kontrole, tak tady asi je, asi ji vnímá i ten režim, že jak se je nechce dávat takhle dohromady. Na druhou stranu, když jsem sledovala to nejen moskevské prostředí, a musím říct, že z toho mi běhal mráz po zádech, záběry z toho, jak se matky, které přišly v téhle aktuální válce o syny, teda oblékli do jejich uniform, měli modré šaty, tuším, že takové jako modrošedé, a přesto měli ty kabáty těch svých synů a pochodovali teda nějakým takovýmhle plukem nesmrtelných.
2: Ženy i mámy herojev speciální vojenné operaci.
1: Nicméně zároveň to ukazovalo na ohromný rozdíl těch matek, které se zhromažďovaly kolem ruské války proti Gruzii nebo ruské války v Čečně, kdy ty matky protestovaly proti tomu, aby ta válka se vedla a aby synové umírali. Tady to byl jako sice velice jako dojemný a silný pochod, nicméně pochod v pluku nesmrtelných a pochod loajální.
2: Nízký poklon sěmím našich vojnů.
0: No a proto se musím zeptat, když Vladimír Putin naopak tvrdí, že se nic neděje, že vítězství na Ukrajině je blízko, do Moskvy za ním mimochodem přijel slovenský premiér se vzkazem od ukrajinského prezidenta ohledně dalších vyjednávání, Putin si jako novou spojku chce vybrat bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera, se kterým má dlouhodobě dobré vztahy, tak nelakuje nás, nemůže nás nakonec všechny převést, že si všichni budeme, jak jste říkala, že jste opatrná, nejste pozitivní, že si Západ bude myslet, schovávám se v bunkrech, všech se bojím a já nakonec chystám něco, čím je všechny ještě jednou překvapím.
1: Souběžně s tou přehlídkou na Rudém náměstí se chystal a realizoval test jaderné zbraně, takže toho je asi potřeba se pořád obávat, jestli Putin stále ještě, jak si ty jaderné zbraně kontroluje, to je to, co ho podle mého názoru mezinárodně drží na místě, kde je, protože kdybychom se nebáli, že se jaksi to tajemství jaderné zbraně nebo použití jaderné zbraně, takže se bude šířeji distribuovat mezi méně spolehlivé osoby, tak by asi ta pozice Putinova nebyla tak jistá, protože on zatím v tomhletom jaksi partnerem je, tak tohleto riziko tady určitě je. Pokud se ptáte na přítomnost zahraničních partnerů na Rudém náměstí, což jakoby tradičně vlastně ukazuje ten spojenecký rámec Ruska, tak nebyl přítomen čínský zástupce.
0: Robert Fico tam taky nebyl teda na místě, oni se sešli.
1: Tak. Robert mimo. Fico jako představitel země NATO, které byly vlastně přímo terčem toho Putinova projevu, tak také stál mimo, ale to je docela tradice. Myslím si, že už delší dobu ani velvyslanci v časech lepší vztahů se neúčastnili přímo té ceremonie na Rudém náměstí a tak, že jak si tedy Fico jako nějaký zprostředkovatel, Schröder, ten má nejenom jako hezké vztahy s Putinem, ale také silné ekonomické zájmy dlouhodobě v Rusku, tak jestli bychom se dočkali nějakého řešení, tak jako jsme to viděli v těch americko-ruských vztazích, tedy Kiril Dmitrijev ze začátku vysmívaný a najednou klíčový vyjednavač vlastně změny toho kurzu amerického vůči Rusku a spíš symbol symbol těch otevřených dveří, tak jestli tohle tady někde rozehráváme, nemyslím si. Myslím si, že tam bych se spíš bála asi, nebo předpokládám, že se můžou zhoršovat ty rusko-čínské vztahy, že ta nepřítomnost někoho z Číny na Rudém náměstí skutečně může něco znamenat.
0: Dobře, takže jinými slovy, abych to zaobalil, upozorňujete na to, že Putin může mít z dobrých důvodů strach. Na druhou stranu to spíš vypadá, že se nic tak závažného zatím dít nebude, byť jsme mohli zejména na tom Rudém náměstí vidět, že k ostrouhání tradičních rituálů nějakým způsobem došlo. Může to být nějaký signál, ale taky vůbec nemusí.
1: Pokud jde o Putina jako člověka, ten rámec té války samozřejmě dává jaksi větší interpretační možnosti, protože prostě je to 140 milionů lidí ve válce a mezi nimi jistě jsou různé názory a Putin má svůj smysl, protože tu válku rozpoutal a zatím vypadá, že by mohli jí dál vést a nebo potom řešit nějaké její jako ukončení, ale ve chvíli, kdy se dostaneme ke konci nebo se uvidí, že to řešení jaksi nenachází, což může být důvod té jeho slábnoucí podpory, tak se může objevit někdo jiný, kdo ten mír dokáže uzavřít, kdo tu válku dokáže vyhrát a kdo dokáže Rusku nabídnout nějakou funkční rekonvalescenci po té válce.
0: Ale z vašich slov odezírám, že tam ještě nejsme v téhle.
1: Myslím si, že ne.
0: Tak jo, tak moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
1: Děkuju.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Daniela Kolenovská, politoložka, která působí na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ptal jsem se jí na Vladimíra Putina a na pravdivost zpráv o tom, že se začal ještě víc bát o svůj život. V souvislosti s dnešní epizodou se hodí připomenout, že Český rozhlas Plus pořádá příští týden konferenci Křehká bezpečnost. Do Pražského kulturního centra Vzlet dorazí spousta významných osobností, třeba nositelka Nobelovy ceny míru Oleksandra Matvíčuková nebo bývalý šéf britské tajné služby MI6 Richard Moore. Jste zváni i vy? Vstupenky najdete na webu vzlet.cz. Naslyšenou zítra.

0: květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Teď Kateřina Causidisová a zprávy.
2: Policie od ledna do dubna zaznamenala skoro o třetinu víc podvodů na internetu. Ministr Šťastný chce kvůli výtržnostem na sobotním derby zpřísnit tresty za přestupky. Fotbalisté druhé Sparty hrají v lize z třetí Plzní po prvním poločase 0-0. A zítra bude převážně oblačno, je zataženo, místy přeháňky, teploty většinou do 17 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů chce, aby zahalování obličejů na sportovních akcích bylo považované za přestupek. Oznámil to po jednání s představiteli fotbalových asociací. Společně se sešli kvůli výtržnostem fanoušků Slávie při sobotním derby se Spartou. Zahalování přímo na stadionech teď řeší jen návštěvní řády jednotlivých klubů. Přestupek je to mimo sportovní areál. Šťastný chce taky významně zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště anebo za používání pyrotechniky. Kluby by se taky měly zaměřit na to, kudy fanoušci, světlice a dýmovnice na stadiony dostávají, pokračuje předseda fotbalové asociace David Trunda.
4: Je to komplikované. U menších stadionů těch možností je méně. U těch větších stadionů typu Slavia, Sparta těch přístupových pozic je hodně, ale já si myslím, že každý člověk, který pracuje v klubu, tak si dovede s tím popracovat a zjistit si, kudy to jde. Jo, a jestli to jde přes hlavní vchod, nebo přes fanshop, nebo všude jinde.
2: Za první čtyři měsíce letošního roku stoupl počet podvodů. V kybernetickém prostoru skoro o třetinu, informovala o tom policie. Nejčastějšími trestnými činy jsou falešné inzerce, kdy podvodníci třeba donutí lidi zaplatit za balík, který si neobjednali. Časté jsou taky podvodné investice a falešní bankéři anebo policisté. Podle Ondřeje Kapra z kriminální policie je u těchto podvodů nejdůležitější, aby si lidé uvědomili, že praví policisté ani bankéři nechtějí žádné platby anebo citlivé údaje.
5: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
2: To znamená, co nejdříve kontaktovat policii nebo banku. Na ně by se podle Kapra měli lidé taky obrátit, pokud si chtějí ověřit, že volající je skutečně policista anebo zaměstnanec banky. Policisté stále pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči i vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158.
6: Sport. Tepličtí fotbalisté zvítězili ve třetím kole nadstavbové skupiny o záchranu ve Zlíně 4-2 a odvrátili hrozbu baráže o šance ligu. Na tu se už může chystat Slovácko, které se díky triumfu nad Ostravou 2-1 vyhne přímému sestupu. Ten teď nejvíc hrozí právě poslednímu Baníku, který zaostává v tabulce o 3 body za předposlední Duklou Praha po její výhře v Mladé Boleslavi 2-1. Ve skupině o titul přijela Plzeň na stadion Sparty a z Letné se hlásí Tadeáš Skalický.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D8 za tunely a překážka na D1 u Větrného Jeníkova. Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je neprůjezdná za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují kamion po ranní nehodě. Dopravu odklánějí na 80. kilometru na Chlumec na silnici 13. Zpátky najedete za Chlumcem, před exitem už je jen kratší zdržení. Na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce stojí za odbočkou do náměště Nahané kamion s defektem. Na kilometru 255 počítejte s uzavírkou v pravém pruhu, musí se vybočovat. Na D1 z Brna do Prahy opatrně u Větrného Jeníkova. Na kilometru 103,5 stojí minibus. Má poruchu, je v odstavném pruhu a už je označený šipkou. A na dálnici D7 z Prahy do Chomutova podobná překážka před Panenským Týncem. Na kilometru 35,5 nepojízdné vozidlo zasahuje do pravého pruhu, čeká tam na odtažení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude oblačno, místy déšť a teploty plus 4 stupně až 0 při uklidnění větru i kolem minus 2. Zítra pak čekáme ráno a večer na některých místech až skoro jasno, jinak oblačno až zataženo v severní polovině přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině Čech srážky vydatnější. Nejvyšší teploty od 13 do 17 stupňů, na západě a místy taky na severu Čech jen od 10 do 13 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Pokračuje večerní radiožurnál s Jiřím Šteflem.
1: Pro někoho je to hudební soutěž, někdo to zase považuje za cirkus a přehlídku extravagantních vystoupení a kostýmů. No, co si budeme povídat, každý má asi trochu pravdu. Před 6 minutami začala ve Vídni 70. hudební soutěž Eurovize. I letos s českou účastí zpěvák Daniel Žižka vystoupí ve čtvrtek večer, a to ve druhém semifinále. 5,5 minuty po 21. hodině, tady je vysílání večerního radiožurnálu, tak ať se vám dobře poslouchá. Jason Mraz.
3: Večerní radiožurnál. Jiří Štefl.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu. Fotbalisté druhé Sparty hrají v lize z třetí Plzní a po prvním poločase stav stále 0-0. S našimi reportéry se na stadionu v téhle půlhodině spojíme. Přímý přenos můžete poslouchat na naší digitální stanici Radiožurnál Sport. Do té doby ale ještě jedno téma, lepší a rychlejší komunikace. Tohle slibují ministerstva zdravotnictví a zemědělství po kauze s nebezpečným toxinem v umělém kojeneckém mléku. Někteří lékaři a rodiče si totiž stěžovali, že informace o závadných výrobcích dostali s velkou prodlevou.
1: Ani tehdy jako doktorku nenapadlo, že by to mohlo být z toho.
2: Zuzanina dcera měla silné zažívací problémy asi 2 týdny a po vysazení umělého mléka odezněly, že má doma nebezpečný výrobek, zjistila náhodou.
1: Když jsem ráno scrollovala na Facebooku, tak vyšel nějaký post právě od stránky, která se zabývá vadnými potravinami. A kdybych jako na to nenarazila, tak bych o tom ani nevěděla.
2: Právě za pozdní varování rodičů a lékařů kritizuje ministerstvo zdravotnictví taky pirátská poslankyně Eva Šrámková.
3: Dětští lékaři dostali pokyn 7 týdnů poté, co se o tom vědělo a začalo se stahovat výrobky.
2: Ministerstvo zdravotnictví argumentuje tím, že dětskou výživu kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce, která spadá pod rezort zemědělství, a že od ní pak informace o závadných výrobcích dostávají další úřady. Zároveň ale přiznalo, že komunikace s ministerstvem zemědělství mohla být rychlejší, pokračuje Martin Novotný z tiskového oddělení.
4: V návaznosti na tato zjištění budou přijata opatření zaměřená na posílení mezirezortní spolupráce, nastavení efektivnějších komunikačních a rozhodovacích mechanismů a zpřesnění interních odpovědností.
2: Na varování o nebezpečných výrobcích, které do Česka dorazilo z ostatních evropských zemí, reagovala Státní zemědělská a potravinářská inspekce podle svého mluvčího Pavla Kopřivy neprodleně. Předávání informací lékařům by podle poslankyně Evy Šrámkové urychlilo právě třeba to, kdyby kojenecká výživa spadala jako léčivo pod rezort zdravotnictví a ne jako teď potravina pod rezort zemědělství. Tato změna ale není na stole, vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
5: Případná změna tohoto režimu by představovala zásadní systémový zásah, který by musel být odsouhlasen na úrovni Evropské unie.
2: Mezi nevyhovujícími šaržemi byly i výrobky od firmy Danone. Ta upozorňuje na to, že výrobky sama stáhla už dřív preventivně, pokračuje jí mluvčí Dominika Preška.
6: V poslednom verejnom sdělení dozorového orgánu zároveň nebyly uvedené žádné nové výrobky z nášho portfolia. Ide o rekapituláciu už komunikovaných a stiahnutých.
2: Podobně se vyjádřily i další dotčené společnosti Nestlé nebo Solvent. V Česku je podezření na otravu u 23 dětí. Dosud žádné, ale testy podle ministerstva zdravotnictví nepotvrdily. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Bon Jovi ve vysílání večerního radiožurnálu čtvrt na 10, dvě minuty k tomu. Tenistky Kateřina Siňáková s Američankou Townsendovou vstoupily vítězně do turnaje v Římě a společně vyhráli už 16. deblový zápas v řadě. Detaily a taky dalším informace ze sportu za pár minut ve sportovním přehledu.

0: Tohle byla skupina One Republic. Ve fotbalové Champs-Élysées se dnes rozhodlo, které týmy se už nemůžou vyhnout baráži a že přímý sestup může potkat jen dva kluby. Taky o tom bude mluvit v pravidelném sportovním přehledu. Jakub Kanta, vítej, dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Začínáme ale nadstavbovou skupinou o titul. Fotbalisté Sparty se ve třetím kole snaží zase přiblížit vedoucí Slávy. Po kontumaci derby ve prospěch letenského klubu ztrácela druhá Sparta na první místo 5 bodů a teď hraje na Letné proti třetí Plzni. Aktuality ze zápasu doplní z přímého přenosu radiožurnálu Sport reportér Tadeáš Skalický.
2: 63. minuta zápasu a Sparta hraje z Plzní 0-0, šance na obou stranách, každopádně Západočeši měli v prvním poločase tu největší, kdy trefil Sojka břevno z branky spartianského golmana Surovčíka. Přímý přenos můžete poslouchat ve vysílání radiožurnálu Sport z Letné, Tadeáš Skalický, radiožurnál.
1: Ve skupině o záchranu je 2 kola před koncem jasno, že baráž nemine Slovácko, ale také Duklu s Ostravou. Ty se budou ještě snažit vyhnout přímému sestupu z posledního místa tabulky. Na něj klesl ostravský Baník po porážce 1-2 na Slovácku. Teď ztrácí 3 body na předposlední Duklu a 7 na klub z Uherského Hradiště. Celek z pražské Julisky totiž vyhrál v Mladé Boleslavi 2-1. Trenér Dukly Pavel Šuster tak mohl být s výsledkem i výkonem mužstva spokojený.
3: Pod tím velkým tlakem a proti samozřejmě kvalitnímu soupeři. Jsme prostě chtěli hrát fotbal, nebylo to nic besilýho. Podařilo se nám vcelit 2 branky škoda té, kterou jsme dostali z té standardky. Mohlo to být možná takový záběr klidnější, ale musím říct, že i v tom závěru, byť tam byly nějaký závary, tak jsme soupeře úplně do šance nepustili.
1: Jistotu účasti mezi elitou i v příští sezóně šance ligy získali Teplice díky triumfu 4-2 ve Zlíně. Fotbalisté Tomáš Chorý a David Douděra jsou v širší nominaci české reprezentace na letní mistrovství světa. Na seznam 54 hráčů koučem Miroslava Koupka se dostali, přestože Slavia po sobotním kontumovaném derby se Spartou vyloučila z týmu a můžou si hledat nové angažmá. Čeští hokejisté mají za sebou ve Švýcarsku první trénink před blížícím se mistrovstvím světa. Národní tým ve Friburgu neposílí ze zámořské NHL ani gólman Filadelfie Daniel Vladař, který si v bojích o Stanley Cup poranil ruku a neprošel výstupní prohlídkou. Jeden z nejlepších českých basketbalistů všech dob, Jan Veselý, ukončí po sezóně kariéru. 36-letému pivotovi končí v létě smlouva v Barceloně a nové angažmá už třetí Čech v NBA hledat nebude.
0: A takový byl sportovní přehled, taky tohle se tady stalo dnes ve světě sportu. Sledoval to mimo jiné i Jakub Kanta ze sportovní redakce. Děkuju.
1: Není vůbec za co, naslyšenou.
0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu. Zdravíme vás.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi. Ivák

0: host Radiožurnálu.
1: Hostem Radiožurnálu bude Jindřich Polák, frontman kapely Jelen. Kromě povídání ve studiu i zahraje. A to rovnou s novou ženskou tváří kapely, zpěvačkou Adélou Orlovou. Jak jim to spolu funguje? Poslouchejte živě na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 21 hodin 30 minut. U mikrofonu je taky Kateřina Sausedisová.
1: Zachování svých fanoušků v nedohraném derby proti Spartě zaplatit nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun. Sobotní zápas byl navíc kontumován ve prospěch Sparty, která tak 3 kola před koncem nadstavby šance ligy ztrácí na vedoucí Slávii 5 bodů. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace Vršovický klub také potrestala uzavřením stadionu v Edenu na příští 4 utkání nejvyšší domácí soutěže. Sparta dostala kvůli fanouškům pokutu 600 tisíc korun. Spojené království do mezinárodní mise na zajištění Hormuzského průlivu přispěje drony, stíhacími letouny a válečnou lodí. Oznámila to britská vláda. Součástí obranné mise budou i autonomní systémy na vyhledávání min anebo stíhačky Typhoon. Ministr obrany závazek oznámil během virtuálního summitu více než 40 zemí, který s cílem zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem svolalo Spojené království a Francie. Policisté stále pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Její fotografie je na serveru irozhlas.cz. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté pražské Sparty přivítali ve třetím kole nadstavbu ve skupiny o ligový titul plzeňskou Viktorii. Na Letné je reportér Tadeáš Skalický.
2: Teď řekneme radiožurnálu. 75. minuta zápasu. Sparta hraje dál z Plzní 0-0. Několik šancí na obou stranách. Před malou chvíli Eneme orazítkoval tyč plzeňské branky. V prvním poločase trefil břevno plzeňský Sojka. Každopádně dál se hraje v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Sparta Plzeň 0-0. Z Letné Tadeáš Skalický, radiožurnál.
1: Ve skupině o záchranu prohrál Baník Ostrava na Slovácku 1-2 a je poslední. Předposlední Dukla Praha zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1 a Teplice po výhře 4-2 ve Zlíně už také se stoupit nemůžou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 před loktem a zvěř na D10 za Turnovem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy teď je čerstvá nehoda před odbočkou na Kutnou horu. Na 69. kilometru osobní auto srazilo srnu. Ta ještě leží na vozovce v pravém pruhu.
5: Osobní auto srazilo srnku. Srnka leží v pravém pruhu. Osobní auto je v odstavě.
4: 69. kilometr směr Praha, dejte pozor na D1. Na D10 velmi opatrně za Turnovem ve směru do Prahy. Na 70. kilometru se na vozovce pohybují srny. Dálnice D8 z Drážďan do Prahy je uzavřená za tunely Panenská a Libouchec. Na 77. kilometru vyprošťují havarovaný kamion. Odklon je na 80. kilometru, objíždí se to po 13. přes Chlumec. Před exitem už se výrazněji nezdržíte. Na D5 z Plzně do Prahy pozor na nehodu u Rokycan. U sjezdu z dálnice na 62. kilometru osobní auto srazilo srnu. Vy tam čekejte překážku na vozovce. A na D1 z Brna do Prahy hlásíte překážku u Větrného Jeníkova. Na kilometru 103,5 stojí nepojízdné vozidlo v odstavném pruhu. Část řidičů tam vybočuje až do levého pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude zpočátku skoro jasno, jinak později většinou oblačno, je zataženo v severní polovině přehánky. Později večer budou v severozápadní polovině Čech vydatnější. Nejvyšší teploty do 17 stupňů na západě a místy taky na severu Čech jen do 13. Tolik zprávy. Dál pokračuje večerní radiožurnál s Jiřím Štefflem.
0: A přeju vám dobrý večer. Za chvíli Brian Adams, teď taky Justin Bieber.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Říká si obejda a v plánu má obejít všechny domy přírody v Česku. Důchodce Zdeněk Rajnošek ze Žďárska vyrazil na obří pěší výpravu. Denně plánuje ujít desítky kilometrů. Byli jsme u startu, reportáž ještě do 10:15.

0: Skupina Depeche Mode až úplně do konce. Tady je vysílání večerního radiožurnálu a za 4 minuty bude 9:45. Aktivní důchodce Zdeněk Krajnošek ze Žďárska vyrazil na trasu dlouhou 1700 kilometrů. Pod přezdívkou Obejda chce obejít všech 15 domů přírody v Česku, aby propagoval krásu české krajiny a šetrnou turistiku. Cestu chce zdolat za 44 dnů. My jsme byli u toho, když vyrazil od domu přírody Žďárských vrchů ve vesnici Krátká. Od manželky dostal na cestu ranec buchet a jedno doporučení.
1: Tam, že se nemá řídit tou písničkou, za každým rohem je někdo, kdo tě zahřeje, tak to teda ne.
2: Marie Rajnošková, manželka, vyprovází tedy chotě.
1: Takhle navleču a tady to máš na cestu.
2: Zdeněk Rajnošek vybavený buchtami v ranečku.
1: Tak.
2: Sleduje nás dron. Buchty v rámci na posilnění asi zatím nejsou ani potřeba, protože jak koukám, doprovod nám nestíhá.
3: Nestíhají. Úsek mezi Slavkovským lesem a Jizerskými horama, ten bude tak asi na 8 dní přes Krušné hory. Byť se tyho buchty hodila, to už nebudou, že jo? Pak budu muset pořídit jiné, no.
2: Já myslím, že manželka se docela obávala toho, že si pořídíte nějaké buchty cestou.
3: No jo, tak byla tam nějaká taková obava, no, ale já jsem poslušný, takže by tam mělo všechno jít bez nějakých rodinných rozvratů.
4: Ale můžete jít jako.
3: To nám to pěkně jde, ne docela.
2: Zdeněk Krajnošek, neboli Obejda, to je většinou takové hanlivé označení, ale vy se k němu hrdě hlásíte.
3: Já vycházím z toho, že to je jako takový přechodník, jakože Obejda Českou republiku. Vyrážím teďka na tuto cestu.
1: Ahoj, Dene, díky, ahoj.
2: Zdeněk Krajnošek, neboli Obejda, chce taky, aby jeho cesta byla šetrná k přírodě, chráněných krajinných oblastí, které projde.
3: Jako nerozdělávám oheň, nekempuju tam, takže vlastně jenom tam jenom přespím a vlastně po mně tam nic nezůstane.
2: Pár nocí pod střechou mu zajistí domy přírody jednotlivých HKO. Ze Žďárských vrchů Daniel Zach, Radiožurnál.

0: Beatles tam nahráli legendární hit Let It Be a taky tam odehráli svůj vůbec poslední koncert. Dům v centru Londýna, který má za sebou bohatou hudební historii, se teď mění na muzeum. Kdy se otevře? I o tom se dočtete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. No a ve večerním radiožurnálu se ještě v čase do 22. hodiny vydáme na fotbalovou šance ligu.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Fotbalisté Sparty hráli v Šancelize ve skupině o titul proti Plzni. Přímý přenos vysílá Radiožurnál Sport. No a na zhruba minutu ho teď pro nás budou komentovat taky Jaroslav Plašil s Tadášem Skalickým. Mají slovo.
2: Hezký večer z Letné, kde před malou chvílí skončil tenhle duel třetího kola ligové nadstavby mezi pražskou Spartou a Viktorií Plzeň a skončil nerozhodně 0-0, ani jedna branka nepadla v tomhle utkání. Podobně šancí měly oba týmy na obou stranách, každopádně plzeňští fotbalisté hrozili většinu času. Na obou stranách taky byla jednou razítkovaná branková konstrukce, plzeňský Sojka trefil břevno a poté Sparta také orazítko tyč plzeňské branky, no ale nic to neznamenalo, utkání skončilo 0-0.
3: Skončilo 0-0 a Spartané tak, jak si vytvořili tou v uvozovkách kontumační výhrou v derby nějakou slibnou pozici, že by ještě mohli zamíchat bojem o titul, tak teď se jim ta příležitost zase hodně vzdálila a slávisté si to mohou uhrát už v nejbližším domácím utkání proti Jablonci, byť tedy před prázdnými tribunami po disciplinárním trestu. I to utkání budeme vysílat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, samozřejmě zatím naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak to byli naši reportéři Jaroslav Plašil s Tadášem Skalickým. Dodejme ještě další výsledky. Ve skupině o záchranu ve fotbalové lize Dukla vyhrála v Mladé Boleslavi 2-1 a má tříbodový náskok na poslední Baník Ostrava. Ten prohrál 1-2 na Slovácku, no a Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2. Tady je vysílání večerního Radiožurnálu. Ten sport nás bude zajímat i dál, protože tenhle týden v pátek začíná mistrovství světa v ledním hokeji. No a proto byl naším dnešním dopoledním hostem Martin Procházka, hokejový expert Radiožurnálu, no a právě s ním bude mluvit Libor Bouček, teď tedy už v repríze, po zprávách ve 22 hodin, tak nás poslouchejte i dál.

0: 22 hodin, dobrý večer. Kateřina Sausedisová a zprávy.
1: Šéf fotbalové ligy Bárta nevyloučil po nedohraném derby Slavie a Sparty zpřísnění disciplinárních trestů. Ve Francii zadrželi muže, který údajně plánoval útok na Louvre a židovskou komunitu v Paříži. Fotbalisté pražské Sparty remizovali v ligové nadstavbě s Viktorií Plzeň 0-0 a zítra bude oblačno a zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Vedení nejvyšší fotbalové soutěže uvažuje o zpřísnění disciplinárních trestů za výtržnosti fanoušků. Radiožurnálu to po sobotním nedohraném derby mezi Slaví a Spartou řekl výkonný ředitel Šance ligy Tomáš Bárta.
3: Není možné v tuto chvíli se vymýšlet nějaká nová opatření. To není jenom naše záležitost, protože my se řídíme disciplinárním řádem fotbalové asociace České republiky. Téma na otevření disciplinárního řádu, no to zcela jistě je.
1: Zápas Slavie a Sparty se nedohrál kvůli diváckým nepokojům. Fanoušci domácích vtrhli na hřiště, napadli hráče soupeře a hazeli pyrotechniku do sektoru hostů. Ligová disciplinárka poté utkání skontumovala ve prospěch Sparty. Zároveň udělila se šívaným nejvyšší možnou 10-milionovou pokutu a zavřela stadion v Edenu na 4 domácí utkání. Sparta zachování svých fanoušků zaplatí 600 tisíc korun. Neznámý pachatel dnes podvečer odcizil z baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku lebku svaté Zdislavy. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Uvedla to na webu policie a její regionální mluvčí Dagmar Sochorová. Policie zároveň žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Francouzská policie vyšetřuje 27-letého muže původem z Tuniska, který údajně plánoval útok na pařížský Louvre a tamní židovskou komunitu, informoval o tom deník Le Monde. Podle něj se muž na internetu zajímal o takzvaný islámský stát i o sestavení výbušniny. Zadržený muž obvinění odmítá.
4: Zadržený muž se narodil v roce 1999 v tuniské Džerbě. V roce 2022 přicestoval do Francie, kde si chtěl najít práci. Policisté ho zadrželi koncem dubna, kdy jel s falešným řidičským průkazem. Při prohledu dávání jeho telefonu objevily džihadistická videa i fotografie střelných zbraní a nožů. Muž si psal s několika kontakty v zahraničí, které podle deníku Le Monde mohly být napojené na různé džihadistické skupiny. Popisoval, že zná přístupové cesty do Louvru a zmiňoval výrobu výbušniny, kterou by mohl přinést před muzeum. Umělé inteligence se přitom ptaly, jak se bomba vyrábí a jaké škody by napáchalo 100 gramů TNT. Popřel, že by plánoval teroristický útok a vyhledávání na internetu zdůvodnil svou zvědavostí. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Policisté žádají o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka je 170 cm vysoká, štíhlá, má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré rifle a černošedý batoh. Obuté měla černočervené tenisky, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrá Ceňková.
5: S rodinou byla naposledy v kontaktu minulý týden ve středu, kdy telefonicky sdělila, že jí ujel autobus a přijede pozdějším spojem, domů však už nedorazila. Dle dosavadních informací se měla pohybovat ještě poté v Brně. Policisté prověřili všechna místa, kde by se dívka mohla zdržovat, ovšem s negativním výsledkem.
1: Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158.
2: Sport.
1: Spartanští fotbalisté remizovali ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul v Šancelize z Plzní 0-0. Ze druhé příčky tak neúplné tabulce zaostávají o 4 body za první Slávii, která má ale zítřejší duel s Jabloncem k dobru. Slovácko se díky výhře 2-1 nad Baníkem Ostrava vyhne přímému sestupu. Ale ne baráži, protože Teplice otočili duel ve Zlíně na 4-2. V posledním duelu skupiny o udržení pražská Dukla zvítězila v Mladé Boleslavi 2-1 a má z předposlední příčky náskok 3 bodů na přímou sestupu. Vstupovou pozici Baníku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: D8 opět průjezdná a nehoda na D1 za Koberovicemi. Na dálnici D8 z Drážďan do Prahy je už za tunely Panenská a Libouchec průjezdná. Na 77. kilometru dokončili likvidaci následků ranní nehody po kamionu a projíždí se opět bez omezení, odklony zrušený. Na D1 z Brna do Prahy se před odbočkou na Kutnou horu na 69. kilometru střetlo osobní auto se Srnou. Řidiči hlásili zvěř v pravém pruhu, projíždějte opatrně. Na dálnici D55 z Uherského Hradiště do Hulína na nehoda za Otrokovicemi. Na 22. kilometru osobní auto srazilo zvěř, čekejte překážku na vozovce. A na D2 z Brna do Bratislavy počítejte s překážkou za Hustopečemi. Na kilometru 33,5 stojí v pravém pruhu porouchaný autobus a vybočuje se doleva. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude postupně oblačno až zataženo, severní polovině přehánky, později večer budou severozápadní polovině Čech srážky vydatnější. Teploty do 17 stupňů, na západě Čech jen kolem 13. Tolik zprávy. Teď už začíná repríza dopoledního hosta Libora Boučka.
7: Olympijský vítěz, čtyřnásobný mistr světa, mistr extraligy, čestný občan města Kladna a hokejový expert Radiožurnálu Sport je naším hostem Martin Procházka. Dobré dopoledne.
8: Hezké dopoledne.
7: Byť je vlastně to setkávání pravidelné pro nás všechny, co pracujeme v Českém rozhlase, tak já musím říct, že pro mě, když tě vidím, je to vždycky výjimečné, protože je málo idolů a hrdinů, kteří ovlivnili naši generaci tak, jako vy. Ale začnu úplně odinut než hokej, Martine. Jak ty vnímáš to, co se odehrálo v sobotu během derby? Ty jako sportovní profesionál, jak se na to díváš, kde se to vzalo a čím to, že na hokeji je takováhle situace téměř vyloučena?
8: Přiznám se, že jsem byl úplně v šoku, když jsem to viděl, Ivore, protože za mě to je absolutně jako nevídaný, neviděl jsem to nikdy, ani jsem neslyšel, že by se něco takového podobného stalo. V ten moment, kdy tam ty fanoušci běhli, nebo já nechci teď ani snad říkat fanoušci, protože to museli být nějaký úplně vyšinutí lidi, kteří vběhli prostě na druhou stranu proti kotli Sparty, kde prostě tam začali po nich házet nějaké rachejtle a něco všechno, možné světlice. Tak jsem byl takový skoprnělej, úplně jsem říkal, že to není snad normální. Do toho ty hráči, kteří běhali do těch útrop, do té kabiny, tak se museli bát obrovsky, tam tak byly vidět záběry, kdy potom tam snad někoho polili nebo napadli brankáře, myslím, že
7: šílený,
8: je to prostě absolutně jakoby neakceptovatelný, opravdu jsem byl v šoku a doufám, že už to nikdy nestane, protože tohle to opravdu už zavánilo tím, že ti hráči opravdu mají, kromě toho výkonu, který musí podat, tak měli obrovský strach o své zdraví a tohle to prostě musí být potrestaný.
7: A čím to je, že v hokeji to není nikdy tak vyhrocené? To dáno tím, že je člověk v hale, že to je dáno tím interiérem?
8: No, určitě. Samozřejmě já si pamatuju v dřívějších dobách, ještě když jsme hráli federální ligu a hráli jsme na Slovensku za Kladno, tak jsme hráli vnitře, kde nás fanoušci taky jako napadli, jako hráče, jo. Ale to bylo díky tomu, že v zápase tam byly nějaké vyhrocené situace a obránce Jiří Weber, který je momentálně trenérem v Plzni, tak byl napadnutý tak, že ho prostě kopli do hlavy nebo skopali ho do hlavy, potka nás musela policejní exkorta, nás musela vyvést z města v podstatě, nemohli jsme jít ani pořádně k autobusu, protože nás napadali stále a bylo to taky jako nepříjemný, takže stávalo se to dřív, ale v dnešní době prostě na tom hokeji si myslím, že to je, není možný, jako, že by někdo s fanoušků běh na led, za prvý asi popadali.
7: Do právě, to je řekl takže by, jasná výhoda.
8: Takže by byla výhoda, že jim samozřejmě přesně říkáš, tady jim ujedeš, takže to. Ale tady bylo vidět taky, jak ty kluci běhali, jakože prostě opravdu se o to báli, ten pocit, jako jenom, že na vás se žene skupina nějakých fanatických fanoušků, který vám chtějí nějakým způsobem ublížit, tak prostě to muselo být strašně pro ně nebezpečný.
7: Vnímá profesionální sportovec to, že jeho chování, řekl bych, že i jeho morál nějakým způsobem má vliv na tuhle anonymní skupinu diváků? Že fakt jako ve chvíli, kdy přitlačíte tu agresivitu, kdy můžete vyhecovat, že máte nad nimi moc?
8: Já bych řekl, že tady už vždycky před tím derbym, jako jo, myslím, že to se hodně často stupňovalo, tady ta atmosféra, že už jenom ty pochody, jak jdou ty fanoušci proti sobě, tak už tam vzniká taková nějaká už dopředu ta averze. Ti hráči, kteří potom hrajou to derby, tak už mezi sebou mě to přijde, že to je zbytečně moc přitažený, že pořád je to jakoby sport, je to fotbal, je to utkání, který prostě ano, rozhoduje možná o titul, nerozhoduje titul, a není to přece o tom, že se tam totálně všichni pokopou, že se tam zmlátí, divné jako zraně, že to, co předvedl Chorý, úplně jako vymazaný faul prostě, no prostě mně to přijde, že je to až už za hranou a nevím proč, z jakého důvodu je to takhle vyhrocený, protože ty utkání by měly být, já nevím, ozdobou té soutěže, měl by to být prostě derby, na všichni se na to těší, chodí tam děti, že, a najednou to prostě je takováhle jako hrozná kopanina, takže za mě je to zbytečně přitažený a měli by to ty hlavně hráči uvědomit, že to dělají pro ty lidi, že tam dělají sport, že to dělají, to je sportovní stránka, není to prostě jenom o tom, že je tam nějaká nenávist.
7: K lednímu hokeji patří už několik let přízvisko národní sport, vedou se o tom spory. Já si myslím, že kdo si tu otázku pokládá, tak stačí, aby byl bdělý během těch následujících dvou týdnů a pochopí, že k národnímu sportu má lední hokej minimálně nesmírně blízko. My se podíváme na tu událost, která se stala před 30 lety, kde v ústřední roli byl právě host radiožurnálu Martin Procházka.
9: Host radiožurnálu.

0: 5. května roku 1996 zažila naše země úplně poprvé ten moment, kdy jsme mohli křičet jsme mistři a oslovovali jsme to, co dokázala neskutečná parta pod vedením Lužka Bukače kousek od nás na jih v metropoli Vídeň v Rakousku a Martin Procházka byl ústředním hrdinou. Jak vy vlastně vnímáte jako hokejisti to, že najednou po tom, co se vrátíte v tvém případě 4x s titulem mistrů světa, křičí lidé, které neznáte, jsme mistři na vás?
1: Je to hezký,
0: protože samozřejmě. Vy jste mistři, ale.
1: Ale jo, tak je to hezký to slyšet. Jako samozřejmě já si vzpomínám tu dobu, kdy v tom 96. když jsme se vraceli, tak ono to takhle horký nebylo ty oslavy, protože jsme...
0: Tomu jsem se chtěl dostat.
1: No. To bylo takový, že jsme si v podstatě říkali to mistři jenom my, jo, když jsme skandovali. Ale pak ty následné 3 roky, kdy jsme se vrátili vždy na toho staré městské náměstí, tak to teda bylo až úplně neuvěřitelné, jak ty lidi se cítili, když to řeknu, jako... Jako kdyby byli mistři, oni jako kdyby byli, proto oni řešili své mistři,
0: no.
1: Ale prožívali to právě úžasně, tu atmosféru, oni nám vlastně jako by dávali to, tu sílu pro to, aby jsme to udělali a ono, ty oslavy potom, když jsme se vždycky vrátili, tak jsme si je vždycky náležitě užili a bylo to v tom úžasný, takže bylo to krásný. Já si pamatuju vždycky ty příjezdy z toho letiště, když jsme jeli po té evropské dolu, tak vlastně ty davy těch lidí, kteří opravdu si to užívali a chtěli vidět ten autobus, prostě, který jel a kolikrát jsme byli na té střeče a užili jsme to, bylo to úžasný, byla to krásná atmosféra. A pak samozřejmě ty následné oslavy, když jsme teda chodili s tím pohárem po určitých podnicích v Praze, tak se to užívali právě
0: i v těch
1: restauracích.
0: Tam už se vyplatí to, že na vás ten člověk, který má kasír tašku, křičí jsme mistři, protože rázem se podílí na té útratě a je dobré, že si pamatuješ tyhle momenty na té evropské třídě, kdy jste se vraceli zejména z Nagána. Ale když se vrátím do toho roku 1996 pro Luďka Bukače, to bylo druhé mistrovství v tomhle tom reprezentačním turnusu, pochopitelně mistr světa z roku 1985. I pro tebe to bylo druhé mistrovství. Jaké bylo to východisko? S čím se tam jeli? Jaký byl váš plán? A platí to, že ty jsi říkal, že si jedete pro bronz?
1: No, je to možné, protože já mám v sobě vždycky dané to, že když jsme někam jeli, tak jsem vždycky říkal, krásný je udělat medaily. Takže jsem říkal, i bronzová je hezká. Je to pořád medaile. A když jsme jeli sem do té Vídně, tak si pamatuju, že trenér Luděk Bukač ten tým hodně dlouho připravoval v Nymburku, kde bylo tréninkové středisko, kam jsme několik týdnů jezdili trénovat, kde jsme se vlastně jako dávali postupně dohromady. On trenér Bukač vytvořil takový dobrý tým, mně přišlo, že tam byli jak zkušený hráči, který už jakoby to měli skoro za sebou, to Antonín Slevin a Drahomír Kadlec. Jirka Kučera. A pak tam dal pár hráčů z NHL, myslím, že jich tam bylo 6 nebo 7, Robert Lang, samozřejmě hvězda, v té době myslím, že byl v Los Angeles.
0: Stanislav Neckář.
1: Stanislav Neckář, Bong. Já přesně, už je to dlouho, ale mám to si. Ale jo, ale a pak tam dal takový to mládí a dal dohromady prostě tým, který nějakým způsobem si to sedlo. Nám se povedlo vlastně vyhrát jakoby ten první zápas, ty první zápasy. Získali jsme prostě svědomí. Všichni útočníci v základní části jsme dali gól. Což bylo úplně neuvěřitelné, že opravdu to jakoby všem, když to řeknu, lepilo. Napadlo to, nebylo to jenom třeba na jednom útoku. A pak si myslím, že to se povedlo v tom finále, no, kde to bylo samozřejmě hodně vyrovnaný a jedno to plácnutí tam padlo.
0: K tomu finále a k tomu plácnutí se logicky a zcela po právu vracíme v každém rozhovoru, ale mě spíš zajímá to semifinále, protože to jste hráli proti Spojeným státům americkým, čtvrtfinále bylo proti v uvozovkách snadnému soupeři, to bylo Německo, tuším 6 branek dostali, ano. Němci. Ale v tom semifinále tam byl Brian Rolston, Joe Sacco, Kevin Stevens, v té době opravdu ikony NHL. A vy jste vyhráli 5-0 a z toho 2 branky jste dali v oslabení. A myslím si, to byl koncert Blue Line.
1: Jo, a tohleto utkání nám perfektně sedlo. Musím říct, že to bylo úžasný. Sedlo nám to utkání. Samozřejmě my jsme už v tom čtvrtfinále právě, kdy jsme hráli proti Německu, tak byla vyprodaná arena, ale většina tam byla českých fanoušků. Oni udělali parádní atmosféru. To nám obrovsky pomohlo, to nás jako navodilo. No a to utkání, které nám tady vyšlo, tak asi to tak mělo být, protože si myslím, že jsme se postupně zvedali i ten náš celý útok a díky tady tomu zápasu vlastně asi nám pomohlo to další angažma potom, že jsme šli do IK Stockholm, protože tady to utkání, které se nám povedlo opravdu proti Američanům, tak nakonec ovlivnilo to, že jsme nešli do Sparty, kde jsme měli už nějakou před dohodu s panem Charouzem, ale během mistrovství světa jsme se to změnilo a šli jsme do HIK Stockholm. No.
0: Musím se toho dotknout, protože s tebou je pochopitelně spojován fanoušek zbrojovky Brno, jinak hlavní kouč Karlových Varů, Pavel Patera, jako P a P, ale mně se fakt daleko víc líbí to označení Blue Line, protože Ota Vejvoda byl nedělnou součástí, ostatně je to vidět i v tom finálovém gólu, kdy on získal ten puk, poslal ho Pavlovi, Pavel nahrál do tobě a z toho padla ta branka. Ale jak by to šlo, kdyby nezásáhly ty zdravotní komplikace od ty Vejvody? Jaký byl potenciál kladenské Blue Line? No, teď zpětně, z pohledu
1: experta. Jasně, zpětně, přesně. Já jsem si, že by to asi netrvalo dlouho, že bychom se rozpadli, když to řeknu. Jo, nám se povedla ta první sezóna v HIK Stockholm, kde jsme hráli pohromadě, kde jsme měli opravdu taky vlastně pokračování, ale Ota už v závěru té sezóny už byl právě ty zdravotní problémy tam měl. Ale myslím si, že by se to rozpadlo, ten útok, že jsme pak každý měli, když to řeknu, teda nějakou nabídku z NHL, Pavel Patra taky dostal do NHL nabídku, taky to tam zabal stejně rychle jako já. Já jsem taky dostal do Toronto, taky se to zabal. No a Ota jako měl tu smůlu, že prostě zdravotně skončil. Takže myslím si, že by se to rozpadlo. Jako, takže možná bychom vydrželi ještě třeba rok jeden v tom HIK Stockholm, protože jsme měli smůlu na 2 roky, jsme měli podepsanou. Ale díky tomu, že každý jsme dostali nabídku do NHL, takže jsme se rozpadli.
0: V čem je kouzlo Blue Line, k tomu se ještě dostaneme, protože si troufám tvrdit, že pro generaci fanoušků mezi 30 a 50 lety je to termín, který bude navždy zapsán zlatým písmem. A člen Blue Line Martin Procházka je hostem Radiožurnálu.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli. Stačilo říct.
1: Zlatá éra českého hokeje odstartovala rokem 1996. Přesně před 30 lety se česká reprezentace pod vedením Luďka Bukače v brance s Romanem Turkem, se skvělými obránci, třeba se Stanislavem Neckářem, a v útoku třeba s Blue Line. Stala mistry světa člen Blue Line Martin Procházka je hostem. Mimochodem, když jsem zmínil toho Stanislava Neckáře, jak vám bylo, když chtěli ty Kanaděni v tom finále přeměřovat hokejku? To bylo...
2: My jsme si ani nevšimli toho, že si Vincent Neckář stačil vyměnit. No, jako oni věděli, že jí má špatně zahnutou, že ho v té době prostě zkoušeli oni všechno možné. Ale on to jako kdyby to tušil. Jak kdyby prostě věděl, že to třeba ještě chtějí zkusit. A on si těsně předtím vyměnil prostě za nějakou jinou, která je byla v pořádku.
1: A vážně?
2: Proto oni si prý jako takhle naběhli. No. Proto oni mysleli, oni si byli jistí, že to má zahnutý hodně. A on si to přestačil vyměnit a proto se také naběhli, takže ze sebe ještě udělali vlastně hlupáky. Oni.
1: Jo, i tenhle rys do jisté míry věc, která naznačuje tu českou chytrost. A myslím to pozitivně, jestli spolu, aha, moment, musím ještě udělat tuhle věc, aby to nedopadlo špatně.
2: No. Ale my jsme to nevěděli, ale on to prý takhle udělal. Takže šikovnost, no, chytrost.
1: Skvělý taktický tak. Když se podíváme na tu zlatou éru, která následovala po Vídni a vyvrcholila pochopitelně Nagánem třemi tituly mistra světa, myslím, že to můžeme připojit ještě ten titul z roku 2005, kde už ty si nehrál.
2: Ne.
1: Ale ten systém, kdo definoval ten systém, kdo byl na začátku, jakým způsobem, protože ty principy tam byly velmi podobné až do toho roku 2005, ale jak to bylo na začátku? Je to ten Bukač nebo je to Ivan Hlinka?
2: Já bych řekl, že to bylo začátek, to byl Luděk Bukač. Byl tam prostě chtěl, aby ty principy, aby byly prostě tak nastaveny, dodržoval se ten systém, aby prostě tam byly jasné pokyny, aby ti hráči to věděli. On přišel, nebo ne přišel, ale s tím levým křídlem dozadu, to bylo vlastně propracovaný, až pak se to změnilo, postupem času se začalo měnit, že střední útočník bude hrát toho třetího hráče dozadu a pak už se to samozřejmě mělo dál, pak tam přišel. Ale Ivan Hlinka to vlastně jako držel dál, ten systém toho levého křídla dozadu, což mě vyhovovalo, že jsem hrál to levé křídlo dozadu, takže jsem se hodně najezdil a hlavně jsem byl pořád v nějaké akci. Ono je rozdíl, když hrajete a hrajete, třeba řeknu, mě by nebavilo hrát na pravém křídle. Čekáte prostě jenom, než dostanete na nahrávku, přesně tak. Ale to levé křídlo, které bránilo v té době, tak bylo vlastně pořád někde, kde byl kotouč. To znamená, jak vepředu, tak vzadu, v uprostřed hřiště. Takže pořád jsem byl jako v nějaké akci. Ale ono to hodně bylo potřeba u toho bruslit. Takže to byla nějaká taková teoretická přednost těch hráčů na levém křídle, že museli mít dobré bruslení.
1: Viděli jsme potom na začátku milénia, že ty principy začalo přebírat zámoří, nebo je to jenom, řekl bych, optimistická domněnka tady nás, fanoušků, nebo jsme nějakým způsobem tou sérií těch úspěchů změnili ten světový hokej?
2: Já bych řekl, že se to změnilo, že to zámoří začalo vnímat to, že se nemusí hrát jenom takovým tím jejich kanadským stylem, takový to nahazování kotoučů do útočného pásma, tam si pro ně dojet, tam se někde zbourat s nějakým obráncem, ale že i technickou hrou se dá hrát a vyhrávat. Myslím si, že tyhle tři roky, jak oni v podstatě to nemohli kousat, že jsme je technickým způsobem, technickým hokejem, nahrávkama, ne žádným jenom pro jako nahazování, že jsme je poráželi, tak oni na to přišli a pak vlastně tam hodně i vás zavedli v Detroitu. Vlastně Detroit byl jeden z prvních týmů, který hrál evropský hokej. A bylo to samozřejmě nejenom díky Čechům, ale hlavně díky Rusům v té době a Švédům. Takže ty to zavedli tam a myslím, že pak ostatně ty další týmy FNHL to postupně začali přebírat a už takový ten klasický, takový, který jsme znali dřív, když tam hráli kluci Vladimír Růžička nebo takový ten kanadský hokej, tak ten úplně vymizel podle mě.
1: Vymizel, postupně se proměnil. Myslíš, že teď opět přichází ta chvíle, kdy by se měl znovu ten český hokej nějakým způsobem proměnit?
2: No já bych rád, kdyby se...
1: A ti nemyslím jako zlepšit, že by měla přijít revoluce, ale že je ta chvíle na to znovu jako najít tu cestu, která bude unikátní.
2: No, já myslím, že Radim Dulík díky tomu, jak přišel k národnímu týmu, tak mi se to líbilo po trenéru Jalonenovi, který hrál ten takový ten nehezký finský hokej. Mně se to teda vůbec nelíbilo. To je jenom takový to ustupování, bránění, minimální počet střel. Tak Radim Dulík přišel s takovou změnou hodně aktivního hokeje.
1: No a jakým způsobem ten aktivní hokej bude vypadat, tak tedy pochopitelně na mistrovství světa, které startuje už pátek, tak o tom si budeme s Martinem Procházkou povídat. Rozebereme i nominaci, která přinesla spoustu otazníků, ale člověk musí ji jen respektovat minimálně s úctou k reprezentačnímu trenérovi. Posloucháte Radiožurnál, Martin Procházka je hostem.

0: 22 hodiny a 30 minut. Krátké zprávy a Monika Chmilová. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 43 koruny a 87 haléřů. To je o 16 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na naftu se zítra sníží o 73 haléře na 42 koruny a 11 haléřů za litr. Vládní opatření regulující ceny paliv budou platit do konce měsíce. Kriminalisté při dnešní razii v pražské ústřední vojenské nemocnici zadrželi 11 lidí. Podezírají je z několika trestných činů, například z podvodu, padělání lékařských zpráv, vystavování nepravdivých posudků nebo přijímání úplatků. Informoval o tom šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. Na zásahu v nemocnici se podílela Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie. Na západě Norska u ostrova Smila zemřeli dva Češi. Norská média v pondělí informovala o smrti třech turistů. Jejich národnost ale neuvedla. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé dnes potvrdil českou národnost u dvou z nich. Turisté se utopili během rybářského výletu na moři. Příčina neštěstí zatím není známá. Rybářská loď, na které se plavili, byla převrácená. A policisté pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Dívka měří 170 cm, má hnědé oči a vlasy. Naposledy o sobě podle policie dala vědět minulou středu. Domů do Domašova měla dorazit před půlnocí. Její fotografie je na serveru iRozhlas. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Sport. Fotbalisté Plzně remizovali v nadstavbě šance ligy na hřišti Sparty 0-0 a pokud Slavia zítra ve třetím kole skupiny o titul porazí Jablonec, titul si zajistí. Ve skupině o záchranu Dukla vyhrála v Mladé Boleslavi 2-1 a odsunula na poslední příčku Baník Ostrava, který prohrál na Slovácku 1-2. Klub z Uherského Hradiště se už může chystat na baráž, protože poslední už skončit nemůže a posunout výš v tabulce také ne. Zlín totiž podlehl Teplicím 2-4.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavírka v tunelech na D8 a nehoda na D6 za Loktem. Na dálnici D8 budou na chvíli uzavřené tunely Prackovice a Radejčín. Mezi 58. a 59. kilometrem budou silničáři přestavovat dopravní značení kvůli údržbě. A podle informací Národního dopravního informačního centra má být provoz zastavený přibližně na 15 minut. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu pozor na nehodu za Loktem. Na kilometru 128 osobní auto srazilo srnu. Na místě to vyšetřuje policie a projíždějte opatrně. Na D2 z Brna do Bratislavy stojí za Hustopečemi na kilometru 33,5 porouchaný autobus. Uzavřený je tam také pravý pruh a vybočuje se doleva. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova podobná překážka za Prostějovem. Na kilometru 21,5 je neprůjezdný pravý pruh kvůli odstavenému nákladnímu autu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno až zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky. Později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. Pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
3: Martin Procházka je dnes hostem Radiožurnálu. Dotkneme se pochopitelně nadcházejícího mistrovství světa. Ty jsi měl tu výsadu, že mezi těmi lety, kdy jsi působil v reprezentaci, tedy od roku, když vezmu mistrovství 95 do roku 2002 či 2001, tak si vlastně zažil několik těch systémů herních. Ať už to byly čtyřčlenné skupiny, ať už to byl následně postup do semifinále, ta semifinálová skupina. Teprve teď, nebo posledních pár let je to opět stejně, jako to bylo v tom roce 96, kdy v rámci skupiny jedné skupiny cestuješ do toho čtvrtfinále. Který ten systém byl podle tebe nejlepší?
4: Přijde mi tenhle ten systém, kterému se právě vrátilo to, ten systém, jak říkáš, přijde mi to fér, odehrajete skupinu, samozřejmě někdy ty zápasy díky těm týmům, které tam jsou, těm zemím, tak nejsou úplně atraktivní, možná by to mohlo být trošku míň, ale je to zase samozřejmě pro díky komerci, je to vlastně kvůli penězům. Takže se mi to celkem líbí, je to pak čtvrtfinále, je to velmi atraktivní. Já jsem dokonce zažil, Libore, i dvě finále.
3: Já si to pamatuju. No.
4: Což mi přišlo teda úplně jako... My jsme teda díky tomu získali...
3: Dvě finále a pak bylo prodloužení.
4: Ano, my jsme díky tomu získali zlato, jo, ale bylo to nepochopitelné, nikdo to nechápal, jak je možný, že hrajete dvě finále.
3: No, byl to zvláštní systém, to byl rok 99?
4: To byl rok...
3: Ne, to 2001.
4: To bylo 99.
3: 99 a to ano. Byl gól Honzy Hlaváček.
4: Ano, přesně tak. Ano, no.
3: O dva roky později to byl David Moravec ve finále a další titul. Tak čtvrtfinále, semifinále a finále. Hmm. Myslím si, že čtvrteční večer, či čtvrteční odpoledne tradičně pro českého fanouška absolutně tedy hokejového nejdůležitější den minimálně v té jarní sezóně. S jakými ambicemi míří do Švýcarska český tým, tak na to se podíváme s Martinem Procházkou.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Hostem Radiožurnálu je dnes Martin Procházka. Před chvílí jsme se bavili o tom, že bylo složité hrát v roce 1999 dvě finále. Musím ti, Martine, říct, že v roce 1998 jste hráli dokonce dvě semifinále, což je další zvláštnost toho systému. V čem jsou specifická ta mistrovství v těch olympijských letech? To znamená, ty jsi to zažil v té aktivní roli v tom roce 1998 a vlastně i v roce 2002. Skutečně je to tak, že je cítit, že ten hlavní reprezentační vrchol je pryč?
1: Já jsem to tak asi nebral. 2002 jsem nebyl na olympijských hrách, takže pro mě to byl vrchol mistrovství světa. A v tom roce 98, no, po tom úspěchu to samozřejmě bylo trošku jiný, no. Takže ono, když vyhrajete olympijské hry a pak jdete na mistrovství světa, tak ale pořád to chcete vyhrát. Pořád to byla atmosféra, nebo ta doba byla taková, že nejenom ti fanouci, ale i my hráči jsme to prostě vnímali tak, že fakt máme dobrou generaci, že jsme fakt silní, že kdokoliv přijede, jakkoliv trenér poskládá ten tým, takže jsme silní a máme možnost dělat ty medaile, takže tohle to asi je takový ten nástroj k tomu úspěchu. Nás to hrozně bavilo, takže my kdykoliv jsme jeli, tak jsme si to také jeli užít. Jako to nebylo o tom jenom, že tam budeme ve stresu, ale prostě si jedeme užít mistrovství světa.
0: Ale myslím si, že člověk musí respektovat v tom olympijském roce ty omluvenky, které přichází z NHL, protože je k tomu připojené to cestování, zároveň velmi náročná sezona, takže dá se očekávat, že mnoho hvězd se prostě jednoduše omluví a pak je tu Matthew Tkachuk.
1: Je to tak, já s tím souhlasím, nemůžeme se divit, že David Pastrňák prostě to letos řekl, že ne, už zaprvé byl 3 roky po sobě, takže i po těch zápasech, co hraje NHL, co potom tam, to jak jsi zmiňoval cestování, tak teď 3 roky po sobě byl a v té olympijské sezóně už toho bylo moc, takže je to naprosto v pořádku.
0: Pojďme k tomu roku 2026. Mně při zveřejnění nominace Radima Rulíka, která je čistě v gesci jeho a jeho realizačního týmu, tak mě napadlo, s jakou kritikou a pohledem na věc by se setkal Ivan Hlinka, kdyby nyní v roce 2026 v době sociálních sítí a desítek blogů, kdyby zveřejnil tu nominaci na olympijské hry v Nagánu?
1: No, těžko říct to, samozřejmě. Ivan Hlinka byl v tom takový...
0: No ne, ale já mám na mysli ta jména. Milan Hejduk, vlastně půl na půl z Evropy, spousta jiných přání.
1: Je to o tom, že máte nějakou... Ten trenér musí mít v sobě nějaký takový ten cit pro tu chemii, vytvořit ten tým. Není potřeba mít všechny hráče pro CSNL. Mně se to líbilo i předtím. Já jsem to říkal, že spousta těch kluků, který jsou tady v Evropě, tak můžou hrát v NHL. Jenom nedostali šanci, nedostali prostor. Myslím, že to bylo i za nás v té době. Takže to je jenom na tom trenérovi. No. Myslím, že on je od toho, aby vytvořil chemii v tom týmu, aby vytvořil tým.
0: Jak moc si myslíš, že musí lidé v hokeji, trenéry, nemyslím přímo Radima Rulíka, ale obecně trenéry, jaké to je žít v té době permanentních reakcí na internetu? Jak moc to vstupuje i do té samotné práce, která, když ty reakce nebyly na sociálních sítích, musela být asi jednodušší nebo minimálně méně sledovaná?
1: Bylo to mnohem lepší pro mě, pro ty trenéry a i pro hráče. Myslím si, že to, co my jsme možná zažili v Nagánu, kdy nám tam chodili ty faxy, to bylo jediné, co asi jsme vnímali nějaký, že by nám to mohlo buď to pomoci, nebo uškodit, tak teďka...

0: dnešní době opravdu ty sociální sítě jsou neúprosný. Myslím si, že ani, jak znám Radima Rulíka, mu to moc nedělá dobře, protože je takový typ, že nechce se s tím moc nějak jakoby svazovat. Má prostě svoje nějaké, když to řeknu, mantinely, podle kterých jede. Myslím si, že se to během mistrovství světa si vůbec jako nepřipouští žádný nějaký takovýhle tlaky ze strany všech odborníků.
1: A jsou trenéři, kteří si ty tlaky uvědomují, protože přeci jenom Radim Rulík to, že to vypne, řekl bych, že to je ojedinělé.
0: Je to
1: že
0: ojedině,
1: daleko víc lidí to nechá zapnuté a zároveň sledují, cože se píše, ne?
0: Jo, jo, já myslím, že jo, že jsou některý takový ty trenéři, myslím si, že možná bych zkusil říct Filipe Šan, myslím si, že ten trenér byl, myslím si, že když byl při národním týmu, tak si myslím, že zrovna on je takový trenér, který to třeba vnímal tady to.
1: Když půjdeme k té samotné nominaci, co říkáš, budeme asi postupně, tři gólmani, všichni tři z Evropy.
0: Všichni tři z Evropy, no, tak je tam spousta omluvenek. Já jsem zvědavý, ještě ten Daniel Vladař, jestli projde kontrolou vstupní. Myslím si, že by to bylo fajn, pokud by prošel, tak si myslím, že se přidá k národnímu týmu. Ale jinak je tam spousta omluvenek, takže tři samozřejmě brankáři z Evropy, neříkám, že nejsou kvalitní. Víme samozřejmě, že ta kvalita tam je, ale chybí nám prostě taková ta jasná jednička, kterou jsme měli, Lukáše Dostála 2024 tady.
1: Dva hráči, pouze dva hráči z více než 20 zápasy v kanadsko-americké NHL. I tohle je jeden statistický pohled na věc, ale mě spíš zajímá pohled na ty ostatní týmy. Viděli jsme v loni finále Spojené státy Švýcarsko, myslím si, že na obou stranách hollywoodský příběh, na straně Švýcarska Andreas Ambil, na straně Spojených států amerických vzpomínka na Johnny Gaudreau. A teď tam vidíme, já jsem to zmínil už to jméno, to je Matt Tkachuk, absolutní hvězda Floridy a vlastně člověk díky olympijskému vítězství, který si jde pro členství v Triple Gold Clubu. Je on tou největší hvězdou z pohledu těch nominací? Je to ten hráč, na kterého se vyplatí koukat, i když člověk nefandí třeba Americe?
0: Bude to jeden z nich, bude to jeden z nich. Samozřejmě už jak se to zmínil, on chce vyhrát samozřejmě mistrovství světa, chce být ten, který bude v tom Triple Gold Clubu. Ale já si myslím, že budou velmi silní a nabitý a hvězdama, budou nabitý Švýcaři, samozřejmě hrají doma, ono se to nabízí. A jak jsi zmínil hollywoodský příběh Ambila, tak já si myslím, že takovýhle příběh má Roman Červenka. Já myslím, že to je úplně to samé. Úplně to samé. Já myslím si, že o něm by se klidně dalo vyjat přesně takovýhle stejný příběh.
1: No, myslím si, že to je to obrovské lákadlo, zejména pro české fanoušky a nezbývá než doplnit, že start už je v pátek. Martin Procházka je dál hostem Radiožurnálu.
2: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozední.

0: Posloucháte Radiožurnál. Vzhledem k tomu, že v pátek startuje mistrovství světa v ledním hokeji ve Švýcarsku, opět za účasti Česka a opět se spoustou nadějí a opět s vyhlíženým čtvrtfinále, které bude od čtvrtka za 14 dní, tak je hostem Radiožurnálu Martin Procházka. Zmínili jsme tady jedno jméno Romana Červenky, který vlastně překonává spoustu rekordů, ať už jede na jakékoliv mistrovství, patří mezi žhavé kandidáty na členství v síni slávy. Je to horký kandidát na vítězství v kanadském bodování a to je mu 40 let. Jak moc ty, vzhledem k té zkušenosti profesionálního hokejisty, vnímáš to, že mnozí fanoušci to berou jako úplně samozřejmě, no jasně, jede Červenka. Ale přitom je to fakt věc, která je naprosto unikátní, stejně jako v těch předcházejících případech, kdy lidé, kteří měli na začátku věku 4, tak prostě reprezentovali. To je české specifikum naprosto unikátní.
1: Je to tak, no jak to vnímám, já to vnímám, takže vlastně oni ani nemůžou nic jiného říct, že nepojede. Přece si to nedokážu představit, protože on vyhrává tady úplně vlastně všechno. A kdykoliv jede na to mistrovství světa nebo i na ty olympijské hry, tak je pořád jeden z těch nejlepších hráčů. Že? To, že mu je 40, to na něm není vůbec vidět a to no, je obrovský jako profík, jako když to řeknu, on se skvěle dokáže připravit. Já když jsem měl možnost ho vidět na některých mistrovství světa i mimo ten led, jako, tak on opravdu jakoby přistupuje k neuvěřitelným takovým klidem, ale i profesionalismem. Rozcvička jeho individuální, to je příklad, to by se snad měli učit všichni já nevím, junioři, dorazenci, jak on přistupuje před zápasem už jenom na té rozcvičce, jako, nemyslím na ledě, ale na suchu. Hmm. Geniální úplně, když jako opravdu vidíte. A no, takových věcí on tam má spousty a proto neříkám, že to je to hlavní, proč je takhle dobrý, ale už jenom tady ten začátek té rozcvičky nebo toho přístupu, jak jde na to utkání, jak už vlastně to má všechno v hlavě nastavené, tak to z něho dělá takovouhle hvězdu.
0: Jak důležité jsou tyhle vzory ve chvíli, kdy je tomu hráči 20, 21, zkouší to třeba v kanadské juniorce nebo i tady v té juniorce, jak důležitá je ta přítomnost a blízkost těchto vzorů?
1: Určitě velká. Já si myslím, že každý, bylo to i za nás, když jsme jako my za mladí začínali a měli jsme tam prostě některé ty hráče, ty hvězdy, tak vás to nějakým způsobem obrovsky nabíjí, vy je sledujete, díváte se na ně. A myslím, že takhle to bylo i za nás a teď je to úplně podobné. Já myslím, že pro ty kluky je to neuvěřitelná škola. Když právě, o čem jsem mluvil, když ho vidí, jak on přistupuje k tomu tréninku. Vezmeme si, když má národní tým třeba den volno, tak i Roman Červenka ve 40 letech je na tom tréninku, když je volno. Jo. Hmm. On si jde za brusy, on tam chce, on to prostě potřebuje, nebo chce si to udělat. A už jenom takovýhle věci je pro ty mladý kluky úžasný.
0: Já jsem tu měl včera šéf dirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu a bavili jsme se o talentu a o tréninku. Jak je to s talentem v případě toho vrcholového hokeje? Dá se vlastně navázat i na toho Romana Červenku, kde vidíme ve 40 letech obrovskou disciplínu a kontinuální práci, ale kolik procent dělá ten talent v hokeji?
1: No, nevím, jak bych to hodil na procenta, ale ten talent je tam vždy důležitý. Myslím, že to už poznávají ty trenéři postupem času od toho mládí, od těch žáků postupně do toho dorostu. Vidíte, že ten hráč má určité předpoklady, je tam ten talent a teď je potřeba v něm potom probudit to, aby začal ten talent ještě dál rozšiřovat tou pracovitostí, tou pílí, tou přesně tímhletím přístupem. Takže ten talent tam... Nevím přesně, v kolika procentech, nechci říkat žádný procent.
0: No jasně, ale ta disciplína je vlastně kontinuální. Že podstatný je, aby i v těch 35, 36 prostě ta pracovitost byla neustále přítomná.
1: Je to tak, já si myslím, že bez toho to nejde jako v dnešní době. Myslím si, že ta konkurence byla i dříve, ale i teď je a je mnohem větší a bez tohohle toho přesně zmiňuješ, tak to nejde. Nedokážu si představit, že by jenom prostě měl někdo talent, a přitom by byl jako nějaký flink. To si nedokážu dát dohromady.
0: Během třech dekád patří Česko pravidelně mezi, řekl bych, ten širší okruh favoritů na zlato a mezi úzký okruh na zisk medaile. Je teď v roce 2026 něco, co bychom mohli označit jako DNA českého hokeje?
1: Týmová práce, týmový výkon. Myslím si, že Radim Rulík to má zase takhle poschválený. Bude to o tom týmu. Ano, nemáme tam možná hvězdy typu Davida Pastrňáka, Martina Nečase, ale bude to o tom týmu, o té chemii týmové. já myslím, že tohle to přesně teďka bude takhle postavit na tomhle. Ty kluci dokážou dělat potom obrovské věci. Vůbec to teďka nehodnotím podle toho posledního turnaje, který byl v Švédsku. Byla to příprava, žádné, nikdo tam nechtěl blokovat střely, nikdo se nechtěl zranit, ale teďka, až přijde mistrovství světa, tak to bude úplně, já očekávám úplně o něčem jiném ten hokej a myslím si, že to Radim Rulík v těch kluchách dokáže dát, jim to probudit a myslím si, že fanoušci se budou zase mít na co těšit.
0: No to asi nikdy úplně neskončí. Když se člověk podívá na ty výsledky 20, když se podívá na ten fantastický výkon i na 18, tak tam ty hrdinové prostě pořád přichází a přichází. Čím si to vysvětluješ? Tahle země má 10 milionů obyvatel a co si budeme povídat, pod nulou je tady tak 10 dnů v roce.
1: Já jsem moc rád, že se to změnilo, že právě tady byl takový ten 12-letý, myslím, že 12 let, to byl takový ten útlum, kdy nám to takhle...
0: Mezi lety 2010, tedy toho titulu ano, z Německa, ano, 22 no, medaile.
1: Tak se to řekně nějak takhle aspoň. A prostě to změnilo se to díky tomu přístupu právě těchto lidí, kteří se dostali k těm národním týmům a to, co jak nastavili tady tu práci, tak se to krásně propojilo a Evidentně to funguje, jak už zmiňuješ, 18, 20, Ačko a jsem hrozně moc rád, že to takhle je a je to jenom dobře, je to o tom přístupu těch trenérů, jak jsem zmiňoval a moc se mi to líbí a jsem toho zastáncem, že takhle by to mělo být a doufám, že takhle dlouho vydrží.
0: No a já si myslím, že to je dáno taky tím, že v čele těch reprezentačních týmů jsou právě ti, kteří zářili na tom ledě a kteří byli tvými spoluhráči, protože ty příklady táhnou.
1: A mně se líbí, že spolupracují všichni, že jsou spolu, že fakt táhnu za ten jen pro vás. Nikdo tam nechce dávat nic nového, prostě se takhle domluvili, všichni takhle to vlastně dělají, stejně tu práci odvádí a dělají, hodně právě dělají a dbají na ten týmový výkon, ne na individuality.
0: Uvidíme, jak se týmový výkon projeví na ledě. V pátek ve 20:15 nastupuje česká reprezentace proti Dánsku ve Friburgu. Budeme držet palce a Martin Procházka pochopitelně bude přidávat svůj expertní pohled na Radiožurnálu Sport. Díky moc, že jsi byl hostem.
1: Děkuju.

0: Tady je vysílání večerního Radiožurnálu. Máme pro vás další zprávy, včetně aktuální zelené vlny. Je 23 hodin. A u mikrofonu je Monika Chmilová.
1: Do řeky Moravy unikla neznámá látka, na místě zasahují desítky hasičů. Světová zdravotnická organizace už našla všechny pasažéry výletní lodě s Hantavirem. Fotbalisté Sparty remizovali v Šancelize z Plzní 0-0, na vedoucí Slávii tak ztrácí 4 body a zítra bude převážně oblačno a zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Hasiči zasahují u Otrokovic na Zlínsku kvůli úniku neznámé látky do řeky Moravy. Barevné skvrny se v okolí Kroměříže objevily v podvečer. Hasiči se snaží látku z vody odstranit, popisuje jejich mluvčí David Martinec.
3: U Bělovského jezu natáhli hasiči přes řeku Nornou stěnu, kde látku zachycují, následně ji posypávají sorbentem a jí mají. Na místě byli rovněž zaměstnanci Povodí Moravy, kteří provedli na několika místech odběr vzorků.
1: Povodí Moravy odebralo z řeky vzorky a bude zjišťovat, o jakou látku se jedná. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Hasiči budou na místě zasahovat až do rána. Všechny pasažéry z lodi, na které se šířil hantavirus, se podařilo najít. Na tiskové konferenci ve Španělsku to uvedl předseda Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zatím se podle něj podařilo potvrdit 9 případů a u 2 dalších lidí je pravděpodobné, že se nemoc potvrdí. Další případy se podle něj ještě objeví. Rozsáhlé šíření hantaviru ale považuje za nepravděpodobné.
4: Očekáváme, že nějaké případy přibudou. Možná si vzpomenete, že první případ se objevil 6. dubna, jeho nakažlivost se ale prokázala až 25. dubna. Mezitím se odehrála spousta interakcí mezi pasažéry lodi. Inkubační doba nemoci je také 6 až 8 týdnů. Hodnocení Světové zdravotnické organizace je, že riziko z globálního pohledu je malé.
1: Italská agentura ANSA informovala, že v karanténě je další člověk s podezřením na nákazu hantavirem. 25-letý Ital se krátce v letadle společnosti KLM setkal se ženou, která později na následky viru zemřela. Policie prosí o pomoc při pátrání po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. S rodinou byla v kontaktu naposledy minulý týden ve středu. Volala rodině, že jí ujel autobus a vrátí se domů až před půlnocí dalším spojem. Podle policie se pak měla pohybovat v Brně. Dívka je hubená a měří 170 cm, má hnědé oči a hnědé vlasy. Na sobě měla růžofialovou mikinu, světle modré džíny a černočervené tenisky. U sebe by měla mít černošedý batoh. Fotografii pohřešované dívky najdete na serveru iRozhlas. Jakékoliv informace o ní volejte na linku 158.
2: Sport.
1: Fotbalistům Sparty se vzdálil ligový titul. Na svém stadionu remizovali z Plzní 0-0. Na vedoucí Slávii ztrácí teď 4 body. Lídrovi tabulky stačí k obhajobě loňského triumfu zítra porazit Jablonec. Ostrava si pak výrazně zkomplikovala boj o záchranu. Ve třetím kole skupiny o udržení prohrála na Slovácku 1-2 a je stříbodovou ztrátou poslední. V následujících utkáních budou hráči Baníku muset spoléhat i na pomoc soupeřů. Pokračuje trenér Josef Dvorník.
5: Když nevyhráváme my, musíme se dívat kolem sebe, tak to prostě teďka je ta situace, už to nemáme ve svých rukou, my musíme vyhrát oba dva zápasy a doufat v to, že Dukla teďka ztratí v Teplicích a pojedeme hrát po vítězném zápase se Zlínem doma o všechno na Duklu.
1: Ve zbylých zápasech skupiny o udržení Mladá Boleslav prohrála s Duklou 1-2 a Zlín s Teplicemi 2-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 před Mirošovicemi a nehoda na D6 za Loktem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně ve zúžení za mostem Šmejkalka. Na 23. kilometru je na vozovce rozsypaný štěrk. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu se uklízí po nehodě za Loktem. Na kilometru 128 osobní auto srazilo srnu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy počítejte s překážkou za Hustopečemi. Na kilometru 33,5 stojí v pravém pruhu porouchaný autobus, vybočuje se doleva. Na D46 Olomouce do Vyškova, podobná situace za Prostějovem. Na 22. kilometru dodávka v pravém pruhu. A dálnice D8 je v tunelech Prackovice a Radejčín opět průjezdná. Mezi 58. a 59. kilometrem silničáři přestavili dopravní značení kvůli údržbě. Nově se jezdí obousměrně v tubusech na Drážďany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 4 stupně až 0, při uklidnění větru až na minus 2 stupně a objeví se četné přízemní mrazíky. Zítra čekáme převážně oblačno i zataženo, hlavně v severní polovině území, spíše na horách lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách nejčastěji kolem 6. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: 23 hodin 5,5 minuty, stále nás posloucháte v den, kdy v kalendáři je úterý 12. května, ještě necelou hodinu tam bude. My budeme v těch následujících minutách varovat a přidáme taky užitečné informace. Čelíme rekordnímu nárůstu kybernetických podvodů, jak dnes upozornili zástupci policie. Jejich počet by letos mohl překročit 27,5 tisíce. Podle kriminalistů jsou zároveň nejvíc ohroženi lidé, kteří věří, že podvod rozpoznají a nemůžou mu naletět. Jak se takovým útokům efektivně bránit, i to řekneme za pár minut.
2: Večerní radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu 10 minut po 23. hodině. Budeme varovat, nejvíce ohroženi internetovými podvody jsou lidé ve středním věku, kteří mají pocit, že naletět nemůžou. Upozorňuje na to policie, podle které případů telefonních a internetových podvodů výrazně přibývá. Je to hlavně kvůli organizovaným skupinám ze zahraničí. Ty pracují se strachem lidím, jsou čím dál důvěryhodnější a i po zásahu policie jsou schopni znovu začít působit jinde. Detaily už řekneme s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Vítej, hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Jak výrazný je nárůst kyberpodvodů podle policejních statistik?
1: Policisté uvedli, že za celý loňský rok zaznamenali přes 21 tisíc trestných činů v digitálním prostoru a jenom letos do dubna jich je už přes 8 tisíc. Tímto tempem by podle policie mohl počet těchto skutků letos překročit 27,5 tisíce. Podle Ondřeje Kapra z odboru hospodářské kriminality kriminální policie jsou v 80% případů oběťmi ženy.
2: Je možné, že pachatelé zjistili, že pro ně je lepší a výhodnější cílit právě na ženy. Rozhodně si nemyslíme, že by to bylo tím, že by tomu ženy jako lépe propadaly nebo ne. Zároveň to ukazuje, že pachatelé od začátku vědí, komu navolávají, ale důležité je říct i, že na straně pachatelů taky nejsou pouze muži, ale jsou tam právě i ženy, což pro někoho může být odzbrojující.
1: Průměrná škoda u telefonních podvodů dosahuje podle Ondřeje Kapra na skoro 750 000 korun. U romantických podvodů, kde se pachatelé vydávají třeba za americké vojáky, kteří slibují obětem, že s nimi budou žít a chtějí poslat peníze, je průměrná škoda přes 500 000. Problémem jsou podle policistů i falešné investice. Nárůst odcizené částky potvrzuje i Česká bankovní asociace. Jejím klientům podvodníci ukradli skoro 800 000 000 korun, tedy dvakrát víc než loni. Banky umí podezřelé transakce rozpoznat, ale problém je, když útočníci donutí lidi vybrat peníze a pak jim je osobně předat.
0: No a Josefino, jak se tomu dá bránit? Protože podle policie používají podvodníci čím dál jako propracovanější scénáře.
1: Ano, ty hovory můžou trvat i 12 hodin a podvodníci působí věrohodně i proto, protože používají jména reálných policistů nebo bankéřů. Jsou schopni lidem poslat i zdánlivě pravý průkaz, který to dokládá. Zásadním krokem je uvědomit si, že praví policisté ani bankéři nikdy nechtějí po lidech platební transakce, říká Ondřej Kapr z kriminální policie.
2: Je důležité uvědomit si, v jaké jsem situaci, nenechat se zastrašit, nenechat se tím strachem ovlivnit, zavěsit a případně dělat další kroky v případě, že už jsem třeba nějaké peníze někam poslal nebo vyzradil citlivé údaje.
1: To znamená, co nejdřív kontaktovat banku a policii, což podle Kapra stále řada lidí nedělá. Policie zároveň upozorňuje, že pokud policisté nebo bankéři posílají svůj průkaz přes telefon, tak jde v drtivé většině případů o podvod, protože to skuteční policisté ani zaměstnanci bank nedělají.
0: Důvěřuj, ale v tomhle případě několikrát prověřuj. Josefína Báčová pro nás měla velmi užitečné informace. Josefíno, děkuji, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Tady je vysílání večerního radiožurnálu. Nám důvěřovat můžete, my všechno prověřujeme několikrát i teď večer. Tak teď pohled na čas. Za 2 minuty bude 11:45. Ať se vám dobře poslouchá.

0: Místo hřiště les, místo klasické třídy zahrada. Rodiče stále častěji dávají děti do lesních mateřských škol. Ty vznikají hlavně u větších měst. Detaily řekneme ve vysílání večerního Radiožurnálu za pár minut. Do té doby ještě Xindl X a tohle je jeho puberťák.
1: Je mi 17, problém je v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám si...

0: Let. Dopoledne strávené venku za každého počasí. O lesní školky je v Česku stále větší zájem. Za posledních 10 let jejich počet vzrostl skoro 5x. Některé z nich zřizují i obce a města. Na Jižní Moravě zatím funguje jediná obecní lesní mateřská škola v Brně Bosonohách a vzniknout tam má další.
1: Dobrý den! Dneska máme krásný den! Dobrý den!
2: Startuje ranní rituál, který vede průvodkyně Ivona Špačková. Děti si spolu s učitelkami sedají do kruhu na zahradě školy.
1: A víte, kdo za námi? Dneska zase přišel. Podívejte se na něho. Sluníčko.
2: Děti si postupně podávají plyšové slunce. Dopoledne pak tráví venku. Hraním si a učením se. Mezi nimi je i 5letý syn Zuzany Macové.
3: A od září bude nastupovat mladší syn. To, že já sama jako mám velice ráda přírodu, i jsem to studovala, takže jsem chtěla tak nějak to předat i jim. A aby prostě mohli být co nejvíce venku, tak jako jsme bývali my jako malí.
2: Bosonošská školka je přitom jediným takovým nesoukromým zařízením v Jihomoravském kraji. Zřizovaná je městskou částí a díky státním příspěvkům je levnější než většina soukromých lesních školek, říká ředitel Stanislav Skřička.
4: Dostali se z prostředí neziskového do státního, tak stát už přispívá jak na platy našich paní učitelek, průvodkyň, tak také máme příspěvek na provoz.
2: V Jihomoravském kraji funguje 35 lesních školek a klubů zapsaných ve školském rejstříku. V celé republice je takových školek 72 a dalších 100 lesních klubů. Nejvíc v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, popisuje předsedkyně Asociace lesních mateřských škol Tereza Valkounová.
5: Je to tak, že lesní školky hodně vznikají v místech, kde lidé cítí, že děti nemají dostatek kontaktu s přírodou a volí si právě tento typ vzdělávání pro děti, takže proto jich je i víc.
2: Zájem o lesní školky přitom podle asociace dál roste. Další lesní třída má od září vzniknout i v brněnských Husovicích. Aneška Hlávková, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Hostem Radiožurnálu bude Jindřich Polák, frontman kapely Jelen. Kromě povídání ve studiu i zahraje. A to rovnou s novou ženskou tváří kapely, zpěvačkou Adélou Orlovou. Jak jim to spolu funguje? Poslouchejte živě na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: provedení Mé vlasti na Žofíně v roce 1882. Dnes cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany tradičně zahájil Pražské jaro. Tentokrát v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. K tomuto koncertu se můžete vrátit v aplikaci Můj rozhlas, protože ho vysílal Český rozhlas Vltava.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

Operace slinivky jater a jícnu se mají od příštího roku soustředit pouze do specializovaných center. Změnu připravuje Ministerstvo zdravotnictví. V Radiožurnálu a naši reportéři zjišťovali, co to bude znamenat pro pacienty. Na detaily dodáme ještě před 3:15.

0: Pět minut a bude 11:45. Zvýšení kvality a bezpečnosti péče o pacienty. Nejen tohle si vedení ministerstva zdravotnictví slibuje odchystané reformy operací slinivky, jícnu a jater. Nově mají být tyhle náročné výkony soustředěny pouze do specializovaných center ve velkých nemocnicích. Mimo jiné i do fakultní nemocnice Olomouc. Ke změnám má výhrady svaz pacientů.
1: Lékaři ve fakultní nemocnici Olomouc ročně zvládnou více než 100 velkých výkonů na slinivce, kolem 60 na játrech a několik desítek pro onemocnění jícnu. Tyto počty podle zástupce přednosti chirurgické kliniky Martina Lovečka patří k nejvyšším v republice.
2: Se ukazuje, že na pracoviště, které tyto výkony provádějí frekventně, nebo s vyšší frekvencí, mají jak krátkodobé, tak dlouhodobé výsledky léčby lepší ve srovnání s těmi, kde se tyto výkony dělají méně často.
1: Výkony se tak mají od příštího roku soustředit mimo jiné i sem do fakultní nemocnice Olomouc. Přednosta zdejší chirurgické kliniky Dušan Klos centralizaci chystanou ministerstvem zdravotnictví vítá.
3: Nepředpokládáme nějaký dramatický nárůst počtu pacientů. Pokud tomu nárůstu dojde, tak to bude v řádu jednotek, které naše nemocnice bez potíží absorbuje.
1: Podle informací serveru Zdravotnický deník CZ by o výkony na játrech měly přijít třeba nemocnice ve Vítkovicích a Valašském Meziříčí pod skupinou AGEL. Pokračovat by naopak měly v jiné nemocnici této společnosti v Novém Jičíně. Pokračuje mluvčí Radka Miloševská.
4: Skupina AGEL tuto reformu vnímá jako krok správným směrem, protože koncentrace náročných výkonů do specializovaných center přináší vyšší kvalitu a bezpečnost péče pro pacienty.
1: Podle Luboše Olejára, prezidenta Svazu pacientů České republiky, je potřeba zařídit to, aby specializovaná centra nebyla kvůli centralizaci přeplněná.
5: Máme dojem, že jde o pěknou myšlenku, ale nevidíme to jako životaschopné v našem českém zdravotnictví.
1: Ministerstvo chce novinky podrobněji představit koncem května na odborné konferenci. Z Olomouce Josef Čermák, Radiožurnál.

Síl ve vysílání večerního radiožurnálu. Zdravíme vás, přejeme stále klidný úterní večer. Co se dnes stalo? Fotbalová Slavia dostala nejvyšší pokutu v historii České ligy. Zaplatit musí 10 milionů korun. Máme pro vás detaily a uslyšíte je v našich půlnočních hlavních zprávách už za necelou čtvrt hodinu.

0: Je to hudební soutěž, ale mnozí diváci se na ní dívají jako na soutěž plnou především extravagantních vystoupení a kostýmů. Asi na tom i něco bude. Asi už tušíte, o čem bude řeč. Ve Vídni dnes večer prvním semifinálovým kolem odstartoval 70. ročník Eurovize.
1: Let the Eurovision Song Contest begin!
0: Eurovize se do Rakouska vrátila po 11 letech, tentokrát se v ní hudebně utká 35 zemí, mimo jiné třeba Polsko, Řecko nebo Německo. Tohle písní soutěží právě Německo. Středem pozornosti je ale i letos, podobně jako v minulých letech, účast Izraele. Vzhledem ke konfliktu v Gaze volají aktivisté i někteří představitelé umělecké scény po vyloučení Izraele. No a hudební událost se tak letos bude konat bez Irska, Nizozemska, Slovinska, Islandu a Španělska. Tyhle země se rozhodly aktuální ročník bojkotovat. Česko se 70. Eurovize zúčastní, reprezentovat nás bude mladý zpěvák a herec Daniel Žižka. Píseň Daniela Žižky se jmenuje Crossroads a takhle mi popsal, o čem je.
2: V průběhu toho, kdy to tak nějak začalo vznikat, jsem si začal pomalu uvědomovat, o čem vlastně chci, aby to bylo, že chci, aby ta píseň byla o rozhodování, o nějakých životních křižovatkách. A v průběhu, když začala vznikat, tak jsem si říkal, tyjo, vždycky jsem chtěl zkusit Eurovizi a tady to by vlastně mohla být ta věc, kterou bych tam mohl zkusit poslat.
0: A taky tady poslal. Daniela Žižku uvidíte ve druhém semifinále ve čtvrtek, no a v případě, že postoupí, tak zaspívá i v sobotním finále. Fanoušci z Česka pro českého zpěváka hlasovat nemohou, taková jsou pravidla Eurovize. Jinak vítěze bychom měli znát v sobotu zhruba někdy kolem půlnoci. No a protože se Eurovize koná u našich sousedů, tak Češi letos patří mezi 10 nejpočetnějších skupin fanoušků, kteří vyrážejí přímo na místo. Na místě budeme v sobotu i my, takže i o tom uslyšíte z vysílání Radiožurnálu. Teď už se blíží půlnoc, za 7 minut, necelých 7 minut, 6,5 minuty začne nový den. Bude to středa 13. května. V Radiožurnálu uslyšíte hlavní zprávy, po nich taky reprízu 20 minut Radiožurnálu a pak už s vámi bude celou noc moderátor Petr Zajíček. Zdravím vás, ať se vám daří.
3: Život plne dál.

0: Radiožurnál, je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Fotbalová Slavia dostala nejvyšší pokutu v historii České ligy. Zaplatit musí 10 milionů korun. V Maďarsku přísahali noví ministři. Kabinet Pétera Maďara se od půlnoci ujímá vlády. Jarní mrazy podle pěstitelů mohly zničit až polovinu letošní úrody ovoce. A dnes bude převážně oblačno a zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů. Je středa 13. května. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: SK Slavia Praha dostala od disciplinární komise Ligové fotbalové asociace nejvyšší pokutu v historii České ligy za to, že v závěru sobotního derby pražských S vtrhli diváci předčasně na trávník v Edenu, napadli hráče Sparty a do sektoru hostujících fanoušků házeli pyrotechniku. Zaplatí 10 milionů korun.
3: Proti rozhodnutí disciplinární komise se Slavia odvolávat nebude. Vršovický klub zároveň musí nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy odehrát bez diváků.
4: Pokud jde o finanční pokutu 10 milionů, ta samozřejmě v kombinaci i s tím, že nebudeme moci odehrát 4 utkání s diváky, nám v zásadě způsobuje škodu 50 milionů korun.
3: Komise taky zkontumovala ve prospěch Sparty sobotní pražské derby na Slávii. Pokračuje místopředseda představenstva AC Sparta Praha František Čupr.
5: Ten verdikt v tuto chvíli vůbec není důležitý. Důležité je to, že těm, kteří říkali, že fotbal je místo, kde se schází výtržníci, tak těm jsme pouze nahráli.
3: Říká Čupr. Sparta za výtržnosti letenských fanoušků, kteří mimo jiné poničili zařízení stadionu Eden, dostala pokud tu 600 tisíc korun. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
1: Zahalování obličejů na sportovních stadionech by mělo být nově přestupkem. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů to řekl po jednání s předsedou České fotbalové asociace Davidem Trundou. Doteď zahalování přímo na stadionech zakazovaly jen kluby v návštěvním řádu. Šťastný chce sérii opatření zavést v reakci na pražské víkendové derby.
6: České stadiony by taky podle Šťastného měly mít do budoucna možnost využívat kamery na rozpoznávání obličejů. Několik z nich už podle něj takové systémy sice má, kvůli ochraně osobních údajů je ale zatím nesmějí využívat, říká Šťastný.
7: Budu mít jednání se zástupci Úřadu na ochranu osobních údajů a budu s nimi hovořit o legislativních možnostech.
6: Zpřísnit se mají taky sankce za vstup na hrací plochu nebo používání pyrotechniky. S Trundou se Šťastný sešel v reakci na sobotní nepokoje na derby mezi pražskou Spartou a Slavií. Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: V Maďarsku se o půlnoci ujímá vlády kabinet pod vedením premiéra Pétera Maďara. Definitivně tím končí 16-letá éra Viktora Orbána. Ministři nové maďarské vlády složili přísahy v parlamentu už včera. Na dnešek mají naplánované první jednání.
8: 16 nových ministrů a ministryň složilo přísahu před historickými maďarskými vlajkami a čestnou stráží. Kabinet má o 5 členů víc než předchozí. Například rezorty školství nebo zdravotnictví totiž budou opět samostatné. Nový premiér Péter Maďar pak zdůraznil závazek vůči veřejnosti.
9: Fungování vlády bude týmová práce. Budeme odpovědní a rozhodovat veřejně. Jen tak lze obnovit důvěru ve stát.
8: Zemi přebírá v době ekonomické stagnace, vysokého státního dluhu i zablokovaných eurofondů. Právě na tyto problémy se nový kabinet chce zaměřit co nejdříve. U části evropských peněz má ale čas na reformy jen do léta. Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Policie v Česku loni vykázala z domácností 1640 násilníků. Vyplývá to z dat Asociace pracovníků intervenčních center. Je to nejvíc od zavedení opatření v roce 2007.
10: Podle asociace je za nárůstem vykázání větší ochota obětí útoky nahlašovat, říká Lucie Paprštajnová.
11: Že vlastně získávají ty informace a že jim to dodá sílu k tomu, že se rozhodnou tu pomoc vyhledat.
10: Asociace upozorňuje, že v Česku chybí pro agresory povinné intervenční programy. Jsou pouze dobrovolné. Letos na ně dalo ministerstvo vnitra 30 milionů korun.
12: Doufáme, že se nám podaří ty programy rozšířit a ty kapacity navýšit.
10: Říká Kateřina Bělohlávková z ministerstva vnitra. Jakub Vik, Radiožurnál.
1: Dubnové mrazy podle předběžných odhadů českých pěstitelů zničily polovinu letošní úrody ovoce. Největší ztráty budou u jablek, poničené jsou ale i další druhy. Úrodu navíc může ohrozit i přetrvávající sucho, říká předseda Unie ovocnářů Martin Ludvík.
13: Ovocnářská unie aktuálně sčítá škody po dvou vlnách mrazů. Ta první tu byla kolem 10. dubna a ta druhá, to byl vpád arktického vzduchu, který postihl celou střední a východní Evropu. Definitivní výsledky ještě k dispozici nemáme, ale předběžně to vypadá tak, že ta letošní úroda může být zhruba jenom poloviční.
1: Data o celkových škodách by měly mít pěstitelé v příštím týdnu. Ceny ovoce v obchodech by to ale podle Ludvíka ovlivnit nemělo. Česko je totiž závislé na dovozu z dalších zemí. Z oltáře v boční kapli baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku někdo v úterý v podvečer ukradl lebku svaté Zdislavy. Podrobnosti dodává policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
14: Dosud neznámý pachatel rozbil skřínku, ve které byla lebka uložena, a následně z místa činu i s ní utekl. Hodnota odcizené lebky je v tuto chvíli předmětem probíhajícího šetření. Historicky je však její hodnota zřejmě nevyčíslitelná.
1: Zloděje na místě zachytila kamera. Byl oblečený celý v černém a měl bílé tenisky. Pokud ho lidé ze záznamu poznají nebo ví, kde by lebka mohla být, mají se obrátit na linku 158. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl označil informaci o krádeži za zdrcující. Relikvie má podle něj především historickou a prověřící i duchovní hodnotu. Památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev 30. května. Začalo pražské jaro. Letošní 81. ročník festivalu Večer odstartovala Smetanova má vlast v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přímý přenos z obecního domu sledovali v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce i desítky lidí v pražských rýgrových sadech.
15: Co vás sem přilákalo i v tomto počasí?
16: Kultura.
17: No, nikdy jsme tu nebyli, tak jsme si to chtěli zažít.
18: Mezi diváky byli i manželé Jana a Jaroslav. Pozorně vyslechli všech 6 básní a po Blaníku, který cyklus uzavřel, následoval mohutný aplaus.
19: Mně se to moc líbilo, to je super nápad od pražského jara, takhle dát to ven open air pro lidi.
15: Proč jste přišla?
19: Tak já jsem houslistka a milovnice klasické hudby, takže já prostě to ráda podpořím, pražské jaro.
18: Pražské jaro letos nabídne 41 koncertů. Stejný program jako v úterý rozhlasový symfonikové zahrají v obecním domě i dnes večer. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Sparty remizovali ve třetím kole nadstavbové části šance ligy z Plzní 0-0. Pražané tak nevyužili šanci přiblížit se vedoucímu rivalovi ze Slávie na 2 body. Obránce Sparty Jaroslav Zelený chválil za výkon golmana Jakuba Surovčíka, kterého v závěru nedohraného sobotního derby napadli v Edenu slávističtí fanoušci.
20: Přesto, že teďka měl trošku zpestření, tak navázal na ty výkony, který podával. Řekl bych, že zase tam byly situace, kdy nás podržel, a jsem rád, že ho to nepoznamenalo natolik, že by to ovlivnilo jeho výkon. Na hřišti to nebylo poznat.
1: Slavia aktuálně vede tabulku šance ligy o 4 body před Spartou. Pokud dnes porazí Jablonec, získá mistrovský titul. V dalších úterních zápasech fotbalisté ostravského Baníku prohráli na hřišti Slovácka 1-2 a klesli na poslední příčku tabulky. Teplice zvítězili ve Zlíně 4-2 a Dukla v Mladé Boleslavi 2-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážka na D1 za Chuce Rady a nehoda na D46 za Vyškovem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně před odbočkou na Benešov. Na 21. kilometru stojí porouchaná dodávka. A blokuje pruh pro pomalá vozidla. Už je označená, na místě pracuje asistence. Dejte pozor na pohyb lidí okolo. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zvyšte pozornost za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 14. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na D46 z Vyškova do Olomouce pozor na nehodu za sjezdem na Drysice. Na 9. kilometru osobní auto srazilo zvěř. A překážku čekejte i na dálnici D55 z Přerova do Olomouce. Na kilometru 6,5 leží na vozovce pravděpodobně sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se ochladí na 4 stupně až 0, při uklidnění větru až na minus 2 a objeví se četné přízemní mrazíky. Přes den pak čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak oblačno a zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech 10 až 13, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
16: Jak zareaguje vedení fotbalové ligy na sobotní řádění fanoušků na stadionu v pražském Edenu? Proč se zatím nepodařilo vymítit z prvoligových stadionů pyrotechniku a vulgární agresivní pokřiky? A budou teď kluby i celá liga k fanouškům, hráčům i realizačním týmům přísnější? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace, která řídí fotbalovou první ligu, tedy Šance ligu. Tomáš Bárta, dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
21: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
16: Předesílám, že náš rozhovor předtáčíme a to po 13. hodině, takže na pozdější informace nemůžeme reagovat a zatím neznáme ani očekávaný verdikt disciplinární komise v reakci na nedohrané sobotní derby pražských S. Přitom už večer se hraje další zápas skupiny o titul mezi Spartou a Viktorií Plzeň. Neuvažovali jste o nějakém odkladu tohoto zápasu nebo třeba dokonce o nedohrání celé skupiny o titul?
21: Ne, tak to vůbec samozřejmě nebylo na stole. Disciplinární komise zahájila řízení v neděli bezprostředně po skončení nebo vlastně neukončení toho nešťastného sobotního zápasu s tím, že vlastně pondělí si nechala na nějaké zpracování veškerých informací televizních záznamů, záznamů třeba i od Policie České republiky, protože ne všechno, co bylo vidět na záznamu do televize OnePlay, ukázalo tu skutečnost, která byla asi v mnoha případech mnohem horší, než to v té televizi vypadalo. A dneska ve 12 hodin, od 12 hodin zasedá disciplinární komise. Její verdikt budeme znát později, než přetáčíme tento rozhovor. Ale abych se vrátil k té otázce, samozřejmě utkání Slavie se hraje zítra. To znamená, že tam se jakékoliv rozhodnutí, které vůbec nechci předjímat, už jednoznačně promítne, a že by bylo na stole nedohrání celé skupiny nebo odložení utkání Sparty, o tom jsme vůbec neuvažovali.
16: Já si říkám, jestli po tom sobotním zážitku, po těch sobotních událostech mají lidé ve vedení asociace, ve vedení Slávie, vůbec ve Slávii, ve Spartě, v dalších týmech náladu a myšlenky na to bojovat o titul.
21: Tak já samozřejmě asi neznám ani nemohu znát náladu, jaká panuje v tuto chvíli na Slavii. Určitě tam, vzhledem k tomu, že byly opravdu 2-3 minuty od zisku mistrovského titulu, tak ta nálada tam asi nebude nic zvláštního. Ale jak jsou na tom a jak se dokáží do zítřka zkoncentrovat na utkání, to opravdu na nich, na hráčích, na trenerském štábu.
16: My tedy, tak jak jsme oba říkali, v tuto chvíli nevíme, jaké tresty padly, ale už dopředu zaznívá, že maximální možné postihy za to sobotní řádění fanoušků jsou kontumace toho zápasu, maximálně 10-milionová pokuta pro pořadatelský tým a zavření stadionu. Jsou to dostatečné možnosti?
21: Tak jsou to možnosti, které ukládá disciplinární řád. A my
16: jsme by za to je třeba rozšířit ty možnosti, změnit sazební?
21: Možná je to téma v tuto chvíli na otevření diskuze, ale samozřejmě stalo se to v sobotu, máme disciplinární řád, takže musíme jednat podle něj. Není možné v tuto chvíli si vymýšlet v podstatě nějaká nová opatření. No, takže podle toho jednáme. Se Slaví Praha je vedeno řízení podle paragrafu 65 disciplinárního řádu, který, jak se správně uvedl, obsahuje tyto možné sankce.
16: Budete třeba pro příští sezonu otevírat možnost, že by ty sankce byly přísnější?
21: Tak to není jenom naše záležitost, protože my se řídíme disciplinárním řádem fotbalové asociace České republiky. Ligová fotbalová asociace jako taková svůj vlastní disciplinární řád nemá. To, že se tím řádem musíme řídit, je i pevně stanoveno v rámcové smlouvě mezi fotbalovou asociací a námi. Téma na otevření disciplinárního řádu, no to zcela jistě je.
16: Ve včerejším pořadu televize OnePlay Tiki-Taka jste řekl na otázku, jaké máte na ten sobotní duel a jeho závěr reakce ze zahraničí, že v tom vlastně nejsme až taková výjimka. Připomněl jste nedávné utkání druhé německé ligy mezi Dynamem Drážďany a Hertou Berlín, kde fanoušci obou táborů vběhli na hřiště a házeli po sobě světlice. Když to takhle zmiňujete, nedá se to vyložit jako, řekněme, přílišná smířlivost k takovýmto věcem?
21: No to určitě ne, já jenom, že ta otázka tam zazněla tak, jako kdyby to se stalo poprvé a u nás. Tomu tak není. Tento problém, jak říkám, mají v Německu, velký problém s tím mají ve Francii a i v zemích, o které bychom si řekli, že to tam není možné, jako je třeba Anglie, tak i tam se to začíná, zejména v nižších soutěžích, jako hodně objevovat.
16: Takže ale když se to takto říká, nevede to k nějakému pocitu, nebo nemůže to vést k nějakému pocitu, že zkrátka takovéhle věci k fotbalu patří. A berme to tak?
21: Ne, takovéto věci k fotbalu samozřejmě nepatří. Chybama se člověk učí. Já si myslím, že disciplinární komise i Slavia Praha se sama vyhodnotí, kde udělali chybu, protože jednoznačně k nějakému pochybení z jejich strany došlo. A to zohlední disciplinární komise dneska při svém verdiktu. A smířit se s tím rozhodně nehodláme, protože takovéto věci na fotbal zcela jednoznačně nepatří. My chceme, aby fotbal byl zábava, aby byl fotbal zábavou rodinou, aby se nebáli tatínkové, maminky, děti chodit na fotbalové zápasy. Na druhou stranu musím říct, že zápasů nejen v Čechách, ale po celém světě se hraje, a i v Čechách se hraje několik tisíc zápasů každý víkend. A tady to je výjimečný exces, který, věřím, se jen tak nebude opakovat.
16: Neříkáte si, že liga i kluby byly příliš tolerantní k agresivitě? Ať už na hřišti, nebo od realizačních týmů, nebo od diváků?
21: Tak ono to je také dané trošku tou společností a náladou ve společnosti, jaká momentálně je, a začínalo se to projevovat po covidu, kdy prostě nevraživost a špatná nálada ve společnosti začaly trošku eskalovat. No a bohužel fotbal je nejenom nejrozšířenější sport světa, takže se na to bohužel nabalují kolikrát prostě individua, která s fotbalem vlastně nemají nic společného, ani ho nemají rádi, ale berou to jako nějakou možnost na sebe upozornit. Tím se dostáváme k tomu, že jaká je ta nálada, je to chování skutečně u některých hráčů, realizačních týmů, je to kolikrát za hranou, ale to je také samozřejmě na nějaké odpovědnosti rozhodčího utkání, jestli se to dokáže usměrnit.
16: Neměla by být disciplinární komise přísnější?
21: Tak disciplinární komise samozřejmě jedná na základě vždycky nějakých zpráv delegátů, ze zápisu utkání od rozhodčího.
16: Na druhé straně všude jsou kamery, existují záznamy, i když rozhodčí třeba něco nepopíše tak, aby se dalo přísně trestat, tak přece ty informace se dají dohledat zpětně.
21: Tak já nechci zasahovat do nezávislosti disciplinární komise, já si myslím, že kolegové z disciplinární komise dělají, co mohou.
16: Bývalý dlouholetý předseda disciplinární komise LFA, současný člen etické komise Richard Baček v našem vysílání řekl, že vina za sobotní události je jednoznačně na vedení fotbalové Slavie, že podle něj dlouhodobě podceňovalo situaci, ustupovalo a omlouvalo excesy jednak fanoušků, ale také některých členů realizačního týmu. S tím byste souhlasil?
21: Já se k tomu to nechci vůbec vyjadřovat. Já s panem Richardem Bačkem mám velmi dobrý vztah, je to jeho názor. A já tohle nebudu komentovat.
16: A vy takový názor nemáte? Nebo obecně názor směrem k roli vedení klubu?
21: Já jsem ředitel fotbalové ligy a já musím být nestranný, to znamená, teď nebudu komentovat, jestli někdo něco zanedbal, pochybil nebo dlouhodobě se takhle choval.
16: Já se omlouvám, ale to přece není nestrannost. Tady došlo k nějakému problému, bavíme se o tom, co vedlo k tomu problému.
21: Richard Baček je bývalý předseda disciplinární komise, můžu říct dokonce, že to je můj kamarád, se odvážím tvrdit, myslím si, že by to ani on nepopřel, je to jeho názor, je to nějakého dlouhodobé pozorování z chování, dejme tomu, nějakých představitelů Slavie Praha. Je to jeho názor, já mu ho neberu, ale já tady nebudu říkat, jestli s ním souhlasím nebo ne.
16: Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace a tím i ředitel fotbalové šance ligy Tomáš Barta je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Výraznou roli v sobotu sehrála pyrotechnika, se kterou část diváků vtrhla na hrací plochu, odpalovala ji směrem ke kotli Sparty, pyrotechnikou ohrožovali někteří lidé na hřišti i brankáře Sparty. Používání pyrotechniky je přitom na fotbalových stadionech přísně zakázané, u vchodu každý návštěvník prochází kontrolou. Řešili jste někdy v rámci Ligové fotbalové asociace s kluby, jak je možné, že přestože to je zakázané, přestože jsou prohlídky u vchodu, že tolik pyrotechniky se na tribuny dostane?
21: Tak samozřejmě, když je klub předvolán k vysvětlení, jak je tohleto možné, tak vysvětlují disciplinární komisi, já nejsem členem, jak je tohleto možné. Samozřejmě my víme i ze zpráv našich delegátů, že obvykle, pokud se tam dostane takovéto množství pyrotechniky, tak se to nestává v den utkání. protože v den utkání probíhají prohlídky a opravdu ty prohlídky jsou poměrně důsledné, to víme. Ale ta pyrotechnika se tam z největší pravděpodobností dostává již v týdnu před tím daným utkáním, protože to utkání na takovéto úrovni se připravuje samozřejmě několik dní dopředu. A těch možností, jakým způsobem se ta pyrotechnika může během vlastně toho těch všedních pracovních dnů, které jsou před mistrovským utkáním, které se hraje obvykle o víkendu, je tolik, že to asi ty kluby ani nemohou kolikrát uhlídat. A není to, pardon, omlouvám se, ještě doplním, a opět nechci říct, aby to vypadalo, že to je nějaké smíření se situací a že to je zase opět jen u nás, ale musím říct, já jsem sám delegát UEFA, jezdím po celé Evropě na utkání a tenhle problém, můžu vám říct, je úplně všude. Nevědí, nikdo neví, jak tomu má zabránit.
0: Vy si dokážete představit, že takové množství pyrotechniky se na ten stadion mimo den zápasu dostane tak, aby to minimálně netušila nebo netoleroval někdo z toho klubu?
21: Mě dostáváte do touhle otázkou do situace, že já bych se měl proti někomu vymezit. Já nemám žádný důkaz, že tomu tak je, že nějaký klub spolupracuje aktivně s fanouškama na tom, aby tam byla pyrotechnika, dítě, to proti jejich vlastnímu zájmu. Já si to nedokážu moc představit.
0: Tak jak je možné, že tam je? Přece jestli stadion, což je
21: stadion není, případů, já vím, ale že stadion není tělocvičná, takže jako těch vchodů, tam jsou desítky vchodů, tam je možnost desítek úkrytů na tom stadionu. Může to být, říkám, tam může být ta dohoda těch lidí, co tam chtějí mít tu pyrotechniku s někým, kdo na ten stadion může chodit, ale to nemusí být nikdo, kdo má nutně nějakou souvislost s tím klubem.
0: Když teď zaznívá, že bude třeba ze strany Slávie nulová tolerance k pyrotechnice, při tom, co říkáte, je to reálný slib?
21: No, je to poměrně ambiciozní slib, protože si myslím, že to není vůbec jednoduché tady to uhlídat. Jako, ještě zatím se to nepovedlo nikomu na celém světě, že by tohle to dokázal ovlivnit, takže nic takového tam nebude. Pokud se to někomu povede a bude první, tak já budu jenom nadšený.
0: Takže úplně nevěříte, že by ta sobotní událost byla koncem pyrotechniky na českých prvoligových stadionech?
21: To si bohužel nemyslím.
0: Analyzujete jako Ligová fotbalová asociace, co všechno v sobotu v Edenu selhalo?
21: No, zcela jistě, právě proto v neděli zahájila disciplinární komise.
0: To je záležitost tedy disciplinární komise.
21: Přesně tak. A já očekávám stejně jako veřejnost netrpělivě její závěry.
0: Až ty závěry budou, uvažujete třeba o tom, že vznikne nějaký manuál pro kluby, co mají v takových vypjatých zápasech, kdy se dá upřímně řečeno očekávat, že třeba fanoušci budou chtít oslavit titul na hrací ploše. Co mají zajistit, jak to má vypadat?
21: Ale oni ten manuál znají, oni vědí, jak se mají chovat, to jsou na těch klubech, jsou zkušení bezpečnostní manažeři, máme uzavřenou smlouvu o spolupráci s policií České republiky, kde jsou přesně vymezené podmínky, za jakých okolností třeba policie může nějakým způsobem vstoupit do průběhu utkání, dokonce ho zastavit a podobně. Takže tohle to tady existuje, akorát teď se bavíme o tom, že v sobotu to bohužel na Slávii nezafungovalo.
0: Jak moc to sobotní derby a jeho konec poškodili fotbalovou šanci ligu?
21: No, tak samozřejmě je to událost, ze které nikdo nemůže mít radost, ale jak moc to šance ligu poškodilo, to se budeme vyhodnocovat. Každopádně my jsme v kontaktu s našimi hlavními partnery, kteří ocenili naši reakci hned v sobotu po utkání, jak jsme se k tomu postavili jako Ligová fotbalová asociace. A náš vlastně hlavní partner, společnost Šance, nám vyjádřil podporu. My si toho nesmírně vážíme, že i v takto těžké situaci jsou s námi.
0: Žádný náznak od někoho z partnerů, že by na základě toho, co se odehrálo v sobotu, zvažoval, jestli dál být spojován s fotbalovou ligou, nemáte?
21: Ne, takový signál jsme nezaznamenali. A moc si toho vážíme.
0: Očekáváte, že to bude mít dopad na návštěvnost ligy?
21: Já si to nemyslím. Říkám, k těmto situacím, a nech se to bagatelizovat, tak prostě občas dojde všude. Nejenom v Evropě, po celém světě. Prostě těch zápasů se hraje hrozně moc a většina je v dobré atmosféře a není vůbec nebezpečné chodit na fotbal. Není tomu tak. Tady se stalo něco, co se stát samozřejmě nemělo, ale způsobili to zejména lidé, kteří vlastně na ten fotbal ani nepřišli na ten fotbal, kteří tam nepřišli primárně slavit, dejme tomu oslavu titulu. Byli to lidé, kteří tam přišli dělat od počátku, přišli tam dělat nějakou neplechu, když to řeknu takhle, a s tím v podstatě na ten stadion šli.
0: Výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Barta zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu.
16: Jak na sobotní události v Edenu jako Ligová fotbalová asociace budete dál reagovat? Jste domluveni s šéfy klubu, s majiteli klubu, že třeba se mimořádně sejdete a budete řešit, co dál?
21: Tak v tuhle chvíli my máme pravidelná zasedání ligového výboru. Požadavek na mimořádné setkání v tuhle chvíli nezazněl.
16: To znamená, že z žádných klubů nějaké signály, že by chtěli zareagovat na to, co se stalo, urychlit nějaké věci, přijmout nějaké systémové kroky, tak takové reakce nemáte?
21: No nemáme, protože my ty systémové kroky připravené máme, akorát tady došlo k selhání jednotlivců.
16: To znamená, že nějaká plošná nová opatření podle vás v tuto chvíli nejsou potřeba?
21: Já se vás budu opakovat, ale ta opatření jsou nastavená, akorát se bohužel neuplatnila v sobotu.
16: Já se ptám, protože když poslouchám vyjádření šéfa Slavie, pana Tvrdíka, tak ten říká, že on chtěl už spoustu věcí udělat, že chtěl, aby byl zapojen software, který bude rozpoznávat, nebo systémy kamerové, které budou rozpoznávat tváře návštěvníků, aby ti hříšníci se tam nemohli dostat. Mluvil o tom, že je potřeba měnit zákony, že je potřeba tlačit na politiky, tak
21: to jsou
16: vy říkáte, že nic systémového není potřeba, že všechno je, on říká, že naopak nemá nástroje pro to, aby tomu zabránil. Tak jak to jde dohromady?
21: My jsme se nerozuměli, já jsem myslel, že máte na mysli vy konkrétně nějaké opatření z hlediska pořadatelské služby, rozmístění těch pořadatelů, spolupráce s policií. Samozřejmě to, o čem mluvil pan Tvrdík, tak to je náš dlouhodobý problém, který by celou řadu věcí samozřejmě dokázal vyřešit. Je to v podstatě face recognition systém, na který jsou třeba Slavie, Sparta už tento systém má, akorát ho nemohu používat, protože se protipostavila Evropská komise a i náš úřad pro ochranu osobních údajů. My to máme připravené, předali jsme na ministerstvo vnitra, jak bychom si představovali, jak by to mohlo fungovat, kamerový systém před stadionem, aby nám ty lidi, o kterých víme, že nám prostě, že na těch stadionech nechceme díky jejich chování, tak aby nám dopředu nám to ukázalo, tenhle ten člověk sem nesmí. Ale bohužel, i když systémy jsou vytvořené, nemůžeme je používat.
16: Jak to máte vymyšlené? To by bylo už před stadionem nebo v turniketu by to bylo ty kamery?
21: Ano,
16: nebo
21: ty kamery, co jsou na stadionech přímo uvnitř, tak ty už monitorují to hlediště, jestli tam někdo nedělá nějaké výtržnosti. A to je také důležité samozřejmě. Ale daleko důležitější z mého pohledu je prevence. To znamená, aby se tam ty lidi vůbec nedostali. A samozřejmě ty kamery jsou nejenom uvnitř stadionu, ale jsou i mimo stadion. Mám třeba kontrolují nějaké přístupové cesty a podobně. A právě u těch turniketů by tady ta kamera byla a v podstatě by ten software ukázal, jako tenhle ten člověk má zákaz. Ten sem nepůjde.
16: Budete se teď s Úřadem na ochranu osobních údajů snažit dohodnout, aby třeba od příští sezóny už to bylo možné?
21: Chceme to urychlit, my už o tom jednáme několik let. Měli jsme samozřejmě už i několik schůzek, jak třeba s panem ministrem bývalým Rakušanem, ministrem vnitra, tak v tuhle chvíli dneska odpoledne mám spolu s panem předsedou fotbalové asociace s panem Davidem Trundou, schůzku s panem ministrem pro sport Borisem Šťastným. A pokusíme se samozřejmě opět tohleto pro nás naprosto zásadní záležitost vednout.
16: A vaše představa je, že by to bylo povinně na všech ligových stadionech?
21: Tak v tuhle chvíli se bavíme o tom, že ty kluby by se mohly určit, jestli tento systém chtějí používat nebo ne. Zcela jistě ty největší kluby by ho používat chtěli. Pokud se k tomu dostaneme, můžeme přehodnotit naše stanovisko, mohlo by to být i povinné úplně všude.
16: Budete chtít od pana ministra nebo od politiku nějaké další legislativní změny, krom tedy toho, aby bylo možné používat tento systém?
21: Já bych asi v tuhle chvíli nepředjímal výsledky našeho nějakého setkání, protože vlastně jsme se na tom domluvili včera, že se dnes potkáme a já bych předtím asi nechtěl vůbec nic komentovat.
16: Do konce tohoto ročníku zbývají 3 kola, ale na konci července už začne nový ročník. Je reálné, že by něco bylo jinak v tom příštím ročníku z hlediska zabezpečení stadionu?
21: Tak jestli se bavíme o tom, jestli budeme v červenci, ale tam v červenci by schopni face recognition systém, tak to, na to se asi neptáte, to je jasný, že to ještě nebude. Já očekávám možná trošku proaktivnější přístup ze strany klubů, to si musíme totiž mi říct taky sami. Jako jedna věc je, že rozpoznáme obličeje, dokážeme si přečíst, že tenhle ten člověk tady nemá co dělat na tom stadionu. A druhá věc je i o tom, jestli opravdu děláme všechno pro to, aby jsme tam třeba tu pyrotechniku měli nebo neměli.
0: Čekáte, že se změní přístup prvoligových týmů?
21: Takhle, to si musí vyhodnotit ty kluby sami, já nemůžu říct, já nechci nikoho obvinit, ale proto dělá všechno.
0: Vy znáte ty představitele, vy se s nimi o tom bavíte, předpokládám, že sobota a sobotní události nejsou první příležitostí k tomu, abyste debatovali o pyrotechnice na stadionech.
21: No, odpovědi jsou většinou takové, že děláme všechno, co můžeme. A při těch zápasech, jak říkám, máme zprávy od našich delegátů, že opravdu ty prohlídky před utkáním přímo na těch vstupech u těch turniketů jsou velmi důkladné. Třeba i tohle to povede k tomu, že i v těch dnech, kdy se nehraje a ten zápas se připravuje, tak třeba ty kluby budou k té kontrole těch vlastně lidí, co na ten stadion, a jsou mimo klub, ale pohybují se tam v zájmu zabezpečení toho víkendového utkání. No, z nějakého důvodu, tak třeba budou i víc pod kontrolou, než jsou dosud.
0: My jsme hodně mluvili o pyrotechnice, ale naprosto běžným koloritem zápasu Šance ligy jsou vulgární agresivní pokřiky a chorály, které znějí na tribunách před 22. hodinou, je samozřejmě nemůžeme v rozhlasovém vysílání citovat. Není po sobotě čas i tohleto přestat tolerovat na fotbalových stadionech?
21: To je velmi těžká otázka. My to ne, jako tolerance, co znamená tolerance?
0: Výsledek je, že se to ozývá týden co týden prakticky na všech stadionech. Tak to bych řekl, že je tolerance, protože ty zápasy se odehrají, dohrají, ano, vlastně tak, se to neřeší a zní to tam
21: neřeší, velkou část. To není pravda, že se to neřeší, protože zase všechny tyto handlivé pokřiky, které zaznívají bohužel na stadionech, tak samozřejmě delegáti utkání zaznamenávají do svých zpráv a zabývá se tím disciplinární komise. Takže to, že to tolerujeme a že nám to nevadí, to vůbec není pravda.
0: Přesto se znovu a znovu ozývají. Tak můj dotaz je, jestli sobotní zápas není nebo neměl by být impulzem k tomu, že se bude řešit i tohleto.
21: Jako máte třeba na mysli to, že když se objeví nějaký handlový pokřik, jako třeba směrem k jenom druhému klubu, že se přeruší utkání a nedohraje se.
0: Nebo že přijdou takové postihy, že klub udělá opravdu všechno pro to, aby se ty postihy neozývaly, včetně toho, že třeba ty, kdo je křičí, takže jim zakáží vstup na stadion. Tohle přece je možné, nebo není?
21: Je to určitě možné.
0: A děje se to?
21: To se týká těch klubů. Když začne třeba někde je nějaký rasistický pokřik, tak už jsou případy, že rozhodčí přerušil utkání, ty lidi se dohledali a dostali třeba zákaz vstupu na stadion. To není jako, že bychom to neřešili. Řešíme to.
0: Bude se to řešit víc? Přísněji? Důsledněji?
21: Já vám asi na této nedokážu odpovědět, protože my se snažíme ty situace řešit už takhle. Jestli jako, vy vlastně říkáte, jako kdybychom to neřešili.
0: Já neříkám, že to neřešíte, já říkám, že když jdu na fotbal, tak v každém zápase to slyším.
21: No a upřímně řečeno, nám to vadí samozřejmě, a snažíme se to řešit, snažíme se to nějakým způsobem trestat. Věřím tomu a mám informace z klubu, že se snaží se svými fanoušky nějakým způsobem vlastně jednat, domlouvat, ale nemůžete mít vždycky všechny pod kontrolou. To nejde.
0: Vy jste na začátku říkal, že chcete, aby na ligu chodili rodiny s dětmi, konec konců pořádáte v řadu akcí víkend nebo kolo otců, kdy vyloženě motivujete, aby rodiny přicházely. Když potom je vidět to, co jsme viděli v sobotu, když je slyšet to, co je slyšet každý týden na stadionech, máte pocit, že to může lidi, běžné lidi motivovat k tomu, aby vzali děti a šli na stadion?
21: Tak motivovat určitě, když tam slyší tyhle ty věci, tak k tomu, aby ten stadion šli, tak je to rozhodně nemotivuje. Ale já jsem to říkal na začátku, já si myslím, že fotbal je lidová zábava i pro rodiny a my se tady bavíme o nějakém naprosto neskutečném excesu.
0: Může být ten exces tím momentem, který změní kulturu fotbalu v Česku?
21: Já si myslím, že už obecně kultura fotbalu,

0: utkání, protože v drtivé většině případů je prostě je to naprosto v pohodě.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Já děkuji za pozvání a hezký den vám i posluchačům.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let.
3: Připomeňte si s námi zásadní momenty z historie unikátního hudebního tělesa.
2: Co zaznělo na prvním koncertu v říjnu 1926?
3: Kdo všechno patřil mezi dirigenty?
2: Milníky rozhlasových symfoniků.
3: Seriál ke 100 letům existence orchestru.
2: Představíme plány pro jubilejní sezonu?
3: Nebo vysvětlíme, jak často se musí ladit klavír?
4: V té aplikaci mám vybraný ladění, který používá orchestr. Veška celého nástroje komorní a ještě 142.
2: Milníky rozhlasových symfoniků.
3: Každý všední den krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: A 5,5 minuty máme v nočním Radiožurnálu připravené krátké zprávy. Ve studiu je Monika Chmilová.
6: Opoziční poslanci se nezúčastní čtvrteční mimořádné schůze sněmovny ke sjezdu sudetských Němců v Brně. Informoval o tom předseda ODS Martin Kupka s tím, že se opozice nechce podílet na ostudě. Koalice totiž chce, aby sněmovna přijala usnesení, které konání sjezdu kritizuje. Prosadit ho plánovala už dvakrát na řádné schůzi. Opozice to v obou případech zablokovala. Sněmovní mandátový a imunitní výbor dostal podnět kvůli výrokům Filipa Turka z motoristů o deratizaci parazitů na ministerstvech. Zabývat se tím ale nemůže, neumožňuje to jednací řád. Po jednání výboru to řekla předsedkyně Helena Válková z hnutí ANO. Turkův výrok nezazněl v poslanecké sněmovně, ale na akci soukromé internetové televize. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO koaličního poslance kritizoval. Předseda motoristů Petr Macinka ale říká, že titulky médií k těmto výrokům byly zkreslené. Sám Turek odmítl, že by za parazity označil všechny úředníky. Britský premiér Keir Starmer čelí silnému tlaku po mimořádně špatném výsledku voleb do místních samospráv minulý týden. Někteří členové vlády i poslanci laboristické strany chtějí jeho rezignaci. Premiér má ale i své zastánce. Více než 100 laboristických poslanců podepsala prohlášení na jeho podporu. Podle nich teď není vhodný čas na spor o vedení strany. Premiér řekl, že se zatím odstoupit nechystá. A 6 jednotek dobrovolných hasičů a pracovníci Národního parku s drony stále hlídají oblast nedávného požáru mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku. Značené turistické cesty jsou otevřené. Lidé by ale neměli chodit po lesních cestách přímo v místech, kde hořelo. Může to být nebezpečné.
2: Sport.
6: Fotbalista Václav Jemelka se na blížícím se mistrovství světa nezahraje. Obránce Plzně sice figuruje v širší nominaci trenéra národního týmu Miroslava Koupka, ale dnes ho čeká operace kolena a následná rekonvalescence. Informoval o tom kouč Západočeského klubu Martin Hyský.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D46 za Drysicemi a uzavřená silnice 11 u Šumperku. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce vyšetřují nehodu za sjezdem na Drysice. Na 9. kilometru osobní auto srazilo zvěř, pravý pruh je uzavřený, místo je označené šipkou silničářů. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte o omezení v okolí sjezdu do Zdic. Mezi 29. a 26. kilometrem silničáři opravují vodorovné značení, projíždí se levým pruhem. A u Šumperku je zavřená silnice 11 do Rýmařova. Mezi Rapotínem a Petrovem nad Desnou opravují železniční přejezd. Osobním autem se dá objíždět po silnici 44 směr Jeseník a pak přes místní část Terezín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes čekáme převážně oblačno i zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Já vám přeji příjemnou noc. Prázdné sjezdovky a vypnuté vleky by v Bedřichově v Jizerských horách mohly být minulostí. Lyžaři by se tam po roční pauze mohli vrátit už letos v zimě. Obec a investoři se totiž konečně blíží dohodě.

0: kdo bude ski areál provozovat. To bude náplň první reportáže dnešního nočního radiožurnálu. Počkejte si na to už za chvíli.
1: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Po roční pauze by se na sjezdovky v Bedřichově v Jizerských horách mohli opět vrátit lyžaři. Ski areál zůstal minulou zimu zavřený, protože se obec a majitelé pozemku nedokázali dohodnout na jeho provozu. Teď se ale rýsuje nové řešení. Podle dohody, která zazněla na veřejném setkání v Bedřichově, by vlastníci převedli pozemky na obec a provoz střediska by převzala společná firma.
1: A v budoucnu pozemky přešli do vlastnictví obce a tím by obec podpořila možnost rozvoje areálu.
2: Starosta Petr Holub ze Starostů pro Liberecký kraj na setkání řekl, že investoři pomalu spějí k dohodě. Jsou jimi obec, společnost Niseko, Bioshop a podnikatel Martin Kaloš. Investoři mají převést pozemky na obec, vysvětluje starosta.
3: Jsou zadány odhady pozemků v rámci nějakých těch směn. Naši právníci pracují na zpracování plánovacích smluv a až tyto budou vykomunikovány s těmi protistranami, tak o nich bude samozřejmě opět rozhodovat zastupitelstvo a naším cílem je, aby zastupitelstvo rozhodovalo o celku.
2: Ski areál má potom provozovat nová provozní společnost SRO. Firma Niseko chce za převod pozemků lukrativní stavební pozemek pod vodojemem. To se ale nelíbí některým občanům.
4: Já osobně si myslím, že ten model celý je stavěný jenom k tomu, dostaneme se k pozemkům pod vodojemem, ty pak vyvedeme někam pryč.
2: Adam Kuchař ze společnosti Niseko také představil plány se střediskem. Má tam vzniknout sportovní areál s celoročním provozem, novými lanovkami, sjezdovkami, lanovým parkem a cyklistickými traily.
5: Máme v úmyslu vyfungoval ski areál, proto děláme ty kroky, které děláme. Všechno, co jsem tam prezentoval, už to máme vynaložený od strašného času, peněz, všechny jednání, které to stálo, takže rozhodně nám jde o to ten areál vybudovat a provozovat.
2: Někteří lidé se ale obávají, že celý projekt skončí krachem. Pozemky na Malinovce jsou nestavební. Lidé budou příští pátek 22. května rozhodovat v referendu, jestli má současné vedení zakonzervovat územní plán, aby tomu tak zůstalo i po případné změně vedení po letošních komunálních volbách. Z Bedřichova Johana Tománková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I po celou noc.

0: Česku působil jako novinář nejméně od ledna 2024. Akreditaci mu vydalo a opakovaně prodlužovalo ministerstvo zahraničí. Policie ho obvinila z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muži hrozí až 5 let vězení. Od ledna je ve vazbě. Spojené království do mezinárodní mise na zajištění Hormuzského průlivu přispěje drony, stíhacími letouny a válečnou lodí, oznámila to britská vláda. Součástí obranné mise budou i autonomní systémy na vyhledávání min nebo stíhačky Tajfun. Ministr obrany John Haley závazek oznámil během virtuálního summitu více než 40 zemí, který s cílem zabezpečit plavbu Hormuzským průlivem spojovalo Spojené království a Francie. Dopravou skrz průliv brzdí válka Spojených států a Izraele proti Iránu. Běžně jim prochází asi 1/5 světové ropy. Medaile a poháry pro červnovou olympiádu dětí a mládeže představili její organizátoři na pražském výstavišti. Mísy pohárů jsou skleněné, jejich spodní polovinu tvoří zlatý, stříbrný anebo bronzový kužel. Medaile mají svou podobou připomínat vavřínové věnce, říká autor jejich návrhu Anton Jablonský z Vysoké školy umělecko-průmyslové.
1: Šlo o nějakou repetitivnost, kdy se vlastně opakuje furt stejný pohyb, když skládáte vlastně tu větvičku květvičce, a chtěl jsem to přenést do nějaký jednodušší, minimalističtější formy a vzniklo z toho ohýbání plíšku.
0: Olympiádu dětí a mládeže bude poprvé v historii hostit Praha, a to od 21. do 26. června. Sport. Fotbalisté Sparty remizovali ve třetím kole nadstavbové skupiny o titul z Plzní 0-0. V neúplné tabulce šance ligy tak zaostávají o 4 body za vedoucí Slavií, která má ale dnešní duel s Jabloncem k dobru. Zlín prohrál ve skupině o záchranu doma s Teplicemi 2-4. Ševci přitom v zápase vedli 2-0 a v závěru hráli přesilovku po vyloučení teplického Benjamina Jarka. Trenér Bronislav Červenka nebyl spokojený s přístupem svých svěřenců.
2: V tom druhém poločase si mysleli, že to bude samo. A potom, když je to proti 10, tak si mysleli, že se nemůže vůbec nic stát. Tak to vůbec není. My si musíme uvědomit, že tady hrajeme si o názor těch lidí na ten náš fotbal. A to, co jsme předli v druhém poločase, nepatří do první ligy. Jestli se velice rychle nespamatujeme tady v tomto, tak tady nemáme vlastně co dělat.
0: Slovácko doma porazilo Baník Ostrava 2-1 a Dukla stejným výsledkem vyhrála v Mladé Boleslavi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážky na D11 před Sadskou i na D11 za Chodce Rady. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se vyhněte překážce před sjezdem na Sadskou. Na 23. kilometru leží na vozovce sražená srna. Na D1 z Prahy do Brna za odbočkou na Chodce Rady stojí porouchaný kamion. Na 33. kilometru u čerpací stanice blokuje odstavný pruh. Pozor na vybočující vozidla. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně podobná překážka před sjezdem do centra Berouna. Na 18. kilometru stojí nepojízdné nákladní auto. A na D8 počítejte s omezeným provozem v tunelech Prackovice a Radejčín. Mezi 58. a 59. kilometrem se po přestavbě dopravního značení jezdí obousměrně v tubusech na Drážďany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme ráno a večer na některých místech až jasno, jinak ale oblačno i zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: Indonésie se letos stala první asijskou zemí, která zakázala komerční jízdy na slonech. A místa, kde sloní život můžete pozorovat jenom s odstupem, přibývají i v jiných zemích. My vás už za chvilku zavedeme do takové rezervace v Kambodži.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Projet se na slonovi nebo se s ním vykoupat může znít jako skvělý zážitek. Pro slony samotné je to ale stres a bolest. Přibývá míst, kde ježdění na sloním hřbetu zakazují. Už několik let to platí třeba v oblíbeném chrámovém komplexu Angkor Wat v Kambodži. Lepší podmínky zvířatům ale často nenabízí ani turistické rezervace. Jedno chráněné území na severovýchodě země nicméně získalo mezinárodní ocenění za etický přístup k turismu. Žádné dotyky, žádné krmení z ruky a také koupání se slony tam není dovolené.
1: Tak se tady procházíme kambodžským lesem a najednou před námi vrtí ocasem slon.
2: Tohle je perla.
1: Průvodce Tygn nám tady představuje slonici, která se jmenuje Perla.
2: Je to mladá slonice, letos je jí 35.
1: A kousek od perly stojí ještě o trochu starší 60-letá slonice Ruby. Všichni strážci a taky naši průvodci jsou z domorodého kmene Bunong.
3: In Bunong language, if you say the elephant, we say Rawe.
1: Rawe?
3: Yes.
1: Slon v bunongštině je Rawe.
3: Rawe.
1: Procházíme lesem sloním tempem doslova, protože tak, jak se pomalu pohybuje perla, se zastavuje, pojídá tedy bambus a banány, tak se s ní pár metrové vzdálenosti pomalu posouváme i my s naším průvodcem. Perla nejdřív chobot omotá okolo větví bambusu, pak si ho stáhne dolů, přišlápne nohama a začne ho požírat.
3: You know what kind of food elephant eat? Bamboo, yes.
2: Víte, co žerou sloni? Ano, bambus. Taky listy, trávu, ovoce. Můžou jíst 137 různých rostlin tady z lesa.
1: Každý den slon sní asi 10% své váhy a denní dávka jídla je okolo 200 kg. Hlínu na sebe sloni hážou, aby se ochladili, ale taky chránili proti slunci a hmyzu. Nakupou si hlínu nohou, pak je naberou do chobotu a hodí si je na záda.
3: How we know they are happy?
2: Jak poznáme, že jsou sloni šťastní? Vrtí ocasem a plácejí ušima.
1: Kromě Perly a Ruby v rezervaci žije ještě dalších 5 slonů a v lese žijí taky sloni divocí. Ti žádné své strážce nemají a potkat je tak není vůbec snadné. Z Kambodži Jana Karasová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Jak správně resuscitovat nebo třeba asistovat rodící ženě, tak to se učí moravskoslezští záchranáři v novém výcvikovém středisku v Ostravě. Už za chvilku vás tam v nočním radiožurnálu vezmeme.

0: Krev je umělá, ale stres skutečný. Záchranáři z Moravskoslezského kraje mají v Ostravě nové výcvikové středisko. Lepší zvládání reálných situací se tam učí profesionálové i studenti záchranářství. Trénují třeba to, jak co nejlépe zvládnout překotný porod.
1: Už nikam nepojedeme a miminko se narodí doma. Pomůžeme, všecko bude v pořádku, nebojte.
2: Tak, hlavička vidíme, že se prořezává. Můžeme vidět samozřejmě nějaké vlásky, můžeme si tím třeba odtékat i ta plodová voda.
3: Zkušená lektorka Věra ukazuje studentkám záchranářství, jak asistovat rodící ženě. Zdravotníci musí umět pomoct mamince i narozenému dítěti. Záchranáři se ale s porody mimo nemocnici nesetkávají často. V regionu jde maximálně o 20 případů ročně, říká ředitel krajské záchranky David Holeš.
4: Není to každodenní činnost a proto i ti zdravotníci, záchranáři a lékaři musí být na toto připraveni. My máme nějaké základní vybavení, s kterým jsme to schopni zvládnout, ale je to stresující věc, protože k tomu se nedostávají běžně.
3: V budově vzniklo několik stanovišť. Jde o různá prostředí a třeba i tréninkové byty. V jednom takovém zrovna zachraňují studenti muže po pádu v koupelně.
5: Pomoc! Co se stalo?
6: Zrbu kloudo a spadlo.
3: Dříve se zdravotníci vzdělávali v učebnách na územních odborech. Šlo většinou o jednu nebo dvě místnosti. Teď mají záchranáři k dispozici dvoupatrový komplex, kde mohou simulovat i urgentní příjem nebo práci v noci, říká vedoucí výcvikového střediska Petr Jašo.
7: Učíme kolem 700 našich zaměstnanců, kteří jsou kmenoví, to znamená mají plný nebo částečný úvazek, a zhruba stejné množství zaměstnanců na dohodu. Pracují v nemocnici a k nám chodí na pár služeb měsíčně. A druhá část jsou příslušníci policie České republiky, hasičského záchranného sboru, a nebo třeba studenti oboru zdravotnické záchranářství lékařské fakulty Ostravské univerzity.
3: Ve výcvikovém středisku aktuálně působí 68 školitelů. Z Ostravy Natálie Janišková, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I po celou noc.

0: tobulky první republikou.
1: První republika, to byly zlaté časy.
0: Tančírna, cirkusy, kina, úspěchy Čechoslováků na olympiádách, Věstonická Venuše, Voskovec a Verich, Švejk nebo Vacátko.
2: Nezapomínejme, že první republika, to je období rozvoje kriminalistických metod.
0: Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyhorálek v seriálu Českého rozhlasu. 26. až 50. díl Toulek první republikou na CD dostanete tento týden v soutěži Nočního radiožurnálu.
3: Radiožurnál je půl druhé. A zprávy připravila Monika Chmilová.
4: Nezaměstnanost v Česku byla v dubnu 4,9%. Oproti březnu se tak snížila o 0,1% bodu. Informoval o tom úřad práce s tím, že za poklesem stojí například sezónní práce. Bez zaměstnání bylo v dubnu asi 360 tisíc lidí. Nejvyšší nezaměstnanost je dál v Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Naopak nejnižší zůstává v Praze. V prvním kole peruánských prezidentských voleb zatím vede pravicová kandidátka Keiko Fujimoriová. Sečtená je naprostá většina hlasů. Fujimoriová má se 17% 5% náskok před levicovým kandidátem Robertem Sanchezem. Výsledky prvního kola oznámí peruánská Národní volební komise 15. května. Volby podle agentury Reuters provází logistické problémy a obvinění z podvodů. Horská služba v Bosně a Hercegovině zachránila v pohoří Prenil 5 nezletilých Čechů ve věku 16 až 17 let. Informoval o tom server Sarajevo Times. Skupina se ztratila kvůli blížící se bouři a nezvládla najít ubytování. Záchrannou akci komplikovaly extrémně obtížné povětrnostní podmínky. Zároveň byla kvůli sněhovým závějím a sesuvům půdy neprůjezdná silnice a záchranáři museli jít pěšky. Všech 5 lidí našli po 3 hodinách. A městský soud v Praze potvrdil trest bývalému řidiči tramvaje za loňské napadení ukrajinského páru s dítětem. Nevyhověl tak odvolání státního zástupce ani obhajoby. Rozhodnutí je pravomocné. Obvodní soud pro Prahu 10 řidiči Danielovi Bejvlovi nařídil 200 hodin obecně prospěšných prací, absolvování programu na zvládání stresu a zaplatit finanční odškodnění napadené rodině 55 tisíc korun. Bejvl v minulosti vinu popřel. Rozhodnutí soudu nekomentoval. Sport. České hokejistky nově povede americký trenér Brian Idalsky. 55-letý kouč Vancouveru v zámořské PVHL nahradí Kanaďanku Karlu McLeodovou. Informoval o tom Český svaz ledního hokeje.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Chocerady a omezení na D11 u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Chocerady. Na 33. kilometru u čerpací stanice stojí porouchaný kamion. Blokuje odstavní pruh, dejte pozor na vybočující vozidla. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové ještě platí výstraha před Sadskou. Na 23. kilometru ještě může ležet na vozovce sražená srna. Buďte proto ve střehu. Dál na D11 ve směru do Hradce Králové pak počítejte i s omezením. Mezi sjezdy na Kolín a Jičín na 41. kilometru je kvůli údržbě vozovky uzavřený pravý pruh. A u Šumperku je zavřená silnice 11 do Rýmařova. Mezi Rapotínem a Petrovem nad Desnou opravují železniční přejezd. Osobním autem se dá objíždět směr Jeseník a přes místní část Terezín. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme převážně oblačno i zataženo, hlavně v severní polovině území lokálně přehánky, později večer v severozápadní polovině Čech srážky četnější. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech 10 až 13, na horách většinou kolem 6 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Americká vláda začíná vracet peníze, které vybrala na Trumpových clech. Nedostane se ale zdaleka na každého. Kdo se o vratky hlásí a platí pro ně jasná pravidla, tak to se v našem vysílání dozvíte už za chvíli.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Dva měsíce poté, co nejvyšší soud zrušil nejrozsáhlejší cla prezidenta Trumpa, spouští americká vláda portál pro vracení peněz. Na účty docházejí první platby. Rozdělovat se budou v přepočtu skoro 4 biliony korun. Kdo má ale na ně nárok? Dostanou je pouze firmy nebo si budou moci požádat i běžní Američané? Na to se naší washingtonské zpravodajky Jany Ciglerové ptal moderátor Štěpán Pokorný.
1: Pojďme jen krátce připomenout, proč se vlastně peníze za Trumpova cla začaly vracet.
2: Protože on v loni v dubnu, Donald Trump, zavedl rozsáhlá cla, ta tehdy způsobila takový velký otřes, a to nejen v globální ekonomice, ale také v té domácí americké, protože cizí zboží tady najednou stálo víc. Jenže Donald Trump proto neměl souhlas kongresu a použil proto zákon, který letos v únoru nejvyšší soud označil za nepatřičný, ta většinu těch cel zrušil a nařídil ta cla vrátit americké vládě. A vláda si založila takový portál, tam si firmy můžou od dubna už podávat své žádosti a teď je začínají vyplácet a dostávat na účty svých firm. Jenže je v tom spousta nejasností samozřejmě, Štěpáne, protože co to znamená pro konkrétní lidi, jako jsem já, když jsem si tady koupila dražší sportovní boty, mám právo žádat tyhle peníze zpátky já, protože to bylo zdraženo o ta cla. Těch spousta nejasností v tom způsobuje takový zmatek, ale ukazuje se, že lidé se teď spolčili dohromady a vlastně podávají žaloby na konkrétní firmy.
1: Tak kdo peníze tedy dostane a kdo ne?
2: Tak, jak to zatím stojí, tak ty vratky míří pouze na firmy, pouze na importéry, kteří ta cla platili přímo celní správě a od té je vlastně můžou žádat zpátky. A to byly velké firmy Costco, Walmart, ale také tisíce menších dovozců. Nic nebrání tomu, aby firmy část těch peněz zákazníkům vrátili zpátky přes nižší ceny, ale průzkum ukazuje mezi těmi finančními řediteli velkých společností, že nikdo z nich to neplánuje, že to vlastně považují za kompenzaci těch svých škod.
1: Jak se tedy běžní Američané chtějí k těmto penězům dostat?
2: Oni podali už několik takových hromadných žalob na konkrétní firmy Nike, Costco, Walmart a podobně a říkají, žádají ty peníze zpátky a říkají, podívejte se, vy už jste ty peníze dostali od nás za to, že jste nám zvýšili ceny a teď je ještě dostanete zpátky od státu, tím pádem je máte dvakrát a my zase skončíme s prázdnýma kapsama. Takže ne, my nechceme jenom platit, koukejte nám ty peníze vrátit.
0: Americká vláda začala s kompenzacemi za cla prezidenta Trumpa. V nočním radiožurnálu o tom mluvila naše washingtonská zpravodajka Jana Ciglerová.

0: 27. ročník fotbalového turné McDonald's Cup dospěl do fáze krajských finále. A i když postup do nich si vybojovali žáci základních škol sami na hřišti, nemalý vliv na těchto úspěších mají i jejich učitelé a zároveň trenéři. Ti pomáhají formovat jejich budoucí fotbalové kariéry i životy.
1: Mateo, to nemůže být taková rána. Musí dávat takovou ránu, tak to musí letit do brány.
2: I takové pokyny slýchají fotbalisté prvního stupně základních škol během McDonald's Cupu. Jejich učitelé a zároveň trenéři jsou zatím spíše poradci. A každý z nich volí jiný přístup.
3: Oni nechávají většinou ty hráče sami, ať si snaží v hlavě tvořit tu svoji hru, ať se snaží vymýšlet, jakoby ne přímo je vést. A myslím si, že to je jako správný postup, že ti kluci nebo i ty holky se potom sami jakoby rozvíjí a vidí, co je špatně, co je dobře a jak jakoby hrát dál.
2: Vysvětluje Lucie Plháková, česká reprezentantka ve futsalu a hlavně učitelka ze základní školy z 2,5tisícové obce Mikulovice u Jeseníku, která v kategorii A poprvé v historii postoupila do republikového finále s úchvatným skóre 42-4. Její slova potvrzuje při svých vzpomínkách na McDonald's Cup i záložník Sigmy Olomouc Jáchym Šíp, který teď už v roli vzoru pro mladé předával vítězům poháry a medaile.
4: Většinou to stejně trénoval můj taťka, takže to bylo většinou fakt. Vem si balón a běžat gól, jako to nějak taktiky, jako asi bych neřekl žádnou, že bychom měli, no fakt prostě dávat co nejvíc gólů, užít si to hlavně.
2: Jiní trenéři se naopak do hry už od útlého věku snaží prvky taktiky postupně začleňovat.
5: Čekej, do pozice!
6: Mateo, čekej na ten dlouhej, jo? Pozor, pozor, Mateo. A teď jdeme. Výborně, pravá strana, hej, co je? Maty, tady máš hráči, dělej!
7: Ještě už od těch 8 už tam určitý taktický věci musí být. Samozřejmě není to to nejdůležitější, ale nemůže to zase být úplně, aby ti hráči jako nevěděli, co mají na hřišti dělat, takže tu taktiku se snažíme do nich dostávat už od malička, ale samozřejmě v těch především mladších přípravkách chceme, aby prostě byli hodně odvážní, hráli hodně jako na sebe individuálně, zkoušeli i do dvou hráčů, chtěli, aby zjistili, co dokážou. Takže ten nejdůležitější cíl by měl být ten, aby prostě kluci a holky milovali fotbal a zůstali u něho. A se to někomu povede na super úroveň vyšší a někomu prostě třeba na výkonnostní nebo na hobby, tak to nevadí. To by měl být hlavní cíl, si myslím, všech trenérů v téhle kategorii. Naučit ty děti milovat fotbal.
2: Říká Radim Netopil, šéf-trenér fotbalového klubu v Šumperku ze 4. ligy. Ten úzce spolupracuje se základní školou Sluneční, která měla na olomouckém krajském finále tým v obou kategoriích a v té starší postoupila až do republikového vrcholu. A to i za přispění trenérů a učitelů, kteří po dobrém výkonu nebo akci nezapomenou své žáky pochválit a povzbudit.
5: Dome, skvělá práce, Dominiku, super, pojď znovu! Jo, skvělé, Maty, dobře zavřeno.
8: Ještě jde, dobrý dotek, ale pokračuj.
9: Pojď.
8: Ještě jde, Jáši. Výborně, pořád.
9: Krásně, Jáši.
2: Další krajská finále McDonald's Cupu proběhnou v následujících dnech. Republikové finále se koná 1. a 2. června v Ostravě. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Hostem Radiožurnálu bude Jindřich Polák, frontman kapely Jelen. Kromě povídání ve studiu i zahraje. A to rovnou s novou ženskou tváří kapely, zpěvačkou Adélou Orlovou. Jak jim to spolu funguje? Poslouchejte živě na Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 2 hodiny. Zprávy připravila Monika Chmilová.
1: Ministr Šťastný plánuje kvůli výtržnostem na derby změny v přestupkovém zákoně. V Izraeli vznikne zvláštní tribunál pro pachatele útoku ze 7. října, hrozí jim tresty smrti. Fotbalisté Sparty remizovali v Šancelize z Plzní 0-0, na vedoucí Slávii tak ztrácí 4 body. A dnes bude převážně oblačno i zataženo, místy přehánky, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Zahalování obličejů přímo na sportovních akcích by nově mohlo být přestupkem. Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný to řekl po setkání s představiteli fotbalových asociací. S nimi jednal v reakci na výtržnosti fanoušků Slávie během sobotního derby se Spartou. Doteď zákaz zahalování na fotbalových stadionech ošetřoval jen návštěvní řád klubů. Přestupek to byl mimo sportovní areál. Dalším novým opatřením by podle Šťastného mohlo být například zpřísnění trestů za vstup diváků na hřiště.
3: To znamená, my budeme, podobně jako je to třeba ve Velké Británii, chtít zpřísnit ten konkrétní přestupek vstupu na plochu tak, aby skutečně nešlo o banální záležitost, aby všichni věděli, že jde o protiprávní jednání.